to je. Muskej je muskej, šak to přežije. Muskej je muskej, když si ještě užije. Je, yeah, je. Yeah. Pověz mi starče, proč

0: se až blízknou se vidle, mihne se pažba, neschopný s vidlemi budu stát jako zrádce. Nejvíc bolí první vražda, nejvíc bolí první vražda, a pak už každá.
1: Talk Marathon byl vlastně nadsázka. Nebo sázka. Podle toho, z které strany se na to díváme. Nadsázka a vlastně legrace, ale jen do určité chvíle. Celé to vzniklo někdy týden, možná 14 dní před Vánoci 2007, když jsme se vraceli s Petrem Novotným z Brna, kde jsme měli na výstavišti vystoupení. Jeli jsme Petrovým autem a Petr řídil. Sněžilo a na silnici byla taková ta mazlanice, kterou řidiči nenávidějí, protože nikdy nevíte, co vám to s autem udělá. Někde v půli cesty, když Petr přestal žertovat a vyprávět vtipy, jsem začal mít strach, aby neusnul. Dospěl jsem k názoru, že mu musím neustále něco povídat, a začal mu líčit, jak nějaký Kanaďan, o němž jsem četl na internetu, moderoval talk show v rádiu 24 hodiny. Ale klasickým proudovým způsobem, jak se to v rozhlase dělá. Povídání, pak dvě písničky a zase povídání a zase písničky. Petr Novotný řídil, neříkal nic a pak jen velmi chladně odpověděl: vidíš? A to je věc, kterou bys nikdy nedokázal. Já na to v okamžité píše zareagoval: dobře, pojď se vsadit, že 24 hodin budu moderovat. Ještě na dálnici v autě jsme se vsadili. Tak, z legrace, hlavně, aby neusnul. O celou velkou vyuzenou šunku. Když se to povede, dostanu ji já, když ne, dostane ji ode mne Petr. Mezitím jsem poslal Zdeňkovi Novákovi, který mi pomáhal s produkováním řady věcí, SMSku, kde jsem ho o sázce informoval. Než jsme přijeli do Prahy, Zdeněk mi odpověděl, že už to má všechno vymyšlené. Hned jsme se sešli a ještě před Vánoci bylo jasné, že to zkusíme. Nevěděli jsme kde, jak, ale věděli jsme, že je to asi dobrý, i když střeštěný nápad. Zdeněk do toho zapojil humpoleckou agenturu Dobrý den, která má na starosti rekordy. A pak už jsme se bavili rovnou o tom, jak by to mohlo vypadat. Vymysleli jsme termín, půlku května, požádali Alexeje Piška, aby nám půjčil divadlo Palas, a po novém roce jsme začali chystat Talk Marathon doopravdy. Agentura Dobrý den stanovila poměrně přísná pravidla. Že musím moderovat 24 hodin, z toho 55 minut z každé hodiny musím vést s hosty rozhovor, 5 minut budu mít přestávku. Kdybych prý chtěl moderovat 48 hodin, tak bych měl jednu přestávku hodinovou, řekl nám zástupce agentury. Výrazně nám pomohla kromě Zentivy Alexeje Piška či výrobce energetických nápojů moje mateřská stanice Frekvence 1. Hlavně její ředitel Mirek Škoda, který má rád bláznivé věci. Když jsme to spolu domlouvali, tak měl podmínku, že když se rekord povede, tak budu ještě ten den v presklubu Frekvence 1 hostem Heleny Šulcové. Den D, 19. květen 2008, se blížil. Už bylo jasné, že začnu moderovat v pravé poledne a druhý den skončím opět přesně ve 12 hodin, jak stanovila agentura Dobrý den. Stokrát jsem si kladl otázku, proč se do toho vlastně pouštím a jestli to vůbec můžu vydržet, ale už nebylo cesty zpět. Zhruba měsíc předtím jsem začal schánět hosty. Tak, aby každou hodinu byly přinejmenším dva. Pro případ, kdyby jeden host nepřišel, nebo nejel taxík, nebo prostě cokoliv se stalo, aby tam byl ten druhý. Kromě toho jsme připravili celý systém náhradníků. Všechno bylo docela dobře promyšlené. Ovšem nejvíc mě překvapilo, a to velmi příjemně, že všechny celebrity, které jsem oslovil, to přijali. Ani jeden člověk mi neřekl, že je to blbost a nepřijde. Ani jeden. Všichni hosté, nakonec jich bylo 49, opravdu přišli a navíc bez nároků na honorář a na dopravu. S nikým nenastal žádný problém. Ze všech jsem cítil, že mě přišli podpořit a chtěli, aby se to povedlo. Jenom jeden člověk se přišel trošku jako handrkovat, a to byl Marek Wollner, moderátor České televize. Asi to bylo tím, že ho tam delegovalo nakladatelství XYZ, partner toho Talk Marathonu, které pak v rekordním čase vydalo z akce knížku Talk Marathon. A Marek v té době v tomto nakladatelství vydával taky knížku. ale nakonec jsem byl za jeho poněkud konfliktní vedení dialogu rád, protože mě zase nastartoval. Na druhé straně byli mezi hosty lidé, kteří mě vyloženě přišli povzbudit, podpořit, podržet, hlavně Jirka Pomyje. Přišel na řadu někdy v noci a já byl tak strašně unavený. A tak nějak mi nebylo dobře, že jsem chtěl skončit. Dokonce už jsem poprosil Zdeňka Nováka, ať to všem oznámí. Jenomže Pomík vrazil do šatny a rezolutně prohlásil. Tak to teda ne. Když už jsem vstal ve 3 ráno a přejel celou Prahu, tak ještě se mnou to tady přežiješ. Pak si dělej, co chceš. Šli jsme tedy na jeviště, začali mluvit, on byl pozitivní, hecoval mě a já měl najednou pocit, že mě vzal do náruče a přes krizi mě přenesl. Když jsme skončili, neodešel, zůstal, vše sledoval, dokonce mi hodil košily, abych se převlékl, jako by mě chtěli ochránit. Další takový byl Zdeněk Šarapatka, bývalý šéf kanceláře předsedů vlády. Spolu s ním tam byl ex-zbormistr Bambíny di Praga Bohumil Kulínský, který už bohužel není mezi námi, tak se mi o něm nechce špatně mluvit, ale tehdy se dostavil tak opilý, že nebyl schopný říct souvislou větu. Jelikož znám jeho složitý osud, tak to mohu pochopit, ale Zdeněk Šarapatka situaci prostě zachránil. Těch, co mi výrazně pomohli, bylo víc, například Petr Novotný, Zvěřina z Václaváku, jak se svého času prezentoval v reality show Vyvolení Petr Zvěřina, nebo Filip Trojovský, který se zase proslavil v show Big Brother. Nad ránem, když přišla 6.-7. hodina, tak to všichni brali, že už se to povedlo. Že už běžím vlastně jen tu cílovou rovinku a že doběhnu třeba po 4. Přesně si pamatuji, kdo tam tehdy byl. Libor Bouček, Standa Hložek, Jiří Paroubek, Světlana Zárubová, dnes Vitovská, Sára Saudková, celý peloton pak uzavřeli Michal Kocourek, ředitel divadla Kalich a Alexej Piško. Přiznávám, že vůbec nevím, o čem jsme se bavili. Sledoval jsem jedinou věc, jak se na hodinách odpočítávaly minuty, sekundy a věděl jsem, že to musím přetáhnout o 5 minut, aby byl rekord uznán. To bylo v pravidlech. Už mi skoro bylo jedno, co odpovídali a na co jsem se ptal. Opravdu se to povedlo. Od agentury Dobrý den jsem dostal certifikát, že jsem držitelem oficiálního rekordu v moderování a protože mediálním partnerem této akce byla Frekvence 1, došlo i na slib Mirku Škodovi a mou účast v presklubu. Takže jsem v poledne skončil, dělal nějaký rozhovor pro iDnes, pak v nějaké takové bláhové domněnce, že si doma půjdu na 2 hodiny lehnout, jel na druhý konec Prahy, což byla úplná blbost, to už nevím, protože jsem vůbec nebyl schopen ničeho, natož usnout. A v 5 hodin jsem zase jel na Frekvenci 1, co by host presklubu, který moderovala Helena Šulcová. A kde to dopadlo? Takhle.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: A ono se právě u nás velmi často srovnávají investice z Číny a z Tajvanu. S tím, že z Tajvanu, který je menší, Tajvan má 32 000 km čtverečních, čili to je taková Morava, když ní přidáme Vysočinu, a tím to končí, která má teda 23 milionů obyvatel, tak ten Tajvan u nás investuje víc. Nicméně nejserióznější zase instituce, která sleduje investice, přímé zahraniční investice, je Česká národní banka. A ta sleduje Tajvan od roku 2014 a ta řada je zatím do roku 2020. Čili relativně málo, jenom 8 let na to, abychom to vyhodnocovali. Tam je to samozřejmě složitější, protože investice přijdou, pak je investor stáhne a tak dále. Ale Tajvan samozřejmě u nás má větší investice než Čína, ale to je dáno bohužel také nabídkou, kterou Česká republika může poskytnout. A samozřejmě Česká republika z hlediska technologií už není žádným prvotřídním trhem. Číňané mnohem více investují v Německu. V Německu investují za rok tolik, co u nás neinvestovali od 90. let.
2: No, pane Vojto, v jisté chvíli, není to myslím ani tolik let zpátky, tuším, že je to okamžik, když vznikala ta firma CESC, no, jestli si vzpomínáte, tak se hovořilo velmi často o tom, že Česká republika může být, nebo by mohla být možná pro Čínu, takovou důležitou vstupní branou do Evropské unie. Vypadá to zvenku, že tato myšlenka už úplně padla. Jaká je pravda?
1: No, to bylo spíš přání české strany.
2: Aha.
1: Tehdy jak prezident, tak vláda České republiky byla pro a snažila se vytvořit jakési pobídky. A samozřejmě se odhadovalo, kolik by mohlo přitéct investic, ale mělo to celou řadu, ty souvislosti byly trošku složitější. Tenkrát my jsme byli v rámci vlastně iniciativy 16+1, platformy 16+1, později 17+1. A i když ty vztahy naše byly velmi dobré, nebo řekl bych lepší než těch ostatních členů, těch účastníků toho projektu, tak stejně Čína musela zachovat nějakou proporcionalitu a nakonec Česká republika jako trh pro investory, jako prostředí pro investory není až tak, jak se přitažilo, jak se ukázalo, čili ty investice v rámci tohoto nepřitekly. Ale není to, že by Čína nechtěla, nebo že by na to neměla, je to prostě, že šla jinam.

0: že jste vymetl parazity a ušetřil 100 milionů ještě na Cermatu. Teď chcete být ministrem školství, předpokládám.
1: Ano.
0: Budete vymítat parazity. Kolik jich tam je?
1: V tuhle chvíli nevím o tom, že by na ministerstvu školství byly paraziti. Tenkrát jsem to na Cermatu řekl směrem k dodavatelům, kteří měli s Cermatem podepsané poměrně pro stát nevýhodné smlouvy a Cermat platil desítky milionů ročně.
0: Minolta a jiné jste, myslím, taky někde jmenoval, ale toto nechme. Já se ptám na to, co bude.
1: Co se týká ministerstva, nemám v úmyslu dělat nějaký generální úklid na ministerstvu, pokud bych byl ministrem školství. Mým cílem je primárně vytvořit, zařídit velké změny ve školském systému. A když tady se podíváme na ostatní kandidáty na ministry školství, tak tím mluví o tom, že by chtěli přesunout přijímačky před přihlášky, a to je asi tak jedna jediná velká změna, o které mluví, že by chtěli udělat. Já říkám, české školství je poměrně dost nemocné a potřebuje radikální změnu. A těch změn potřebuje několik. A já říkám, že jsem ochoten a schopen se pustit do všech těch změn najednou. Neříkám, že se všechny stihnou za jedno volební období, ale jsme schopní ten vlak rozjet natolik, aby za další následující vlády už dojel do cíle.
0: No, vy jste před pár týdny dokonce řekl, tuším pro TNCZ, že připravujete revoluci ve školství. A dneska jste teda velmi smířlivý. Tak bude revoluce nebo nebude, pane Krejčí?
1: Samozřejmě záleží na tom, co říkáte revoluci.
0: No to říkáte vy.
1: Spousta těch návrhů, které přinášíme, když se dají dohromady, tak tu revoluci způsobí. Já bych například rád docílil toho, abychom udělali radikální změnu ve středním školství a abychom opustili ten současný model toho, kdy se děti v 15 letech rozhodnou, na jakou půjdou střední školu, a prakticky s tím už potom nemohou nic udělat ty další 4 roky.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: to je konec mých cestopisů. Děkuji za pozornost. To byl apríl. Ano, to byl vtip. A takhle jsme si hráli na turné s Karlem Gottem v tom NDR. Ale nutné říci, že těmi joky, těmi vtípky aprílovými, že jsme nechtěli, aby byly zlé, fakt jsme si chtěli jen hrát. I když u Michala Penka, který se nás stranil, navíc povyšoval a chtěl být pořád někde v koutku, či spíš raději s Ivetou Bartošovou v posteli. Protože tahle vycházející hvězdička chodila krátce s Ivetou. Tak pojďme si poslechnout, jakýže ten nevinný aprílek jsme na něj vymysleli. Jeho ukázka byla natočená pro LP desku Blábol.
1: Zpěváčka Michala Penka tenkrát v naší branži nikdo neměl rád. A tak jsme s hudebním skladatelem a kytaristou od Gotta Ondřejem Soukupem vymysleli projekt, dokonale ho propracovali a s chladnou myslí realizovali. S přehnanou radostí a škodolivým úsměvem čísílko po čísílku kroužil Soukup po číselníku. Určitě tam je. Žije teď s Bartošovou. Se válit zaručeně v posteli, počkej, vydrž.
2: Tak. Here is Dimitrov. Mr. Herr Penk? Ja, gut. Sprechen Sie Deutsch? Nein, das ist schade. Moment.
3: Dobrý den. Jsem kulturní ataše Nejedlý. A voláme vás ze večírku na našem velvyslanectví. Firma Amiga, zastoupená zde soudruhem Dimitrovem, vás žádá, abyste se dostavil zítra ráno v 8 hodin do nahrávacího studia Rozenauštrase 81, kde s vámi podepíšou smlouvu. Přineste si prosím líčidla a kostým, ve kterém jste včera večer vystupoval. Budete vyfocen na titulní obal desky. Nezapomeňte si však vzít kazetu s demosenímky.
4: Tu nemám, ale umím hrát na klavír sám, skládám.
3: Na vrátnici si nechte zavolat soudruha Dimitrova nebo soudružku Rózu Luxemburgovou. Prosím, dodržte hodinu. Naschledanou.
1: Zcela spocený jsem položil sluchátko a povolil zaťaté pěstičky. Povedlo se! Zasedli jsme ke stolu, kde vedle Gotta seděl i Štajl. A tak jsme dělali, že nic, a zabývali se jinými aprílky. A najednou Penk a ke Štajdovi. A šeptaná začala. Tak to není možné. Výhradní právo na Gotta, Ivetu. A tebe mám jenom já. Ukončil debatu Štajdl.
5: Tak tohle nám nevyšlo.
1: Pošeptal mi do ouška Ondřej. Ten večer to ještě odneslo pár lidiček za toho nepovedeného Penka. Zelenina, Jitka Zelenková, běžela třikrát do vrátnice. Jednou, že tam má puket květin od ctitele. Pak, že tam je ctitel s tím pugetem. A nakonec, že je tam milej z Prahy. A šlo se spát.
6: Ráno mi někdo buší na dveře pokoje. Otevři, upír Ondřej, dělej!
1: Vyskočil jsem a otevřel.
6: Ty vole, teď odjeli. Penk nalíčený v kostýmu a Štajdl v kvádru. Oni si objednali taxíka a odjeli. Jestli se dozví Štajdl, že v tom jedu, dostanu okamžitýho padáka.
1: A ty se taky nesměj. I tebe on může zničit. Hele, to dnes nechci vidět u oběda. Já tam nepůjdu. Ale to musíš. Já tam taky půjdu a budeme dělat jakože nic. Reagoval na můj postoj Ondřej.
6: Už tam sedí.
1: Nenápadně jsem nakukoval do restaurace.
6: Tak jdi a vesele, o ničem nevíme. Optimisticky mě pobídl Ondřej. Oba byli vsteky bez sebe, rudí a agresivní. Penk do konce zájezdu obcházel hloučky, aby odhalil a usvědčil hlas. Na rozdíl od Štajla, ten nečekal na žádného viníka, určil si ho sám a mstil se mu.
7: Jména Soukup, Penk, Bartošová a Štajdl jsou vymyšlená.
0: A tohle naše aprílové extempore, který jste teď slyšeli, Gábiny Osvaldové, Ondřeje Soukupa a mé maličkosti, má ještě pointu. Zkoušela se show s několika umělci najednou v Praze v kulturním sále ženských domovů. Zkouška byla zdlouhavá. Mim trio mělo odzkoušeno a tak jsme seděli v poloprázdném hledišti před večerní show. Já seděl sám ve druhé řadě, Ostatní umělci byli ještě na jevišti. A už se pomalu končilo. Rejža si někam odskočil, byla taková hezká klidná atmoška a tak se nic nedělo a čekalo. A mě to napadlo. Při pohledu na Michala Penka vzpomněl jsem si na NDR a muselo to ven.
8: Pane Penku, jsem profesor Nejedlý a jsem tady na ambasádě, tady v ženských domovech. Přijel byste zítra do Amigy?
0: Penk se na mě z jeviště podíval, nevěřil, co slyší, a začalo mu to po těch dlouhých letech docházet. Bylo vidět, jak se mu to všechno vybavuje, jak zbytečně jel se Štajdlem do Amigy, jak nasraný obcházel účinkující a hledal nějaký podobný prvek, který by mě usvědčil. Naštěstí tenkrát nenašel. A to už v něm bouchali znovu saze, seskočil z jeviště, přeskočil první řadu a dal mě takovou pěstí, že se mi zjevily snad naposledy soudružské NDR andělíčky. A řekněme si to na rovinu, zasloužil jsem si to. Ale za ten fór to stálo, že? Ale zpět do NDR, kdy Karel Gott odjel. Další ráno jsme jeli na stejné místo, na dopolední dětské představení. A říkal jsem si, jak to tu sám ten týden vydržím. V šatně jsem se připravoval, bylo tam najednou divné ticho. Celá hlučná, skvělá a vtipná show odjela, odjel i Karel Gott, všechno to tam tak nějak osiřelo a zesmutnělo. A začalo se mi stýskat. Chybělo mě i to vybubnovávání na dveře. Po představení jsem šel po chodbě do auta a najednou koukám a na té dlouhé chodbě bylo snad 20 stojánků na kytary. A to mě začalo vrtat hlavou. Na hotelu jsem začal řešit, co by to mohlo být za koncert. S Michalem jsme to probírali, ten netušil. Zjišťovali jsme to v programu, ale nikde nic. Druhý den ráno zas jeli na představení. A na jevišti postavená aparatura a nástroje to museli stavět celou noc. A to už na těch stojáncích přibyly kytary. A já si říkal, čí ty kytary jsou? Kdo tu bude hrát? Po dětském představení kytary tam pořád stály, šel jsem do šatny a slyšel přes dveře hru na kytaru. Styl mi byl povědomý. Kdo to je? Není to? To je přeci... Ano, to je Santana! Polohlasem jsem si to utvrdil. Šel jsem do divadelního baru a zeptal se. Bylo mi to také potvrzeno, že je to Santana. A že ten koncert je tajný a řekli mi i proč je tajný. Letěl jsem to říci Michalovi. Nevěřil. Ano, Michale, je to pravda, už to vím. Koncert je tajný, totiž děti těch komunistických papalášů si to vydupali. Hele, prý jim řekli, hele, politiku si dělejte, jakou chcete, ale nám budete zvát ty kapely, co budeme chtít, je to jasný? Běžel jsem zpět do šatny, cestou jsem se podíval na cedulku a opravdu, místo cedulky Karel Gott, Karel Santana. Je tam uvnitř. On tam je. Tak rychle jsem vešel do šatny, abych zaslechl ještě pár tónů na kytaru. Přiložil jsem ucho na dveře a hltal do ucha zvuky. A uslyšel klapnutí dveří. On prostě odešel ze šatny. On šel ven. Rychle, chci ho potkat. Ale než jsem se stihl převléknout, dveře znovu zase klaply. Tak zas vešel dovnitř, kruci. A začal zase hrát. A to už jsem nevydržel. A začal do rytmu jeho kytary bubnovat na dveře, jak jsem to dělával Karlovi Gottovi. Bubnoval jsem, bubnoval do hudby, kterou mám tak rád. Ještě chvíli hrál a pak přestal. Dveře zas klaply, otevřely se. Tak jsem rychle vyšel taky. Díval se na mě a divil se. Hello, ukázal na mě, usmíval jsem se. Mr. Percussion? Nesměle jsem kýval hlavou. Hello, Mr. Santana. My name is Vampire Taylor. Yes, super. A zase zašel. Ale já už bubnovat nešel. Bál jsem se, že bych už tím otravoval. Ale mě to stačilo. Věděl o mně. Poprosil jsem Michala se Světlanou, jestli bychom ještě nešli do baru, nezdrželi se tam a nezjistili, jestli bychom se nedostali na večerní koncert. Barmanka řekla, že ani ona tam nesmí, že to je jen pro vyvolené děti papalášů. V baru jsme seděli a čekali. A pak Santana přišel. Požádal jsem Michala, aby mi pomohl s ním dát řeč. Chtěl jsem se mu svěřit s tou neuvěřitelnou příhodou. Podařilo se. Pozval nás ke stolu. Dal si nějakou břečku, nealkoholickou, a já halpun halp, tedy panák se sodovkou. A hned spustil, abych to stačil vylíčit. V roce 72 v Rakovníku hrála naše kapela Modré hvězdy jeho písně. A pak, když jsem byl na vojně, měl jsem tam kapelu, která hrála i ve FISu v Tatrách. A chtěli jsme hrát zahraniční pecky, aby jsme byli zajímaví. Chtěl jsem hrát Black and Woman. Black and Woman. Black and Woman. Woman. Black and Woman. Ale komunističtí lampasáci by nám to nedovolili. Sorry, Santana. Sorry, Carlos. Řekl jsem, že hudbu i slova jsem napsal já, protože by mě to nedovolili hrát. Prý západní imperialistická hudba je zakázaná, protože podněcuje nenávist a špatné myšlení. A hrál jsem to takhle. A já začal bubnovat do stehen a k tomu zpívat. Potkal jsem holku jak uhel. Potkal jsem holku jak uhel. Potkal jsem holku jak uhel a povídám jí, seš černá jak uhel. A on se smál. Jo, a ten lampasák, Carlosi, povídá, to je tak strašná píseň, buďte rád, že nežijete na západě, s tak blbou písní byste se vůbec neuživil, vy byste tam chcípnul. Já mu nemohl říci, že je to vaše a že jste nejslavnější na světě a že vyprodáváte stadiony po 150 tisících diváků, blbej komunista. Hrozně se smála, bylo vidět, že mu dělá dobře, že teprve teď zjišťuje, že v roce 74 jeho písně hrály v nějakém dalekém, neznámém socialistickém Československu, kde ani nevěděl, jestli lidi nežijou na stromech. Byl milej. A pak jsem na něj vybafl. Rádi bychom viděli váš koncert, mistře. Je ale opravdu problém se na něj dostat. OK, no problém. A dali jsme si rande před jeho šatnou. Vzal mě za ruku, já vzal Světlanu, Světlana Michala. A vešli jsme na jeviště. Lidi šíleli, měli jsme neuvěřitelný potlesk. Byl to úžasný pocit, ale ne náš. Převedl nás přes jeviště, usadil do první předřady, koncert začal. Jenže z toho koncertu jsme neměli vůbec nic. Jak nás uviděli němečtí bolševičtí bodyguardi, každý se postavil do uličky a čekali na nás. Světlana měla navíc poznámku, která nám ten koncert ještě přitížila. Jestli na nás zapomene, tak nás zabijou. Pořád jsme po nich pokukovali. Pořád na nás čumí, ty nás sežerou, povídám. Nakonec po třech hodinách koncertu, po třech přídavcích a několika úklonách naznačil Carlos Santana, pojďte. A zas nás převedl přes jeviště zpět. My mu poděkovali a on ještě vyndal plakátek, podepsal mi ho a dal mi ho. Já poděkoval, jo, a ten plakátek mám ještě schovaný.

0: nedýchá.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji a já diskutuji s občany, pane prezidente, ne, že ne. Diskutují.
3: Vy jste občanem.
2: Tak já jsem také občanem. Ano, ano. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o tom myslíte?
3: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžem diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, ak někdo spekuluje, já to prostě neumím. Že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější výkukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací často to byly a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to a tak dále. Tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali, nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím. Tiptoes to my room every night, just to sprinkle stars.

0: A dnes je u nás Luboš Ksaver Veselý. Je to moderátor, spisovatel a po dnešku také český rekordman. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máte hrozně moc funkcí, jako nějaký vysoký politik, vysoce postavený.
1: Ano, mnoho psů, zajícova smrt se říká.
0: Aha, no kdo ví, jak to bude. Vydržel jste moderovat 24 hodin, začal jste včera ve 12, skončil jste dnes přesně v poledne a dobrá zpráva, přežil jste to. To byl jediný cíl?
1: Ano. Předně musím říci, že se úplně na začátku jednalo o takovou nadsázku, legraci, která vznikla na dálnici někde mezi Brnem a Prahou, kdy jsme jeli z vystoupení někdy před Vánoci s Petrem Novotným. A já jsem mu vyprávěl o tom, jak jsem potkal na internetu webové stránky, kde jistý Kanaďan v roce 2004 moderoval 24 hodin tahem a o rok později 36 hodin tahem. Až dnes jsem zjistil, že měl trošku jiná pravidla, že měl 10-minutové přestávky, zatímco...
0: Vy jenom 5.
1: Já jsem měl 5-minutové. Nicméně Petr Novotný ve své provokativní diskusi říkal, vidíš, a toto by se ti taky nikdy nepovedlo.
0: A vy jste se hned nechal vyhecovat. A povedlo.
1: U 9 křížů už jsme se vsadili o velkou šunku, o kýtu, vyuzenou, krásnou, dobrou. A než jsme dojeli do Prahy, tak já už jsem to měl vytelefonováno.
0: Já jsem myslela, že už jste měl sliny na jazyku.
1: No, to já taky. Ale říkal jsem si, zkusíme to někde udělat jen tak, jako mezi přáteli, jestli to vydržíme. A můj kolega, producent, kamarád Zdeněk Novák se toho chytnul a najednou to přerostlo v jakousi obrovskou akci. Najednou byly letáčky, najednou byly pozvánky, mediální partneři, sponzoři a najednou to bylo v divadle.
0: A mimochodem byla ta šunka dnes?
1: Byla.
0: Aha.
1: Ve 12 hodin teda osobně Petr Novotný nepřišel, ale poslali po rychlém poslovi krásnou velikou šunku, mám ji doufám v kufru v autě.
0: Pokud už ji někdo nesnědl. Mimochodem, úžasný výkon 24 hodin vydržet mluvit. Dá se vůbec na to nějakým způsobem připravit?
1: Já jsem měl speciální kůru od lékaře, s kterým jsem to zkonzultoval. Nebral jsem si žádné pilulky, nebral jsem si žádné podpůrné prostředky, protože lékař tvrdil, že se to dá zachránit nějakým energetickým drinkem, kávou a když se bude konzumovat takzvaně ovocný salát nebo jenom zelenina, popřípadě tu a tam kuře a to už 2 dny předtím. Já jsem to opravdu dodržel a bez jakékoliv chemické pomoci a bez čehokoliv jsem těch 24 hodin vydržel. Je z toho jedno zásadní poznání, jedna zásadní zkušenost pro zbytek mého moderátorského života. Zjistil jsem, že není tak těžké mluvit dlouho.
0: To nevadí.
1: Zjistil jsem, že je daleko těžší poslouchat, držet se ve střehu a vnímat to, co vám sděluje host sedící naproti. Já tam měl hosty po dvou, tak tu a tam jsme se taky mezi sebou domlouvali, tu a tam si argumentovali a dávat pozor, být v obraze a sledovat to, co oni říkají, to je daleko větší dřina, daleko větší práce a daleko úmornější záležitost, než mechanicky klást otázky, když mozek vyšle takový ťukaneček a vy to vyslovíte, anebo tam meldovat svoje mediální partnery, to všechno jde samo, ale poslouchat to je nadlidský úkol.
0: A mohl jste si třeba dovolit takzvaně vypnout, že jste třeba 5 minut neposlouchal, že to nějakým způsobem proběhlo, nebo to nejde?
1: Já jsem si hosty sestavil tak, abych tam měl tu a tam během noci, zejména během kritických chvil, což bylo asi tak od 2 hodin do 5, historkáře, to znamená kolega Petr Novotný, anebo třeba Zdeněk Šarapatka, člověk, který napsal knížku z politického prostředí a vyprávěl příběhy jako historky. Což je okamžik, kdy nemusíte sledovat, můžete vypnout a slyšíte, že se mluví. Divák nebo posluchač nepozná, že nedáváte pozor.
0: Takový Petr Novotný, tomu stačí dát jednu otázku a člověk může jít na kafe.
1: Tam nemůžete jít na kafe. Vy se pokoušíte o rekord, ale můžete vypnout, kývete hlavou, jakože to posloucháte, že to přijímáte a řeknete, Petře Novotný, jak zní tvoje teorie hrbu? On má totiž speciální teorii hrbu, tu tady nebudu vysvětlovat. A on spustí svých 6 minut o tom, jak funguje jeho teorie o tom, že každý občan má svůj hrb a že je třeba mu ho občas pohladit.
0: Sám se směje. Ksaver vypíná?
1: No a víte, že máte 6 minut času. Jirka pomeje to samé. Položil jsem otázku, Jirka začal něco vyprávět, já jsem mohl na chvilku vypnout, ale pořád v té debatě jste, pořád tam ten člověk moderuje, pořád je tam přítomen.
0: Luboš Ksaver Veselý na frekvenci 1. Už za chvilku se budete ptát vy. Budete volat na číslo 257 400 999 a také nám posíláte SMSky. Ty nám píšete na číslo 900 12 10. Díky za ně. Xavere, kolik jste vypil káv?
1: 3.
0: To mě docela překvapuje, řekla bych, že aspoň každé 2 hodiny.
1: Mně se na to ptalo několik novinářů, mám to přesně v hlavě. Vypil jsem za 24 hodin 3 energetické drinky, 6 ledových půllitrových čajů, 3 kávy a ještě takovou tu vylouhovanou šťávičku po ovocném salátu.
0: A jedl jste opravdu jenom, jak jste říkal, ovoce a kuřecí maso, protože asi kdybyste si dal něco těžkého, tak by vás to uspávalo?
1: Přesně tak. A navíc tam nebyla opravdu možnost měnit pravidla nastavená agenturou Dobrý den, která to hlídala velmi striktně. Tam opravdu nebyl prostor, aby se člověk mohl uchýlit na 10-15 minut na toaletu, vykonat si tam nějakou velkou potřebu a jít zpátky. Takže i tuto věc jsme museli konzultovat s lékařem, abych to těch 24 hodin vydržel. Museli jsme na tom pracovat 3 dny předem.
0: Vy jste vlastně měl 5minutové pauzy, takže to jste si vždycky jenom odběhl na malou a vrátil se?
1: 55 minut se moderovalo, 5 minut pauza a komisař té dohlížející agentury byl velmi striktní.
0: Oni to brali vážně?
1: No, oni to brali velmi vážně a i já to bral vážně, už jsem si z toho nemohl dělat srandu.
0: Nemohl se vyvlíknout.
1: Když tím všichni ostatní žili, už to byla vážná záležitost. Když bylo 55:00, tak on řekl stop a nedej bože, když tam byl host, který ještě chtěl doříct větu, tak už vám vzal další minutu z těch 5 minut pauzy. Cestou do šatny jsem odhazoval tričko, tam jsem měl připravené jiné na každou hodinu. A když jsem se ještě musel jít vyčurat, tak to bylo tak akorát, abych se včas vrátil. Kdybych se opozdil o 20 vteřin, už bych neudělal rekord.
0: Jak jste měl pojištěné, aby třeba některý host nepřišel o 15 minut později a nepokazil vám ten rekord?
1: Kvůli tomu jsem měl vždycky 2 hosty, nechtěl jsem nic riskovat. Ovšem zádrhel byl jen jeden, když se nedostavil Michal Pavlíček, ale naštěstí to doslova a do písmene zachránila Diana Kobzanová. Diano, děkuju, jestli sedíš v autě a posloucháš, byla si báječná.
0: Mám pocit, že Dianě dnes odtáhli auto, takže nás v něm asi neposlouchá, nicméně chcete tím říct, že vám vytrhla trn z paty?
1: S tím jsme kalkulovali, že se může stát, že někdo přijde pozdě, což se stalo. Sámer Issa, Petr Janda přišli o chvíli později, myslím o 15 minut, ale od toho tam byl druhý host. Navíc jsme měli 3 náhradníky na telefonu, o kterých jsme věděli, že jsou blízko a jsou schopni do 10 minut být v divadle ve dne i v noci.
0: Je tu dotaz od Marie z Příbrami. Kdo z hostů byl nejzábavnější?
1: Těžko říct, mě těch 24 hodin splývá a když řeknu nějaké jméno, tak těm ostatním ublížím. Já můžu říct, kdo mi nejvíc pomohl, kdo mě nejvíc jakoby nakopnul, když už se to chýlilo k tomu, že řeknu, já to vzdám.
0: A to byl ten moment ve 2 hodiny ráno?
1: Přišel jsem do šatny těsně před tím, než měli jít na scénu fotomodel Milan Ruchař a Jiří Pomeje. Já už nemohl a Zdeňkovi Novákovi, našemu producentovi, jsem řekl, běž tam a řekni, že už nemůžu. A Jirka Pomeje naprosto striktně řekl, ne, když už jsem kvůli tobě vstával, tak jdem.
0: Kdo měl největší úspěch z hostů? Na koho přišlo nejvíc lidí?
1: Jednoznačně Tomáš Werner, mistr Evropy v krasobruslení, Helena Vondráčková, Hana Zagorová. Pokud to opticky můžu změřit, tak nejvíc lidí přišlo na závěr. To se dostavilo hodně novinářů, jestli se toho zdárného konce dočkám nebo ne.
0: Kolik lidí prošlo divadlem Palác za těch 24 hodin, aby se podívalo na Xavera?
1: Pokud mám správnou informaci, tak asi 1300 lidí.
0: Dnes jste domoderoval ve 12 hodin. Šel jste si na chvilku lehnout?
1: Nešel. Procházel jsem se kolem Vltavy a tam jsem si pobrečel. To je co?
0: Proč?
1: Nevím, prostě se dostavily emoce.
0: Jasně. Dnes ale lehnete a určitě usnete, že?
1: Myslíte?
0: Doufám, přála bych vám to. Od roku 2002 moderujete tady u nás na Frekvenci 1 pořad, který se jmenuje Křížový výslech. Kolik už hostů ve vašem pořadu bylo?
1: To jste mě dostala, spousty.
0: Nikdy jste to nepočítal?
1: Všichni ministři, všichni předsedové vlád, 2 poslední prezidenti, všichni superstáři, kdo v této zemi něco znamená, prošel Křížovým výslechem, kromě 2.
0: A to?
1: Oldřich Kaiser, Jaromír Nohavica.
0: Nechtěli přijít, byť jste je zval?
1: Zvali jsme je Několikrát dokonce už jsme s Jaromírem Nohavicou nějak komunikovali, pak k tomu nedošlo. Možná to dělají proto, abych nemohl tvrdit, měl jsem všechny v této zemi, co něco znamenají.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Zdravím vás, mistře. Greta otočila a šokovala postojem k energiím. Pane Macinko, představte si, její slova vyvolala bouřlivé reakce politiků. A podívejte se, ona vám nějak dospívá v ženu.
2: Jo, to poznáte?
1: No tak...
2: Podle toho zuřivýho obličeje?
1: No ne, už tak... nemá.

0: To už možná trošku dostává rozum. To znamená, že už když přijde německý lobista vládní, nebo já nevím kdo, a řekne, hele, dejte, my máme teďka dost problém, my jsme ti zelení, my jsme si zakázali uhlí, my jsme si zakázali jádro, teď nějak nefouká, zima bude, sluníčko taky moc dlouho nesvítí, jsme docela v háji, my jako zelení nemůžeme, teď tam vyhráli volby zelení, jako nebo nevyhráli, ale jsou ve vládě, my teď nemůžeme jako zase vzít zpátečku, my potřebujeme, aby nás k tomu někdo přinutil, aby nám někdo, nějaký prorok, nějakého toho našeho zeleného náboženství zvěstoval, co máme dělat a my ho jakože poslechneme. Takže matka Malena zkásne a určitě takhle to nějak bylo. Takže ona řekla teďka, že to jádro by vzala jako na milost a že ty jaderné elektrárny zase tak špatný nejsou.
1: A mně, pane Macinko, budete říkat, že nemůžu být ministr životního prostředí, když takovýhle děvčátko...
0: To byste jí musel poslouchat, ale...
1: No dovolte.
0: Prostě zásadní pravidlo číslo jedna každého ministra životního prostředí v Evropě, Evropské unii, je, že primárně musíte poslouchat, co říká svatá Greta.
1: Tak
0: protože jinak jste kacíř a zasloužíte upálit. Jo, ale...
1: Já bych neodvolal.
0: No tak by vás upálili. Ale nebo by vás odvolali. Ale
1: dostal bych glejt?
0: Já jsem se vždycky jako říkal...
1: Přijeď do Bruselu, dávám ti glejt.
0: Já jsem si vždycky říkal, to je taková jako sranda, že jako fakt ty velký média, německý velký média a světový, dávají prostor tady jako nevzdělanému frackovi, který chodí za školu, tudíž jako nerozumí ničemu a vysvětluje podstatu jako energetický koncepce energetického mixu a spotřeby.
1: Tak jí to nikdo nalije,
0: ale pak jsem pochopil, protože jsem četl rozhovor.
1: Nikdo nalije do hlavičky.
0: No já jsem to tak není. Já jsem četl potom rozhovor nedávno, nebo před asi rokem, s její matkou, která si takhle v tom pase. A ona řekla, že Greta vidí, co ostatní nevidí. A řekla, že vidí oxid uhličitý pouhým okem. Takže ona má nadpřirozené schopnosti. Tak jako prase najde lanýže, tak svatá Greta vidí CO2 pouhým okem.
1: Takže tam,
0: psali to v novinách.
1: Takže tam je to takhle už...
0: Takže pak jsem pochopil, že ona má tu nadpřirozenou schopnost vidět to CO2 všude i za rohem, tak proto má nárok, aby mluvila k těm milionům Němců prostřednictvím těch velkých médií a děsila všechny politiky ze strany zelených, a kteří říkají, dobře, tak to jádro. Ještě bych teda doporučoval, když zrovna teď jede v tomhle laufu, tak za tu stejnou apanáž, kterou dostala od Němců, bych ji poslal ještě na stáž do Rakouska, že tam jsou úplně pomatení, co se týče té jaderné energie. Takže ještě tam by jim to mohla vysvětlit. To by podle mě skákali z oken rozervaností, že vůbec neví, co si mají myslet, že tady jejich nejvyšší prorok zeleného náboženství Greta, kdyby tam přišla a řekla jim, jádro budiš svaté, tak to by bylo perfektní.
1: No, mně je děvčete líto. Ta bude mít těžký zbytek života.
0: Já si myslím, že ta bude mít krásný zbytek života. Pak se jednou stáhne a řekne, že jde do kláštera nějakého zeleného. Už ji nikdy neuvidíme. Možná ji někdo potká na jachtě v Karibiku, jak se tam opaluje. Víte, ona ta její matka napsala knihu nějakou, kterou samozřejmě nikdo nečet, ale kterou všichni mají povinnost si koupit. Takže myslím si, že už se jí prodalo několik milionů výtisků. A on to asi není špatný biznis. Vy jste mi tady jednou říkal, o těch tantiemech jsme se bavili a já jsem říkal, že nevím jak na to, a vy jste říkal, že jste napsal 9 knih. Tak jestli máte nějakou knížku, který se prodalo několik milionů výtisků, tak víte, že to na nějakou jachtičku karibskou jednou i vydá. Možná i nějaký ten tryskáč. Zelený, elektrický třeba.
1: No, tak kdyby to, bychom se tam potkávali.
0: No.
1: Kdyby se mě podařilo napsat nějakou takovou...
0: Tak až budete ten ministr.
1: Greti, jak to jde?
0: Přijď tady na exkurzi, nám říct něco, co máme dělat.
1: No. Ale je vidět, že jste teda vizionář, pan Macinku. Už to... Tak jedeme dál. Putin nabídl Evropě více plynu přes Nord Stream. Berlín to odmítnul.
0: No tak to je jasný.
1: A tady nějaká paní.
0: To je jasný, protože když tam mají tu Gretu, ta jim teďka vymodlila, že můžou se vrátit zpátky k jádru, no tak ten plyn není potřeba. Protože tady ty stejní pitomci zelení ze svým energii Wende, nebo energii Ende, teď nevím, jak to je přesně,

0: mysleli, že si prostě zakážeme uhlí, zakážeme si jádro a vlastně jediná relevantní alternativa vůči tomu byl plyn. Takže všechny ty elektrárny a tak jsou jako na plyn a veškerá energetika. Jo, největší chemická továrna v Německu, BASF koncern, ta má spotřebu plynu úplně stejnou jako všechny součet všech domácností z celého Německa. Jo. A to právě, když si tady ty zelení magoři vlastně vytlačili, oni se vehnali do náručí toho Putina. Protože sami si zakázali všechny ty ostatní energetické zdroje. A vlastně jim zbyl jenom ten plyn, takže se ocitli v situaci, kdy nemají nic jiného. Takže teďka vlastně, když ta Greta přišla, vlastně to odblokovala. Tak teď už můžou si zase vyskakovat, že jako plyn nepotřebujou. Jo? Ale víte, když se tak dívám, já pořád přemýšlím nad tím, když teda ten Putin toho plynu má a tak, a my všichni tady nosíme ty svetry a přemýšlíme, jestli ušetříme ten plyn a jestli ho bude dost a máme z toho nervy, drahý je strašně, že vůbec neskučí ty Ukrajinci.
1: Proč?
0: No, tak já nevím, odkud berou plyn Ukrajinci. Taky ho musí někde brát, ne?
1: Posíláme my možná, ne?
0: No, kde bychom ho vzali?
1: No, asi to ne, jo. Sam nevozí Černochová o víkendu vždycky.
0: O tom se asi nějak nemluví. Protože samozřejmě Ukrajinci berou plyn z Ruska.
1: Ne.
0: Takže z Ruska lítají na Ukrajinu denacifikační a jistě samozřejmě humanitárně míněné rakety. Ale vedle toho se nemluví o tom, že je plyn.
1: Myslíte?
0: Víte, já nikdy v životě nezapomenu na takovou, a to není historka, jo? To jsem fakt zažil, kdy Rusové někdy v roce 2008 měli spory s Ukrajinci, že oni se dlouhodobě asi nemají rádi, a vypli jim plyn. Prostě jim ho vypli. A teď ty Ukrajinci byli fakt úplně v háji, ale to bylo zoufalství, jo. Já nevím proč, jako jestli ho neplatili, platili spory, to není podstatný. Prostě fakt je ten, že někdy v roce 2008 Rusové vypli Ukrajincům plyn. A ti Ukrajinci byli fakt tak v háji, že to bylo prostě celou zimu, Rusové si z toho dělali legrácky, jo, Pierre Krojem gaz. No a 1. ledna 2009 Česká republika se stala předsednickou zemí v Radě EU. To, co máme teď, tak tehdy měl to Topolánek. A já fakt, pro mě to je absolutní memento. Když jsem viděl, jaký velký problém to bylo, že ty Rusové vypli těm Ukrajincům plyn. Jaký fakt disaster, jak zničivý to pro ně bylo, že o půlnoci na Silvestra 1. ledna 2009 bušil na dveře Pražského hradu kanceláře prezidenta republiky nějaký pan Kuleba. Známé jméno dneska. Byl to otec současného ukrajinského ministra zahraničí, který byl tehdy velvyslancem v České republice, ukrajinským, a ten bušil na vrata za dozvuku silvestrovského ohňostroje a dožadoval se přijetí u prezidenta a chtěl, aby Česká republika jako nově předsednická země pomohla řešit zásadní problém, který má Ukrajina, že jim Rusko už 3 měsíce nedává žádný plyn. Byli úplně v háji. Slováci byli tehdy taky v háji, protože Slováci měli jedinou cestu z Ukrajiny. Takže já si pamatuju, jak tehdy ten plyn vypli a bylo to opravdu velmi nahlas a všude se to řešilo. Topolánek volal s Putinem, řešil to a tak dál. Dnes se vůbec nemluví o tom, kde bere Ukrajina plyn. Tak nevím, no. Je to divný, jo. No, že tady ty šaškárny...
1: Víte, kdo je tady ta paní?
0: No to nevím. Jako na Putina to nevypadá.
1: Ne,
0: to už bychom asi poznali.
1: To je mluvčí německé vlády. Ale takhle by dneska vypadala moje nejoblíbenější zpěvačka, kdyby žila Zuzana Navarová. Si to představuju.
0: Ale Zuzana Navarová měla kratší vlasy, ne?
1: No, jak kdy v období. Ale byla to skvělá žena. Tak, přijďte v kabátě a dostanete slevu. Láká dublinská hospoda zákazníky. Pane Macinko, je to tady? Je to tady v...
0: To je zase to...
1: Kabát.
0: Každá země má svoji Markétu Pekarovou Adamovou, no. My jsme tady na svetry, Irové jsou na kabáty.
1: Na kaboše, no.
0: To je, dejte, je to prostě podobný, jako když byl covid, tak jsme taky v té první vlně solidárně šili roušky. Na podzim už ta solidarita a už ta pospolitost taková nebyla. Tak já mám trošku strach, že jsme teď v té vlně, v té euforii, že jako haha, hihi, pojďme nosit kabáty. No uvidíme, jestli nám ten humor vydrží. Jestli nám tady to přesvědčení vydrží. Toto je jako trošku reklama, jo. Láká hospoda zákazníky na to. Dobře, no. Tak, ale pak, až se ukáže, že jestli budeme muset být v kabátech v práci, jestli budeme tady dělat rozhovor v kabátech, jestli ve škole se budou učit v kabátech, nebo jestli budou operovat v kabátech, tak to už taková sranda nebude. Ono mi to připomíná, vyšla taková kniha kdysi od jednoho autora, to se jmenovalo Náměsíčníci. A ta kniha popisovala v podstatě náladu ve společnosti a mezi státníky těsně před vypuknutím první světové války. Oni v podstatě úplně stejným způsobem žili ve snách. To byli náměsíčníci, snílci, furt se bavili úplně odtrženě od reality, až se potom postupně vzájemně přesvědčili, že jediným východiskem je válka. A pak prostě, a teď jásalo se, šlo se do války, tleskali si, bylo to perfektní, pak přišly ty zákopy, pak přišly ty iperity a tady tyhle, pak přišly ty obrázky, pak přišly ty miliony mrtvých a raněných a zničená celá Evropa a pak na to ty lidi radši zapomněli. A já se fakt trošku bojím, že my jsme symbolicky v něčem podobným, jo. Prostě ne, jako já, podívejte se, proč se to takhle řeší. My přece víme, my co to sledujeme, tak víme, že za vzrůstající cenou energií, což teda jako se pak má řešit kabátama nebo svetrama, tak za vzrůstající cenou energií není nic jiného v Evropě než emisní povolenky. Všichni tady ty, co nechtějí, aby se na to zelené šílenství útočilo, tak říkají, že za to může Putin. No jenže emisní povolenka je v podstatě daň. Já nevím, jestli jste obeznámen se systémem toho obchodování, ale je to v podstatě daň, kterou musí každý výrobce energie nebo v průmyslové oblasti zaplatit za jednu tunu vypouštěného CO2.
1: Víme o tom.
0: A ta cena začala velmi symbolicky na několika eurech. Ještě v roce 2020 byla cena emisní povolenky na začátku roku asi 20 euro. Což už jako začalo být dost, jo. Byla i teda mnohem míň. V polovině roku byla 60. Na konci roku 2020, tedy vůbec před válkou, jo. Byla cena emisní povolenky 90 euro. Teď někdy, myslím si, že na konci prázdnin vyšplhala na rekordních 99 eur za cenu jedné emisní povolenky, kterou musíme platit. A to je daň. My si za to nic nekupujeme. To je daň za to, že jakože znečišťujeme a vypouštíme CO2 a to nám zdražuje energii. Já nevím, kolik přesně stojí, teď nechci se úplně brát o ta čísla, jo, ale myslím si, že ta jedna tuna, dejme tomu, že se může rovnat jedné megawatt hodině, která stojí třeba, nevím, 200 euro. A když je 100 euro nad to ještě jako daň, která, jako, podívejte se, kolik stojí barel ropy. Jo, a to je komodita, to si něco kupujete, ropu. Tak barel ropy stojí míň než jedna emisní povolenka. A toto je přece cesta. Ne lákat na svetry a šaškovat tady s kabátama. Prostě má mít vláda odvahu a říct, my jsme tady v naprosto neřešitelné situaci, miliony lidí nemají na to, aby zaplatili složenky, když jim několikanásobné zálohy, které neví ty lidi, jak mají zaplatit, tak my dobře chápeme, že Putin, chápeme, že válka, to se všechno akorát urychlilo, ale škrtáme teďka, vystupujeme ze systému emisních povolenek. Ono by to jako dost dramaticky zlevnilo ty ceny pro normální lidi. Sice by teda ječela Greta, ale ta by podle mě tu by trefil šlak, ale no a co? Ona by to ještě přežila, protože je ještě mladistvá. Ale lidem by to pomohlo. Ne, ale vláda místo toho bude ječet, že za všechno může Putin. OK, taky může asi. Ale vy si oblečte svetry.
1: Jste se rozjel teda.

0: Z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
0: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání s SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany pro, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
0: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
1: opustíme
0: hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
0: Ne, to není laciné.
1: Jste proruský politik, pane doktore Reichle.
0: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
0: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují.
2: Posloucháte Radio Xaver.

padá trochu jak jetel, rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno, duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno, nebuďme přátelé adresní. Ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

0: Nezapomenutelný moment křížového výslechu?
1: Asi úplně první s Petrou Buzkovou.
0: Nervozita?
1: 2. září 2002.
0: A nezapomenutelný moment v tom smyslu, že někdo na sebe prozradil to, co dosud nikdy neřekl? Byl to třeba případ premiéra Topolánka, který tady přiznal odloučení od rodiny?
1: Takových věcí, které tady zazněly a potom oběhly média, bylo několik. Poslední třeba slavná kauza, která před pár dny vyvrcholila u soudu, byl Martin Michal a Helena Vondráčková versus Kateřina Brožová aneb Trabant a Mercedes. Takových věcí tady bylo několik. A manželé Topolánkovi si vzkazovali přes křížový výslech lecos.
0: Vraťme se k tomu prvnímu.
1: Tehdy jsem celý vyklepaný položil historicky první otázku na frekvenci 1 a v tu chvíli Petře Buzkové zazvonil mobil. Ona se chvilku hrabala v kabelce.
0: Tím pádem neodpovídala.
1: Řekla, prosím tě, já jsem teď tady v rádiu na nějakém rozhovoru, zavolej mi později. Tak já jí znovu pokládám otázku, jí znovu zazvonil mobil. A ona ho zase vzala do ruky. Nevím, kde se to ve mně vzalo, ale prostě jsem jí řekl, tak co, Petro, budeme si povídat?
0: A co ona?
1: Zarazila se, protože jsem jí tykl, nicméně od té chvíle byl regulérní rozhovor.
0: Koho z hostů se nejvíc bojíte?
1: Já se nikoho nebojím.
0: Máte před někým respekt, když třeba přijde prezident, je to jiné, než když přijde jiný host?
1: To zcela určitě, ale nevím, jestli se to dá nazvat respektem. Já se na všechny hosty těším, věřím této stanici a tomu pořadu a nikdy tady nebyl špatný host, což není promotion, to je prostě fakt.
0: A měl jste někoho, kdo vůbec nekomunikoval, neodpovídal na otázky?
1: Za celou dobu jsem měl takové hosty jenom dva. Tím prvním byl herec Pavel Landovský.
0: Nechtěl odpovídat, nebo jste ho nebavil?
1: Nevím, přišel podrážděný. Proč mě taháte do rádia, já nechci nic vyprávět v rádiu, proč jsem tady? A v dobré pohodě jsme se nepotkali ani s Veronikou Žilkovou.
0: A už jste si to vyříkali?
1: My si nic neudělali.
0: Nic jste si neudělali, jenom jste si neseděli?
1: Byl to velmi chladný rozhovor, nic zlého, nikdy jsme neválčili, nic se nestalo.
0: Hosté v pořadu Křížový výslech zároveň odpovídají i na chatu. Jak stíhají odpovídat vám na vaše investigativní otázky a ještě psát na počítači?
1: Já nemám investigativní otázky, ale takové, které mě samotného zajímají. To se někdy dostanu pod kůži, to je jen nadstavba, tu a tam se nám to stane. Nejsem tolik investigativní jako vy, paní kolegyně. Jak to stíhají na chatu? Máme tu speciální paní asistentku, která všechno zapisuje, takže host během písničky nadiktuje odpověď a paní Gábina nebo paní Alena bleskově všemi 10 vše zaznamenají.
0: Ve studiu je také webová kamera. Změnila třeba nějak náladu? Dáváte si víc pozor? Xaver, když vás snímá?
1: Ne, já ji vždycky vidím z té druhé strany, nevnímám ji. Já mám pocit, že ani moji hosté ji nevnímají. Já nevím, jak to děláte vy, paní kolegyně, ale já hostům neříkám, že je tady kamera.
0: My jim to většinou řekneme. No i vám jsme to řekli.
1: Oni si toho většinou nevšimnou.
0: Je tu dotaz od Aleny Č. z Kladna. Scháníte si hosty sám?
1: Hosty do pořadu nebo domů?
0: Hosty do pořadu, ne domů.
1: Domů si zvu hosty sám, do pořadu ne. Tady na frekvenci 1 je to vždycky dohoda mezi programovým ředitelem, moderátorem a dramaturgem Jakubem. Uděláme seznam a produkční, naše hodná Alenka, hosty obvolává a snaží se vše skoordinovat časově tak, abychom v týdnu neměli třeba samé zpěváky nebo herce, abychom tam měli politika, sportovce, zpěváka, no nezávidí mi to.
0: Proslul jste na frekvenci 1 bleskovým dotazníkem, tak schválně. Jak byste obstál vy? Co se vám vybaví, Xavere, když se řekne cigarety?
1: Zakázal bych to.
0: Sladkosti?
1: Vášeň.
0: Víno?
1: Nemusím.
0: Fotbal?
1: Věřím jim.
0: Jiří Paroubek?
1: Vážím si ho, ale nevolím ho.
0: Sex?
1: Výsostná záležitost 2, maximálně 3 lidí.
0: Láska?
1: Jedna je mezi kapkami deště a druhá z pasáže.
0: Upír?
1: Spolehlivost.
0: Peníze.
1: Nutnost.
0: A Petr Novotný?
1: Kamarád.
0: Teď máte půl minuty chráněného času. Půl minuty pro sebe, říct můžete cokoliv, co vás napadne.
1: Rád bych poděkoval všem, kteří podpořili tu bláznivou, šílenou moderátorskou akci Talk Marathon. Určitě bych chtěl poděkovat Frekvenci 1, protože nám byla parádním mediálním partnerem a já musím říct, že jsem na to velmi pyšný, že tahle prestižní stanice šla s námi do takového nejistého projektu, protože nikdo nemohl vědět, jak to dopadne. A ve chvíli, kdy jsem to chtěl vzdát, jsem myslel i na Frekvenci 1 a neudělal to. Děkuji kolegům z Frekvence 1, protože spousta z nich se přišla na mě do divadla podívat. Děkuji.
0: Tak to byla půl minuta pro Luboše Xavera Veselého. A teď už je váš. Volejte mu právě teď.
2: Chtěl bych se zeptat, co říkáte tomu, že už asi před 3 lety získal podobný rekord moderování také Richard Langer?
1: Jasně, já tam tenkrát byl hostem, jenomže pan Langer žádný rekord nezískal, když se na to ptáte. Existuje jediná agentura, která je schopna tyto věci evidovat a rekord oficiálně ustanovit. Ta u toho tehdy nebyla, Richard Langer si nenechal rekord zaregistrovat. K tomu můžu říct jedině to, že to byla jenom jeho chyba.
3: Dobrý večer, tady Jarda, Praha. Ve vašem pořadu jste kdysi dávali možnost aspoň jednomu posluchači, aby mohl položit vašemu hostovi otázku. Proč jste to vlastně zrušili?
1: Každý pořad se vyvíjí. My jsme postupem času přišli na to, že pořad je daleko pružnější a svižnější, když tam má otázky pouze moderátor, případně se využijí SMSky nebo maily. Protože máte na hosta přímý dotaz, máte možnost chatu na adrese www.frekvence1.cz.
4: Dobrý den, tady Vašek z Náchoda. Chtěl bych se Xavera zeptat, jestli se vážil před a po rekordu. Kolik byl rozdíl?
1: Na začátku i na konci jsem se opravdu vážil, protože jsem chtěl vědět, jaký to bude mít na mě vliv a proto vám můžu přesně říct, jaký byl rozdíl. 3 kila.
5: Dobrý deň, reláciu pána Veselého na Frekvencii 1 považujem za špičku a chcela by som sa spýtať, či pripravuje ešte nejakú inú, či už na Frekvencii 1 alebo niekde inde. No skrátka, na čo sa môžeme ešte tešiť?
1: Nepřipravuji nic, protože 2 pořady mi běží, tady na Frekvencii Křížový výslech a v České televizi Café X.
0: Tady je jeden SMS-kový dotaz od pana Zajíčka z Ostravy. Která celebrita je nejprotivnější?
1: Neřeknu, ale mám v tom naprosto jasno.
0: Ivana České Budějovice se ptá, s kým toužíte udělat rozhovor za každou cenu? S nějakou světovou celebritou?
1: S Michailem Gorbačovem. Spousta celebrit mě velmi příjemně překvapila. Volal jsem třeba Pepovi Klímovi, který tehdy točil Pronovu a byl strašně vytížený. Přes den vůbec nemám čas, ale když mě pozveš někdy v noci, tak 100% přijdu. Upozornil jsem ho, že to není za prachy. To vůbec nehraje roli. Naprosto stejně zareagoval i Radek Jón. Hana Zagorová řekla, přijdu po koncertu. Nešla si ani domů odpočinout, rovnou přijela a ještě mi přivezla energetický nápoj pro povzbuzení. Překvapil mě Josef Laufer, kterému jsem zavolal a on, aniž by se ptal na podrobnosti, řekl, napište mi, kdy tam mám být, kde to je a já tam 100% budu. Poslal jsem mu tedy SMSku a on tam opravdu byl. V průběhu akce se odehrály věci, které pak žily svým vlastním životem. Prvními hosty například byly Jana Bobošíková a zpěvák Zbyněk Drda, jehož tehdejší europoslankyně, pozvala do europarlamentu. Po čase jsem četl nějaké noviny, kde byla reportáž ze Zbyňkovy návštěvy v Bruselu a on to komentoval. Byl jsem na Talk Marathonu u Xavera a paní Bobošíková mě dala voucher do europarlamentu, tak jsem tady. Báječní a vstřícní byli všichni. Jiřího Paroubka jsem začal zpovídat v 8 ráno a poděkoval jsem mu, že kvůli mě tak brzy vstával. A on mi na to... To já vstával o hodně dřív, byl jsem kvůli vám u holiče. Žertoval a dokonce i on se mi snažil zvednout náladu. Ostatně tady je seznam těch, kdo tam byli. Jana Bobošíková, Zbyněk Drda, Chantal Poulain, Jiří Mádl, Antonín Panenka, Valérie Zavadská, Sámir Issa, Robert Vano, Radek Jón, Jaroslav Svěcený, Helena Vondráčková, Martin Michal, Osmany Lafita, Ladislav Štajdl, Petr Janda, Jan Saudek, Michal David, Dalibor Janda, Lucie Šelhánová, Diana Kobzanová, Jiří Adamec, Tomáš Werner, Hana Zagorová, doktor Miloš Táborský, Josef Klíma, Marek Volner, Petr Novotný, doktor Luboš Chaloupka, Bohumil Kulínský, Zdeněk Šarapatka, Jiří Pomeje, Milan Ruchař, Filip Trojovský, Petr Zvěřina, Pavel Novotný, Eva Eichmajerová, Martin Baťha, Václav Upír-Krejčí, Michal Šeda, Libor Bouček, Stanislav Hložek, Jiří Paroubek, Pavel Poulíček, Světlana Zárubová, Iveta Bartošová, Sára Soutková, Josef Laufer, Alexej Piško a Michal.
6: Posloucháte Radio Xaver.
7: Za stranu a za lidi 83. díl, paní Karol. Dobrý den.
8: Dobrý den, já vás zdravím.
7: 83. díl na druhou stranu, co to je proti vaší 200 na streamu, víte?
8: No máme co dohánět.
7: No a proti mé 325 na streamu.
8: Ty, to je krása.
7: No.
8: Já si budu pamatovat, když jste se mnou oslavil tu 200, tak já s váma oslavím 333.
7: Myslíte?
8: Jo.
7: Tak jo. No a na kolikát se to máte dneska?
8: No to mám tak jako vysoko. Máme konec školního roku, začátek léta.
7: Uh-huh.
8: Prostě taková pěkná atmosféra. Uh-huh. A co vy?
7: No já to mám na takové slabé 4 dneska.
8: Co po to?
7: Tak ráno jsem řešil nějaké věci jako pro kamarády smutný zdravotní, tak jsem všechny lékaře alarmoval, jako když člověk pro někoho něco schání. No asi tak.
8: Když no. Tak to jste takhle hodnej.
7: No a tak to víte, dotkne se to někoho relativně blízkého, tak hned šup ze 7 na 4, to je hrozná rychlovka. Ale vy jste teda na 10, mám to tak chápat?
8: Jo, klidně na 10.
7: Jo?
8: Klidně.
7: Já jsem byl včera dopoledne na 9.
8: A co pak se stalo tak pozitivního?
7: Dostal jsem prášek proti alergii. Takže jsem najednou mohl dýchat.
8: Neslzel jste.
7: No,
8: ale tak ona to není legrace být alergik. Jo. Já s tím mám taky svoje zkušenosti.
7: No a představte si, že jak jsme teď v týdnu volili druhé kolo, jo, nebo vlastně už čtvrté a páté kolo, nebo druhý den toho ředitele geniálního České televize.
8: Čehože? Geniálního?
7: České televize.
8: Jo, geniálního.
7: Jako generálního, chtěl jsem být vtipný. Tak až se to zvolilo, upeklo, tak jeden radní plakal.
8: Dojetím.
7: No, dojetím, jako ta atmosféra ho pohltila.
8: Aha, jestli on neměl slíbený nějaký všimný, když to dobře dopadne.
7: To...
8: Že plakal, že bude mít z čeho koupit vánoční dárky na Vánoce.
7: To bych opravdu z tohoto nepodezíral vůbec, ale regulérně a mě taky už se jako jednu chvíli jako slzy do očí, když jsem to viděl.
8: Jo, jakože, když tak jsme tu Českou televizi před těmi dezoláty ochránili.
7: No,
8: všechno zůstane při starém, to je radosti.
7: Nevím, jestli si to říkal takto, ale prostě byl dojmutý, že po těch útrapách nakonec, rozumíte, kdyby se u toho ještě pouštěla hymna a vlajka pana Chudárka vstoupala...
8: Na stožár pana Friedricha.
7: No, tak já vám říkám, že normálně by se tam zhroutil.

Helena byla pro spoustu lidí modla a já od začátku cítil, že se pohybují vedle hvězdy. Bylo to stejné, jako být vedle Karla Gotta. Lidé ji milovali, chtěli ji vidět na vlastní oči, prohodit s ní aspoň pár slov. To bylo příjemné, ale zažil jsem s ní několik situací, na něž se léta snažím zapomenout a nejde to. Vystupovali jsme spolu 2 roky, průměrně 11krát za měsíc. Už měla problémy s chůzí, bylo to těsně po smrti Jirky a tak se mě pustila hodně blízko. Dokonce jsme spolu byli na dovolené na Krétě, ještě s Vladimírem Bernáškem, redaktorem Plzeňského rozhlasu, s nímž Helena také často spolupracovala. A na to nevzpomínám rád. Třeba na moment, kdy chtěla v klimatizovaném taxíku otevřít okénko a když jí to řidič zakázal, tak mu jednu vrazila. V tu chvíli bych se radši neviděl. Ještě horší pocit jsem měl, když jsme opouštěli restauraci jednoho krajana po velmi dobré večeři, na níž nás pozval, a Helena s nonšalancí pronesla. Děkujeme za večeři, stálo to za hovno, zase rádi přijdeme. Ten dobrý muž naprosto stuhl, způsob jejího humoru nechápal a nevěděl, co si o tom má myslet. Podobně byli zaskočeni muž a žena v restauraci, s nimiž jsme se seznámili, a Helena v jednu chvíli směrem k té paní pronesla. Ty jí musíš mít zlatou, že on na tebe vleze. Byla taková a měla chvíle, kdy její humor měl hodně blízko ke krutosti. Ale na druhé straně jsem byl svědkem toho, jak v noci sama sedávala na terase a hořce plakala. Ona, která všude vyvolávala smích, žertovala na počkání a pro jadrné slovo nešla daleko. Najednou se celá schoulila a otřásala se vzliky. I když spoustě lidem pomohla, měla svou temnou tvář, o které ne každý věděl. Vybavuji si situaci, kdy jsme byli v porotě soutěže Gayman v brněnském Bobby centru. Spolu s Michailou Jílkovou, Ilonou Čákovou, Martou Kubišovou, Robertem Vanem a Vaškem Neckářem. Měli jsme s Helenou společnou šatnu a přišli tam za námi 2 gejové, které Helena se slzami v očích ujišťovala. Kluci moji, já vám to registrované partnerství vybojuju, i kdybych si měla ve spacáku lehnout do parlamentu. Seděla proti nim ve svých pověstných duhových šatech, v klobouku a střevíčkách s kopretinami. Chlapci jí děkovali a ona byla dojatá. Sotva se za nimi zavřeli dveře, ulevila si. To je dost, že vypadli buzeranti za sraní. Jiné historky naopak byly úsměvné. Jednou jsme otevírali obchodní dům v Brně. Heleně se chtělo na záchod, ale ten byl od pódia velmi daleko. Helena by to nezvládla, představení mělo začít za pár minut. Ale za jevištěm byly v kbelíku 2 kytice připravené pro nás. Tak Helena kytky vzala, do kbelíku se vyčůrala a pak je tam zase vrátila. Obchod jsme otevřeli, na jevišti byla jako vždy skvělá. Oba jsme dostali kytici, já jí držel naprosto nepatřičně za horní část, ale Helena jí popadla jako pravá dáma, aniž by hnula brvou. Taková byla Helena, kterou jsem poznal. Na jedné straně zábavná a obětavá, pro děti z dětských domovů dokázala udělat mnohé, když měl někdo problém, pomohla, dokázala lidem rozmluvit sebevraždu nebo rozvod, sehnala práci i byt, nic pro ně nebylo nemožné. Na kolegy, které měla ráda, nedala dopustit a do krve je hájila, když se jich někdo dotkl. Měla velké srdce, ale nosila v sobě také kus jedovatosti a já nikdy nezjistil, kde se to v ní vzalo. Jako tlusťoch jsem jí v mnoha věcech rozuměl, v jiných jí zase nerozuměl vůbec. Ale byla to velká herečka, o tom není sporu. Vlak dětství a naděje nebo Homolkovi, to byl její velký herecký koncert. Když jí dostal do ruky režisér, jako byli třeba Karel Kachyňa nebo Jaroslav Papoušek, tak hrála vším, očima, gesty. Ale u Zdeňka Trošky, který je jinak nesmírně chytrý a talentovaný, hrála hlavně tloušťkou a asi to bylo tím, že když Zdeněk natočil první díl své trilogie Slunce, seno, jahody, tak byl hrozně mladý a stačilo mu to. V dalších dílech už to tak zůstalo. Několikrát jsem jí to řekl, vždycky mi vynadala a řekla mi, že jsem vůl. A možná měla pravdu. Jen jednou mi dala za pravdu, a to na dovolené na Krétě. I když jí právě tyto Zdeňkovy filmy přinesly největší slávu, trvám na tom, že ve všem ostatním byla lepší. Na první místo bych dal Kachyňu v seriál, na druhé pak její účinkování v Gogolově revizorovi v Činoherním klubu v 60. letech.
To jsem sice neviděl osobně, protože jsem se ještě nenarodil, ale naštěstí z jednoho představení existuje filmový záznam. Za mocí vděčím, učila mě, jak se chovat na jevišti, jak se navazuje na nahrávku, měla se mnou hodně práce, protože moderátor jsem nebyl a ona se ho snažila ze mne udělat. Dostal jsem od ní spoustu cenných profesionálních rad. Například tvrdila, že v botách, v nichž člověk jede na vystoupení, nesmí vkročit na jeviště. Vždycky měla náhradní boty, do nichž se přezula a já to tak dělám také. Po jejím boku jsem byl hostem v několika televizních pořadech, například u Jiřího Krampola v Nikdo není dokonalý. Ukázala mi spoustu věcí, poznal jsem, jak vypadá televizní natáčení, ale také jsem měl možnost vidět odvrácenou tvář života filmové hvězdy. Také jsme spolu poznali kus světa, nejen toho našeho českého, moravského a slezského. Podívali jsme se i do ciziny. Vystupovali jsme například v Bělehradě pár měsíců po válce. Byla to zajímavá část života. Bohužel jednoho dne jsem pochopil, že to dělat nechci. Vadilo mi stále ježdění mezi Prahou a Brnem a popravdě trochu jsem přestával Heleně rozumět. Ani přesně nevím, který to byl rok, ale jednoho dne na podzim jsem jí řekl, že dokončíme rok a já se budu věnovat svým věcem v Brně. Měl jsem toho normálně lidsky plné zuby. Když jsem jí řekl, že chci na konci roku skončit, okamžitě řekla, tak skončíme hned. Typická Helenina reakce. Došlo k tomu v noci před jejím domem ve Volínské ulici, kam jsem ji dovezl po vystoupení. Vyšla z auta a už se ani neohlédla. Přestala se mnou komunikovat, několikrát jsem jí volal, protože jsme měli nasmlouvaných asi 11 vystoupení. Tak jsem požádal Jirku Krampola, jestli by se mnou ta vystoupení neabsolvoval a on souhlasil. Helena se to samozřejmě dozvěděla, zavolala redaktorce Haně Hešlové z Blesku a brutálně mě pomluvila. Vyšel článek, který mi ublížil hlavně lidsky. Pod titulkem Kdo okradl Helenu Růžičkovou byla moje fotka a Libora Baselidese a šlo o to, že jsem dětem z dětských domovů jedl bombóny. Také tam bylo, že mi dala plnou moc, což nebyla pravda. Navíc to nijak nepokračovalo, nebylo tam ani slovo o tom, že bych plnou moc nějak zneužil či něco ukradl. Každopádně paní redaktorka Hešlová se mi už mnohokrát omluvila, aniž bych to od ní chtěl. Od té doby už jsme se s Helenou nikdy neviděli. Když umírala v Plzni, vzkázala mi, abych za ní přijel, že si spolu ještě něco musíme vyříkat. Ale já tam nejel, nechtěl jsem se zachovat nepředvídatelně a tak jsem jí jen vzkázal, že už jsem na všechno zapomněl a ať se drží. Ona přesto naléhala, abych přijel, tak jsem slíbil, že o tom budu přemýšlet. Jenomže pak jsem si 4. ledna 2004 ráno pustil rádio a tam hlásili, že Helena Růžičková zemřela. Pochopil jsem, že smrtí nic nekončí. Než jsem to v sobě totiž vstřebal, trvalo mi to ještě několik let. Heleně jsem opravdu za hodně vděčný. Byla to skvělá zkušenost a nakonec si říkám, že to vlastně stálo.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Moc peněz, 15. díl a naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den vám, divákům.
1: V 15. díle říkal jsem si, pane Vlášku, že bychom se mohli pověnovat alespoň na začátku biznismenům a lidem, kteří dělají biznis v nejrůznějším nebo obchod a mají firmy a tak, protože jsem slyšel od vás, pravda, že bude existovat jakási forma placení ve zlatě. Mm-hmm. Že firmy, jestli to dobře chápu, mezi sebou si budou moci ve zlatě posílat. Jak to, prosím vás, bude fungovat?
2: Nejenom mezi sebou, ale i přijímat platby od zákazníků, popíšu. Mm-hmm. My vlastně dlouhodobě provozujeme něco, čemu my říkáme inteligentní investiční plán Gold. To bylo vlastně zlaté konto, nebo je to zlaté konto, kryté tedy fyzickým zlatem pro fyzické osoby, kdy vlastně už dneska ty fyzické osoby si mohly

0: vzájemně platit v gramech, mikrogramech zlata, tam to funguje na 0,6 čísel, stejně jako třeba kryptoměny, takže já bych vám už dneska mohl zaplatit za zboží, za služby, gramy, mikrogramy zlata. Takže tak to funguje, fungovalo delší dobu už a funguje stále samozřejmě. Nově vzniká naprosto revoluční produkt, který doplní celý ten systém. Ten revoluční produkt se jmenuje Inteligentní investiční plán Max. A tenhle ten Inteligentní investiční plán Max my vlastně spouštíme v červnu 1.6. Všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude, že to zvládneme spustit 1.6.
1: No to je, prosím vás, dneska je 29.
0: Je to tak, my se dlouho na to chystáme, Trošku jsme už posunuli ten start, plánovali jsme původně dříve, ale chtěli jsme být dokonale připraveni. Takže 1.6. bychom to měli spustit, přičemž tedy firmy si budou moct uzavřít svoje privátní zlaté konto, konto kryté fyzickým zlatem. Je tam drobný rozdíl mezi těmi konty v tom, že ty i-plány Gold pro ty fyzické osoby jsou kryté kilovými zlatými cihlami, i-plán Max pro ty firmy bude krytý 12,5 kilovým ingotem, to znamená ještě jako zajímavější cena zlata. No a vlastně tím pádem my budeme moct platit za zboží, za služby firmám ve zlatě. To znamená, nebudeme muset odprodávat svoje zlato a platit penězi, ale budeme moct napřímo ze svých zlatých kont platit firmám ve zlatě za zboží a za služby. A zároveň firmy, jak jste správně zmínil, mezi sebou také si budou moct platit ve zlatém, pokud tak budou chtít. K tomu spouštíme také v červnu teď mobilní platební aplikaci. To znamená, zákazníci u těch obchodníků budou moct platit mobilním telefonem. Jo? To znamená, řeknu, prodejci potravin, postupně třeba e-shopy, restaurace, dovolené a podobně. Prostě pohodlně zaplatím ve zlatě. A ta firma má několik motivací. Samozřejmě jedna, který získá nějakých 100 000 našich zákazníků, kteří dneska můžou používat ty produkty a budou o té firmě vědět, že u ní můžou platit zlatem, což je samozřejmě určitě pro řadu firm zajímavé. A druhá věc je, že tou druhou motivací je samozřejmě ekonomická, finanční motivace, protože když dneska firma přijímá platby platební kartou, tak zaplatí 2 až 5% tomu karetnímu operátorovi za provoz té karty. U nás nejenom, že nic nezaplatí za takovou platbu ve zlatě, ale naopak dostane 0,5% z každé platby vlastně cashback. Takže to je jedna velká motivace. No a druhou je, že samozřejmě zlato kontinuálně roste. Víme, že někde v průměru těch 12,5% ročně. Takže při tomhletom vývoji, nejenom, že ta firma vydělává na těch transakcích nějakým způsobem, nejenom, že tady má část peněz bezpečně uložené v nějakém aktivu, které je protikrizové, protiinflační a tak dále, a ještě je tam potenciál zajímavého zhodnocení.
1: Mm-hmm. Tak ještě než začneme s dotazem na některé podrobnosti, přesvědčte mě o tom, že to je legální.
0: No je to naprosto legální, všechno, je to v souladu s platnými zákony. My těm firmám dodáme nejenom vlastně ten produkt, nejenom, že jim dodáme ten platební terminál, ale také jim dáme komplet metodiku, to znamená dostanou účetní metodiku na klíč, jak jejich účetní oddělení má správně s tím nakládat, správně účtovat, ten systém generuje všechny správné účetní doklady a tak dále. To znamená to konzultováno jak s generálním finančním ředitelstvím, tak se všemi orgány, které tady jsou, tak aby všechno odpovídalo legalitě, právu a tak dále.
1: Tak pane Vlášku, teď mi tedy popište, znamená to, že každý podnikatel nebo firma, nebo i třeba my živnostníci,
0: ano,
1: si založíme zlaté konto,
0: ano,
1: kde bude nějaká hodnota, dostanu k tomu nějakou kartu platební, nebo...
0: Tak, vysvětlím. Každá firma, každý živnostník, jak jste říkal správně, si může otevřít svoje zlaté konto, to znamená technicky za to Inteligentní investiční plán Max, přesný výraz. K tomu dostane samozřejmě veškeré produktové informace, dostane k tomu ten manuál, jak jsem zmiňoval, pro to účetnictví. Zároveň dostane platební terminál, takovou kartu se speciálním čipem, který právě umí přijímat ty platby pomocí QR kódu, případně pomocí právě toho čipu. Takže tím bude vybaven taky a samozřejmě stáhne si do mobilního telefonu novou mobilní aplikaci, která 1.6. také bude k dispozici, kde nejenom, že teda má jako přehled o tom svém účtu, o vývoji toho účtu, o vývojích ceny zlata, může se tam sjednávat další produkty, pokud by chtěl nakupovat, prodávat, ale zároveň tou mobilní platební aplikací bude i platit.
1: Mm-hmm. Znamená to, že kdyby nás teď sledoval někdo, kdo je podnikatelem, živnostníkem a říká si, rád bych toto měl v portfoliu vedle toho, že mám účet v 5 bankách nebo něco, tak se může ozvat?
0: Určitě standardním.
1: standardní cestou na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz.
0: Ano.
1: Napíše, jsem podnikatel, tady je moje telefonní číslo.
0: Ideálně.
1: Propojte mě s Vláškem.
0: S Vláškem úplně se to nepropojí, ale propojí to se to s týmem našich jako odborníků, kteří jsou mu pověnují. Protože kdyby se to mělo propojit s Vláškem, tak by čekal zbytečně.
1: Rozumím, tak za Vláška si dosaďte prostě tým odborníků cokoliv a oni už se o to postarají.
0: Přesně tak, že tomu vysvětlí, ukážou, nastaví případně a tak dále.
1: Jaká je ta nejzásadnější výhoda toho? Proč bych si to měl zařizovat?
0: No je jich tam několik. Z mého pohledu, pokud se na to díváme já, tou optikou jakoby ekonomickou a tak dále, tak vidím jednu výhodu. Základní diversifikace peněz, to znamená, mimo bankovní systém mám část peněz uložený prostě ve zlatě, což je nějaká bezpečnostní pojistka proti všem možným jakoby závadám, které v tom systému mohou nastat. Zároveň je to protiinflační, zlato funguje protiinflačně. Další výhodou je, že vlastně získávám nějaká procenta navíc, jak jsem zmiňoval, vlastně když ten obchodník přijímá dneska platby platební kartou, no tak 2 až 5% odvede tomu provozovateli té platební karty. U nás nejenom, že nic neodvede, ale 0,5% z každé platby ještě dostane, to je další výhoda. No a v neposlední řadě ta výhoda, která souvisí s tou protiinflačností toho zlata, je, že to zlato v průměrně se zhodnocuje nějakými 12,5%. To znamená, ještě je velký předpoklad, že na rozdíl od toho podnikatelského účtu, kde díky inflaci a poplatkům jakoby ztrácí tu hodnotu, tak tady naopak mu poroste.
1: Takže každý, kdo má takzvané IČO, může si u vás založit tady ten plán. A vy jste poznamenal, že to je protiinflační opatření, neboli vy nevedete na tom účtu sumu peněz, ale jistou váhu zlata, je to tak?
0: Přesně tak, vy to říkáte úplně přesně. My tam vedeme.
1: Tak já už jsem taky poloviční odborník.
0: Přesně tak, ne poloviční, já bych řekl, je skoro celý.
1: No.
0: Takže samozřejmě vedeme tam evidenci nakoupených těch gramů nebo mikrogramů na těch 0,6 čísel, ale samozřejmě on v té aplikaci, v tom našem internetovém bankovnictví vidí jednak ty gramy, a vidí jednak tu finanční hodnotu těch gramů, jo? Protože ta se mění denně. My v 18.30 každý den měníme vlastně cenu zlata podle londýnské burzy, takže tam vidí obě ty hodnoty.
1: Mm-hmm. No, já bych to nezlehčoval, tu moji odbornost, pane Vlášku, protože já jsem teď chodím na takové ty vaše semináře, co jsou na YouTube.
0: Ano.
1: Takže o tom mnohé vím.
0: Já to vím, že tam chodíte právě.
1: No. A to je pro vaše obchodní zástupce, kterých také přibývá, že? Protože různí lidé, kteří třeba mají řadu kontaktů, tak chtějí obchodovat se zlatem.
0: Je to tak.
1: Což se daří, já to tam pozoruji, ale já tam nechodím, protože bych chtěl být do budoucna obchodním zástupcem, ačkoliv možná taky. Ale já nevím, komu bych to nabízel. Ale to je jedno. Mohli bychom tady ještě krátce říct, když jsme u těch biznismenů, jestli existuje nějaká šance třeba pro lidi, kteří se na nás dívají a říkají, jestli já jsem šikovný v komunikaci s lidma.
0: Mám kontakty
1: a taky, nebo při něčem, při práci. Jak je těžké se stát tím obchodním zástupcem a prodávat zlato?
0: Určitě to možné je, to bych rád zmínil. V té dnešní době dokonce je to velmi zajímavá příležitost, protože samozřejmě tím, že to zlato se chová nějakým způsobem, to znamená velmi zajímavě, roste jeho hodnota, což jsme dlouhodobě prognozovali, tak ten zájem samozřejmě o něj také samozřejmě přiměřeně roste i díky těm geopolitickým rizikům a všem těm problémům, které vidíme, to je jedna věc. Druhá věc je, že startujeme ten e-plan Max vlastně. To znamená, to je něco úplně revolučního. Je to něco, jako když vznikaly kryptoměny nebo první mobilní telefony a tak dále. Znamená, jsme u něčeho na úplném začátku, kdy vlastně vzniká nějaký ucelený vlastně finanční systém podložený zlatem. Takže dobrá doba, řekněme si. Druhá věc je, že není to nic složitého, stačí opět kontaktovat, napsat, že by měl zájem někdo s námi spolupracovat.
1: Na zlato@mincex. .cz.
0: Přesně tak. Samozřejmě my máme jednu podmínku, to je trestní bezúhonnost, to je jasné. Jinak z hlediska odbornosti a vzdělání my si ty lidi sami připravíme. To znamená, máme systém online vzdělávání, které vy jste zmínil. Máme systémy fyzických seminářů. To znamená, ten partner, který projeví zájem, tak vlastně my ho uchopíme, celkově ho vpravíme do toho systému vzdělávání, dáme mu tu naši odbornost, dáme mu veškeré podklady, podporu a může s námi začít vlastně podnikat bez jakýchkoliv vstupních vlastně v zásadě investic.
1: To znamená, že kdyby se někdo chtěl přihlásit, on nám napíše, my vás propojíme a vy se tomu člověku na samém úvodu nějak pověnujete?
0: Určitě, určitě, určitě. Zase se mu nějaký vybraný kolega, kolegyně, kteří mají na starosti zapracování nových kolegů, tak se mu ozve, uvede ho do všeho, to znamená, kde najde jaké materiály, jakého vzdělávání se má účastnit a tak dále. Zaškolí ho v tom úplném základu, probudou s ním ty naše produkty, probudou s ním ten náš portál. A samozřejmě vysvětlí mu ty možnosti, jaké s námi má. To znamená, jestli se chce zabývat jenom vlastně v uvozovkách jenom tou obchodní činností, že by vlastně získával klienty, staral se o ně a tak dále, nebo jestli třeba má ambici budovat i nějaký obchodní tým, obchodní skupinu, tak také. Ty kariéry my máme v zásadě dvě. A samozřejmě seznámíme ho i s tím, že dneska může budovat ten obchod nejenom v České republice a na Slovensku, ale v dalších jako zemích v rámci Evropské unie a nejenom tam. Že my dneska fungujeme v 17 zemích Evropské unie, chceme fungovat v celé Evropské unii, takže nám pár zemí zbývá. Dneska jsme zrovna řešili akvizici vstup prostě do Řecka, na Kypr a podobně.
1: Vy jste nějak zatížený na tu Evropskou unii? Vy máte rád zjevně, pane Vlášku?
0: Já bych řekl, že mám rád Evropu a nemám úplně rád Evropskou unii.
1: Jo, takhle.
0: Já to mám rozdělený dost. No. Takže, ale fungujeme teda v rámci té Evropy, Evropské unie, ale i mimo ní. To zná Velká Británie, typicky Švýcarsko, které nejsou členy, tak tam také.
1: Ještě. Když budu chtít, no pokusným králíkem už asi ne, protože vy to máte nějak vyzkoušené, ale jeden z první,
0: ano.
1: Tak já, protože mám živnostenský list, ale mám svůj u vás spoření už dlouho, tak pod tím samým účtem, nebo já si musím udělat něco nového,
0: ne,
1: abych
0: ne.
1: mohl se dostat do toho
0: rozumím.
1: Platebního styku ve zlatě.
0: Vy máte svůj, u nás otevřen svůj profil, máte přístup přes náš portál, tam je jenom 1.6. vám tam naskočí další jako je položka, která tam dneska není, i plán Max se tam objeví a vy si ho budete moci sjednat, respektive já vám s tím samozřejmě pomůžu, všechno nastane, vybavíme vás všem, co je potřeba, to znamená nejenom tím platením. No to zvládnete, to zvládnete.
1: Já se jenom pořád bojím, co na to řekne ten finančák.
0: Neřekne na to nic špatného,
1: nic.
0: Ne. Normálně všechno je standardní, budete mít normální účetní doklady. Jde o to jenom to správně účtovat, ale k tomu my vám dáme vlastně tu metodiku, ten návod detailní pro vašeho účetního, že třeba je to pro ně trošku nová věc, tak aby to nemusel si někde zjišťovat, tak to dostane a všechno se účtuje úplně v pořádku.
1: Věříte, pane Vlášku, v to, že se do toho zapojí hodně firem? Jaké už máte už, třeba ohlasy?
0: My už dneska víme, a to jsme tomu žádný marketing nedělali. Vy jste v podstatě jako první médium větší, kde se o tom jako bavíme takhle do detailu. My jsme jenom někdy něco naznačili, tak jako, ale samozřejmě u vás je premiéra, to je jasný. A víme, že ta poptávka je velká, přestože ty firmy vlastně ještě nic moc nevědí, jenom slyšeli vlastně, opravdu dneska je to první takový detailnější popis, oni slyšeli, že něco se chystá, nějaká zlatá konta a tak dále, a dneska už máme desítky, ne-li stovky firm vlastně v Čechách na Slovensku, které jako projevili vlastně zájem. Takže my si myslíme, že ano, že ten zájem bude velký z mnoha těch důvodů, které jsme zmínili, a skutečně je to něco, že jsme na úplném začátku, že my vlastně, čím to bude rozšířenější, tím ten zájem podle nás poroste, protože skutečně to něco, jako když vznikaly kryptoměny.
1: Mm-hmm. No a teď řekněte, je to v Čechách první vlastně systém tohoto druhu, nebo už to někdo třeba provozuje?
0: V tomto směru je to nejenom první systém v Čechách nebo na Slovensku, ale vlastně, pokud my víme globálně, to znamená celosvětové, nic podobného, takhle uceleného, takový systém vlastně ve zlatě nefunguje. Takže je to světový jako unikát.
1: Mm-hmm. No a předpokládám, že čím víc firem, podnikatelů, živnostníků do toho bude zapojeno, ano. Tím je to lepší pro vlastně pro to fungování.
0: Stoprocentně.
1: Takže bude i někde nějaká, laicky se ptám, cedulička na dveřích u nás, ano. Můžete platit ve zlatě? Nebo
0: ptáte se úplně správně, nejenom, že budou vybaveni tím terminálem vlastně, ale budou vybaveni i právě samolepkou, kterou si můžou umístit na provozovnu a tak dále, že přijímají platby ve zlatě. Gold Pay, takový symbol, který se velmi brzy stane podle mě všeobecně rozšířeným vlastně symbolem. A zároveň taky, a to je dobře, že jste zmínil, teď mě napadá, že my vlastně těm firmám uděláme i reklamu v rámci našeho systému, to znamená naši klienti všichni, kteří mají zlaté účty, uvidí tu konkrétní firmu, že nabízí vlastně ty platby ve zlatě.
1: Vy jste už poznamenal, že někde leží kus toho, nebo ty kusy toho zlata.
0: Ano.
1: Kterým je to jednoznačně tedy kryté.
0: 12,441 gramů.
1: Dobře. A co když někdo řekne, tady z toho podnikatelského účtu dobrý a já teď nechci platit nikomu zlatem, já si chci vybrat
0: zlato.
1: Z toho kus dvě trojské unce třeba.
0: Bez problému, úplně bez problému. Funguje to úplně stejně jako u těch fyzických osob, u těch e-plánů Gold. Prostě dá pokyn, vybere si konkrétní gramáž. Technicky se mu odprodají ty gramy, které má nakoupeny z toho velkého ingotu. V rámci toho systému si rovnou za ty peníze nakoupí prostě tu konkrétní gramáž od 1 gramu po kilo, nechá si poslat domů, má jí doma.
1: Kde ten ingot leží?
0: Z bezpečnostních důvodů samozřejmě nebudeme uvádět přesné místo, ale máme v zásadě několik úložišť, kde to skladujeme. Můžeme asi zmínit, že využíváme 24 safe v Praze, privátní trezor, jeden z nejbezpečnějších jako trezorů.
1: Počkejte, takže to není jeden kus?
0: Ne, je to samozřejmě víc kusů, protože všechny peníze těch klientů jsou uloženy ve fyzickém zlatě. To znamená, všechny ty peníze, které se tam naposílají ty firmy, jsou uloženy v tom fyzickém zlatě. To znamená, jak poroste objem prostředků na těch účtech, tak poroste objem těch kusů, těch ingotů. Tak aby to bylo
1: neboli, když už bude vyčerpáno těch 12 kilogramů,
0: ano.
1: Protože když se do toho zapojí firmy, předpokládám, že to může být velmi rychle,
0: rychle.
1: Tak už to nebude za měsíc, za dva, za tři, nevím, 12 kilogramů, bude to třeba 100 kilogramů.
0: Přesně tak, přesně tak. My samozřejmě máme nějakou nakoupenou dopředu, aby nevíme, jak ten nástup bude rychlý, tak abychom nebyli překvapeni. A samozřejmě průběžně se bude doplňovat, tak aby každá koruna byla krytá tím velkým ingotem, stejně jako dneska u těch fyzických osob, každá koruna je krytá tou kilovou cihlou vlastně. Mhm.
1: Říkáte, že dáte k tomu veškerou metodiku a všechny věci. Bude to mít nějakou reklamu, marketing, tak aby byla naděje, že se to rozšíří ve velkém? Televizní reklamu.
0: Dobrý dotaz. Televizní reklamu úplně neplánujeme. My s tím mainstreamem úplně nejsme zas takový kamarádi. Ale to, co jsme teď určitě udělali, natočili jsme velmi, řekl bych, pěkný video s Markétou Šichtařovou, teda pěkný hlavně díky ní, díky mně tolik ne, ale díky ní určitě, který si myslím, že velmi pěkně těm podnikatelům vysvětlí, o co právě jde, a to budeme šířit prostřednictvím prostě těch různých našich mediálních kanálů, které máme k dispozici.
1: Uh-huh. A vy říkáte, 1.6. se to spouští. Uh-huh. Neboli jako už teď vlastně může někdo psát. Když jsme...
0: Ať se nebojí, ať nemusí čekat na 1.6. klidně, ať píšou dopředu. My samozřejmě si vytváříme nějakou databázi a ti, kteří se dřív ozvou, také dřív budou kontaktováni, protože my očekáváme, že ta poptávka může být, nebo už víme, že bude velká, a my na to máme vyčlen jenom určitý tým lidí, skutečně specialistů, speciálně vyškolených právě na tenhle ten produkt, takže nebude to navízet celá obchodní síť naše, takže tam může vzniknout trošku přetlak, takže vlastně je výhoda, když se ozvou dřív. Tak...
1: My toto video natáčíme 29. května, to je potřeba přiznat.
0: Ano.
1: A vyběhne v dalších dnech, takže už třeba možná v této chvíli někdo. A když jsme u toho, a pořád to říkám dokola, to zlato zavináč mince.cz
0: a telefon,
1: tak tam se dá psát všechny tady ty věci, podnikatele, živnostníci, ale doufám, že stále platí tedy 30% sleva pro ty, kdož by chtěli spořit ve zlatě,
0: ano.
1: Pro ty nepodnikatele,
0: pro ty fyzické osoby,
1: a napíšou a vaši lidé se o ně postarají a pořád, jak to tak sleduju, je o zlato zájem a i když je zlato hodně nahoře, tak lidé kupují.
0: Je to tak. Toho všechno samozřejmě platí. 30% sleva na vstupní poplatky. Naši kolegyně, kolegové do 40 hodin, 48 hodin spíš teda. Telefonní číslo se jim ozvou. Dokonce minulý týden jsem trošku vypomáhal já, že kolegyně nestíhal, jak jsem volal některým. A měl jsem z toho radost, že byly pozitivní reakce a byli překvapeni, že jim volám zrovna já. Já zase naopak vždycky rád volám lidem, protože mám rád tu zpětnou vazbu, mám rád ten kontakt, takže ano, poptávka je velká i z těch důvodů, které my jsme tady zmínili, no, růst ceny zlata, inflace, ty věci.
1: No a já si tady musím ohřát polivčičku, protože na streamu pátečním Xaver Live týden co týden budeme z těch uzavřených smluv z aktuálního týdne.
0: Ano.
1: Minulý týden jsme losovali ze 4.
0: Ano.
1: Uvidíme, jak tento týden. A losujeme krásnou jednouncovou stříbrnou minci.
0: Lady Fortuna. Britské královské mincovny.
1: To je teda překrásná.
0: Jsem objednával další várku, abych jich měl dost pro vás. Takže
1: no jasně.
0: Jsou objednané.
1: Takže,
0: těším se na pátek, na losování.
1: No já se těším na všechny pátky, když to teď nějakou dobu. Takže ještě jednou zlato@mince.cz. Nebojte se ničeho, napište, ať jste podnikatel, ano. Máte zájem o ten podnikatelský účet, s kterým se dá platit,
0: určitě.
1: Nebo o to spoření. Pane Vlášku, co vezmeme příště? Jsme na konci. No, máte nějaký nápad?
0: Mám. Spousta lidí se třeba ptá na zákaz držby zlata, že tady historicky někdy byl, jestli to nehrozí dneska, nebo něco podobného, třeba, že by stát nějak do toho vstoupil.
1: Tak na to se těším.
0: Já taky.
1: Jestli je legální držet zlato.
0: A jestli třeba se něco neplánuje, nechystá, že co by to mohlo omezit, tak na to se můžeme podívat. Podíváme se do historie trošku, jak to bylo, v čem ta situace byla úplně jiná než dneska, co je neopakovatelné. A že vlastně ti, kteří uměli se k tomu rozumně postavit, tak je to nepostihlo. No a podíváme se na nějaký prognózu budoucnosti.
1: Tak to už bude 16. díl. Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
0: Taky moc děkuju. Naschledanou.
1: Moc peněz. Toto byl 15. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.

0: proč vlastně vy jste to nezvedl a nestal jste se předsedou sociální demokracie? Na místo Jany Maláčové. Uvažoval jste o tom?
1: Jo, já vám to řeknu.
0: Překvapujeme, že nejste ani v předsednictvu.
1: Jasně, já vám to řeknu a budete vlastně první, komu to řeknu. Já
0: jsem děkujeme to nikdy, za důvěru.
1: Nikomu jinému jsem to neřekl. Asi je veřejným tajemstvím, že jsme prodělali s manželkou v životní tragédii, protože nám zemřela dcera. A přiznám se, že to byla doba, kdy jsme velmi těžce se museli opřít o jeden druhého. A úplně poslední jsme přemýšleli nad tím, jestli já převezmu sociální demokracii. I pro mě teď pořád, a bude to na dosmrti, pro mě těžká věc. A přiznám se, že při těch všech starostech, které jsem měl s vedením chodu úřadu, ještě při této příležitosti řešit tu obrovskou životní tragédii, tak jsem si vůbec nedokázal představit, že bych přebral tak obrovskou zodpovědnost za sociální demokracii. Já jsem celou řadu významným osobnostem, ne že slíbil, ale mě požádali, abych převzal sociální demokracii, dokonce mě byli ochotní s ní pomoci. Ale já jsem v té době neměl v sobě sílu, takovou tu sílu toho, že bych charisma, abych odstartoval a dostal tu sociální demokracii na úroveň 5%. A znovu říkám, já se omlouvám, že mám takovouhle zpověď, ale pravda je ta, že dnes nemůžu, ani nechci, ani nebudu kritizovat kohokoliv, ať už to je kolega Šmarda nebo Jana Maláčová, za to, co dělají, protože já jsem měl tu příležitost to převzít. Já jsem to mohl vzít a myslím si, že byla celá řada lidí, kteří byli připraveni se mnou do toho jít a dokonce mě podporovat nejenom sociální demokracii, ale i mimo sociální demokracii. No, můžu tady zmínit, asi myslím, že a není to tajemstvím, že můj velký přítel i Miloš Zeman, pan prezident Miloš Zeman, mě v té věci velmi podporoval. Ale tohle je odpověď na to, proč jsem do toho tenkrát nešel, protože jsem na to neměl prostě sílu. A já, když něco nemůžu dělat úplně naplno, tak to radši nedělám vůbec.
2: Posloucháte Radio Xaver. Radio Xaver.
0: Pojďme na první téma. První zprávy CZ, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Pak dostal Fiala nářez. První zprávy CZ byly kritičtí k premiéru Fialovi a k jeho rozhovoru na iDnesu, což teda iDnes nebyl. Mě to velice překvapilo, protože pan moderátor Vokál je velice vzdělaný, chytrý, sečtivý člověk a myslím si, že premiér, který dokončuje svůj mandát 4letý, by měl čelit kritickým otázkám, což jsem tam absolutně nezaznamenala. Nicméně musí nás přesvědčovat o tom, že to, co dělal 4 roky, dělal správně.
3: Mm-hmm. Mně se moc líbil ten titulek, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Když o tom tak přemýšlím, tak mě Petr Fiala čím dál tím víc připomíná jednoho takového, ty ho nepamatuješ, protože vlakem příliš nejezdíš, ale my, kteří se vyskytujeme často na hlavním nádraží, tak si ještě vzpomeneme na jednoho takového žebravého chlapce, který tu operoval zhruba tak, ono už je to delší dobu, asi tak 20 let zpátky. A on vždycky přišel a dokázal nahodit neuvěřitelně autentický, nešťastný výraz a přišel k tobě s nějakou historkou. Prosím vás, mě teď pustili z nemocnice a oni mi v té nemocnici ukradli peněženku a já se potřebuju dostat za maminkou do Olomouce. Neměla byste 20? Tak vytáhneš 20. Druhý den přišel znovu. Dobrý den, prosím vás, mě odvezli maminku do nemocnice, já se za ní potřebuju dostat a ztratil jsem peníze. Já říkám, já se vás pamatuju. Vy jste tady včera chtěl 20, protože jste se potřeboval dostat z nemocnice do Olomouce. Tak poprvé jsem byla ve stejné situaci jako voliči Spolu. Já jsem mu naivně naletěla, oni naivně naletěli Petru Fialovi na to, že budou nízké daně, méně byrokracie, malý a efektivní stát, asi si to pamatujeme všichni. No a po druhé už jsem mu teda nenaletěla, po druhé už jsem si ho zapamatovala. On skončil na tom, že měl špatnou paměť. Pan premiér Fiala má evidentně taky špatnou paměť. On už se taky příliš nepamatuje, k čemu všemu se zavázal a co všechno slíbil. Ale on je opravdu v pozici toho člověka, který teď hraje na city, který se snaží ty voliče přesvědčit, jako dejte mi ještě ty 4 roky, jo? Dejte mi tu 20, ať se dostanu za maminkou do Olomouce nebo do Ostravy, nebo kam to bylo. A už to přestává být nejenom autentický, už to přestává být vtipný, začíná to být místy až nedůstojný, protože on měl 4 roky, kdy tohle všechno mohl dělat. Namísto toho se rozhodl, že bude 4 roky dělat velkou politiku, zahraniční politiku, kdy jeho dominantním tématem nebude Česká republika, nebude to život obyvatel v České republice, ale bude to Ukrajina. Takže podnikal cesty do Kyjeva, organizoval nejrůznější muniční iniciativy a tvrdil nám, že náš blahobyt a náš osud se odvíjí od toho, jak dopadne válka na Ukrajině. Teď si myslím, že je evidentní, jak ta válka dopadá. Šíří se sice stále mainstreamem takové fake news o tom, že čím déle ta válka bude trvat, tím drtivější vítězství Ukrajiny nakonec bude. Není to tak. Ukrajina bude zdecimovaná, no ale stejně tak zdecimované zůstanou naše peněženky. A bylo by fajn, kdyby ta decimace nějakým způsobem postihla i volební výsledek koalice Spolu a tady toho sympatického pána.

seděl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Když jsem ráno vařila, poprosila jsem Jirku, aby mi podal košíček s cibulí a česnekem. Jirka prošel byt a nemohl ho najít. Tak jsem se sebrala a šla ho hledat taky. Šourala jsem se bytem, všude jsem se dívala, nikde nebyl. Tak jsem vyšla na terasu a tam jsem ho našla. Můj milovaný, roztržitý manžel na tu cibuli s česnekem naskládal umyté nádobí. Ale na to, na to už jsem si zvykla. Dokonce chvíle mi svého Jirku podezřívám, že ani tak roztržitý není, že to dělá kvůli tomu, abych se trochu rozchodila. Když něco potřebuji a on to nemůže najít, tak se pokaždé zvednu a jdu. Trénink potřebuji a můj pan doktor by měl určitě radost, že se tak snažím. Cítila jsem se zdravotně dobře, takže jsem vaření zvládla docela v pohodě. Natolik mi bylo fajn, že jsem připravila i štrůdl, ale neobyčejný, přímo pravý, vídeňský. Rozválela jsem lístkové těsto. Na něj dala vrstvu mletých ořechů, pak vrstvu jablek. Rozkrájela jsem je celá, i se slupkou. Pak jsem všechno posypala s kořicí, s mletými rozinkami, tím pádem jsem nepoužila cukr. A důležité je pečení. Zavinutý štrůdl se potře rošlehaným vejcem a peče se na směsi oleje a másla. A touto směsí se během pečení potírá. Máslo s olejem udělá báječnou kurčičku. Pátek 16. května 2003. Jo, tak jsem to včera přehnala a je mi zlé. Mám šílený průjem. Odvolala jsem všechny návštěvy, ležím v posteli, občas kouknu na televizi a čtu dopisy. Jsem obyčejná vesnická ženská. Pracuji v zemědělském družstvu jako účetní, kromě toho už 25 let píšu kroniku naší obce. Dcerka skončila zdravotní školu a pokračovala ve studiu na vyšší zdravotní škole. Měla psát diplomovou práci na téma Pravda na nemocničním lůžku. Poradila jsem jí, aby napsala o vás. Tak to udělala. Jako základ si vzala dva díly vašeho deníku. Práce se moc povedla a já vám za to děkuji. Jsem ráda, že existujete a pomáháte i těm lidem, které ani neznáte. Paní Jarka z Putimova u Pelhřimova musí být senzační ženská. Moc mě potěšila. Tohle je překrásný dopis. Jsem matka tří dětí a nikdy jsem to neměla snadné. Už jako dítě jsem se musela starat o své dva sourozence, protože maminka byla skoro pořád v práci a tatínka jsme neměli. Čas na učení jsem skoro žádný neměla a podle toho vypadaly moje školní výsledky. Vdala jsem se a ve 20 se mi narodila první dcera. Těšila jsem se na rodinný život, vzala jsem si chlapce, který vyrůstal v úplné rodině a doufala jsem, že konečně poznám, co je to harmonický domov. Jenomže z mého manžela se vyklubal surovec, který neváhal vstáhnout na mě ruku i v době těhotenství a po porodu. Po narození druhé dcery jsem to vzdala a rozvedli jsme se. Vrátila jsem se domů k mamince a žila jsem jenom pro své děti. Jedna z mých dcerek byla vážně nemocná, dělala jsem všechno proto, aby se její stav zlepšil. A opravdu problémy začaly ustupovat. Měla jsem pocit, že mi zase vychází slunce, dostala jsem nový byt a opět jsem se zamilovala. Byla jsem přesvědčená, že tentokrát jsem měla ruku šťastnější, že jsem si vybrala spolehlivého muže pro sebe a starostlivého tátu pro své děti. Ale byla jsem opatrná, vdávat jsem se zatím nechtěla. Tak jsme spolu žili. A když jsem byla přesvědčená, že jsem se opravdu nemýlila, počali jsme spolu dítě. Byla jsem šťastná. Jenomže můj partner asi ne, i když najevo mi to nedal. Když jsem však jednoho dne přišla domů, byl pryč. Prostě to vzdal, na velkou rodinu si netroufal. Dítě jsem si nechala, těšila jsem se na ně. Narodila se opět holčička, droubounká, ale moc hezká. Ovšem, něco s ní nebylo v pořádku. Když mi lékaři řekli, že je mentálně retardovaná, byla jsem zoufala. Ale nevzdala jsem to, i když mi mnozí doporučovali, abych dala dceru do ústavu. Řekla jsem si, že za své postižení nemůže a má právo na rodinu stejně jako jiné děti. Aby nebylo mých útrap ještě málo, nevylečitelně onemocněla prostřední dcera, ta, která byla až dosud jediná zdravá. Nemohla se svou chorobou vyrovnat a dalo mi hodně práce, aby se naučila snížit. Když se ohlížím, zjišťuji, že jsem léta jenom o něco bojovala. Podporovala jsem své děti a snažila jsem jim ulehčit život, jak to jen šlo. A nakonec se mi to vyplatilo. Všechno dobře dopadlo. Nejstarší dcera se vdala, má dvě krásné děti. Prostřední už se taky osamostatnila, její choroba se stabilizovala a já zůstala sama se svou nejmladší. Je nám moc dobře, dcera je milá, pěkně zpívá, hraje na několik hudebních nástrojů a já věřím, že si takhle ve dvou ještě užijeme. Jednou, až tady nebudu, určitě bude mít oporu ve svých sestrách. Dalo by se říct, že jsem dneska konečně šťastná. A velkou zásluhu na tom máte vy. Konkrétně vaše kniha, kterou jsem četla několikrát a díky jí jsem pochopila, že vlastně nemám proč plakat. Dokud žiju a dokud mě někdo potřebuje, tak má život smysl. Krásný dopis jsem dostala od své milé přítelkyně Zdeňky Benešové. Zakončila ho větou, kterou jsem si třikrát podtrhla a budu se jí řídit. Nedejte se, ukažte rakovině, zač je toho loket. Pořádně ji chytněte pod krkem a dejte jí dvojitého Nelsona, ať už konečně dostane strach a uteče. Sobota 17. května 2003. Přijel Filip Jenč k sobě domů do Lukavce, to vzal přes Slatinu. Je to sice z Prahy poněkud z ruky, ale je to od něho hezké, že se na mě přijel podívat. Nebylo mi dobře, ale s ním jsem pookřála. Protože jsem o jeho příchodu věděla, schovala jsem mu kousek štrůdl, chválil ho, tak snad byl ještě dobrý. Jinak jsem nebyla žádné práce schopná. Není mi dobře a vyčítám si, proč nedovedu být normální pacientka. Proč neodpočívám, proč se honím, pořád někam jezdím. Nedovedu nikomu nic odmítnout a tak jedu kvůli hodinové autogramiádě do horoucích pekel, sedím několik hodin v autě a pak se z toho týdny dávám dohromady. Moc dobře vím, že bych to dělat neměla a taky už s tím přestanu. Ta mladá doktorka z plzeňské nemocnice měla absolutní pravdu. Jsem sama sobě nebezpečná. Jsem si nebezpečnější než celá rakovina. Ale s tím už je konec. Už budu říkat ne, už se nenechám zneužívat a využívat. Je pravda, že jsem všechno dělala dobrovolně. Nikdo mě k ničemu násilím nenutil. Ale už to dělat nebudu. Mám na stole hromady dopisů, v nichž mě lidé žádají o numerologické výpočty, o finanční výpomoc, o účast na různých svátcích i rodinných oslavách. Těm lidem asi nedochází, jak na tom jsem. Ale nevyčítám jim to, můžu si za to sama. Objevím se na chvíli v televizi, dělám si srandu ze sebe, na hlavě mám zlatou paruku, jsem celá v bílém a lidé si řeknou: hele, táto, hele, mámo, jak ta Růžičková vypadá. Ono jí toho asi moc nebude. Možná si řečmi o rakovině jenom zvyšuje popularitu. Sednou a napíšou mi o 20 tisíc na nový gauč a křesla. Kdyby věděli, jak se pak dlouho vzpamatovávám po každém takovém výletu, jak těžce se vracím do normálního života, kdyby tohle věděli, jak s tátou doma počítám každou korunu, abychom měli na zaplacení složenek, tak už by nepsali. Ale jsem vlastně ráda, že tohle svět neví. Proč by to taky měl vědět? Neděle 18. května 2003. Nechci už žádný třetí díl knihy, nechci už nic. Jenom si přeji, aby mi zase bylo dobře. Abych si připadal jako člověk. Je mi pořád zlé. Potřebovala bych se pořádně vykoupat, jenomže máme rozbitý odpad a ještě to neopravili. Ten řemeslník, co nám tady odpad dělal, to neudělal pořádně a systém fungoval jenom pár týdnů. A to se tvářil jako dokonalost sama, jako mistr nad mistry. Když se náš kamarád Milan Smetana díval na účty, zhrozil se, jak nás to vyšlo draho, a říkal, že to bychom měli mít ten odpad přinejmenším pozlacený. Bolí mě, když nás s tátou někdo ošidí. Nevím, co to v lidech je, že mají nutkání šidit, když vidí velkorysost nebo člověka, který jim nestojí za zády a plně jim důvěřuje. Já bych tohle nedokázala. Naopak, když mi někdo věří, nechci ho za žádnou cenu zklamat. Je mi líto, když se s něčím takovým setkám. Ale na druhé straně si říkám, že člověk, který druhého okrade, v okamžiku jeho absolutní slabosti na to doplatí. Třeba ne hned, ale rozhodně se mu to vrátí. I on může být v situaci, kdy bude na někoho odkázán a ten druhý práci odflákne. Třeba si pak na mě vzpomene. Pondělí 19. května 2003. Je mi trochu líp. Jsem v klidu, jím dietně, nerozčiluji se, snažím se číst, hodně spím a povídám si jenom s milými lidmi. Víc už pro svůj metabolismus udělat nemůžu. Doufám, že to zaznamenal a konečně se uklidní. Moc bych chtěla jet ve čtvrtek aspoň na chvíli do Prahy na otočku. Zdeněk troška slaví padesátiny a já bych mu chtěla osobně popřát. Je to jediný výlet, který si dopřeji. Řekla jsem Marii, že vynechám letos festival dětského filmu ve Zlíně. Sice jsem se tam taky moc těšila, ale nedá se nic dělat. Musím se šetřit. Marie mluvila s Petrem Chmelou, spolumajitelem Teskomy, který chtěl ve Zlíně zorganizovat takové rodinné posezení se svou maminkou a přítelkyní, ale musím se omluvit. Petr to pochopí a všichni od festivalu určitě také. Říkám si, že kdyby si mě Bůh chtěl vzít, tak to udělal už dávno. Odvedl by mě z tohoto světa už před rokem, když jsem byla na operaci, při které mě otevřeli a zase zavřeli s tím, že už se nedá nic dělat. Tehdy k tomu měl ideální příležitost. Odešla bych v klidu a ani by mě nic nebolelo. Když to neudělal, tak to přece znamená, že se mnou ještě má nějaké záměry, že na tomhle světě ještě musím něco udělat. Úterý 20. května 2003. Tak jsem se s tím skvělým řemeslníkem rozloučila. Už ho nechci ani vidět. Nemám chuť věčně někomu odpouštět jeho lajdáckou práci a nepoctivost. Dala se mu to písemně a požádala ho, ať zapomene moje jméno. Už nemám sílu se s někým hádat. Musím se vyhýbat lidem, kteří to se mnou nemyslí dobře. Já ani nemám sílu na to, aby mi to bylo líto. Ráda jsem se dřív politovala, ale teď naopak potřebuji od někud čerpat sílu. Z lítosti člověk nenačerpá nic, spíš naopak. Když je mi na nic, vezmu si pár dopisů a hned je mi líp. Denně dostanu novou hromádku povzbudivých slov a používám je jako lék. Uplynulo jenom několik hodin od chvíle, kdy jsem si koupila vaši knihu. Právě jsem ji dočetla a chtěla bych se za vámi rozběhnout, pohladit vás a poděkovat vám za všechno. Moc ráda bych vám řekla, neboj se, Helenko, zase bude dobře. Je to těžký boj, ale ty ho vyhraješ. Je mi 50 a taky toho už mám hodně za sebou. Vždy jsem byla ta, která pofouká bolístku, která pohladí a pomůže. Byla jsem vlastně takovým chlapem v sukních, který všechno unese. Před pár lety jsem ale měla těžkou autonehodu a ležela jsem půl roku na jednotce intenzivní péče. Ale přežila jsem, i když můj další život byla jedna bolest za druhou. Nakonec jsem zůstala sama s 8letým synem, nemocná a unavená. Ale jeden člověk mi řekl, že jsem to všechno musela přežít, protože jsem ještě nesplnila všechny své úkoly. A tak je plním. Teď po přečtení vaší knihy se mi bude žít lépe. Vdechla jste mi sílu a pořádnou dávku optimismu. S vaší knihou se mi opět vrátila ta pomyslná vesla do rukou. Kéž bych měla tu moc a tímto dopisem vpravila zase trochu síly já vám. No, a pak, že zázraky neexistují. Nevím, proč jsem sáhla právě po tomto dopise. Jisté je, že po jeho přečtení se mi nesmírně ulevilo. Díky, Marcelo z Prahy, která jste mi ho poslala.
2: Jedna z hlavních starostí, co bije do očí, je otazník, co na tebe i v spánku útočí. Ať si skromnost jediná, nebo pyšný jako páv, otázky se kupí kolem majetkových práv. Kdo bude bydlet na tvém klájmu u řeky? Kdo jezdit ve tvém autě na cesty daleký? Až krejčí nebo švadlena ti střihne na rubáš, co se stane, až nastane až? Až k červenci či k lednu už neodvedu daň, do sklenky podívám se ke dnu, popel spadne na divan, vítr srovná záhon kytek, co rostly před domem za řadou potyček a bytek, mávnu bílým praporem, až řeknu svému řidiči v služebním žaketu, co si sem si zapomněl, vezmi to přes Krétu, až odpoví mi vystupovat, dál se nejede, až ti přijdou kondolovat naši sousedé. Potom všechny moje vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, bez jediné výjimky, hoďte prosím do jímky. Potom všechny moje vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, bez jediné výjimky, hoďte do jímky.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Mám pro vás hezkou věc.
2: No.
1: To je onen Dominik Hašek. Víte, kdo je Dominik Hašek?
2: Vím.
1: To není ten hejtman jihomoravský.
2: To nebyl Dominik.
1: To byl
2: Michal.
1: Michal, pan doktor. Ale Dominik Hašek docela dobře chytal v brance na hokej. To víte.
2: Kdysi jo.
1: Dominátor.
2: Jo.
1: A na Twitteru, to jsem tady četl na novinkách, jo, na Twitteru udělal článeček, nebo ten, jak se mu říká, tweet. Jsou tam nějací dva mladí gentlemani s hokejkama, to nevím, kdo je, ale píše: práce českého občana v Rusku. To je podpora ruské války a zabíjení na Ukrajině. Velmi podobné jako práce pro ruskou armádu. Je povinností vlády ČR, zavináč Strakovka, jo, označil to, on už umí, nás před tímto chování chránit. Jde o naše životy. Nestrkejte hlavu do písku. Neboli nějací hokejisti, kluci, chtějí vydělávat prachy. Je jim jedno prostě...
2: Stejně jako on vydělával v Kanadě, ne?
1: Stejně a Bůh ví, kde všude. A protože, vidíte, to jsou zjevně mladí borci, kteří chtějí mít taky domeček a tak dále, stejně jako pan Hašek, že? A tak půjdou hrát do Ruska, dostali nabídku, jo? Asi jim v tom Rusku nabídli víc, než v Hradci Králové prostě.
2: Jo? Se dá předpokládat.
1: Tak. A tenhle ten mravokárce, který se bojím, že taky úplně není jako, že to od něj úplně nesedí. Jo.
2: No, od něj rozhodně ne.
1: Tak on chce být prezidentem.
2: Víte, co si myslím, že čím to je? Ne. To jsou ty puky do hlavy v tom mladším věku.
1: Puky do hlavy, co to je?
2: No tak je brankář, ne? Tak schytává
1: no,
2: puky
1: no,
2: do hlavy.
1: To je jako
2: a, no, ne, já myslím, že to doběhlo. On se fanatizuje ne. Časem hůř a hůř.
1: Toto je, jako,
2: ale,
1: toto
2: je, to
1: je hardware, to je nastavení, ale, to je jeho... To je jeho...
2: Ale on takovejhle úplně nebejval, on se začal politicky nějak aktivizovat před časem, já to sleduju, furt říkal, že bude kandidovat na toho prezidenta a takový to ještě jo a ještě ne. A začal se vyjadřovat jako velmi ostře proti politikům, který nemá rád a je to horší a horší. A teď vlastně tím, že tahle ta vláda, vládní politická garnitura je tolik za tu Ukrajinu a proti Rusku, tak on se na tom beze.
1: Tak. A neexistuje nic lacinějšího, pane Holče, než to takhle udělat.
2: Já vím.
1: Odporný.
2: Já zatím vidím, já vám říkám ty puky.
1: A pan Dominik Hašek, kromě hokeje, kde se předvedl jako

0: výborný, to je mu potřeba přiznat. Jo. Kromě toho, na co sahnul, tak to skončilo v Kotrmelcích. A proto já si přeju, aby ještě jednou dostal výprah do kožichu a šel kandidovat na toho prezidenta. Já bych mu tu podpisovou listinu podepsal.
1: Není to ten, jak jsi říkal, máte další jména, co bude kandidovat? Není to Dominátor?
0: Tak on už to říkal dávno, ne?
1: No tak jako jestli, nemá, vy jste, vždycky říkáte z těch kuloárů, že...
0: Ne, to ne, to nemá.
1: Že nasáváte signály? Ne. Ne?
0: No, pane Holče, vy se chystáte opravdu na dovolenou?
1: Chystám.
0: Nejde to ještě nějak zrušit?
1: Nechci, těším se na to, ale vyčistím si hlavu a vrátím se nabitej na celý ten půl rok,
0: kdy
1: co nás čeká. Zítra.
0: To je to už nestihnu zařídit ten covid. Ten lockdown. Já jsem psal Primulovi SMS-ku, že možná budu něco potřebovat.
1: Zavří hranice.
0: Ale to už takhle on to rychle neudělá.
1: Nejde to takhle asi teď. On...
0: Jo. No tak, abyste taky udělal něco hezkýho.
1: No, ale musíme, počkejte, diváku, říct, že teď rozhodovka nebude. Už jsem na to chystal včera ve streamu, ale pak se vrátím a v týdnu po... Od 11. července zase všechno běží.
0: No může se stát, že se vrátíte a vaše místo bude obsazené.
1: To je jasný, to je jasný.
0: To je vždycky riziko. No,
1: co se dá dělat.
0: Ale zatím to tak nevidím. No je potřeba říct, že děkujeme všem, kdo nás podporují tady Wilsonovku na transparentním účtu XTV. A teď nemají poslední stanu dovolení, ne? Teď, tak to bude proměno, ne?
1: Ne, můžou.
0: No ne, tak budete na tý dovolený, tak to, s čemu vám to bylo?
1: Proč?
0: No ne, že bych se to já zatím nechával.
1: Ne. Já myslím, že ty dva týdny byste se měl od transparentňáčku držet dál.
0: Nedovezl byste mě něco z dovolené?
1: To můžu udělat.
0: Kdybyste byl tak hodný, pane Holče, kdybyste mi přivezl třeba takovýto platíčko, že od italských slepiček...
1: Slepičence nějaký? No, jo, slepičáky?
0: Vajíčka. Dobře. Italský.
1: Jo, no, děl byste?
0: Kdyby jste byl tak hodnej.
1: Jo, udělám to. Pro vás.
0: Já jsem totiž četl, jak pořád čtu o těch slepicích, že v Itálii mají nejkvalitnější vajíčka.
1: Vážně? To myslíte vážně, nebo si děláte legraci?
0: Dělám si legraci.
1: Jo. Já jsem to nevyčet z vašeho výrazu.
0: A nebo to myslím vážně, to nevím. No, to
1: ale to už vy nevíte, ne?
0: Ale,
1: často co?
0: Ale přivezte to.
1: Přivezu.
0: A jestli pak víte, jak se řeknou italský vajíčka?
1: No vím, to víte, že vím.
0: No, tak.
1: Uovo.
0: Jak?
1: Uovo.
0: Uovo?
1: Ano.
0: A jestli pak víte, co to znamená, to se naučte na tu dovolenou. Uovo per tutti.
1: Vejce pro všechny.
0: Takže kdybyste přijel, přivezte uovo per tutti.
1: Ale vajíčko pro všechny. Přivezu
0: per tutti, protože tady per tutti paní produkční, pan jednatel, technika Lukáš, že holky dobře, na recepci dole. Tak, přátelé, teď se prosím postavte, protože pan Holec bude mít svoji horcovou chvilku poezie a poděkování za...
1: Ano, děkujeme Lubomíru Bučkovi za štědrý příspěvek. Pánové, děkuji za super Wilsonovku, za nahaté MPAčko, posílám litr, vidíte?
0: Počkejte, co jste říkal?
1: Na MPAčko, jak jste slíkal paní předsedkyni sněmovny a topky. Už ani nevíte.
0: To nevím. No to nevadí.
1: Co jste udělal, no?
0: Něco takového tady bylo? Fotky jsou ukazovali nějaký, nebo co?
1: Fotky už jsou venku.
0: No.
1: Kdyby byla fotečka z mediálního školení, pošlu desítku. Tak vidíte,
0: už
1: vím, z mediálního
0: ale
1: školení.
0: To měl říct hned, že se jedná o to mediální školení. No jasný.
1: Tomáš Pokorný, náš věrný posluchač, divák, na podanou ruku mistrům z Wilsonky a co místo Budvaru prodat soudružku MPA, já už jsem říkal, třeba na Ukrajinu a jako bonus přihodit Vystrčila s Vítkem, vidíte. Takže děkujeme Tomáši Pokornému. Tomášová, sami Tomášové skoro, vidíte? Wilsonova 920 na transparentní WC, také Fix TV, vidíte, vtipný. Hlavně nepropadněte hlubokému mlčení, jako ve stanu. No to se nám nestane, ne? Co?
0: Vůbec nám to nestane, tohleto.
1: Marek Vozár, Taky díky za podporu Wilsonova 10, chlapi, skvělé. A pak tady máme super díky, to jsou ty dodateční. Podívejte, Ivana, Eru, vždycky je tady s náma, díky. Milan Čálek, Renáta Hrubá, Ondřej Holemí, Stanislav Kubík, Petr Bacho a Miloš Roušal, všem vám moc krát děkujem.
0: Slyšeli jste slovo Boží.
1: Jo.
0: I s tebou. Mhm. Děkujeme, pane Holče, vy to umíte tak hezky říct. Já s dovolením na závěr řeknu, že kdo ještě nemá na e-shopu XTV objednanou tuto moudrou knihu.
1: Hodně moudrou.
0: No. Tak tam vběhněte, protože ji dostanete, pokud budete v těch prvních 200, což možná zvětšíme na 300, protože hodně objednávek už.
1: Jdete hned do akcičky, co? Na
0: no, tak uvidíme, kolik jich pán prezident bude ochoten podepsat, víte. A dostanete k tomu měsíční XTV bez reklam a tak. E-shop XTV, pane prezidente, Xaver se ptá, Václav Klaus odpovídá a Petr Holec je úplně mimo hru. Co to je za titulek?
1: To nevím, ale já si myslel, že je to tak, že vy odpovídáte, že Václav Klaus se vás ptá jako autor.
0: To bude druhý díl. Přeju vám, pane Holče, pěknou dovolenou.
1: No, díky, já si to určitě užiju. A víte, že ve streamu se mě někdo ptal, že bych vás měl naučit pít italský víno. A já jsem říkal, on k sebe takový nudný patron.
0: Hlavně stačí ty italský vajíčka. Já mám na vás za všechny spolupracovníky, za všechny kolegy, za celou Prahu 2, jo? Za všechny diváky a posluchače tohoto pořadu, prosbu.
1: No.
0: Jestli byste tak byl tak hodný a v rámci své dovolené na minimum omezil uhlíkovou stopu.
1: To udělám.
0: To znamená třeba, jestli byste nemohli jet tam nějakým úsporným způsobem spolujízda nebo šerování aut, nečurat do moře, víte, tady ty všechny věci, co...
1: To patří taky? To já dělám vždycky, když lezu do vody. Já už chodím vlastně do vody jenom, abych se tam vyčural.
0: Aha.
1: A to zvyšuje uhlíkovou stopu taky, jo? To jsem nevěděl.
0: To jsem si teď vymyslel.
1: Jo, já si myslím.
0: Ale víte, zbytečně nekupujte si igelitový tašky při nákupech. Mm-hmm. Takový ty všechny věci, které zatěžují planetu. Já to myslím vážně, kdybyste byl tak hodný. A pokud možno benzín nekupoval, protože budete mít krev na rukou, pane Holče.
1: Budu, to já vím. A víte, já si možná vezmu pro jistotu i Seacalu sweater sebou. Aby jsme nemuseli topit nikde, kdyby náhodou tam přišla zima.
0: Tak
1: Seacalu sweatřík se vždycky hodí do Itálie, ne?
0: A pamatujte si, že pitné vody je málo na planetě. Taky. A takže pokud možno málo pít.
1: Já myslím, že možná skončíme, ne?
0: A co? Kdyby jste se chtěl sprchovat, tak to nechte, až se vrátíte. Škoda dobře. Vody. Jo, ohřev a tak.
1: Vidím, že máte recept osobní, ne? Jak na hygienu v těžkých časech.
0: Bohužel ano. No. Takže kdybyste byl takhle hodnej, no.
1: Dobře.
0: A vůbec nejlepší by bylo, to vám řeknu příště, až se tak pěknou dovolenou vám
1: přijde. Jo, no.
0: Závidím vám, co mám dělat.
1: A vy jste furt ve Vegas nebo kde?
0: No, už jsem nebyl 2 roky.
1: Jo.
0: Tak jo, pane Holče, tak jeďte opatrně a vezměte si na čtení toho, pane prezidente, ať se něco přiučíte. Jo?
1: To já jsem právě na to čekal, no, až to vyjde.
2: Byl tu ten doktůrek, měl s sebou pinzetu, jehly a kladívko, vše v ryzím zlatě.

0: některé věci říkáš otevřenějíc, než je zvykem. A vlastně hovoříš o tom, kolik žen si za život zažil v těsné blízkosti, když to řeknu velmi decentně. Jak je možné, že tebe ještě nepotkalo to mýtu?
1: No, mě by museli popravit. To prostě... Mýtu je idiotská věc. To je nesmysl. Já to respektuji, když jde o násilí. Jestli někomu, jestli pěkný ženský řeknu, že bych jí pozval na kafe, nebo že jí ukážu sbírku motýlům, to je velmi slušná nabídka. A ona řekne, ne, jdeme každý po svým. Ale aby prostě, to jsou všechno ženský, který potřebují prachy, tak chodí na a ty soudci jim to žerou. A neřekne jim, milostivá paní, to jste si měla rozmyslet, předtím, a ne teď po 30 letech, jste bez koruny, bez dolarů a chcete se hojit na někom, kdo vás poplácal po zadku? Nehledě k tomu, že poplácání po zadku není přečin, to je projev přízně, obdivu. A když, to ne, když je to vkusně udělaný, tak je to přece, ta ženská by měla být potěšená, že je o ní zájem. A ne, když jí otevřu dveře, tak půjdu na 2 roky do vězení. Je to postavný. Svět se zbláznil, ale opravdu, dějou se prostě věci, já to nechápu a protože už je mi 81, tak už se tomu většinou směju. Byla 3králová sbírka, viděli jsme ji všichni. Všichni tři bílí. A Baltazar máme černý, ale ne otrok, jak si mysleli ty pseudorasisti. To byl mudrc, to byl černošský král a on tam není, že někdo řekl, helejte, ať jsou radši všichni tři bílí. Radio Xaver.

0: No a teď zpět k tobě, Roberte Vano. Takže jsme v táboře, kde platí americké zákony. Odkud vedla cesta z toho Terstu? A kam? Nebo kam
1: mě
0: vedla?
1: Dali přes církev. A co bylo zajímavé, je, že tam je taková komise, která tě vyslechne, že jdeš před komisí, že kam chceš jít a co máš tam. Protože my jsme neměli žádný doklady. A co jsem měl občanku, to jada, že kad zahodíme, že když nás chytnou na hranicích, aby nevěděli, odkud jsme, že nás pak by vrátili. Ale myslím, že oni mají všichni triky, aby věděli, ti strčí prsty do zástrčky a řekneš i to, co není pravda. Ale jako děcka jsme na to nemysleli. A teď byla komise a v komise byl jeden kňaz, jeden voják, někdo jako voják, jeden psycholog, jedna překladatelka, ty Američani mají šílený otázky, jo, a tenkrát se mě ptali, byl jste v komunistické straně, jo, tak jak dneska říkají, jestli jste terorista, že vždy každá dekáda má jiné otázky, nebo že máte AIDS a takový to, tak tenkrát se ptali, byl jste v komunistické straně, říkám, já nebyl, mi bylo jenom 18, jak by jsem mohl. No a pak teď ten kněz se ptal, jste věřící a já všechno věřím, jo, protože nikdy nevím, kdo tam bude. A já si to chci tady zajistit, že co když Bůh je žena, má 10 noh a ruk a se jmenuje Šína, nebo něco víc, tak já věřím všechno, buddhismus, tohle, křesťanství, starý testament, nový, prečet jsem Korán a to tamto, takže to já mám jako zajistěný a tenkrát jsem byl taky takový. A pak se ptal Jardu, ten kněz, ty jsi věřící a Jarda ten nic nevěří, víš? A co je jako hodně super, že mě napadl, ono všechno je pro něco, víš, že za 60 let se vrátí nějaká ta doba, že já si na to vzpomenu, že mě tomu generáli nebo tomu, co vybírá, že jestli můžeš do ty Ameriky, nemůžeš, ten kněz říká jako na mě. Toho kluka bych se nebál, protože on se bojí Boha. Ale toho bych se bál, protože ten se nebojí nikoho. A to je jako, ne?
0: A co nastalo?
1: To nastalo, že pak za 14 dní jsme měli jít znovu na ten pohovor, že jestli tě vzali nebo nevzali a pak mi říká ten voják v uniforme, proč jste nám lhali v otázce 2, nebo to já nevěděl, co to bylo za otázka, protože jste říkal, že jste nebyli v komunistické straně. Já říkám, no já nebyl. A říkám, no to není pravda, my jsme zjistili, že vy jste byli ve dvou najednou. Já říkám, ve dvou, já ani nevím, že byli dva, ne? A on říká, no my tady máme a nevím odkud, že to je jako hodně zajímavé, že když chtějí, tak buď přes církev, nebo já nevím jak, zjistili, že on říkal, v 56. roce jste stoupili do komunistické straně pionýrů a nosili jste červený šátek a to já rád nosil. Je, to byla jediná móda u nás na vesnici. A když jsi ještě měl silonovou šatku, no to si byl jak Gucci. A to měli vždy děcka, co byli na Krymu, odtud nosili ty silonové šatky. No a já nevěděl a on říká, no a to ještě není všechno. Jako 14 lety jste vstoupili do komunistické strany mládeže a vyměnili jste šátku za modrou košili a to jste chodili s lampionama, nevím, co se jenom takhle, a já tam taky rád chodil, protože když jsi tam nebyl, tak si nemohl brnkat na gitare v kulturáku. A já říkám, to já jako nevěděl. A on říká, no a víte, co to je Hitlerjugend? Já říkám, jo, jako to vím, to nás učili ve škole. A říká, no vy jste byli to sami, jenom na té druhé straně.
0: Ty jo.
1: Víš?
0: No, takže to byl ten další pohovor.
1: To byl ten další pohovor a pak jako možná z toho ten psycholog, nebo kdo to, z toho tvýho překvapení, nebo z tváře, nebo něco, asi uvěřili, že jsem nevěděl, protože asi jsem nebyl první, co emigroval. A řekli, kam byste chtěl jít? A já říkal, do Itálie, jo, protože tenkrát jsem viděl tu Dolce Vita, já jsem myslel, že se hned okoupu ve Fontane Trevi. A řekli, že do Itálie ne, protože oni ekonomicky byli hůř než Československo v 60. letech. Říkali, vy můžete do Kanady, do Ameriky, nebo do Jižní Afriky, jo, a tak tam jsem jako vůbec nechtěl a tak jsem řekl, že půjdu A všichni říkali v tom lágru, chod do Ameriky tam za 5 let, budeš občan a v Americe jsou všichni emigranti stejně. Takže je to lepší, než jít do Německa nebo někam, víš, kde vždy budeš cizinec. A tak jsem řekl, že do Ameriky, oni řekli, že musí najít rodinu, která by mě vzala. A přes církev asi ta organizace se jmenovala International Rescue Committee, to jsou jako dneska můžeš adoptovat dítě z Keni, nebo to někde to tam vyhlásili a přihlásila se rodina z Filadelfie, že mě vemou na ty 3 roky, pokud já dospěju. A tak jsem se dostal do Ameriky.
0: Neuvěřitelný. Můžeš, vzpomeneš si na ten okamžik a můžeš to popsat, když vlastně si poprvé najednou vystoupil v Americe. Z letadla to bylo?
1: Z letadla.
0: A kam jsi šel? Nebo kde tě kdo vyzvedl?
1: Ale my jsme šli celý, všichni ty, co šli do té Ameriky, to bylo jedno letadlo, asi nějaký charter nebo to. A ta rodina na mě čekala na letišti v New Yorku a nejvíc super, to nikdy nezapomenu, protože já jako z Nových Zámků, já nebyl ani v Praze, jo, takže jdeš z nějaký tmy a najednou jako z toho letadla, víš, že vidíš celý to New York, to bylo jak v tom filmu setkání třetího druhu, když přistane UFO, víš, jako vá, takový to. Jo, a čekala mě rodina, pak řekli, které, a víc lidí čekalo, jo, a každý měl jméno, že koho čekali, a ty jsi šel k té rodině, ta rodina, oni byli hodně věřící, nebyli bohatí, měli 6 dětí a vzali ještě i mě. A byli to nějaký maďarský Rumuní, který emigrovali někdy 1904. Ty děti už byly starý, že 40, 50, 60. A oni ještě vzali i mě. A pak odtud jsme šli domů k ním. Jo, paní, já jsem neuměl ani slovo anglicky, uměl jsem 2 slova Yellow Submarine. To byla písnička od Beatles, která vyšla, když jsme emigrovali. Já to furt hrál.
0: Žlutá ponorka slavná.
1: Žlutá ponorka slavná. A na druhý den jsem musel do školy se jít učit anglicky a to je hrozný, když tě 18 a teď jako ty děcka, co jsou spolu už já nevím jak dlouho, že tě nepřijmou nebo to. A já jsem nechtěl, že já neumím nic a nic nerozumím a paní řekla, že není potřeba vědět nic, důležitý je mít ochotu se naučit. Jo? A to je jako hodně důležitý, protože a do dneska, když říkám, že nejsem perfektní, ona furt říkali, že to perfektní lidi nemají co říci. Ty se jenom hlídají, jestli jsou perfektní. A takže
0: to je pěkné.
1: Že krásný, protože jo, a to ti tak nějak povzbudí a všechno bylo jiný, jo. Že, to celé to myšlení, myslím, že to mi hodně pomohlo, protože doma vždy bylo naše myšlení, je, že musíš začít na spodu a pomalu vypracovat se tam. V Americe ti řekli, musíš začít nahoru a zůstat tam.
0: Roberte, v které fázi tady toho, té anabáze emigrační, si vlastně dal vědět rodičům nějak, si zavolal nebo poslal pohlednici, maminko nemístu.
1: Nikdo neměl telefon tenkrát. Jenom, hele, když jsem volal poprvní, a to bylo hodně dlouho, já jsem napsal dopis ještě z toho lágru, asi po 3. No a to byl průsep, protože my jsme, já odešel 5. prosince a nepřišel domů, že nebyly telefony, jo, my jsme neměli doma telefon a když si telefonoval, tak si musel na poštu a říct, že chceš telefonovat, oni řekli, že máte výzvu příští úterý v 3 hodiny a tedy si mohl telefonovat. Jo, my jsme, a tím, že oni oznámili rodičům a ty by tam žili. A tak já, a když jsme dostali v tom lágru, já nevím, $3 na den, a tak z toho jsem koupil dopis a napsal jsem rodičům. A samozřejmě ten dopis zabavili. To je ten, jsou ty dopisy, které já teď asi dostanu. Protože on, víš, že už ty cizině i obálky byly jiný. My jsme měli takový ty nevyblíčovaný bílý obálky, které byly, ani nebyly bílé, ale takový do bejžova. Jo? A teď přišla obálka širokouhlá, popáskovaná, černá, bílá, modrá, známka Kennedy, napsaný Paraviona, Airme, to bylo jak Broadway. Jo, a teď to přijde do Newcastle, Nové zámky a na poště se asi všichni zroutili. Jo, a takže rodiče se nikdy takhle nějak nedozvěděli, ale teď z týhle, protože to máma nikdy neřekla, možná máma taky nevěděla, ale z týhle dopisů, co jsou tam uchovaný, z toho STB Time, tak tam je napsáno, že tátu vyslýchali a namlouvali, ať jede za mnou do toho Terstu a namluví mě, ať mě přinese zpátky. A táta odmítnul, tak ho zavřeli na 3 měsíce.
2: Mm-hmm. Takže oni už vlastně v okamžiku, kdy ty seš v Americe u té rodiny, tak už tvoji rodiče vědí, že vlastně se nic nepřihodilo, že seš živý,
1: ano.
2: Ale že seš prostě emigrant.
1: Ano.
2: A když si potom teď skočme v čase, po letech třeba s maminkou mluvil, s tatínkem, s blízkými, tak co tam vlastně zaznělo tady na to téma? Zlobili se třeba, nebo říkala máma, měl jsi mi to říct, že chceš emigrovat, nebo protože jsi s tím musela užít svoje?
1: To neříkala, že jenom říkala, že to byl, hele, ona takhle nic neříkala, ale na ní bylo vidět, že pak mě emigrovala sestra po 10 letech. Ta žije v Kanadě. A mamina říkala, že poprvé to bylo hrozný, protože nevěděli, kde jsem, tak tátu zavřeli a jí pořád vyslýchali. Přišli pro ní v noci někde, svítili na ní jak na herečku. A řekla, že to nebylo dobrý. Ale kdy se položila, je, když utekla moje sestra, protože to znovu přežili, jo, že za státy zavřeli, že rodiče měli o tom vědět, ale opravdu nikdo rodičům neřekne, že moje máma by mě v 18, jaká máma pustí syna do Ameriky, když jako, nebo někam do světa přes dráty, jo, že ona by zavolala policii. Ale co pak, já jsem se vrátil po 30 letech, ale co bylo vidět, že po revoluci a to, ale už táta nežil, ale když zastavil před oknem u nás baráku auto a vystoupil z toho chlap v uniformě, mohl to být pošťák, nebo ta máma omdlela, víš, takže to asi měla nějak v tom, ale nikdy nás neobvinila. Možná kdybych
2: nikdy se... Nikdy to nevyčetla, jakoby.
1: Nikdy nevyčetla a možná proto, že pak po těch 30 letech viděla...
3: Radio Xaver.
1: Dobře, možná kdybych se vrátil po měsíci, tak bych to
3: vyčetla. Dnešního

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
2: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
1: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
2: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady, takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
1: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. Jedna třetina našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyváží tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním, A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi, pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu, no vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam k procentu, jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
2: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchod, se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
1: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
2: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houšť, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím se, jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
1: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás táhne na západ a vede Brusel na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bez starostnosti a naděje a optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 000 hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti. Byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového za 6 tisíc měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl, vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
2: Tak ano, to sedí tyhle ty poměry. A teď proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce, tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka, proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
1: No, já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místo předsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
2: Zasněný budovatelský pohled.
1: Přesně takový dodáli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstrašidelnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A Místo, aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak bychom viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta a to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to

0: tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
1: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kacířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty 2/3 mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit. Všechno.
0: No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta 1/3 lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta 1/3. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, v televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s tím,

0: pěknými čísly a úplně tak jednoduše si to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
1: No ono můžeme vzít ne to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížej. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením, a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout, a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
0: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o víc jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko na venek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je, a úplně analogicky, si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením, a vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
1: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
0: Je to pravda, a nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky. prostředky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
1: To nemožný v podstatě, není to zakázané, ale to nemožný.
0: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
1: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
0: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládnul to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Takže ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
1: No tak já nevím, co tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
0: Tak a já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
1: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
0: To už by se dalo.
1: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
0: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
1: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí, za 4 roky to praskne.
0: Naschledanou. Hraje vám Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a se mnou ve studiu. Proti mě, jako pokaždé, sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, nevidím v tvojí tváři pláč ani plačtivost. Ty nejsi správný Evropan.
2: Mně už došly slzy. Petře, po tom, co teďka vidím, čemu čelíme, tak mně došly slzy, tak půvabně jako někteří mnichově to neumím. A občasně docházely i slova, když jsem prostě viděl, že na zásadní prohlášení velkého světa, přátelé, všechno okolo vám ujíždí. A vy tady řešíte brčka a řešíte, jestli budete plakat a jestli budete skanzenem. Tak naši evropští politici zareagovali prázdným setkáváním, prázdnými večírky pod Emmanuelem Macronem, kam nás ani nezvou.
1: No, tahle férovka je samozřejmě o tom, i Česko stihnul další Mnichov, protože do Mnichova na bezpečnostní konferenci tradiční zamířili delegáti a představitelé nové americké administrativy Donalda Trumpa a Evropa to tam schytala jako nikdy, dostala v podstatě vlastní medicínu, protože ku příkladu americký viceprezident J.D. Vance Evropanům řekl, že potlačují svobodu slova, demokracii, ruší volby a utíkají před realitou. A jestliže Evropa chce být takováhle, tak Amerika pro ní nemá žádnou pomoc. A my víme, že bez Ameriky NATO je jenom kus papíru, protože bez vojenských síly Ameriky v podstatě je to k ničemu. No a co se stalo v Česku? V Česku vidíme, že teda velký zděšení, ale další popírání reality místo, aby jsme procitli. A zvlášť, že naše vláda, která všechno vsadila na tu ukrajinskou notu, všechny, kdo to kritizovali, nesouhlasili s ní, tak z nich dělala dezoláty a šváby a kolaboranty, tak teď, co točíme férovku, tak v riádu už jedná Amerika s Rusy o vyřešení Ukrajiny. A náš ministr zahraničí Jan Lipavský zatím zkouší vyhlašovat další balík protiruských sankcí. Tak vidíme, že tady ani slzy zatím naše vládní politiky neprobraly.
2: Ne, na tohle nestačí ani slzy. Když se blázní, tak je dobrý bláznit ve dvou. Zatím jsme ve fázi, že to vypadá, že budeme bláznit sami, že se tady hraje soutěž poslední zhasne a my ještě hrdě říkáme a s plnou parádou zhasneme. A něco tím mě říká, že jak nás zklamala Amerika, jak nás zklamala Unie, jak nás zklamal svět, Číňan, Rus, ne teďka už i Ukrajinec, protože ani Ukrajinci se s Emmanuelem Macronem nepřimluvili k tomu, aby nás tam pozvali, tak o to více zaměříme na Slovensko a Maďarsko.
1: Já si myslím, Maďarsko,
2: že tam bude čekat zase hraběcí chrat.
1: Ale máme nového spojence, máme Rumunsko teď, protože společně s Rumunskem jsme si stěžovali, že jsme nebyli pozváni k Macronovi do Paříže. No, on ten Mnichov znamenal ještě jinou věc a sice J.D. Vance vlastně mluvil jako naše opozice, která taky tady vládě vyčítá, že tady zavádí totalitu jménem demokracie a Ukrajiny. Fialova vláda je první vládou, která tady všem ostatním říká populisti, extrémisti, antisystémáci a tak dál. Tak vlastně i pro opozici je to další, bych řekl, živá voda. Uvidíme, jak s tím dokáže do vole pracovat, protože teď Andrej Babiš, Tomio Okamura, další můžou říkat, tak prosím vás, kdo nás teď vede na západ a na východ? My teď vlastně mluvíme jako Američani.
2: Hele, zlatý sever a jih se ukazuje a hlavně se ukazuje, že si bude muset Petr Fiala teďka sakra rozmyslet, co zase vyvěsí na billboardy, protože on vždycky přijde s nějakým tématem a to se okamžitě rozstřelí samo.
1: No, já jsem teď jel kolem jeho jednoho plakátu, kde je západ nebo východ a viděl jsem, že západ už umazávají, takže už tam bude jenom východ. Petr Fiala podle všeho nás teď povede na východ. Každopádně férovku můžete poslouchat na platformě Gazety.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: Je to rozhodně lepší než plakat a za to vám děkujeme.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Ksavere, už se nám to krátí. Neslí, nebo to, dva týdny dovoleb.
1: Už je to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: Držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtěžka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte.
1: No,
2: pozor na jazyk, Ksavre.
1: Jak to? On, jak
2: to řekl. Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází, tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Ksavre.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, vzal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku,
2: no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na Kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornuto, nebo jak se jmenoval, Corleone.
2: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakušané.
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo. No tak... Vítek je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkajte, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
2: Počkej, tak jsem
1: to...
2: si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, že je blbost.
2: No to víme všichni, samozřejmě. No. Teď je to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
1: Tak
2: ne?
1: A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho a do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
2: Sebre, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt se už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
2: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Ksavere, a říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem stal prásičkou rešerše toho, ty budou ty komenty, co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo, nic.
1: A o motoristech? Mhm. To jsou naši.
2: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
1: No, počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
2: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli, jo? No, to se tady dělá.
2: To se zakryje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
2: No nebuďte slušné.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
2: To jistě jste. Jako, nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
2: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
2: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
2: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
2: Tý Český televize, myslím.
1: No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
2: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady. Pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolbníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream, mm-hmm, je porážit takhle, jo?
2: Já...
1: Asi desetinásobně.
2: Já to
1: a
2: vím.
1: A počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu.
2: Ve středu.
1: Ne ve čtvrtek.
2: Ve středu. Ve čtvrtek s váma.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den. No. Náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc. Mnohem víc, než mi ostatní, klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té České televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holče, něco je špatně. Ale já nevím, co.
2: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xaver, logicky. Jedna je, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no, to snad potvrdíte.
1: No to jo.
2: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
2: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
2: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
2: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Holče, to vás pobaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
2: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
2: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, mm-hmm, že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mi musí dát slovo.
2: No. Máte
1: moji podporu. Špatný, ne?
2: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Ksaver.
1: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
2: To se netroufnou, ne?
1: No, oni jsou ostří. A teď je tam máme novýho místopředsedu od včerejška.
2: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
2: A bývalý šéf rozhlasu? Jo?
1: Hlava pomazaná.
2: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý, tak chytrý člověk.
2: A on ale... tak jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne?
1: Co? Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co řekne, to platí.
2: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. A... No, tak to jenom mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
2: No, teď říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To můžete, a... pozor. To můžete jako veřejnost.
2: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
2: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání. To je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím co všechno, spousta youtuberů a logicky už ta česká televize.
2: Ksavere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o české televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
2: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
2: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té české televizi říct.
2: Tak já mluvím o české televizi vždycky mile, to víte.
1: Mile. Konstruktivně. Vy to řeknete mile. Ne? A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obospodařuje z našich peněz 40 lidí?
2: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
2: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
2: konstruktivně,
1: vím.
2: Konstruktivně,
1: Ksavere. To vy umíte konstruktivně, takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
2: Ale Ksavere, zase musím uznat, jako úloha české televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 usedá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím české televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: Úplně šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, že byl na tom Slovensku, je to akt čirého šílenství a zoufalosti.
2: Totálně, ale tohleto, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidí, jaké je hnusný totalitář.
1: Počkejte, bude to, ta demonstrace?
2: Asi jo, ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně. Ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
2: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
2: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
2: Určitě bude něco, nějaký Vítek je zručnej na sockách, Takže nebojte se, že to, že...
1: A nemohl byste tam zavolat, nebo něco?
2: To radši ne, on rád poslouchá.
1: No, zavolat, že pan Xaver tam chce promluvit.
2: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
2: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: No tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
2: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No ještě,
2: vám myslíte, neposlal? Myslíte, že je přijel s batohem, s trojčičkou?
1: Vám neposlal?
2: Ne, nic. A toto kontrolu fakt jako konto každý den. Nic. Nula.
1: To je divný.
2: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
2: No on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
2: No tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane Hoče, normální čistokrevná mafie.
2: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkám Zlatý Janoušek.
2: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělá.
1: To byl Kolibřík, ne?
2: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
2: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama.
2: Já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltý, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
1: A vy už vidět. Víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
2: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plný předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
2: Jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mm-hmm. Je to poctivý?
2: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
2: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděli, jak jsem čestný.
2: Není to trestný, smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
2: No, volba je tajná, ne?
1: No, je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil. No,
2: já se jenom ptám.
1: No, víte,
2: vy jste asi neudělal nějaký průsek.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Vzpomínáte si při nějakých
2: volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba? To
2: tak,
1: je
2: asi, tak asi Vítek, ne?
1: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne.
2: To je největší zlo, Xaver, to je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je chorobnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není... Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a...
2: No to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
2: Xaver, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
2: Jo.
1: Že jo?
2: To je lhář jenom, no jen v uvozovkách.
1: To já bych Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
2: To už není, to už si rozebrali.
1: Jak to?
2: To už si rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
2: to už neexistuje.
1: No. Oh.
2: Tak, jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam prali prašulky velký.
1: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
2: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
2: No tak.
1: Really?
2: To byla jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xavere, zatím.
1: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale

0: a říkám, že pro mě neskončila.
1: Já jsem redl.
0: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon a je to potřeba, abychom to dovoleb ještě 10krát připomněli.
1: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
0: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
1: Já to věděl od začátku.
0: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat.
1: Jo.
0: To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jediného spoluobčana, pane Holče, v mém okolí, už vůbec u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu a budeme volit Babiše. A mně vypadly noviny málem na zem.
1: No vidíte.
0: Říká, vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
1: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysíláním.
0: Noviny?
1: Spolu, s Péťou, s Nuteliérem.
0: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a Brácího noviny. A tak jak to tam, už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu.
1: Nechci, včera. Já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
0: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
1: Ne, to nechci.
0: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi.
1: Ne, ne.
0: A pro pejska taky. Máte pejska,
1: no,
0: že?
1: No, máme pejska.
0: Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel. Ale čertově.
1: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
0: Pane Holče, no. Představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
1: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
0: To není možné.
1: Vládní Český rozhlas od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí. ANO má 30% preference a oni 20%.
0: Rozumím, my jsme satirický pořad.
1: Tak.
0: Kde se můžou říct i satirické věci?
1: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
0: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Český rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
1: Já
0: mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem Českého rozhlasu. A to vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3krát v Průhonicích.
1: No já ho znám taky. No.
0: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady, tak jsme zaťukali.
1: Cukrárně, ne?
0: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí, jako já nemám proti němu nic a on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
1: jasně,
0: za každý vlády.
1: A zase berme to tak, platěj si to Češi, je to jejich Český rozhlas, už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
0: Tak to už mám pochybnost.
1: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
0: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych Já bych, to je takový člověk, já bych

0: za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
1: Ne, ne, ne, Xavere, to se stalo náhle.
0: Náhle,
1: a já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď nebudu, teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších patří Českého rozhlasu, že tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili. Protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
0: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu
1: to,
0: nějakou.
1: To
0: jednu,
1: já chápu tohle.
0: A naslinil vítr a chytil. Jo, říkal ale, si, ajajaj, ty brusku mě
1: ale
0: rychle.
1: Ale počkejte, ale nějak se to muselo stát. Někdo tam musel prostě to stáhnout. A je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
0: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
1: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
0: Redaktora víte, co tam myslím dokážou. Myslím si, že nejedná a těm nejbližším, těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
1: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsroom, ne? Takže to on je opatrný taky ohledně tohohle.
0: Já bych byl taky opatrný, kdybych chtěl být ředitelem Českého rozhlasu.
1: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku viset pořád, to se o vás ví.
0: No, pro jistotu.
1: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názor.
0: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mě vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
1: Jo, ta, Gany, která, to je Meghan, ne?
0: Ne, ne. Meghan je od Harryho, aha, to je ta herečka.
1: Jo,
0: ale tato se jmenuje jinak, to jsme Kate.
1: Aha.
0: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu, jo. Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
1: A nebuďte zlej,
0: Xavere. Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo. Jo? Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jestli jste to...
1: Jo, jo.
0: Přesně tak. William, vyšperkovaný toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
1: Proč?
0: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
1: jo?
0: Aby se to srovnalo a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane Holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Wilsonova 10, sledujeme celá rodina, i Kate a všechno, tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
1: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
0: No kolik, oni za stolik nemají.
1: Ale víte, co mě se líbilo? Ten banket byl úžasný a co měli.
0: Všechno.
1: Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou a kamenej výraz a pak přednes svůj projev. Jediný slovo nebylo o Ukrajině.
0: No jo, a jestli jste si taky, nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno. s veškerou parádou. Víte, co dělala v chvíli ta Lion? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rová tam narodil, co tam, proč není tady?
1: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní k sebe, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď, soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británii ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl přijeď, pojď krábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
0: On teď ukázal úctu k Británii.
1: A tak má rád Británii.
0: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. A mně se to nelíbí, já jsem Evropan, jste taky Evropan, ne?
1: Já myslím, elita, že jste.
0: Elita ne.
1: A vy jste elita.
0: Ne, ne, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
1: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
0: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
1: No já doufám.
0: Bych jako řekl, pane Holče, víte co? Naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
1: To jistě.
0: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat
1: a pan Xaver bude psát.
0: Uklidní rodinu, dají si nahlas zvuk jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
1: To já nevím, Xaver.
0: Že bychom toho, tam napíšeme Rakušana dneska.
1: No tak, to je ta otázka je zbytečná.
0: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
1: A škůdce Česka.
0: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
1: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Xaver.
0: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
1: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší.
0: Ale
1: strašidelnější.
0: Ale podívejte se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
1: Myslí z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
0: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize. Víte, jak ten pan Mrze naše zpravodajství posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
1: Jo,
0: tak?
1: Jo.
0: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
1: Fakt?
0: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství.
1: Jo.
0: A za profesionála.
1: Ale tak
0: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu a on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
1: No, tak to musí nesnát.
0: Musí, no, tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. Já jsem se vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
1: A co on?
0: Takhle si dělal.
1: On se nezasmál dobrýmu?
0: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. Takže pane Holči, jeďte.
1: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
0: Marcelo, já mám rád,
1: jo,
0: tak nějak,
1: to já
0: lidsky.
1: Taky.
0: Máte ji rád lidsky?
1: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak, ta se má.
0: Cože?
1: Je v Římě.
0: Co dělá v Římě?
1: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
0: Já Římě nevidím.
1: Proč, pro boha, větší město, super město.
0: Nejhorší město na světě.
1: Proč?
0: To už je lepší Novgorod.
1: Tak vy jste přesto Rusko, no to se...
0: To je Ukrajina, ne Novgorod.
1: Pro ruskej.
0: No to na Ukrajině, ne?
1: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
0: Jižný Novgorod.
1: Xavere.
0: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
1: Pověřte si, kde je Novgorod.
0: Já nevím.
1: To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Xavere.
0: A Bůh, jestli existuje, to mě napadlo.
1: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Xaverovi taky.
0: To tam píše.
1: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Xavera Holce.
0: To je dobrý.
1: Alena Ravítková, jako vždycky, na Vilzonku od Tazalky.
0: A Zalka, to je kamarádka.
1: A Zalka, jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte, jednu ve svetru, pro lepší lidi na Staromák, a druhou v šatičkách pro holotu do Chanová. To je hezký, to je vtipný.
0: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kde by na sobě měla dva svetry.
1: Ale měla by
0: jeden
1: by
0: vyřízal.
1: Sabré, měla by jí mít.
0: No, měla,
1: pro, říkám, jak se říká, nezapomnění, ne? Co?
0: No jasně.
1: Nebudem si nějak angažovat v tom hodnotově?
0: Nemáme na to prachy.
1: Co? Vy?
0: No já určitě
1: naplňte ne. Batok, ale naplňte batok.
0: Ale klub sviní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby klub sviní dělal sochu paní.
1: No, se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůškem nechtěl přijet.
0: No já nemám ani batůžek, no. Ale já, to se dá koupit, ne?
1: Jo. A já mám možná... Když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
0: Tam jich budou mít.
1: To víte, že jo? Ona pěkně plní.
0: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
1: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
0: Kníže hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
1: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
0: Jo.
1: A on teda jede, Xavere. Ten se utrh ze řetězu zle.
0: Vám přestala, vidíte?
1: To jste udělal schválně.
0: Nepozor, to bude nějaký, nedávět.
1: Vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
0: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
1: No.
0: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
1: A já jsem vás tak bral, že jste.
0: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
1: No, já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
0: Já vám udělám kafičko.
1: Jo, to byste bylo hodně.
0: Máme nový kafičko.
1: Fakt? Hm? Lepší?
0: Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
1: Aha. Není to podvod nějak?
0: Ne, jenom kapku jaru dáte.
1: Tak to jo.
0: A
1: zapěný... Byste byl vždycky fančmekr.
0: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
1: Dneska je kolik 18? Tak 25.
0: Příští týden už bude tak do tujího. Že já z toho mám úplně nervy.
1: Jo?
0: Přemýšlím, jestli příští týden nepozvím nějakého hosta do Lzonky.
1: Hredla?
0: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Hredl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
1: Tak když jsem mu řekl, ať přiveze batůžek?
0: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
1: Vítek?
0: Že by tady s náma seděl?
1: Jo, tak víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomíte si na jeho turné Bez cenzury.
0: Jako musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. Mm-hmm. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
1: No, já to chápu.
0: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
1: Kde?
0: Ale, no
1: kde?
0: Tady. Do Reichla, jak tady sama seděl Reichl, ne?
1: Co lžete?
0: No vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho udělal prdel.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Já jo?
1: A jestli tak hodnotovou, vy?
0: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami by se mohli mít hosta. Hmm? Nepřišel by bába?
1: No, jasně.
0: On na to by mít čas.
1: Ale skončí kam? Páň, ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama. To začínají v pátek.
0: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
1: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
0: A když ne Babiš, tak aspoň Katka Konečná.
1: Jasně.
0: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
1: Já taky, Xaver.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mě 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká.
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný prostě. Závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mě přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv, měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny to jsou spíš lexauriny.
1: Lexaurin.
2: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snět. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby...
1: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Mm-hmm. Jo, bývalo to... já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidívy a tak. Mhm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při trošně nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
2: Určitě. Kolega říká často, že už si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější, s tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: U těch lidí?
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi povede. Já s nima jako... ono se... Chodíme na různý terapie, jo? A alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo? Alkoholika normální nezávislý člověk pořádně nechápe, jo? Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
2: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někdy v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit, nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí, nebo nehulí, buď to v autě hulí, nebo nehulí. A stojí před hospodou, nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxicí, že? Těm, co mají drogy.
2: Jo.
1: U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
1: Tak. Nevím, jestli cokoliv. Někdy trpím. Hm? V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží, jak
1: máte
2: dlouho.
1: Máte na to chuť.
2: Záleží, jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky, v letadle jsem v pohodě. Hmm? Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle tu chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano.
1: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon. Vy jste je chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo. Mm. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
2: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo? Takže ale samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
2: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro diváky.
2: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Ano. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku. Já bych to asi vzdál. Mm-hmm. Vy tady vytušíte, že se to povede?
2: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku?
2: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyříznit nějaký nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce 1 i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo? Že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
2: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
2: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
2: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Mm-hmm. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
2: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
2: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaný lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to...
2: Jas, abstinenti, jablonec.
1: Jas, abstinenti, jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
2: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
2: Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším.
2: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
2: Ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
2: Určitě. Ten kolotoč té závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
1: Tak závislost na pornu ještě nemusí být tak hrozná, ne?
2: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
2: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
2: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonose,

0: lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
0: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
0: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat. Že?
1: A co jste našel vy?
0: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
1: Když vás tak poslouchám...
0: Začal jsem se otužovat třeba.
1: Aha, no tak to ne.
0: To je velká dávka.
1: Já vím, no. To je teď taková moda.
0: Jo, ano.
1: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
0: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzávám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
1: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
0: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna, poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
1: Anonymní alkoholiky?
0: Aha.
1: Co to je?
0: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci, je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Je to jedna z možností.
1: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí. Když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
0: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového. Dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
1: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek. Nebo strašidelných, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla. Teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení. Ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
0: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
1: Oni jsou
0: v tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstinent, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě

0: Víno.
1: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
0: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
1: V pohledu jako na tu závislost?
0: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
1: Určitě, jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo, svítí sluníčko, nalil si panák a ono bude hezky a tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou.
0: Mhm. Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
1: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nyák zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
0: Se jmenuji ty stránky, je to ten.
1: Ano.
0: Vy jste chtěl ještě něco říct?
1: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
0: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
1: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
0: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
1: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
0: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: naším hostem, abych to řekl přesně, je dnes děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, pan Miloslav Ševčík. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Že by se udělala smlouva Česko-Rusko napřímo, kupoval by se levný plyn, tak ten Fiala se upálí na Václaváku v pátek odpoledne.
1: Ne, a proč by to dělal?
0: Měl by
1: sloužit našim lidem. Ne sloužit vrchnosti nějaké. Já zase, můžu tu něco ocitovat?
0: Jasně, tady můžete Hrejte. Všechno.
1: Když
0: jak
1: můžu všechno, tak bych vám ocitoval
0: přesně, reklamu na Kofolu.
1: Přesně z projevu Fialy. Poslouchejte, co říkal Fiala. Prostě se zaklíná Evropou, spoléhá na nějaké bruselské recepty, ale které to jsou. Znáte nějaký, který opravdu funguje? Já tedy ne, to říká Fiala. Na všechno má Brusel jednu odpověď. Když se něco nedaří, tak je to proto, že jsme ještě málo evropští. Zajímavé ale je, že to, co funguje na národní úrovni, tak v úrovni Bruselu nějak selhává. Současně ale stoupá míra iracionality a tou trpí každý, kdo se před realitou zavře do klimatizované kanceláře a nad obrazovkou počítače spřádá plány, jak vylepšit naše životy. Furt Fiala, jo? Nefunguje euro, alespoň tedy na jihu. No asi tam mají moc horko. Jsou vysoké ceny energií pro domácnosti a podnikatele, tak stanovíme povinně procenta obnovitelných zdrojů. Zakážeme jadernou energii, několikanásobně zdražíme energii a budeme určitě konkurenceschopnější s ostatním světem, který je na takovéto ideologické nesmysly kašle a dělá to, co je pro ně výhodné.
0: Ten konec je ironie, samozřejmě.
1: Ne, to říká on, furt on. Připadá vám to logické, mě tedy ne. Je to proti zdravému rozumu, dokonce mám občas pocit, že politika Evropské unie je místy už i proti mírně nemocnému rozumu. My se chováme chvílemi jako blázni a ti si taky myslí, že jsou úplně normální. Hlejte, a pak končí. Evropa neustále ztrácí své postavení. Toto řekla si před 6 lety někde na konferenci ODSky. Toto celé řekl Fiala.
0: A nebyl cinknutý?
1: Ne, ne. A já se ptám, co se muselo profesoru Fialovi asi stát, že úplně se stal lokajem, posluhovačem bruselských korupcí prolezlých eurokratů. Co se
0: přesně,
1: muselo stát?
0: To já vím. No? Jak se říká v Las Vegas?
1: Las Vegas nevím.
0: Money play.
1: No jasně, ale to já
0: peníze právě... hrají.
1: Poslouchejte. Ano, to říká Milton Friedman, za všem hledej peníze. Ale u nás na Moravě se říká, že ten člověk je buď to navedený, nebo hloupý, nebo zaplacený. A ponechám na vás, diváci, abyste si udělali sami svůj názor, jestli je navedený, hloupý, nebo zaplacený, anebo platí všechno trojí naraz. Jako, nedává mi to smysl.
0: Já jsem ho
1: znal jako člověka, který i psal učebnice o Evropské unii. Teď, když jsem ho viděl, ale jak se tam plazí před tím Verhofstadtem, no tak to mě hrozně zklamal. A když dělá to, co dělá, nepochopitelné.
0: Na druhou stranu jsem si tak říkal, že on to jako pan premiér s penězma umí, protože ta jeho neziskovka, jak pomáhají těm ženám v Barmě historicky, to umělo vyčerpat několik desítek milionů korun z našich daní. Mm-hmm. To ne, že by to byl nějaký zakřiknutý chlapec, to zase ne.
1: Já nevím, jak to dělal, to dělal asi s rodinou nějak, nebo jsem
0: no,
1: slyšel.
0: No, synek a tak. A je to všechno na hlídači státu, je to všechno dohledatelné. Jo, to vám
1: no, tak...
0: Ale taky, nebudeme se bavit o nějakých desítkách milionů, to je
1: ne, to jsou daleko horší věci, to jsou 100 miliardy, které nás čeká, které nás vysají. Lidi, ještě jednu věc si zapamatujte. Oni říkají, jak nám pomůžou, kolik nám dají peněz na elektřinu. Kruci písek, ale to je naprosto nesystémové, protože to jde zase z našich daní a zase se zadlužíme do budoucích generací a někdo to bude muset někdy zaplatit. A to zaplatíme tím, že budou pořád zvyšovat tu inflaci samozřejmě, protože se to bude roztáčet. A nezapomeňte, že i kdyby se začala míra inflace snižovat, míra inflace, tak už tady máme téměř navždy ty vysoké ceny zboží služeb, to znamená vysokou cenovou hladinu, ta už dolů na tu původní úroveň nepůjde. Jo? Takže prosím vás, nepodlehněte tomu, že systémové řešení jsou nějaké odpustky, žebračenky, co nám zaplatí a co tady vymýšlíte, cykel a další. Systémové řešení je zrušit okamžitě Green Deal, okamžitě začít mít zodpovědnou měnovou a rozpočtovou politiku a včera bylo pozdě sednout si a domluvit se, kašlem na to, nedá se nic dělat, dopadlo to tak, jak to dopadlo, nebyly naplněné minské smlouvy mezi Ruskem a Ukrajinou a ta Ukrajina stejně nemůže vyhrát. On to říká i profesor Drulák, říkají to další politici, říkají to Američané, to neříkáme my tady, my čteme většinou ty názory těch, kteří tomu rozumí podstatně ještě víc té zahraniční politice a vojenskému problému. Říká to polovina Ameriky. Počkejte, jak dopadnou na podzim volby, tak Biden se bude muset stáhnout, nebude moci kryt ty sviňárny, co tam dělal jeho svetovaný synek, jo, a půjde to možná jiným směrem. A doví, jestli to nepůjde jiným směrem, jak dopadnou volby v Itálii, teď myslím na konci září jsou, takže i tam se může dojít velkým změnám.
0: Drobná prosba, kdykoliv si sáhnete na ten já mikrofon, souvolám, tak je rána tam.
1: Jo, ježiš. To, aby jsme se probudili.
0: Dobře. A teď pan Seidl na scéně. A umíte vy osobně prokázat, za kolik nakupujeme plyn
2: od Němců? Ne, to už jsem mu odpověděl, ale.
0: No to jste, ne, já to on čeká neumím. Čísla.
1: To se mění. To se mění. Když se podíváme na graf tady třeba toho plynu, tak když to nakupují za ty ceny, které se tady mění, no tak to je pořád rozdílné.
0: Dobře, pane docente, a není teda toto...
1: Podívejte se, zemní plyn, jo? Takže zemní plyn třeba od 1.9.21 do 1.9.22 vzrostlo 153%. Takže to nelze říct, jak bychom to mohli nějakým způsobem říct, za kolik se konkrétně na...
0: Dobře, ale je teda vůbec...
1: Za dva roky se zvýšil o 318%, jo? Takže to je prostě, já nemohu říct,
0: počkejte,
1: že kupuji kubík za 6 korun.
0: Je vůbec jistota, že by to napřímo bylo levnější?
1: No to je téměř bez pochyby jistota.
0: A v řádech jakých?
1: V řádech asi 4x, 5x nižší ceny by byly za kubík.
0: Za kubík.
1: Ono se to teď přepočítává na megawatt hodinu, ale my to umíme za kubíky.
0: Tak Lukáš nám tady pohledal něco, jo?
1: No.
0: New York Times píšou, politika cenového stropu má stále mnoho nedostatků, které je třeba vyřešit, než začne fungovat. Bidenova administrativa je přesvědčena, že Rusko neopustí své ekonomické zájmy a nepřestane prodávat ropu.
1: To jsou hlupáci, když si myslí, že by Rusové přestali těžit a prodávat ropu. Oni snížit třeba těžbu z těch, oni měli historicky dokonce i už jednu dobu nejvyšší těžbu denní, 11 milionů barelů, tak to sníží na polovinu a budou tu cenu udržovat dál, akorát, že se stane to, že té ropy bude nedostatek, jo? Protože ono to tak rychle nahradit od nikud nejde.
0: Abych ještě poslední tečku k tomu dotazu pana Seidla, mi to totiž přijde vrchol pokrytectví. Že my si vlastně kupujeme ten samý plyn, jako bychom si koupili napřímo.
1: No, ale to my víme dlouho přece.
0: Kdybych ho tam obarvil v Rusku na oranžovo, tak bych přišel oranžový. Tuto věc si říct. Ale ještě mě vysvětlete a divákům, pane docente, jednu věc. Teď často naši pan premiér a jiní říkají v médiích, že on, Putin, myšleno, používá tu válku energetickou, jo? Že to je jeho způsob válčení. A jak to je teda nefér, a teď ho za to stínají samozřejmě, ale mně to přijde hrozně divný, když my jsme ti, kdo posílají proti němu ty zbraně a rakety a všechno,
1: ale...
0: tak mě ještě ta válka tím kolečkem u toho plynovodu přijde jako a mírná.
1: Ne. To jako samozřejmě, že máte pravdu.
0: Laicky řečeno.
1: Ne, já si právě říkám, jestli oni se nezbláznili, jo, protože ten Putin vyhlásil sankce a zastavil plyn, nebo my jsme prohlásili, že přestaneme odebírat ruský plyn. Já si pamatuju frenetický potlesk, prosím diváky, přes 400 úplně zmanipulovaných eurokratických poslanců, to musí být snad fakt idioti, kteří si tleskali ve stoje za to, že vyhlásili sankci, že nebudou odebírat ruský plyn. A když se zeptáte některých z nich, no a odkud ten plyn budete brát? No musíme šetřit, jo. Proto se vyhlásily ty šetřící balíčky. Proti tomu nic nemám, ale můžeme šetřit tam, kde opravdu šetřit jde. A ne omezovat výrobu a ničit firmy a desítek let práce z minulosti. A pak, že něco nám dodají Norové a něco nám budou vozit Američané. A už jsme tady u toho. Američané nám to budou vozit v čem? Jako to postavíme plynovod do Ameriky? Nebo to na postavíme na lodích, já vím, ale kolik jich je. To nepostačí ani pro spotřebu dvou větších ekonomik v Evropě.
0: A taky nikdo neříká, kolik to stojí. Že ta loď pluje.
1: Těm europoslancům je to úplně jedno, protože oni mají úplně jiné postavení finanční a je jim to ukradené. Jo? To je odtržená elita, která se chová možná dneska už část, ne všichni, jsou tam výborní, i od nás jsou tam výborní poslanci, jo? Ale část se chová jako za Mao Tse-tunga v čínském, to nebyl ani parlament, nebo mi to připadá, jak no jsou horší, než bylo u nás, když byl parlament ještě v 80. letech. Jo. A víte, čím to je? Já si myslím, že většina těch lidí vůbec neprošla tím, čím my jsme prošli. Jo. U nás ti mladí taky na to zapomínají, ale já jsem ten socialismus a to budování komunismu, já jsem ho zažil na vlastní kůži. Sice jako víceméně mladý, jo, měl jsem to štěstí, že teď už vlastně, dneska je to, tento rok je to vlastně přesně polovinu života žiju vlastně.
0: No již, vám bylo tak kolem 30, ne?
1: No jo.
2: Úplně šedivej panáček, na druhém konci světa, jednou se tiše rozčílil, proč nacny děti

který kluci jsou někde s holkama, láska má kropí špena a mě právě kanagom voní. Balóny mý tělo nezvednou,

0: kapu, klidně si vykopu bezinku. Napřes rok vyroste znovu, kouzlo je ve správném koření, bez něj je život jen šmíra.
1: Radio Xaver. Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
2: Já jsem zjistil, že mám alergii trošku na zpravodajství České televize.
3: No, Xavere, tam to dopadne tak, že za chvíli se ve zpravodajství nic nebude vysílat, ne? Žádný zprávy, se mi zdá, co?
2: Tak nic, co by se nelíbilo straně a vládě a panu Rakušanovi a tak.
3: Xavere, řekněte mi, jak se tohle může stát, jak si tohle dovolí. Vymlčet takovouhle událost, která hejbe celým Českem, sebevraždu takhle tragickou, ještě navázanou na tragédii předchozí a příšerný chování vlády a policajtů. Řekněte mi, jak, já vám říkám, kde je tam to tlačítko, já to přijedu vypnout, já už to mám dost.
2: Ale vypnou.
3: No, Xavere, je to
2: navyknutí. Vy něco vypínat.
3: Ne, Českou televizi, ne, furt něco.
1: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xavere.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to
1: se dostaneme.
2: Nepořádek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 tisíc korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají. A přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten je, má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, no jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte... máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky, odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice. Jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun. Což ve výsledku musí být velká suma, tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý sejp, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky globální, účtuje si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové?
2: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
2: To jsou prostě, dneska je mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
2: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové, A většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky to bylo?
2: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12x100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard, a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
2: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
2: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedných velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
2: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci, a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
2: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté, ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty, u nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na, jenom na některé obce, či tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů a díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
2: Tak my jsme připravili ten zákon, my jsme připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepáškoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
2: My máme propočet od, a teďkom abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podělili na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
2: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody pro počet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? Řádu 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
2: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé, je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
2: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
2: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
2: My jsme se potkali, kdy to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
2: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmarda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
2: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidáce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
2: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali třeba, o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidáce?
2: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta,

Pomalu se smívám, nesvítím, ani nechci, měl bych čím. Tak rád bych časem šel až tam, kde to voní tak, jak znám. A kde se schází z okolí lidé dobří a ti zlí.

0: V podmínkách České republiky v okamžiku, kdy půjdete protestovat, tak v tu chvíli jste proruský kolaborant. Nevím, jestli se něco takového děje v Belgii, ve Francii, v Německu.
1: Ty elity jsou všude v podstatě stejný. To je jeden scénář. Ale když vidíte v Kanadě, když protestují, tak některý média, tak jako vy, informujete podle svého a většinou velice pravdivě, pravděpodobně, že jo. Vy to pustíte do toho éteru. A tam taky. To jsou ty stanice, jako jsem říkal, Max News, Vion, Sky News, australská. My jsme tady ve váku, absolutně váku. Připomíná mi to, když jsem byl v Americe a bořila se berlínská zeď, 14 dní před tím předáním moci, co tady došlo, k čemu tady došlo, tak volám domů a říkám, boří se berlínská zeď. A maminka mi říká, co blbneš, co vám to tam zase říkají za nesmysly. Volal jsem do Bratislavy, boří se berlínská zeď. No neblbni, když na to přišel, za 14 dní byla revoluce. Teď je to strašně obdobný, to je déjà vu. A takový to napětí, co cítím, jsem zažíval v těch 70. letech v normalizaci, když se podepisovala anticharta. Všichni to museli podepsat. Kdo to nepodepsal, tak ho nutili, podepiš to, podepiš to. Je to stejná atmosféra, stejná hysterie, ať ukázalo se to na tom covidu, roušky. Slavný herec na mě křičí přes celý parkoviště, kde máš roušku? To stačí říkat, žít, jo? Jsme tam, jo? Co v těch lidech je, je to neuvěřitelné. Jak jsme ovladatelní, manipulovatelní a nepoučitelní.
0: Přemýšlím nad tím, co říkáte. No, do jaké míry, pane Kratochvíle, podle vás s tímto vším souvisí teď ty nejrůznější pokusy zavírat weby, mít jakousi cenzorskou skupinu, vést ty obousměrné dialogy s různými... Vy jste řekl, že se to nějak vrací. Není toto důležitá rekvizita k tomu všemu?
1: Nejdůležitější. Toto je nejdůležitější. Jak ztratíme svobodu slova, je konec. Jeden prezident řekl, pokud vyměníte kousíček své svobody za kousíček jistoty, nezasloužíte si ani svobodu, ani jistotu.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: V České republice to 18. Května to bude vypadat jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, to všechno ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet, takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto, ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici, takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit, nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo. Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale
1: se divím,
2: to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte, co jako absolvovat?
1: Že co vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo. Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a
2: oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident a s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane Holče, já jsem tady dnes připravil. Vzpomeňte si, jak jsme zasevali
2: tady
1: strach.
2: Vidím svůj dobromysl.
1: No, dobromysl je moje. Ten uhlík, truhlík, nebo jak se říká, byl otočený, myslím takhle, nebo takhle. Teď nevím. Já jsem zasíval z jedné strany, to musí někdo dohledat.
2: Takže jak zalíváte? No jo, přel jste to k severu.
1: No já zalívám každý den, ale podívejte se, já to ukážu divákům. Pane Holče, už to tam jede.
2: No.
1: Už nám strach se ujal.
2: Teď tě bují, co?
1: A tady teď budu jak ti, co hádají z ruky, jo. Podívejte se, toto jsou jednotlivý, jako, a vidíte tady tu samostatnou, jak vybujela ta jedna věc,
2: která
1: myslí, to je strach Pekarové z toho, že by zůstala v politice.
2: Jo.
1: Garantuju. Tohle to je celá dvojkoalice, nebo tříkoalice, šestikoalice, to je jedno.
2: A tady vidím trošku fialovský strach z Trumpa, ne? Asi no. Tady, jak to roste hodně.
1: Podívejte se tady na bok, jak jsou ty, jak ta rostlinka, jak vleze, jak je pokřivená.
2: Mm-hmm.
1: Tak to je Jurečka.
2: Myslíte?
1: Ježišmarja, to vidím.
2: Pokřivený charakter, jak chcete naznačit?
1: To ne, to bych si...
2: To není snad, ne, Marián, to si nemyslíte.
1: No já si myslím, že to je. A omylem ta jedna vyrostla hodně vysoko. No. Tak přátelé, nevím, jak to... Jenom mám pocit, že jsme tam dali málo té hlíny, pane Holče.
2: Proč?
1: No,
2: akorát?
1: Já bych tam ještě dosypal, ne?
2: Proč? Když to krásně roste.
1: Jo?
2: No.
1: Tak uvidíme. No, dneska je to 14 dnů, co jsme zasili, už máme
2: to
1: první.
2: Vidíte.
1: Kdy myslíte, že budeme sklízet?
2: No já nevím, teď to vidím na velký strach, takže no, to bych se vůbec nebál.
1: Že ten zásadní strach budeme sklízet těsně po volbách. To tak asi vyjde.
2: Jo.
1: No ale všimněte si jedné zvláštní věci, že my jsme zasili 4
2: no.
1: věci. Tady nám podivným způsobem roste jedna uprostřed, tady, ale kde je ta třetí?
2: Hmm?
1: To je někde tady v této oblasti, ale nechce jít ven.
2: No tak to uvidíme, no, co to je. Ale ono teď jako strachu bojí dost, takže já bych se nebál úplně.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
3: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
2: Už se to blíží.
3: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
2: Nervozitu cítíte taky?
3: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
2: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události, například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
3: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nějak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetně on tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc, na Dozimetrho se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo. Že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takových hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
2: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
3: Začal
2: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale
3: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
2: No tak to tak je a myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
3: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Hulcová paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
2: Nějaký papers, no.
3: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem a tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřováno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je. A od té doby nic, uplynuly 4 roky. Vy jste slyšel nějaký další jména?
2: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
3: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí těch nerozhodnutých se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšať slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud a už teďka, ještě soud ještě ani nezačal a už teďka jako z toho lezou věci, naposledy v té obžalobě psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, kterak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN, oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
2: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby. No,
3: no tak na politickou stranu.
2: Na
3: no, tak,
2: politickou stranu.
3: Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
2: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
3: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
2: tak
3: článku.
2: Tak se zdiskreditovala, no?
3: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
2: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
3: No tak nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
2: No v tom to není, v pindíku to není.
3: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom není.
2: Chtějí kouknout, ty si nemá odposlech.
3: No ne, mě teda jako opravdu, no co oni nemají odposlech, ale těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno, že ta schůzka byla od 8.30 do 10, což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel do sauny, prostě, to je jako super program na 8:30 ráno, jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
2: Tam vedro taky.
3: Protože když jste jako v 8.30 v sauně prostě na Brumlovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
2: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
3: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
2: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
3: Tak on mluvil o Dmitru Kulebovi.
2: Kuleba.
3: Bývalý ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi. Asi z obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
2: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
3: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý náručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
2: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
3: To je klidně možný asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi Rusáky.
2: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
3: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. to vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice, jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
2: Ne.
3: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozveden nebo nějak jako jsou odloučeni a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jak je říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spat si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní, ale Beková, mám dneska blbej den. Jo. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no, ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo. To je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
2: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
3: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
2: A jaký máte vysvětlení?
3: Já nevím, tak možná je to...
2: Provokace?
3: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkra z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útoční, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
2: No.
3: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
2: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
3: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
2: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Mm. Jsem nenašel nic.
3: No, ne, já jsem ho taky nenašel. No,
2: a to je divný, ne?
3: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
2: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
3: A rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
2: Co bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
3: No, tak je to legrační. Mě by překvapilo, kdyby paní Dekrová nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali. Tady jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc ho zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám ho pak milostivě ukázal a vy jste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady potom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrová o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
2: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
3: No, tak.
2: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy. CZ po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
3: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra nebo že se něco výrazně změnilo, tak prvo a vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni se takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo, pak byly atentáty na jeho příbuzné.

0: díky, nashledanou.
1: Nashledanou vám i divákům.
0: Potrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Za stranu a za lidi, díl 6. Dobrý večer, Xavere.
1: Dobrý den, paní Karo. Už po 6.
0: Ano, ano, je to tak.
1: Připravíme si pásmo kolet před Vánocem.
0: Ano, a teď půjdeme na pásmo politiky. Paní, před volbami.
1: Paní produkční Andrea.
0: Ano.
1: Ta umí zaspívat Talinský rybník. To, což není koleda, ale do pásma ji vezmeme, ne?
0: No, mohli bychom tam vzít i moji maminku, protože ona, když uspává Magdalenku, když mám třeba stream a nejsem doma, tak Magdalenka chce před spaním zpívat. A maminka jednou říkala, že hrozně dlouho nemohla usnout. Jí už docházel repertoár, tak došlo i na Kde domov můj.
1: Jo?
0: Ano.
1: A maminka zpívá falešně jako vy, nebo zpívá
0: počkejte,
1: čistě?
0: Počkejte, jak falešně?
1: No, jako trošku já. To tam má projít.
0: Ale vůbec ne, ne? Naopak.
1: Ale vůbec...
0: To... Víte, kolik diváků psalo po minulém a předminulém a předpředminulém a tom předtím taky za stranu a za lidi, že mě máte tady nechat zpívat? Vám ty dopisy nedorazily, nebo jste je nečet, nebo co?
1: To jsem nečet.
0: Myslíte, ale... to je chyba.
1: Nedochází mě, paní Karol, jedna věc. Vaše Magdalenka je přece dítě z lepších kruhů.
0: No.
1: A takovýmu dítěti má večer zpívat Jirka Korn nebo někdo takovej? A ne personál.
0: Já se obávám, že ve 2 letech ještě úplně nerozlišíte Jirku Korna od babičky v tomhle směru.
1: Jo, tak čekáte, až...
0: až z ní bude trošku fajnšmekar, tak možná i toho Jirku zaangažujeme.
1: Až bude chtít pohádku, zavoláte Michala na svatbu, ten přijde do pokojíčku, odpráví pohádku.
0: Ne, napřed přijde ke mně a řekne mi, co to bude za pohádku, aby to nebyla jedna z těch módních pohádek, kde princi vezme prince a všechno je genderově korektní a vyvážené a neutrální a podobně.
1: Ježiš, ty vaše stereotypy.
0: Ty moje stereotypy, já se na nich trvám. Já no si jo, je budu piplat.
1: Nemohl princ vzít prince?
0: A klidně mohl, ale ať se to nevypráví dětem.
1: Jo. No tak, jako já bych na vašem místě nebyl takhle ostrý.
0: Když to já jsem.
1: Ještě nevíte, jak věci dopadnou. Magdalenka tak jednoho dne může přijít a představit nějakou princeznu.
0: Ježkovi oči, jen to ne.
1: No, tak uvidíte. Ale vy jste už chtěla narážet na ty dnešní průzkumy. Že?
0: No,
1: že
0: ano, no? Ano, ano.
1: Šok.
0: No, šok.
1: Když
0: já bych
1: se
0: řekla,
1: otočí
0: že se
1: koš,
0: to
1: vznikne
0: čekat.
1: Šok.
0: To se dalo čekat přece.
1: Přesně, já to teda řeknu.
0: Řekněte to.
1: ODS se nechala porazit od SPD. Neboli průzkumy vypadají tak, že ANO je první, má svých 30%, potom SPD,
0: SPD,
1: druhý na pásce, třetí ODSka, potom Piráti, Topka STAN, Lidovci v Tratolišti společně se Socany, ale ujímá se tam dole někde přísaha a o ničem jiném tam není. Ale my chceme mluvit o tom SPD, co se přihodilo.
0: No, tak přihodilo se to, že zřejmě voliči, kteří volili v uplynulých volbách takové ty malé straničky a tím svůj hlas spláchli do kanálu, tak konečně pochopili, že by bylo dobré ten hlas do kanálu nesplachovat a volit někoho, kdo má reálně šanci těch 5% překročit. No a to je z těch vlasteneckých stran SPD, pochopitelně.
1: Kolik typujete, paní Karol, že dneska Okamura rozeslal SMSek? Můžete ve stovkách říkat 200, 300.
0: Počkejte, a teď myslíte komu? Jako mámo, podívej všem. Se, vyšli jsme v průzkumu.
1: Všem. Aby to nikdo nezaspal.
0: Já si myslím, že to každý viděl.
1: Jo.
0: To každý viděl.
1: Je to ostuda pro tu ODSku.
0: No byly by doby, kdyby to pro ní byla ostuda, ale teď si myslím, že oni jsou jak ta opička. Jo? Nevidím, neslyším, mám zakrytý očička, abych neviděla, co se kolem mě děje, protože oni chápou, že je to průšvih, jenom teda neví, jak z toho. Na druhou stranu byly doby, kdy by 14% nebo kolik tam přesně má, 14,23, něco takového, kdyby to byla katastrofa, ale oni se poslední dobou tváří, že jim to tak jako stačí. Oni si k tomu nabalí tu skomírající topku a ty vaše lidovce v Tratolišti a zase to bude někde přes těch 20, čili opticky to nabide, nebude to těch 14 a bude nějaká spokojenost.
1: Jo.
0: Ale nejzajímavější bych řekla, co tam je, tak je to ANO, protože ANO vypadá, že ať se děje, co se děje, tak je na svým.
1: Zajímavý, že?
0: Ať se děje, co se děje, oni jsou stále na svým, což je zajímavá záležitost. Pochopitelně občas se ty průzkumy liší v řádu té statistické chyby, takže jednou je to 29,5, jednou 30,1 a tak dále, ale furt je to kolem těch 30.
1: No, soud nesoud.
0: Soud nesoud, chvilky nechvilky, demonstrace, nedemonstrace, teď myslím teda ty chvilkařské demonstrace, prostě kolem těch 30% tam jsme.
1: A víte, paní Karol, že to bylo první, co mě napadlo dnes, když jsem to viděl v televizi, na Primě, CNN, jo, já jsem taky světový, CNN se dívám. Tak první, co mě napadlo, jsem říkal, teď někde mají poradu ti chvilkaři. Nějaký jako štáb, jak se tomu říká. Jo. A říkal jsem si, sedí tam někde v tom kanclu a říkají, děcka, co my budeme dělat? My už jsme udělali všechno, aby jsme toho Babiše zašlapali do betonu a pořád to nejde. Ani klec nepomohla. Nic. Co budeme dělat? Nápady?
0: A ticho.
1: A ticho. A ticho. A přitom je to tak jednoduché.
0: A minář a jeho odkloněné miliony, ten se může smát.
1: No. A víte, jaký je správný recept?
0: Na co?
1: No, na poražení Babiše. Nemluvit o něm.
0: Nemluvit o něm, ale to nikdo nedokáže. To oni nedokážou.
1: Ani my to nedokážeme vlastně, paní Karol.
0: No, já jsem to na svých streamech docela dokázala.
1: Jo?
0: No. Mě spousta lidí vyčítala, říkala, vy toho Babiše vůbec nekritizujete. A říkám, chápu to správně, že vám vadí, že Babišovi nepomáhám tím, že bych o něm mluvila.
1: Ale to je takový zvláštní ukaz. Už to tady někdy bylo při vašem vzdělání, že byste mi to osvětlila, takovýhle člověk?
0: Jako jestli už byl někdo, komu se pomáhalo tím, že se o něm mluvilo? Asi tam něco takového
1: být? Čím víc ty kopnete do toho člověka, Miloš Zeman.
0: A do značné míry možná i Václav Klaus, protože jak Klaus, tak Zeman to byli oba lidé, no jsou oba lidé, jsou to politici, kteří při tom tlaku, který na ně byl, tak se vždycky dokázali zmobilizovat, dokázali se vybičovat k lepším výkonům. Že? Podívejte se na Klauze a Sarajevo, podívejte se na Zemana a prezidentskou volbu, jak dokázal tu spackanou volbu v parlamentu, kterou mu tehdy jeho spolustraníci celou zabetonovali, tak podívejte se, jak on jim to dokázal z grácí vrátit.
1: No to jo. To chudák Sobotka se ještě modlí do dneška.
0: Ten to do dneška nerozchodil.
1: No ale víte, paní Karol, člověka napadne říšná myšlenka.
0: A co, u vás tomu věřím.
1: Když u toho soudu s Babišem celý ten protest, tu klec, tu celu tam venku, co když to zorganizoval Babiš? Co když ti jeho média makeři říkali, když pořádně se tam do vás obuje někdo venku, tak lidi naopak vám budou držet palce, skočí vám na ten jakože spolitizovaný proces a s preferencema to nehne. A Babiš najmul nějaký lidi, říká, zaříďte klec, dejte tam fotky moje, nemůže to tak být, všechno může být.
0: No to bych neřekla, bych řekla, že by to bylo vymazlenější. Tohle vypadá, že to opravdu napadlo ty chvilkaře.
1: Jo?
0: To bylo celý takový diletantský, působilo to směšně, působilo to komicky. Tomu Babišovi to nakonec zase jenom pomohlo. Já si myslím, že on by asi takovýhle hry úplně nerozehrával.
1: Takže toto, že by to udělali jeho media makeri, je vylouč.
0: Mára Prchal v tomhle asi prstíky mít nebude.
1: Musí být strašně šikovný tam ten, jak jste říkal.
0: Mára.
1: Vy takhle na Kamošsko jdete, jo?
0: No ne, tak jmenuji, asi mu říkají Mára.
1: Mára.
0: No, Mára.
1: No tak proč ne? No a teď otázka, co, jak se s těma sloupečkama, víte, o kterých se tady bavíme, ještě zavexluje směrem k volbám po volbách, že? A potom k dalším volbám.
0: No to bude právě neuvěřitelně zajímavý. To bude neuvěřitelně zajímavý, protože ANO by mohlo v těch senátních volbách uspět. Oni mají teď těch senátorů asi 5 nebo 6, takže tam by si mohli polepšit. Zrovna tak strany současné vládní koalice, tam mají většinu, takže oni asi nepřijdou, ale pochopitelně každý mandát pro ně bude ztráta. Tohle je přece ten signál, když jsme teda u Fialy a u signálu, tohle je ten signál, který mají voliči politikům vysílat. Protože ono je strašně hezký, že vyjdete někam na náměstí, ale když potom ty volby dopadnou, takže většinu senátorů zase budou mít strany vládní koalice a většinu velkých měst znovu ovládne ANO, nebo ODS, nebo STAN, nebo strany současné vládní koalice. No tak v podstatě se tady nekoná žádný budíček pro tu vládu, nekoná se tady žádný zvarovný, výstražný zdvižený. zdvižený prst. A to jsou ty věci, které ty politiky opravdu potom budou bolet, protože ODSka, zrovna tak STAN a zrovna tak i třeba lidovci, zvláště v některých regionech, tak to jsou strany, pro které ten komunál je stěžejní. Takže za situace, kdyby ti jejich komunálníci v těch svých obcích a městech dostali na zadek, no tak oni to té svojí straně ale hodně spočítají, budou na ní hodně naštvaní a věci se potenciálně můžou od spodu začít měnit.
1: Toto jste řekla moc hezky, ale...
0: Snažila jsem se. I když začínám poslední dobou chápat, že některým lidem prostě některé, byť velmi logicky znějící věci, nevysvětlíte.
1: Pochopil jsem tu ťavku na mě, děkuju, že jste si mi zastala. Konečně.
0: Nemáte záč.
1: No, nevím proč, no to je jedno.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. Ani, a už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
2: Čili pojistí si těch 90 eur?
1: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur. A od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat. Každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS 2 povolenky. A má tam tenhle graf, já jsem se ho sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
2: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
1: naprosto přesně.
2: Ti se politici, propadnou třeba do chudoby energetické.
1: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal.
3: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lístkových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
4: Markéto, vy jste současně, kromě toho, že jste ekonomka, tak jste volební lídriní za Svobodné na kandidáce SPD a vy jste teď přišli s tím, že jako jedna z mála stran chcete říznout do státního rozpočtu, který trpí chronickým mankem, za vlády Petra Fialy dokonce nabral rekordní dluh. Vy jste řekla, že škrtnete po volbách, pokud se dostanete k moci, 60 miliard korun. Vím, že tam na prvním místě máte politické neziskovky.
5: Máme tady politické neziskovky, máme tady toho mnohem víc, máme tady Green Deal, máme tady zbytečné úřady, máme tady třeba dávky pro imigranty, zejména ilegální imigranty, ale v podstatě pro všechny imigranty.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Radio Xaver.

Posloucháte Radio Xaver. Xaver.

0: country music. Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Ksaver to vždycky taky píše.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Na mě se vyhodnotí, Xavr.
1: No, to je skoro... To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale...
2: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se. Dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor. A to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
1: To je jedno.
2: Je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Ne. Sám se sebou.
2: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
1: Tak já vám řeknu,
2: je, Xavere,
1: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako do zimetru, myslíte, a tak?
1: Ale jo, dobře.
2: Dobře, ale jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
2: Přesně tak, a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne. A já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost.
2: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když si ho děláte.
2: Tak jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
2: Já si říkám. Ne, Xavere, já...
1: No mám pocit, že se trošku tak jako...
2: Já to vidím. Trošku do vás to bylo nějaký magie, ne? Taková,
1: kolik vás tady je?
2: No a já to vidím. Xavere Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Ministr vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
1: Kdo?
2: Lukašenko. Raketáky. No a tahle parta.
1: To jo.
2: To není normálně možný přeci už, co?
1: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. A řekli, plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí vedle ty marketingoví odborníci A říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
2: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já teď řeknu, on je...
1: Já to taky myslím. Ne?
2: On je taková hodnotová svině, můžu říct. Že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si, na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
1: Ale každý...
2: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident.
2: Počkej,
1: ale sní.
2: Xaveré, večer u televize, doma, v soukromí.
1: No.
2: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, Větákovka. A ta neříká
1: moje Věra.
2: Máma, říká táto.
1: Neříkejte si, naše Věra.
2: Ty bych byla premiérkou.
1: No.
2: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma zmá.
1: Ne.
2: Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
1: Ne, ale
2: tak vidíte, to je ten rozdíl.
1: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
2: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
2: To já vím, ale říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
1: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
2: No tak vy jste takový výtek druhý.
1: Chcete vědět, o čem já sním?
2: O čem?
1: No ne, vážně, teď
2: to je,
1: seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no, a já vám to řekl.
2: No.
1: Já sním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
2: Tak to já vím.
1: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to a no, mám to vymyšlený zkrátka, a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
2: No a na to dojde, ne?
1: Tak už jsem starý.
2: Ne, a já jak vás sedu, tak myslím, že máte našlápnuto.
1: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
2: Xaver, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
1: Mildu!
2: Já
1: neříkejte to, pane Holče.
2: Já zůstanu hodnotový.
1: Je to sympatický, milý. Já jenom řeknu, já jsem se lék. No, tak oni
2: to
1: mají
2: to stalo, ne,
1: v té redakci starý foťáky, takže
2: jo.
1: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
2: Tak to jo, to jsem si
1: jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
2: Detekoval nějaký tak jako horší signály.
1: Někteří lidé by si mohli myslet.
2: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
2: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Holče, počkejte, to jsme úplně kde jinde. No ale můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel s pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
2: Xavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit. No.
2: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: No, takže to je... Myslíte, že levák?
2: Rakušan?
1: No.
2: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat. A no, pak říká,
1: taková dobro.
2: No, no, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wir schaffen das.
2: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
1: Jo, no. Jo, jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
2: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolené ztráty.
2: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
2: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolené ztráty žádná celá 0,2%.
2: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
2: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou. Jako...
2: Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
2: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo tak, ale oni se bojejí.
2: No.
1: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
2: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
2: Uh-huh.
1: Říkám to dobře, Michalík?
2: Uh-huh.
1: Věšek?
2: Věšek.
1: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špindit památku. Je to jenom divný, řekněme.
2: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
2: Jo. Já v tramvaji.
1: Tam v tramvaji, jo? V 9 nebo v 12 nebo kolik?
2: Ne, 18 se.
1: 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
2: Jo, jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
2: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
2: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
2: No to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
2: Jo, jo, ale já...
1: On jako... je dobrý.
2: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, měl rád poslouchat.
2: No jasně.
1: A on je takový jako člověk jako z filmu trošku.
2: Z filmu?
1: Hm?
2: Hmm. Ale jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak já, mě se to blbě říká z jakýho. Z nějakého thrilleru.
2: Jakože lehce vás straší?
1: Ne, ne, ne. Přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu nekonečného. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl. A když ne...
2: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
2: Jo.
1: A ale... že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
2: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a... ten skončil předčasně.
1: A já myslím takhle zdvižený.
2: Jo, jo, jo. Bacha na to.
1: No.
2: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
1: A to nehrozí.
2: Vy byste se nespli.
1: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy. No.
2: Ksevere.
1: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Když to nemůže ani cítit, to měl.
2: No já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fiala nebo Rakušan.
1: No jasně, že ne.
2: Jo, ale na takový politický funus to bych jim šel o Viva Xaver. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
1: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holče.
2: Tak to se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
1: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
2: Ajaj.
1: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
2: No to je dobrý.
1: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
2: No tak to o tom nepochybu.
1: Kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
2: Tak to rád slyším.
1: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste.
2: Jako v té písnice?
1: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponované.
2: A tak místo předseda tam musí být, ne?
1: A vy jste místo předseda?
2: Já jsem místo předseda.
1: No já tam dám asi předsedu teda. To jste mi neměl říkat.
2: Místo předseda musí být.
1: No ale tam nebudete úplně jako... Oni to založí na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
2: Já vím, vy jste člověk metafor, tak to se o vás ví.
1: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
2: Jasně, Xavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
1: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
2: Já vám to podepisuju, Xavere.
1: Tak to prohlašte veřejně.
2: Prohlašuju to. Co? Nechám vás složit svobodně písničku na klub Sviní.
1: Umělecký,
2: no.
1: Umělecký, protože umělecký, ne?
2: A co? Co umělecký, co si?
1: Nevím.
2: Říkám, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
1: Pane Holče, a víte, jak vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal a přitom je tady čím dál méně svobody.
2: No ale já jsem hodnej.
1: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
2: No to jsem.
1: No tak jsem. Tak, je, tak
2: ale já jsem dobrá svině.
1: Musíte si vybrat, pane Holče.
2: Já jsem dobrá svině, jak jsem řekl.
1: Jo.
2: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
1: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
2: Já nejsem svině jako rakušák. Já jsem dobrá svině.
1: No. Já mám totiž s tím vaším rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
2: Jo, jaký?
1: A to je to šmírování ty zase.
2: No tak to je, on je šmírák, levák, lhář, no.
1: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
2: Ale on je tím Xavere posedlej, teď víme, co na tom Nitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, proboha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovory na vnitru?
1: Dvousměrný, ne? Nebo
2: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
1: Jednosměrná cesta na gulak.
2: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, proboha? Takže tohle to tam všechno za nimi a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák,
1: no. Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
2: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále.
1: No a...
2: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
1: Tak na takový chránění mu sedu, pane Holče.
2: Já tomu docela rozumím.
1: To jsou zlí lidi, pane Holče.
2: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
1: No ale lidi, bude mít část jako lidí, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých Spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristu, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
2: Já myslím, že se chystal ke Konečný, to vám říkám.
1: A jo, no.
2: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho Spolu.
1: Myslíte vážně?
2: No jasně.
1: Tak to já jim zkazuju,
2: Stane největší zlo.
1: Běž tak motoristu.
2: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xaver.
1: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No.
2: No já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
1: Já jsem se zasadil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
2: No zápis je jasný.
1: Ježíš, kdo jiný, než ten pan On je ministr vnitra, ne?
2: No.
1: Ministr policie.
2: Chci být premiérem.
1: Cože?
2: Ty vole, chci být premiérem.
1: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
2: No to vidíte dobře.
1: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já? Dva nebo tři? Mm. Lexaurin svinstvo asi nebyl. To nejde.
2: To ani neznám, co to je.
1: To jsou taky prášky na uklidnění, které už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky. Ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla. To si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal. A sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. Kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, a to uhaste, děcka.
2: Kdybyste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
1: Ale já to nejím. Ale klidně to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
2: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
1: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
2: Vít.
1: A ne, napíšem
2: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiérně, protože ho mám rád.
1: Tak já napíšu Vítek.
2: Dobře.
1: Jeho to potěší, ne?
2: Vítek, no.
1: Vítek Rakušan. Rakušana.
2: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
1: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
2: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
1: A to ještě existuje?
2: Určitě.
1: Za šmírování, pane Holče.
2: No za šmírování, Xavere, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
1: A že?
2: To si není možný.
1: Ale všechno je možný.
2: No asi už jo.
1: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
2: On by mohl být vicepremiérem, ne?
1: Kdo? Piky?
2: Hm?
1: O, to je nuda.
2: Pro gender.
1: Toto já úplně nenávidím.
2: Co?
1: No toto, co vy děláte? Jo? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
2: Jo.
1: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporuje na transparentní účet. Podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
2: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
1: Já to dusím, no. No.
2: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlzonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
1: Já jsem řekl Pikoro.
2: Pavel Radslavský.
1: Kdyby bylo Pikoro, no.
2: Koncesionářský poplatek na přístav Pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková na Vlzonku od Azalky. Díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. A Daniel Klement na Vlzonku. Čiči, Jahodu a Adonise.
1: Tak,
2: Xavere.
1: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
2: Čiči taky. Čiči sklidila, lolo. Mega úspěch, ne?
1: No.
2: Co?
1: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
2: Už zas?
1: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
2: Co to znamená?
1: No tak zasedám, ne?
2: Jo.
1: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka.

0: nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
1: Žádný střeva ani vnitřek.
0: Žádnou...
1: Čičina nemá střeva ani vnitřek.
0: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
1: Jste se to rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
0: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
1: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
0: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
1: On je tam být generální.
0: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí pošle po platek. A tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15-letý natočil odpoledne v garáži.
1: No
0: doma,
1: ale líp asi, ne?
0: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On, no,
1: to je hlava, hlava.
0: To je hlava. A on já vám říkám, že Milan Friedrich té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
1: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku, už není ani žádný rohlík, ani budova České televize a Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planině.
0: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl. A jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
1: A má telefon velký, takový červený.
0: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam pořád. No ale on je geniální.
1: Je?
0: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
1: No a odkud teď, Vane?
0: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí Čiči Tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, zeptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti Čiči Tornádo. A řekl, vzal si slovo a říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako aha. A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi. I kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
1: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k sebe dobrovolně.
0: Já taky.
1: Tohle je dobrý.
0: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha
1: jo, jo.
0: A pro jeho příbuzné.
1: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
0: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
1: No.
0: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše, na přístav pravdy, nebo na Jahodu a Adonise, tak, že bychom uspořádali nějakou sbírku...
1: Na Mildu Friedricha?
0: Na židli Milana Friedricha, která, to by byla židle na doživotní...
1: Doživotní židle?
0: Doživotní židle, ale udělali bychom fór.
1: Jo?
0: Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun. A židli a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
1: Jo, já jsem pro, protože Milan Friedrich musí přežít. Ksever.
0: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
1: No to bych řekl docela,
0: jo. Až mu řekneme, ať sem přijde. Tak jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel, mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
1: Jsi pro židličku.
0: No.
1: Jo?

0: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
1: Jak
0: Nebo
1: ne? Něco.
0: třeba 50.
1: Jasně.
0: 52, řekneme, ne?
1: 55, já nevím, no.
0: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, dítě to není. Jako je to už dospělý
1: Ne,
0: chlap.
1: dobře, dítě, já, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj
0: Ne, tak to
1: typ.
0: já nevím, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkové židli, bude mu 99 a půl roku a bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
1: Tam bude furt s tím prstem.
0: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
1: Fakt.
0: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
1: Tak vy jste asi se dá říct, jako je tam dělný kolektiv, ne? Dobrý, nebo...
0: No. A myslím si, že
1: Děláte dobrý věci, se dá říct.
0: Rada České televize prostě Čiči Tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane
1: Ne.
0: Voliče? Ne? Nevěříte?
1: Já teď věřím v jednu věc.
0: Uzdravení.
1: Že to taky a že Vítek Rakušan nikdy nebude premiér.
0: A nebojte se. To vám dávám
1: Jo?
0: písemně. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
1: Jo. Do izolačky.
0: Do izolačky. Dávejte si to. Jak se jmenuje to? Jak to prodávají Vietnamci? Ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Taky kořen je
1: Tak
0: to.
1: díky, že to není... Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
0: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
1: Já doufám, že jo.
0: Možná bychom ji zavolali, aby nám něco taky šupla.
1: Asi.
0: Ona bude mít kvalitu, pozor.
1: No tak to je.
0: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
1: Naschledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane Holče, my jsme tady minule řekli, že musíme zasít trošku strachu a trošku špatné nálady.
2: Jo, jo.
1: Že?
2: No jasně.
1: Takže já vám dám vybrat, buď to můžete zasít koleus, tady máte obrázek, nebo bazalku, a nebo meduňku.
2: Proč jste mi dal jenom tři a jedno jste si slil?
1: To mám tady čtvrtý, to se vás netýká. To,
2: jo,
1: no, to je takzvaná dobromysl.
2: A to jsem...
1: uznáte, že to můžu zasít tady jenom já dobromysl.
2: To jsem si myslel já, že bych byl dobromysl.
1: Ne.
2: Jo?
1: To není pro každýho.
2: No dobře, já zasiju bazalku.
1: No já bych zasil dobromysl,
2: no.
1: A no trošku do té dobromysli, že bychom tady teď jako vetknuli trošku strachu.
2: Tak tohle.
1: Co? No já bych udělal čtyři dírky a zasil bych všechno.
2: Když už tak už, no.
1: Tady je truhlík a tam uděláte dírku prstem. Jenom, když tam strkáte ten prst pohnojený, už to je. Já jsem, jaksi,
2: no,
1: se do toho...
2: To máme tady ty fialovský lži, ne? Já to cítím z toho.
1: No, ne, tak ono to chtělo trošku kyseliny močové. Jako, tak, neberte to, pak si umějte ruce.
2: Jo.
1: Ale já tam nic nemám, pane Holče. Taky rozděláváte, vy koukáte, jak... A zalejeme to.
2: No.
1: A budeme...
2: Tady máte takovýhle pytlíček, ne?
1: No já vím, a kolik se tam toho dává, mám tam vysypat všechno, no, jako.
2: Jasně.
1: Ne.
2: Ale...
1: Tak to jsou semínka takovýhle.
2: Ale tak ať ty co vyrostejí, to je jedno.
1: Tam hodně. Ale...
2: Protože sejt se
1: musí... dobromysl tam doloženě je. Kdo se je vítr... sklízí bouři, tak my zasíváme tady trošku...
2: No já, mně se zdá, že zasejváme ty medvěděvovy vichry, ne?
1: Ne, ale tam nesyťte do jedné dírky celý pitlík. A nebo jo?
2: A jasně.
1: Máte pravdu, nebudeme žádný troškaři, já tam taky fiknu. Teď jde to červený, jo?
2: Jo. Ne, bazalku.
1: Jo, teď. Bazalku. A já jedu meduňku. Nevím, jestli je chytrý, že tam sypeme celý ty sáčky, pane Holče, ale
2: jedno.
1: Na druhou stranu nás nikdo nemůže podezírat,
2: že... Když toho vyroste víc, než mí, ne?
1: Lepší, přesně.
2: No.
1: Tady
2: strachu nikdy není dost, co?
1: No. Já to tam taky frknu celý.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
2: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
1: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
2: Já teď nevím, jak z toho...
1: Xaver
2: je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
1: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí přísaha. Jste rád?
2: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
1: No tak včera to byl titulek.
2: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem to říkal XX. Externí expert byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
1: No a dobře, že vás vyslechnou.
2: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
1: Myslíte motoristy
2: a
1: přísaha.
2: Přesně stejně, jako to bylo.
1: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
2: Mělo.
1: Dobře, to pojďme na témata.
2: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
1: Ano, koncem července, myslím,
2: ne, celých že už 14 dní. Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mi zase neposlechnou.
1: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, spílá Maláčové a Zaorálkovi, exposlanec v socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
2: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit, protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nějak ani představitelé, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí, toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to
1: kritérium. Myslíš, že tam je nějaká zhrzenost třeba?
2: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
1: Aha.
2: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
1: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo?
2: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
1: takže
2: se domluvili.
1: Takže byste to samé použil i tady v tom případě?
2: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moc dělat tiskové konference, budou moc říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
2: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
2: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
1: jmenujte.
2: Nebudu, už jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam, protože jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. iRozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
2: No,
1: už vás nechám mluvit.
2: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. Nemalá inflace.
2: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít z chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
2: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
2: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, toto je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5 000. 5 000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5 000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, to je strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme na další téma radši. Statisíce nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
2: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
2: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
1: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
2: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
2: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí.
2: No, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku?
2: No jo, nebude? Ale když přijdou ti, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
2: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je asi krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky, jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
2: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vy, ale ano.
2: No, a pak se bouchá jinak.
1: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
2: Ale to už vidíte přece. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, kdy nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase někam.
2: Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
2: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
1: Můžeme to zvrátit?
2: No jasný.
1: Tady v Evropě?
2: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
2: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
1: Pana Kovandu máte určitě na mysli,
2: myslím,
1: ne?
2: Že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mě někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo, oni to jenom neříkají, ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání. Bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno je jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Mám oškubaní.
2: Přitulíme se.
1: Tak.
2: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
2: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo?

0: výjimky, ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát, protože pak to připíše veřejnost jemu a on na tom skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme, my tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
0: No prostě
1: I panu Ficovi.
0: je to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho, na Českou republiku kašle. Tak to všude to vidíte přeci, ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlu na
1: Pane
0: vás.
1: Tlustý, on nekašle na Českou republiku. On má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To
0: No
1: není o tom, že by na
0: tak
1: nás
0: oškub, no
1: kašlal.
0: tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
1: Jsme zase u těch slepic a mu kvokat Každopádně moc děkuji, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Také se
1: Užívejte dál
0: těším.
1: léta.
0: Brzo na viděnou.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny. There's just a hint

0: Já nepotřebuji prezidentku.
1: Máme tolik let prezidenta, no, ještě jsme vlastně žádnou prezidentku neměli.
0: Já bych rovnou skočil na prezidentka. Co?
1: Prezidentko. Hm? Ale to může být, no taky, ale já bych raději teď tam prostě nějakou takovou matku pluku.
0: No dobře, jak Miroslava Němcová.
1: Co? Pan Němcová.
0: To by mohla být vaše kandidátka, ne? Favoritka.
1: Nebo ta teta z toho stanu.
0: Teta Kovářová.
1: Šmet. Jako dobrá tetka. Ono teda je tam maličko.
0: A tak to by drželo tradici na Hradě, ne?
1: Jo, takže to nám nevadí. To... Jako.
0: Tak, ale... Akorát trošku hůř mluví.
1: A to je jedno.
0: Tak by třeba nemluvila, ne? Pět let. Tak,
1: když bude, tak Ovčák by to za ní všechno řekl, když nebude na táboře zrovna.
0: Ten už tam asi nebude.
1: Nebude?
0: Za tety. Já si myslím, že by tam za tety nebyl.
1: A kdo by tam byl?
0: Já bych viděl třeba Honzu Farskýho nebo někoho takového. Někoho důstojného.
1: Tak může být.
0: Kdo hezky mluví, já nevím, Hlubuček, Redl, Krejčíř, já nevím.
1: No nejlíp.
0: Co? Nejlíp Krejčíř mluvil nejlíp, ne?
1: Nejlíp mluví ten Jakob.
0: No, se mu furt vysmíváte.
1: Smutnej muž. Ne, já bych toto neřešil, ale tetu bych tam rád viděl.
0: To vám věřím, no. Tak hodila by se tam do té Lánské obory, ne?
1: Ale vy to takhle do Lánské obory, hodila by se nahrát.
0: Jo,
1: prostě jako hlava naší země, nejvyšší ústavní činitelka. Měla by klíče od toho.
0: Od čeho?
1: No, od těch...
0: Od klenotů.
1: Od klenotů, no. Já teda nemám žádný od klenotů, no.
0: Ne?
1: Ne, pane Holče, nemám. No a ještě vám musím říct, že aby jsme teda, než se dostaneme k vašemu hvězdnému okamžiku, protože vlastně, co si budeme říkat, teď natáčíme 41 minut, tady vidím na hodinách, a všichni čekají jenom na to, tak, až vy vezmete tu základní listinu donatů a svobod a tím svým tónem překrásným poděkujete našim tady donatorům. No,
0: taky musím říct, že vlastně celých těch 41 minut tady je kvůli tomu, aby došlo tady na ten moment, že jo?
1: No jasně. A já bych si dovolil ještě říct, že my toto natáčíme ve středu a ve čtvrtek. A zítra bude pátek a do finále jde kauza Okurky. A představte si, že teď už je tam 8200.
0: Vy jste jak Mickey Minář, prostě. Vy si nemůžete pomoct.
1: No s těma Okurkama, jako, je to tam, pane Holče.
0: No.
1: No a teď... Přátelé, teď si udělejte pohodlí, dejte si zvuk hezky nahlas,
0: maximum, ne?
1: Protože pan Holec teď, vy jste taky svým způsobem tady v této chvíli vás vidím úplně jako kazatel.
0: Jo.
1: Takže pan Holec vám teď udělí požehnání Urbi et Orbi,
0: jo.
1: Té městu a světu, za donaty. Takže pane Holče, spusťte to.
0: Je to moje.
1: Jo, já jsem neřekl úvod.
0: Řekl. No a musí...
1: Pan Holec vlastně teď poděkuje za ty dary vám všem, kteří jste neváhali a na transparentní účet XTV jste poslali podporu, aby jsme tady mohli sedět a aby jsme tady mohli takhle plantat.
0: Jo.
1: Každý týden. Mm-hmm. Takže my za to děkujeme a transparentní účet máme rádi.
0: Dagmar Juřenová nám posílá velkorysou podporu pro Wilsonovu 10, pro nejlepší komentátory. To je i pro vás. Takže děkujeme. Michal Pokorný, věrný posluchač. Autobusák Michal, zdraví Wilsonku, štvavá vysílačka.
1: Štvavá vysílačka, na to jsme dneska úplně zapomněli. No. Na štvavou vysílačku. No.
0: Tak doufám, že autobusák Michal, že po něm nejdou ještě. Co? Víte, Krakušana.
1: V pohodě.
0: Jo, jo. Tak děkujeme samozřejmě Michalu Pokornýmu za podporu. Jiřina Kalusová, taky posluchačka věrná. Děkujeme i vám. A děkovací část Wilsonovky nemám ráda, protože to znamená, že se blíží její konec. Já už jsem se lekl, že můj vězdný moment jenom a ono je to kvůli, vidíte, tak je to všechno v pořádku. začíná mít na vás, pánové, závislost. Jste skvělí, vidíte? Xavere, děkujeme samozřejmě mockrát. Jsme rádi, že se vám Wilsonka líbí. Tomáš Pokorný, my tady máme dva Michala a Tomáše Pokornýho, tohle Tomáš Pokorný, taky děkujeme samozřejmě za podporu. Příspěvek na výroční 50. zájmově uměleckou činnost ve Wilsonce a stoupající euronasranost mistrů ironie a politické satiry, vidíte.
1: To vysíl dobře docela.
0: Jo, jo, jo. To je hlavně na mě, ne? Asi.
1: No, to je hlavně na mě.
0: Jo?
1: Nebo na vás asi.
0: Tomášová.
1: Tomík taky.
0: Ano, děkujeme i Tomáši Sovovi samozřejmě, věrný posluchač a podporovatel Wilsonky, Wilsonova 920 na obnovu výboru lidové kontroly. To by byla vaše funkce, hele.
1: No však jo.
0: To by byla vaše funkce.
1: No to já bojuju, pane Holče.
0: Jo.
1: Jakou dobu už.
0: No. No a pak tady máme super díky. Petr Komínek, Miroslav Charous, Milan Čálek, Petr Bacho, Eva Brodová a Miloš Roušal. Takže děkujeme všem.
1: Děkujeme, milé děti.
0: Už fišerovatí se trochu jedu, už začíná být, tak, už z vás jde strach.
1: Pane Holče, ještě nakonec mám pro vás lahůdku jednu.
0: Já už se bojím trošku dneska
1: ne,
0: vašich
1: týká lahůdek. Se to vašeho pořadu na Férovku.
0: No.
1: Já to sleduju s panem Kubáčkem. Diváci pro jistotu řeknu, najdou na podcastových aplikacích, ale hlavně na YouTube kanále XTV. Jo? Tak tam to najdete. Včera byl třetí díl.
0: To dovolte, čtvrtý.
1: Čtvrtý?
0: Čtvrtý.
1: Tak já ten pevně počítám, to je takový zajížděcí, ne? Ha. Čtyřka, dobrý to bylo, poslouchal jsem na rádiu Xaver, ale Lukáš se podíval do statistiky, kdo vás sleduje. Nevím, jestli to víte, jo. 75% mužů, 13% žen.
0: Aj, nevyváženost,
1: ale pozor, tady zase máte to dobrý. 11% neuvedlo a 2% jsou nebinární.
0: Nebinární, já to vím.
1: Vy máte 2% nebinární.
0: Já jdu s dobou.
1: Já
0: nejsem žádnej starý pšouk.
1: Na to by vám nějaká neziskovka dala nějaký prachy.
0: Víte, já už jsem rozhodil sítě.
1: Jo?
0: No jasně.
1: Máte tam dva nebináráky.
0: Napsal jsem panu premiérovi taky. Oslovil jsem lidi, co to umějí bačovat.
1: A ještě kdyby ten jeden nebinární byl z Barmy, tak se král. To je jako...
0: Jo.
1: Dostanete hned několik milionů na bružu.
0: No a teď, když vidím tu genderovou nevyváženost, aby na mě nesedla nějaká komis nebo něco, ne? Rada, co?
1: No, bude už brzo nějaká komis. Bavilo mě to s váma zase a těším se na příští týden. Teď musím jít točit, pane prezidente.
0: Já taky, tak mějte se.
1: Mějte se, pane Holče. No a tady máte černého na bílým toho ovčáka. Já jsem to měl připravený celou dobu.

0: Radio Xaver.
1: I rozhlas máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
2: No,
1: už vás nechám mluvit.
2: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. Nemalá inflace.
2: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít z chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
2: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
3: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí. Lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Labamal.
4: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
3: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
4: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
0: Posloucháte Radio Xaver.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Radio Xaver. Xaver Radio.
1: Mám těch fotek na tisíc. Chci jich ještě víc. Snímky bouraček. A lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc. Teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají.
2: Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám. Patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na

Přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nápupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. Potom přejde ulici ještě mladík z čepici. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholí. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

Přišel váš čas, těch pár skloněných hlav a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překot, potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazní jen pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání. Poznávám vás, přišel váš čas, jen spacvířený prev, přehlídka známých tváří, ze kterých jde strach. Poznávám vás, už jste tu zas, těch pár skloněných hlav a na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolím. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází, jak poslední host. Poznávám vás, přišel můj čas, jen spat zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte další sraz. Ptám se skloněných hlav a ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmenný dav.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavere.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně. A říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně 6. a už 7. koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
2: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Mm-hmm. Jak to prosím tě je?
2: No nejde to.
1: Nejde to?
2: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavý sbor třeba, jo, nebo 30-hlavý sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddie nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, Tak když ten zvukař cítil, že Freddy nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddyho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddyho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: Písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddyho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
2: Ano.
1: Všechny do jedné?
2: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá jeden
1: třeba
2: autor...
1: Třeba Barcelonu?
2: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Neubarta, tím toho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Mm-hmm. Tvoje slova úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
2: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Jo. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
1: to
2: povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
2: Tak,
1: jo.
2: Tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval... Jo, no jenže počkej, já ti neznám
1: jako zpěváka. Můžeš to nějak vysvětlit?
2: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám,
2: ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií, pro tebe není nějak spojený se sexualitou?
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od YouTube, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Pravě.
2: No. No nic, to je takový...
1: Souvisí to nějak?
2: Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale... ten orgazmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe jde nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká: kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká: Queeny. A my říkáme: tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo. Ale no nic, no.
1: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
2: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení, a necítíš to.
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky stoprocentní, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionalita.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým?
2: Já jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
2: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštaluju.
1: Jseš spíš srdcař než.
2: Jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
1: že harmonicky autem. Nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
2: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart víš, že to tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
2: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
2: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: kdo má, na to. Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
2: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak to producent?
2: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
2: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Aha. Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
2: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někdy i zapomenout trošku třeba, jo? Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
2: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
2: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jako tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
2: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky, a třeba z poslední doby jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
2: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchhle z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, od což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo. Takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
2: Stoprocentně. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát VR Champions na prostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší třeba 45 nebo 2 hodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle ten šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to VR Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
2: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr. Jo? A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat. Jo? Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra. Jo? A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu, My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo, jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti tak Loriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
2: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
2: Ne.
1: To je jenom studiovka.
2: To je jenom studiovka. Ale zpívali živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by živě dál?
2: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný teoreticky. A vzhledem k tomu, že si, to, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
2: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let. Takový ten přesně jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
2: Takové? Je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl 3 ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně, jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu v nejbližších dnech?
2: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
2: července. Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkonc podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivíz do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
2: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
2: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.
0: Radio Ksaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Miloš Zeman je naším hostem. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Počase vás rádi vidíme v XTV. Pár dnů poté, co proběhly celonárodní, řekl bych, oslavy 28. října. Jak to celé s odstupem těch 3 dní, nebo vlastně 4, už hodnotíte vy to, co proběhlo?
1: Víte, já bych byl rád, aby při těch oslavách se vzpomínalo Československo, protože ten státní svátek se samozřejmě vztahuje k založení československého státu. A i když je mě trochu líto, že se ten stát rozpadl nad to bez referenda, tak bychom alespoň v těchto dnech na ten stát měli, jak se říká, s láskou a úctou vzpomínat přes všechny problémy, které s tím byly spojené.
0: Konala se řada akcí. Váš předchůdce, prezident Klaus, promlouval před obecním domem. V Praze na Pražském hradě večer se předávala státní vyznamenání. Vy jste se nezúčastnil. Co jste dělal vy během toho dne?
1: Tak já jsem byl na pozvání Českého svazu bojovníků za svobodu na jedné jejich akci. No a pak na pozvání, omylem jsem říkal Česko-izraelská obchodní komora, ale to bylo proto, že tam byl na té pozvánce podepsán Pavel Smutný, to je prezident této komory, ale také prezident Pražského klubu. No, tak jsem tam seděl také v obecním domě s Andrejem Babišem a dalšími. A Pražský klub je něco jako spolek přátel Prahy, dá-li se to tak nazvat.
0: No a slyšel jste třeba ze záznamu na internetu projev Václava Klause před obecním domem? Jak ho hodnotíte?
1: Neslyšel jsem. Televize podle jejího zvyku pouze ukazovala nějakého blázna s megafonem, jak ten projev kritizuje, ale televize projev nevysílala.
0: No, nepochybně jste viděl ale to večerní předávání státních vyznamenání, tak tady byste to zhodnotil jak? Jednak ten samotný projev, jednak ty jednotlivé oceněné.
1: No, Ksavere, vy mě pořád nutíte, no, abych opakoval svoji univerzální větu, že o Petru Pavlovi dobře mluvit nemohu a špatně o něm mluvit nechci. Takže bych jenom smířlivě dodal, že každý prezident si samozřejmě vybírá, koho vyznamená, a samozřejmě, že ho to také charakterizuje.
0: Dobře, ale určitě, protože, pane prezidente, vy jste také občanem naší země a očekáváte jakési poselství, jakousi promluvu od hlavy státu. A tak aspoň nám řekněte, do jaké míry se to potkalo s tou vaší představou, jestli to, co nám v tom projevu prezident republiky řekl, jestli vás to zahřálo na duši, nebo jste si z toho nic nevzal, anebo jste si třeba říkal na chvilku, o tomto jsem možná také mohl promluvit v minulých letech.
1: No, já budu jenom říkat, o co jsem dělal při podobných příležitostech já sám, aniž bych kritizoval kohokoliv jiného. Já jsem svůj projev na 28. říjen koncipoval jako příběhy vyznamenaných. Protože si myslím, že na nich se lépe vidí osud dějin. No a když pronášíte jenom takové trochu obecné fráze, tak někoho vlastně neoslovujete. Nikdo s vámi nebude polemizovat, ani vás kritizovat, to je jistě bezpečné, ale ty životní příběhy, to je prostě živá historie, Ksavere. A podle mého názoru je to důležitější než ty fráze.
0: Ty samotné projevy, ať je projev jak při jakékoliv příležitosti, dalo by se možná mluvit o žánrech. Že jinak je novoroční, jinak je vánoční, koncipován. Svého druhu tenhle ten rozhovor na 28. října večer na Pražském hradě, Tak vy jste už teď řekl, jak jste si ho koncipoval vy, ale existuje nějaký úzus nebo nějaké pravidlo, co by v tom rozhovoru mělo být?
1: V tom rozhovoru?
0: V tom projevu?
1: V tom projevu. No víte, já jsem obdivovatel první republiky. A možná právě proto jsem se vrátil k tradici vánočních poselství. To byl Masaryk počátkem 30. let, pak pokračoval Beneš, dokonce i Hácha. A vy jistě víte, kdo zavedl tradici novoročních projevů, byl to Klement Gottwald a po něm další. Takže ten návrat k vánočnímu poselství byl motivován tímto způsobem. Mm-hmm.
0: No a teď ty žánry. Víte, to mě zajímá, jestli v okamžiku, kdy prezident nastoupí do úřadu a ví, že ho čeká tolik a tolik projevů, tak se ptám na toho 28., jestli je něco, co vám poradci nebo snad i protokol řekne, co by v tom mělo zaznít. Může se v tom projevu třeba zažertovat, nebo...
1: Já myslím, že žerty se příliš nehodí, i když konec konců proč ne. Samozřejmě já jsem si vážil svých poradců, ale pokud si dobře vzpomínám, tak zrovna při příležitosti 28. října jsem žádné rady nepotřeboval. Vybíral jsem si vyznamenané sám, měl jsem obrovskou složku, kde byly nejenom návrhy parlamentu nebo případně vlády, ale také návrhy veřejnosti. A to bylo opravdu několik set jmén, to se studovalo skoro týden. No, z toho jsem si tedy vybíral. No a potom jsem považoval za nutné zdůvodnit v tom projevu, proč ty lidi jsou vyznamenáni. A někdy jsem se snažil i zaplňovat mezery. Například jsem vyznamenal 9 studentů, kteří byli popraveni v listopadu 39 a kterých se téměř nikdo nevšiml natož, aby jim dal vyznamenání. A někdy jsem ve svém projevu i provokoval, to nebyl žert, provokace je jiný žánr, když jsem třeba řekl důvody, proč nevyznamenám bratry Mašíny. Mm-hmm.
0: Pane prezidente, když jsem poslouchal ten projev pana prezidenta Pavla, tak jsem měl pocit, že tančí trošku mezi vejci, jak se říká, tak, aby ani nezavadil o nějakou, řekněme, národoveckou notičku. Není toto právě ta věc, kterou my občané očekáváme, že nám má někdo toho 28. října říct, je tady Česká republika svrchovaná země, ale tam se pořád mluvilo o Evropské unii, o NATO. Já jsem si skoro myslel, že by to byl projev vhodný pro vystoupení třeba v Evropské unii. Nechybělo vám tam trošku toho, to zjednodušení toho češtví?
1: Víte, já jsem ve svém jiném projevu, také 28. října letošního roku, citoval esej Milana Kundery z roku 1967 o nesamozřejmosti národa. A to je nesmírně krásný esej, nebo krásná esej, smí se používat obojí, protože my si neuvědomujeme, že když mluvíme o státě, tak to je něco druhotného. Prvotní je právě národ. My si neuvědomujeme pojem národních zájmů, dokonce se za tento pojem tak trochu stydíme. Ale každá rozumná země hájí své národní zájmy. No a je pravda, že jsem se, i když to možná někteří kritici označí za národovědectví, a proč ne, tak jsem se snažil právě tím tématem národa zabývat. Mm-hmm.
0: No, ještě poslední věc k tomu večeru na Pražském hradě. Já sleduji a sledoval jsem v těch uplynulých dnech, jak se vedou diskuse i diskuze, lze použít obojí, jak říkáte vy.
1: Ano, ano.
0: Tak, mezi občany právě nad těmi vyznamenanými a mnozí mají pocit, že je jakýmsi velkým paradoxem, že komunistický funkcionář, tedy Petr Pavel, předává státní vyznamenání panu Mišíkovi nebo paní Kubišové, kteří byli perzekováni za minulého režimu, respektive paní Kubišová určitě. Tento paradox si vy vysvětlujete jak?
1: Já si to vysvětluji slovy Miroslava Koreckého, které jsem možná ve vašem pořadu už jednou citoval, to je redaktor Mladé fronty Dnes.
0: Ano. A komentátor XTV.
1: Výborně. A ještě v předvolební, tedy prezidentské kampani, říkal, po mužích listopadu přicházejí mužové před listopadem. No a já to tedy beru, aniž by se mně to líbilo, to je druhá věc, jako jisté smíření se většiny veřejnosti s komunismem, případně zapomenutí na komunismus. A vy znáte Santayanův výrok, pokud jste zapomněli na svoji minulost, jste odsouzeni k tomu znovu ji prožít.
0: Dobře, takže vlastně vy připouštíte, že v té společnosti tímto směrem nastala nějaká změna, jakýsi zlom?
1: No, možná tak? I únava. Víte, někteří antikomunisté byli tak hysteričtí, že byli svoji hysterii až odporní. Takže možná, že i z tohoto důvodu došlo k tomu zapomínání. No a beru to jako svobodnou vůli svobodných občanů, kteří se tak v prezidentské volbě rozhodli.
0: Vy jste několikrát prezentoval, pane prezidente, že jste velký, co fanoušek, přítel Izraele a izraelského lidu. Nepochybně se znepokojením sledujete, co se teď děje, ale jeden detail, který mě na tom celém je podivný. Říká se, že izraelská tajná služba je nejdokonalejší na světě. Nebo ještě před pár lety se to říkalo. Jak je možné, že Izraelcům uniklo, že se na jejich zemi někdo chystá těm tajným službám?
1: Ano, no tak já jsem také říkal, že je to selhání Mossadu nebo Shin Betu, nebo podle toho, která služba tohle má na starosti, ale to není podstatné. No, tak myslím si, že stále jsou dobří a že každý někdy udělá chybu. Vzpomeňte si, jak CIA naletěla, pokud jde o zbraně hromadného ničení v Iráku. Žádné se nenašly a patrně tam ani žádné nebyly. Takže ano, je to samozřejmě chyba. Já bych z toho ani tak nevinil izraelskou armádu, jako právě ty tajné služby.
0: O čem to svědčí? Lze to odbít větou, byla to chyba?
1: No tak samozřejmě, že by měly padat hlavy, totální reorganizace, vyhnu se slovu pogrom, protože to by se do tohoto kontextu nehodilo, ale něco jako pogrom by to mělo být.
0: Nepřipouštíte variantu, že to bylo tak trošku s posvěcením tajných služeb?
1: No, to je už konspirativní
0: to je vyložený,
1: teorie, já vám rozumím, že prostě vyvoláme útok Hamasu, uděláme razantní odvetu a konec konců Hamas zanikne. Myslím si, že ne, protože přece jenom představte si, kdyby se tato konspirační teorie prokázala, tak by znamenalo, že tajné služby vědomně obětovaly, řekněme, 1400 Izraelců, včetně žen a dětí, kteří zahynuli při tom prvotním útoku Hamásu. To už by bylo horší než pogrom a padání hlav. To už by snad znamenalo vyhlazení Mossadu z povrchu zemského.
0: V této chvíli, v té fázi, v jaké ten konflikt je, co myslíte, blíží se to ke konci?
1: Myslím si, že ne. Podívejte se, zaprvé sami Izraelci přiznávají, že konflikt v Gaze může trvat několik měsíců, ale co je důležitější, Bohužel iránský teokratický režim bude existovat dál. Pro palestinské národy, které jsou, jak víte, někdy i u nás v České republice, budou pokračovat a budou dokonce i podníceny tím konfliktem v Gaze, protože, to jsem také říkal v jednom rozhovoru, ufňukanost některých západních politiků je taková, že nebudou litovat izraelské oběti, ale budou litovat palestinské oběti, přičemž ty palestinské oběti jsou vlastně jenom živé štíty, které padly, protože je jako živé štíty používal Hamas.
0: No a teď my vidíme v různých podobách, že tenhle ten konflikt se tak trošku přesouvá satelitním způsobem do některých velkých evropských měst, neboli existují shromáždění a to. Není toto rozbuška pro Evropu?
1: Rozbušná?
0: Rozbuška. V tom případě, ve chvíli, kdy vidím nějaké protestní shromáždění, teď jsem viděl někde na okraji Paříže, a tam už to jednu chvíli vypadalo opět na zapalování aut a víte, ona ta občanská válka, to jsem také někde četl, nikdy není daleko.
1: No, já jsem dokonce v televizi viděl 100 000 demonstraci v Londýně a vy mluvíte o Paříži. Tak si uvědomte, že v obou těchto zemích je velmi silná komunita muslimských imigrantů. V Londýně to budou převážně Pakistánci, no a v té Paříži to budou zřejmě lidé z Maghrebu, ze severní Afriky. Tato komunita právě proto, že je muslimská, je ostře protipalestinská. Já bych byl znepokojen teprve tehdy, kdyby demonstrovali i, řekněme, řadoví občané Francie nebo Británie v nějakém větším rozsahu. Ale to tento případ není.
0: Ještě promiňte, jak jste to říkal, vzhledem k tomu, že ta komunita je muslimská, tak je?
1: No tak je protipalestinská.
0: Protipalestinská. Pane prezidente, říká se, že v takovéto muslimské komunitě stačí 2-3, kteří se radikalizují. Není to toto nebezpečí, které by mohlo sahnout i na naší zemi, protože, co si budeme říkat, Paříž, Londýn, Berlín, to nejsou nějak vzdálená místa.
1: No.
0: A také jsme zaznamenali už demonstrace
1: v Praze. Vy si vzpomenete, že v roce 2015 a 16 celá západní Evropa byla objektem teroristických útoků. Já jsem tehdy, což mě bylo někdy vyčítáno, nechal uzavřít Pražský hrad. Kontroly, zábrany, etc. Dovedete si představit, co by se stalo, kdyby nějaký muslimský terorista pronikl na území Pražského hradu a odpalil tam vybuštěnu, no tak prezident by samozřejmě byl první na ráně a byl by právem obviňován, že to připustil. Dnes je situace do jisté míry obdobná. Vy sám upozorňujete na to, že i v Praze byla obdobná propalestinská demonstrace a pro tuto teroristickou akci opravdu stačí 2-3 lidé, to nemusí být žádná masa lidí, aby byla provedena.
0: Takže jakési nebezpečí cítíme, to je potřeba říct. Pane prezidente, řekněte mi, za pár měsíců tady budou evropské volby. Čím dál častěji slyším debaty o tom, jestli se proti té koalici Spolu postaví nějaká jiná koalice. Například z těch menších stran, například také v čele s hnutím ANO, těch variant je na stole několik. Co myslíte, je možné, aby se našla protiváha proti těm třem semknutým stranám?
1: No tak koalice Pirstan se už de facto rozpadla, zdá se, že obě strany půjdou do evropských voleb samostatně. Nejsem si jist, jestli ta koalice Spolu je rozumný nápad. Ano, může zachránit ty malé strany, jako je Topka nebo Lidovce, ale může také vést k tomu, že voliči ODS právě kvůli této koalici nebudou volit a nepůjdou k volbám. Ne, že by volili ano, ale nepůjdou k volbám. Ale to je jenom moje spekulace. Vím, že o takové spojení levicových stran se někteří lidé pokoušejí. Nejsem si jist, zda to má naději na úspěch, a zejména si nejsem jist, zda to má naději na úspěch v tomto časovém horizontu. Proto jako občan a jako volič se zřejmě v evropských volbách rozhodnu volit hnutí ANO. Třeba, že mám k němu jako každý některé výhrady, ale ty výhrady nejsou tak silné, abych je nevolil.
0: Pane prezidente, děkuji za to, že jste přišel do XTV. Doufám, že se za pár týdnů zase potkáme a budu se těšit.
1: A já také.
0: Naschledanou.
1: Hezký den.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem? Pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky.
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách třeba, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěly, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušuju, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30 let války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No... Podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. A ti je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, tak to je spíš volání potom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je, Ale opakuji, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže dovedu si představit, že papež bude odjinut, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě. Ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zas mělo takový dopad.
1: No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: Tak to bylo zajímavé. Mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval. Ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi. To byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, být vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí.
1: Vemte si Česko.
2: Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
2: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejíž slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
2: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
2: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete. A to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
2: II. Asi tedy jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů? Jste tam najednou jako řadový turista? A nebo je to s nějakým servisem?
2: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Očenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
2: Aha, a o vás je stará ambasáda, velvyslanectví, a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: A co je potom?
2: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chcete nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: dojem... Jestli potom nějaké setkání třeba. Nebo...
2: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
1: No tak jdeme k tomu.
2: Můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
2: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popy už je bokem, zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to, zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodly se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska, tak to pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: Mm-hmm. No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
2: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
2: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. Teď to je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
2: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu, na druhou stranu, pak se musí odsunout dělat třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí, znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
2: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem, tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského, Ukrajinců, tak je vidět, že on to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslím, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že to musí, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říct si, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
2: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže.
1: Teoreticky. Je možné, že tam přiletí Putin?
2: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl. Ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že on na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také, jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici a tak, není to přestřelené celé?
2: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, je mě řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5 000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsažena obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně ho za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
2: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je to, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu. To si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
2: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi. Že nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně, jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili stejně, nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí.

0: s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To byla něco, co jsme pokladali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu s celou řadou evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu, my jsme chtěli úplně jinak. On mi říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete, jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se, už nebyla jednání, jsme se hádali jenom, protože jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci, jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany. My vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
0: Tak příště.
1: Doufám, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
0: Můžeme to zkusit.
1: Těším se na to a díky za to, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: připomenu tady, jak vykřikoval, že ti, kdo byli v komunistické straně funkcionářema, jako třeba pan prezident, tak se jim ten ty důchody sníží. Vzpomeňte si na to. Morálka, to je morálka chodící.
1: Nevíte, maká na tom furt Jurečka?
0: Nemaká na ničem, jako každý šmelinář. Nosí bankovky v gumičce, v ruličce a je to normální šmelinář.
1: A přesto, já vám fakt to 5 kilo dám, když mě pustíte na to křeslo.
0: Proč? Vy mě chcete, tak na mě napište posudek, já jsem bojovník.
1: Já ho tady mám připravené.
0: Já se nevzdám a já budu křičet, že jako pan Nacher, budu říkat, ten holec má na mě 2 metr, vydírá mě.
1: Říkajte dvojí posudek.
0: Dvojí posudek.
1: Dvojí posudek.
0: Dvojí posudek.
1: Ale já vám říkám, že skončíte u šafra, Xavere.
0: Já?
1: Jestli já vytáhnu ten posudek na vás, tak skončíte u šafra.
0: Můžete si být jistý, že ne.
1: Budete se brodit pro kremelským blátem. A tu už se brodíte.
0: Když skončím, tak já vám přesně řeknu, kdy skončím. Buď to skončím doma, jakože budu sedět doma, budu se dívat na televizi Barandov a budu pokuřovat a míchat kafe. A až mi dojdou peníze, což bude tak za 14 dnů.
1: Tak roztáhnete deštník, ne? Proti chudobě.
0: Deštník. Tak můj švagr má na Moravě hospodu a mám s ním domluvený, že tam budu točit pivo.
1: To vám půjde.
0: Budu dělat čepice hezky.
1: Já bych vás spíš viděl trošku pod míru, ne? Co? Že byste dával.
0: Naopak.
1: Jo?
0: Já budu tam...
1: Budete rozdávat z cizího.
0: Budu mít krásně umytý, vyleštěný sklenice. Budu žertovat s každým příchozím zákazníkem. Naučím se historii toho pivovaru. A budu říkat, tak toto je, pane kolego, 12. Bůh ví, jak je pivo třeba.
1: Budete mít krásný příběhy, ne?
0: No a budu mít takovou tu kostičkovanou vestu. Takovou tu.
1: Jo.
0: A s každým pohovořím a co se samozřejmě stane, budu dostávat velké spropitné.
1: Určitě. No.
0: A budu tam kamoš se štabgastama a k obědu budu mít každý den gulášovou polívku a řízek.
1: Ale proč děláte ty streamy večer? Proč nechodíte čepovat normálně po večerech pivo? To máte vymyšlený perfektně.
0: Mám to vymyšlený.
1: Proč se ničíte u těch streamů?
0: Nevím, protože mě to baví být s těma lidma.
1: Já tam budete taky.
0: Ti lidi, co jsou na těch streamech, píšou, to je taková moje rodina.
1: A místo myšlenek budete rozdávat pivo?
0: No není to špatný, pane Holče, jako směr je to...
1: Zvažte to.
0: No. Akorát problém je, že já si představuju Vyčepního ještě, jak to v těch starých českých filmech, jak má ten bílej plášť, už modlený cigaretu tady v koutku. A to teď nejde.
1: Jo, a Vyčepní nemá být v bílém plášti, to je taková blbá doba trochu.
0: Taková doba, která mě baví, když je v televizi. No, tak ty morální majáky.
1: Ty se nám ale zasínají, co? Ježišmarja.
0: No, co říkáte na mladého pana Železného?
1: Já mám radost. Já mám škodolibou radost.
0: Takže vy máte taky nehezkou povahu jako já?
1: Jako hodně, docela dost. Ne, ale víte proč? On si o to řekl. Když se chováte jako kokot namyšlenej, tak prostě takhle skončíte.
2: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: že šel bych zas rád. Odpověď čekáte, nasrát, jo, nasrát.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
3: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.

0: zkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Ale jaký čtvrtek, Xavere?
1: Prvního.
2: Svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
1: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
2: Lásky?
1: No.
2: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
1: Jak to?
2: A zvlášť kolem vás. Píš, já vlastně nevím, jestli bych tady s váma měl si vůbec.
1: Jak to myslíš?
2: Vy jste nepřítel demokracie teď.
1: Už zase.
2: Jo, jo, jo.
1: No a počkejte, 1. května jako měsíc lásky, že začíná a tak. A na 1. května by měl každý být s tím, koho miluje.
2: Jo.
1: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
2: To je hezký od
1: já
2: vás.
1: Já dokonce očekávám polibek před pod rozkvetlým...
2: To já věnu svojí manželce, jak se vede.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jen přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby jsi měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví, ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, toho Andreje možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jinýho, který
1: to
2: určitě...
1: Velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialovi... No, zkusy to můžeš. Určitě tomu Fialovi, abych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a já se tam je to nutné.
2: To je to, co já říkám, jakože že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba, pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže
2: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že,
1: moc,
2: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako bavit, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
2: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkusku k těmto věcem, který nastavou po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkusku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
2: OK. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
1: TGM,
2: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
2: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne, protože někdo je poslal. Poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fór, tak co řekl opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: To 5 stránek, myslím, že jenom tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádání jeho pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis...
2: 37.
1: Myslím, že, no, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud, Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
2: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou zřejmě teda jako do těch voleb a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli
2: ne,
1: do ulic?
2: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit Stačilo, do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
2: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, kterými tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďka dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
2: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci Progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
2: Víš co, já jsem na tě přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluvíš sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řeknem, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel ty ružnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatnej, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko, říkal, že Progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratega.
2: No dobře, ale
1: je to vysvětlení.
2: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jakože byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
2: Ale já
1: myslím,
2: že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
2: ale
1: další.
2: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých. Jo? Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
2: No, protože prostě jako ne, nevím, jestli se říct, že jim nechybí kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako se říká, jako žít a nechat žít. Tak žij nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
2: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít. Někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš tu jejich tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jako bych zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek?
2: Je to donucovací prostředek, přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, jak to zaplatí. Jo. No teďko ale my říkáme dobře, ale to je jako zaprvé to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také jakoby chce udělat, ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že to je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze, ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to, se to tak ještě, až tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď ta poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalý, Seznam zprávy, Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, ale na sluní, na vodu. No a já, když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a
1: tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, no, tak až jako, tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zažít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené, a soláry a hybridy a jen co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. On říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelový hodikobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To možná, že to je pojem 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy, podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda, Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál, řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
2: Ten Petr Drulák rozumí tý Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahu, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. A co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ?
2: Hele, co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný, jasně, ale ta síla pořád rozhoduje, jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený a my až posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět, no dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
2: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války. To byla země svobody. Tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne. Tak co? Tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
2: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako není možný. No. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská. No.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák, který říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno bez reakce přechází, nechávají to být.
2: Jo, jako
1: jenom já. Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
2: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak a lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jakoby politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, nedělá mi to radost.
2: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčiluje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: A přestože jsou nereálné.
2: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně té Evropy a

0: když to řekneš.
1: Opravdu?
0: No jo. To říká vlastně ty který prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal furt na otázku Pavlíny Wolfovi, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to změnit těch povolenek, a on říká, budeme jednat. On říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? A říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo? A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude, my budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, no, čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme.
1: Máme plán, to tady ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
0: To je všechno, tak děkuji.
1: Moc. To všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
0: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Hraje vám Radio Xaver.

0: Iveta Strmeňová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Iveta Strmeňová je advokátkou, specialistkou na rodinné právo, mimo jiné. Ale dnes bych chtěl to naše povídání věnovat tomu, čemu se odborně říká střídavá péče, protože mám pocit, když to sleduji v médiích, paní magistro, že se v tomto doba trošku změnila. A tak jako dřív to bylo spíš výjimečné, takzvaná střídavá péče o děti v okamžiku, kdy se v dobrém či zlém lidé rozvádí od stolu a lože, tak už to vypadá, že se velmi často používá ten institut střídavé péče. Máme tomu rozumět tak, že v dnešním systému justičním už je k tomu přihlíženo a tu střídavou péči dostane každý pár, který si o ně řekne?
1: Tak nedá se asi úplně říct, že to dostane každý, kdo si o ní řekne, ale i z mé praxe vidím, že je to častější, že ty tátové skutečně mají zájem o střídavou péči častěji, což já teda vítám a je mi to sympatické. A i ten sociální vývoj je takový, že skutečně ty soudy, respektive ten ústavní soud, už preferuje tu střídavou péči, že to má být primární forma péče o děti. A jenom ve výjimočných případech by ta péče neměla být střídavá, může zvolit potom ten soud jinou formu péče, ale měl by to řádně odůvodnit a skutečně by musely být nějaké objektivní důležité důvody, proč ta střídavá péče není vhodnou péči pro to nezletilé dítě. Takže ta tendence je taková, že skutečně je veliká možnost, pokud ten táta si požádá o tu střídavou nebo ta máma o střídavou péči, že ji skutečně dostane.
0: Co může být přijatelným důvodem k tomu, aby nebyla přiznána ta střídavá péče?
1: Aby nebyla přiznána, tak ono se to taky postupně vyvíjelo. Ještě, dejme tomu, v roce 2020-2021, tak bylo vícero těch důvodů ještě tolerovaných, aby nebyla ta střídavá péče. Třeba nízký věk dítěte se uváděl, nebo pracovní vytíženost toho rodiče, což už dneska není tím důvodem. A v podstatě ten ústavní soud to omezil jenom na nějaké 3-4 důvody nejdůležitější, kdy ta střídavá péče není vhodná. A to je například, když to dítě je nemocné, že skutečně by to pro něho byla velká zátěž, nebo rodič je nějak nemocný, buď psychicky, nebo nějak jinak, že by taky to nezvládal tu péči, anebo takový důvod může být nástup dítěte do prvního ročníku, což je taková etapa, kdy to pro to dítě je dost náročné, je to nový nějaký prostě pro něho milník v tom životě a pokud by ta střídavá péče měla znamenat, že to dítě bude mít dvě školy, tak se to nedoporučuje, takže tam vlastně chtějí, aby to dítě zůstalo v tom prvním ročníku v jednom místě, v jedné škole, takže tam jako dostane přednost ta škola před tou péči. Neznamená to, že se to nemůže změnit potom třeba po roce nebo další rok, když už zvykne na tu školu, naučí se tam fungovat nějak, jako už na ten režim naběhne, tak může se to potom změnit.
0: Předpokládám, že vy jako specialistka na rodinné právo jste takových rodinných uvozovkách příběhů zažila řadu, desítky, možná stovky. Jak se to vyvíjí v čase? Jde to nějak odhadnout třeba procentuálně? Před pár lety, kolik, jak často byla střídavá péče? Nebo jak je to teď?
1: Tak kdybych já měla z mé praxe, tak skutečně se to mění v čase. Jako předtím ty tátové neměli ten zájem o tu střídavou péči, bylo to spíš tak, že fakt měli ten zájem jednou za dva týdny se stýkat s tím dítětem. A i ještě v tom roce, myslím, 2021, ta statistika byla taková, že těch 66% už třeba se dává do ty střídavé péče tím rodičům, a teda tím tátům, a stále se to zvyšuje.
0: Dá se říct obecně, že ta věc, kterou my známe pod pojmem střídavá péče, že to funguje?
1: No, funguje, pokud chtějí rodiče, aby to fungovali. Pokud chtějí, tak určitě to funguje, ale i když to jako nefunguje, protože v podstatě ta střídavá péče, tam není potřeba souhlasa rodiče toho druhého. Když nesouhlasí, tak to není důvod, aby ta střídavá péče nebyla. Takže i v těch sporech potom se potkáváme s tím, že ten druhý rodič dělá všechno pro to, aby ta střídavá péče nebyla. Takže hledá ty důvody, proč nemá být ta střídavá péče, zkouší všechny ty argumenty, se kterými se potom postupně už ten ústavní soud soud vypořádal. No ale když už ta střídavá péče je, tak si myslím, že musí se už ten s rodič tím smířit a potom už ta střídavá péče musí fungovat. Takže oni v těch kolejích už musí potom umět chodit a už když je konec toho soudu, tak ty rodiče si na to musí zvyknout a musí fungovat ty střídavé péči.
0: Když se takové partnerství rozchází takzvaně ve zlém nebo na nože, jak si říká, tak předpokládám, že to je komplikace pro to ustanovení té střídavé péče, jaké zaznívají nejčastěji argumenty.
1: Tak pokud teda budeme brát to z pohledu, že ta matka je ta, která nesouhlasí, což je nejčastější,
0: většinou
1: to tak bývá, tak a nejsou to ty nejzávažnější, nebo když bychom vzali ty nejzávažnější, to je extrém, je to nějaké domácí násilí anebo potom nějaké trestné činy voči tomu dítěti, což teda jsou ty nejzávažnější, a pokud je to běžná rodina, kde je to jenom konflikt mezi rodičemi, tak je to ta špatná komunikace, že vlastně neumí se na ničem domluvit, neumí se domluvit na školách, neumí se domluvit na kroužcích a takový ten běžný, což si myslím, že ta komunikace je takový nástroj, kterým ta matka může manipulovat, protože když nechce komunikovat, nebude komunikovat, jo? Když prostě si zablokuje toho otce, nebude komunikovat, tak vlastně uměle udržuje ten konflikt v té komunikaci, což je takové běžné, nebo ten nízký věk dítěte, nebo že dítě musí mít jedno stabilní prostředí, jo? A nebo tam jsou takové, že otec není schopen se o dítě starat, že se o něho nikdy nestaral, že to byla ta matka, která se starala, nebo ten argument, že matka je důležitější než otec, což ty soudy nemají rádi a dneska už ten trend takový není. Je to ta důležitost, ta rovnoprávnost, ty péči těch rodičů má být stejná.
0: Mm-hmm. Vy říkáte, nebo teď jste použila sousloví, že soudy to nemají rádi. Co mají rádi teda soudcové, když před nimi stojí totálně rozhádaný bývalý pár, tak co oni uznají jako v uvozovkách polehčující okolnost?
1: No, polehčující okolnost, když se ty rodiče snaží v průběhu toho řízení najít nějaké kompromisní řešení a domluvit se. To je účelem i toho soudu, aby ty rodiče poučil a primárně je směroval k tomu, že jde o zájem toho dítěte a nejlepším zájmu toho dítěte je, že ty rodiče se domluví. Takže tam je i může tlačit, může potom nařídit nějakou mediaci, poslat ty rodiče na nějakou přednášku a jsou ty soudy, které skutečně trvají na tom, aby ty rodiče se dohodli a k tomu je budou vést. Pokud ty rodiče se nedomluví, tak potom je to na tom soudci vyhodnotí, který z těch rodičů je ten, který vyvolává ten konflikt a může to jít k jeho tíži.
0: Co říká vaše zkušenost právě na ten problém mediace? Protože často asi před sebou vidíte dva lidi, kteří ani nemohou být v jedné místnosti, natož aby si řekli dobrý den. Tak co zmůže taková mediace?
1: No, je to taková psychologická možná pomoc pro ty rodiče, protože ten rodič, který nemá zájem o to, aby ta mediace proběhla, nebo nemá zájem na tom, aby se ty spory nějak jako vyřešily nebo uklidnily, tak skutečně to může být potom přihlíženo u toho rozhodnutí, že ten rodič je problémový a nemá zájem na ty komunikaci, takže by to mohlo potom jako jít proti tomu rodiči. Takže často se teda stává, že ten rodič jde na tu mediaci jenom proto, že ví, že to pomůže pro to rozhodnutí, ale jako náhle ten soud skončí a třeba se jim ta mediace i doporučí, aby nadále ještě chodili na tu mediaci, vyřešili si nějaké konflikty, tak už o to vůbec nemá zájem, takže je tam vidět, že vlastně to bylo jenom pro účely toho soudu, aby na tu mediaci chodil.
0: Jak to vypadá ta mediace?
1: No, mediace vypadá tak, že je tam nějaký odborník, který se jim věnuje, rodiče se tam dostaví, řeknou, každý svou si je tam posadí a každý si řekne tu svou verzi, každý tam sdělí ty nejproblematické věci a potom s nima každou jednu tu věc mediátor rozebírá a zkusí se odstranit ten konflikt a nastavit nějaké pravidla, jak by to mohlo fungovat.
0: To je věc, u které právní zástupce bývá přítomen?
1: Může být, ale nedoporučuje se.
0: Byla jste u toho někdy?
1: Nebyla jsem, ne.
0: A mediaci jako takovou může soud nařídit nějakým výnosem, stejně jako řekněme ambulantní léčení třeba, nebo něco takového, nebo to můžeme doporučit?
1: Tak když ten ano, jako nařídí, ale jako když ten rodič tam nechce jít, tak ho samozřejmě nikdo jako nemůže donutit, aby tam šel. Jo.
0: Počkejte, když soud něco nařídí, tak rodič tam nemusí jít. Není to potom maření?
1: No, není to maření, ale bude to přičteno k jeho tíži, že vlastně tam nešel a bude se na něho hledit, jako že nemá zájem tu situaci vyřešit a nemá teda zájem ani na tom, aby ten vztah s druhým rodičem a vztah mezi dítětem fungoval.
0: Jaký nejhorší příběh z té vaší praxe vám zůstal v hlavě?
1: Nejhorší příběh? Asi takové to poslední, to jsem měla klienta, kterého jsem zastupovala, podnikatel, který byl časově hodně vytížený, rozhodl se teda, že bude mít děti ve střídavé péči, teda, že by chtěl mít děti ve střídavé péči, kde teda matka byla zásadně proti. Použila všechny ty argumenty, jak jsme se tady bavili, ale to řízení se nakonec vyhrotilo tak, že trvalo to asi 3 roky, než jsme se dopracovali k nějakému teda konečnému rozsudku. A z běžného soudu o děti se nám stalo to, že jsme řešili nejenom teda řízení o děti, ale měli jsme tam snad 4 nebo 5 trestních oznámení, řešili jsme insolvenční řízení, dále různé žaloby ohledně majetku, spoustu žalob, takže se z toho stal fakt skutečně velmi nepříjemný proces, fyzicky, psychicky i finančně náročný pro oba ty rodiče.
0: Jak to dopadlo?
1: Dopadlo to tak, že soud s ohledem na tu judikaturu a vývoj ty sociální situace, tak jak rozhoduje ústavní soud, tak neměl jinou možnost, protože ten otec skutečně byl, měl zájem o tu péči, staral se velmi kvalitně o ty děti. Děti se vyjadrovaly v podstatě konstantně, že mají rádi oba rodiče, že chtějí být ve střídavé péči, takže nakonec odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, že dítě jsou ve střídavé péči a střídají se po týdnu.
0: Ono se snad může stát, že nějaké dítě řekne: já tatínka mám raději, nebo nemám rád tatínka, nebo...
1: No stát se to
0: skoro
1: samozřejmě...
0: Skoro bych řekl, že každé dítě má rádo oba rodiče, ne?
1: Jako když ty vztahy jsou takové, jakože fungují relativně, tak určitě to dítě, jako je dítě, ono má rádo tátu i mámu. Ale může se to samozřejmě stát, ale potom je potřeba zkoumat, proč to říká. Jestli to není jenom něco, co slyší doma, třeba od ty maminky, a záleží i, kolik tomu dítěti je let. Jo. Jestli to nějaké malé dítě někde to slyšelo, anebo skutečně už je to třeba 6leté dítě, které už umí projevit ten názor, tak je potřeba pátrat po tom, proč takový názor má a kde se stala chyba.
0: Vy jste před chvílí zmínila konkrétní případ podnikatele a možná se nabízí ta otázka, která musí každého napadnout. Většinou ti podnikatelé pracují od nevidím do nevidím, většinou zodpovídají za nějakou velkou celou firmu nebo její část, a velmi často slyšíme, že podnikatelé obětují i část toho rodinného štěstí té práci. Je to argument, který soud třeba přijímá? On si podniká, buduje firmu, tak já mu děti nedám?
1: Jako argument, to byl častý argument těch maminek, že vlastně jako argumentovali tím, že oni od malinka jsou s tím dítětem, ten táta není doma a neumí se postarat. Ale v podstatě to byla taková dohoda vlastně těch rodičů, že tak je to i běžný, že ta máma je s tím dítětem doma do těch 3 let a táta pracuje, zase on tu péči zajišťuje jinak. On zajišťuje to zázemí finanční, stará se o to, aby to dítě mělo co jíst, aby mělo kde bydlet, takže vlastně byla to dohoda těch rodičů. V okamžiku, kdy se to partnerství rozpadne, tak ta dohoda padá a musí si nastavit ty rodiče novou dohodu. Takže samozřejmě tento argument nemůže jít k tíži toho tátu, protože vlastně taková byla dohoda, že se ty rodiče dohodli. A když se to rozpadne, tak ta dohoda už padá, musí si nastavit nové pravidla. Když má o tu péči zájem, tak si přizpůsobí i ten čas. Třeba tady v tom konkrétním případě ten můj klient si nastavil, že vlastně ten týden, kdy se střídali děti, tak ten týden pracoval víc a ten týden, když měl děti, tak pracoval zase míň. Mm-hmm. Že si to jako nastavil. Nemůže tam být ta diskriminace toho rodiče jenom z důvodu zaměstnání.
0: Vy jste už zmínila roli těch dětí. Ptá se soud při rozvodu a řekněme při krvavém rozvodu na názor těch dětí? Je to vůbec důležité?
1: Je to velmi důležité. To je jako, kdyby se o vás rozhodovalo, s kým chcete žít nebo nechcete, tak i u těch dětí je asi důležité, jako aby ten
0: tak
1: soud...
0: Tak mě 54 let, jasný, ale je to dítě třeba, že?
1: Tak je to osobnost, je to taky... nemá to být jenom objekt toho sporu, je to prostě subjekt, je to účastník, rozhoduje se o tom dítěti, takže pokud to dítě je schopno nějak formulovat ten svůj názor, tak vždy by ho ten soud měl vyslechnout. Potom se už jenom zvolí ta forma, která je nejvhodnější, jestli to bude ten kolizní opatrovník, ten OSPOD, anebo to bude přímo soudkyně. Nám se teda stalo, že ta soudkyně šla třeba skutečně do školy, že rodiče nevěděli, kdy zašla do školy, a přímo ve škole se toho dítěte ptala na to, jak by si to představovala. Nemůže se teda ten soud zeptat přímo, že jestli chce být s tatínkem víc nebo s maminkou, to je pro to dítě velmi náročné. ale může se ptát třeba, co dělá u tatínka, jaké mají tam koníčky s tatínkem, jestli se tam těší, to samé u maminky, a pokud to dítě je nadšené, a to se stalo i v našem případě, řekli, že prostě u tatínka mají spoustu koníčků, že jsou tam rádi, tak ty děti, tak není důvod, proč by neměl se tomu názoru.
0: Dobře, ale malé dítě může kdykoliv cokoliv plácnout, může. Takzvaně. A ve chvíli, kdyby se tedy přiblížilo k tomu jeho názoru, tak třeba už za 5 minut si to dítě myslí něco jiného, tak si říkám, jakou to má váhu toho soudce, že ona teda váží cestu do školy, tam předpokládám, že to asi není během výuky, takže i to dítě je asi v nekomfortní situaci, přinejmenším situaci, kterou nezná, tak jak se toto řeší?
1: No, i ta forma, že to bylo ve škole, kdy to dítě jako, může to být pro něho nepříjemný, že v podstatě má to takové bezpečné prostředí, kterému je narušeno, tak asi to nebyla úplně vhodná forma. Ale v tomto konkrétním případě ty děti byly vyslychané 3x. A 3x řekli stejný názor. Takže tam už je jasné, že to dítě asi, sice byly tam i nějaké jako názory, které bylo vidno, že jsou, buď teda to mají od maminky nebo od tatínka, ale to podstatné, že vždy řekli, máme rádi mámu i tátu, chceme, aby to bylo spravedlivý a chceme být u každého rodiče stejně, tak potom už není asi dál co řešit.
0: Takže toto je věc, kterou se následně potom ti rodiče dočtou třeba
1: tak,
0: i v tom rozsudku.
1: Tak. A podle toho se musou zařídit, jak dál.
0: V okamžiku, kdy ta situace je ale komplikovanější, že některé ty děti bývají takzvaně naočkované, tu od matky, tu od otce, a tak to jednoznačně, jak to popisujete, vy to třeba zdaleka nemusí být. Jsou také děti, kteří říkají, já možná za tatínkem nechci z toho důvodu, a třeba ta máma, nebo to naopak, mu podstrkuje tomu dítěti něco, co třeba není úplná pravda. Tak a to dítě je schopno to říct. Tak jak se toto řeší?
1: No to určitě bylo i tady v tom případě, tam se spoustu řešilo takových, že přišli od maminky, měli nějaký názor, od tatínka měli nějaký názor, spoustu věcí nebyla pravda, ale ty děti jako jsou celkem chytré, pokud se ten rodič s nima baví, ten rodič jako by měl tím dětem vysvětlit, jaká je situace, co se děje, tak oni už někdy, přesně tady se stalo, že ty děti řekly, chceme, aby to bylo spravedlivé, což ty rodiče sami nebyli schopni říct, jo, že prostě, že ty děti si to nějak vyhodnotí. A myslím si, že s hodně zvolenými těmi dotazy toho soudu, což oni ví, jak se těch dětí ptá, tak z toho dítěte dostanou skutečně ten názor, jak by to dítě chtělo, nebo spíš potom můžou vychytat nějaké ty věci, které tam nejsou v pořádku, a potom na tom zapracovat s těma rodičema.
0: Vy jste hovořila o situaci, kdy ten konkrétní případ trval 3 roky a dá se nějak odhadnout, jak je to v průměru taková věc, více či méně problémová, časově náročná a třeba i finančně? Kolik stojí takový průměrný rozvod a tahanice o děti?
1: No to záleží právě, jak dlouho ten soud bude trvat. Ono obecné doporučení je, aby ty řízení o děti byly co nejrychlejší z důvodu toho, aby ty děti netrpěly nebo nebyl ten tlak na ty děti tak velký. Doporučuje se, aby do 6 měsíců padl první rozsudek, což teda se nám například v tomto případě nepovedlo, protože když se to vyhrotí tak, že se rodiče neumějí dohodnout na škole a musí se podávat předběžné opatření, nedomluví se na prázdninách, zase se podává předběžné opatření a různé tady ty spory, tak se může stát, že máme rok a půl a nemáme ještě rozsudek prvního stupně. Tím pádem i ty náklady na to řízení budou vyšší, pokud se ještě řeší další spory, třeba ty trestní oznámení a další majetkové věci, tak i finančně to může být pro toho rodiče velmi náročné. Tady v těch sporech soud nepřiznává náhradu nákladu řízení, protože nelze určit, kdo je ten vítěz v tom sporu, takže si ty náklady nese každý z těch rodičů sám, takže si musí toho advokáta platit sám. Potom už záleží, jaký advokáta si zvolí, jaká tam je domluva ohledně ty odměny, ale třeba tady v tom konkrétním případě tam ty náklady, když vezmeme i ty předběžné opatření a že se to táhlo 3 roky, tak to může jít 10 tisíce, 100 tisíce.
0: Takže takového podnikatele, který si najme advokáta nebo advokátku na spor o děti, tak si musí připravit třeba 100 tisíc.
1: Záleží přesně, kam se to vyhrotí a kam se to bude tlačit, a pokud to fakt bude tak, že ještě v tom budou i další spory, tak pokud by to byl jenom spor o ty děti, tak ta částka nebude tak vysoká, ale pokud by se nám to dalo do takového extrému, že toho klienta budete zastupovat v trestních řízeních, insolvenčních řízeních, dalších žalobách o majetek, tak rozhodně určitě.
0: Má nějakou výhodu, když ty rodiče ještě předtím, než jdou před soud, se třeba na střídavé péči dohodnou a před tím soudem to deklarují, jsme dohodnutí tak a tak, a my prosíme, abyste nám to jenom posvětili. Je to výhoda?
1: Je to obrovská výhoda, jednak už z toho finančního hlediska, jednak z toho psychologického hlediska, že i pro ty rodiče ten soud je velmi náročný, co se týká psychiky. A ohledně časového, když jsou rodiče domluveni na střídavé péči, přijdou už s konkrétní dohodou, tak v podstatě soud do toho vůbec nějakým způsobem extrémně nezasahuje, podívá se, jestli ta dohoda je v nejlepším zájmu nezletilého, a pak jim tu dohodu schválí a tím pádem je ten soud v podstatě hned vyřešen.
0: Právnička, advokátka, která se zabývá rodinným právem, teď pozorujete tady ty různé životní příběhy, do jisté míry je i žijete, protože
1: tak.
0: Musíte znát veškeré podrobnosti. Jak to zasahuje do vašeho soukromí?
1: No, zasahuje to hodně, protože hlavně tady ty rodiny sporu jsou takové, že vy jste spíše už taková součást té rodiny, se kterou to řešíte. Potkáváte se i s dětma a ten klient, když něco potřebuje, a pokud je ta situace fakt skutečně tak vyhrocená, tak se stane, že je potřeba něco řešit okamžitě nebo i o víkendu. Jo, stane se, že ten klient mi píše i o půlnoci, musíme hned teď vyřešit, protože jsem zjistil, že tam je nějaké předběžné opatření, na to máte prostě, nebo chcete podat předběžné opatření, všechno se to musí řešit ze dne na den, takže je to i pro mě hodně, hodně náročný takovýto spor.
0: Říká se, že Ševcova kobyla a Kovářova žena chodí bosy. Je to případ i váš? Nebo si víte za každých okolností v osobních věcech rady?
1: No, tak určitě tak. Já mám takový pocit, že spíš dokážu řešit ty cizí problémy, než ty svoje problémy. Že bych potřeba taky někoho, aby to za mě vyřešil.
0: Tak si připravte 100 tisíce. Jsem rád, že jste přišla, na shledanou.
1: Děkuji vám, na shledanou.
0: Naším hostem byla Iveta Strmeňová.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio. 4.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
2: Ale ne,
1: jo.
2: Co se je? A nebuďte slušnej.
1: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
2: Už zás?
1: Zasně. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal?
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný, za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, ostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říká. To, co říkala Šila.
2: Tyš, ono jí to nejde, Markéťek, sabré, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
1: Markéťka? Půl hodina je moc.
2: To je moc, myslíte? Tak je to formát, Xavere, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí český politiky.
1: To říkal, no.
2: A teď končí.
1: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
2: A pak odšpuntem šampaňský, ne, pořádný.
1: To ne.
2: Končí prokletí.
1: Mě to je líto, že odchází.
2: Jste vážně smutný.
1: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mě se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury.
2: Počkejte, ani Domča Fery? Oni ho nepustili, aby jí dal
1: kytku. No to tam vůbec nebylo. No on je někde na dovolený.
2: No to je,
1: no.
2: Ale oni ho neeskortovali?
1: Neeskortovali. Ježiši, a já bych to udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku, jako, tak by řekl tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
2: No ne, Franta, počkejte.
1: Co, Franta?
2: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem ty 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
1: No.
2: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
1: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
2: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct, vlastně dneska nevinnej vedlení.
1: Takový Ferda. Jo?
2: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
1: A to ona taky ne.
2: Je.
1: Myslíte, že jo?
2: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
1: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
2: No, tak by to všechno bylo, jak by mělo.
1: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali socani, už rezignuješ. A on říkal...
2: Ale ne, tady je to dobrý.
1: Tady je to dobrý. Ale... Já jsem přijel k nám na náves ochranku.
2: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat někoho takového do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
1: Na druhou stranu... Pane holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
2: A co?
1: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
2: To je málo, Xavere.
1: Je mě.
2: Málo.
1: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
2: A to ještě málo. ona není dobrý člověk úplně. To, no,
1: to nevíme.
2: No, i podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
1: Meda
2: no.
1: Říkala, že ona je výborný člověk.
2: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda mohla přinést pejska.
1: Meda už zvedla prst.
2: Já tak Meda má zvednutý prst non-stop.
1: Pozor.
2: Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Markéty. Ale opravdu, upřímně.
1: Jak to?
2: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. A mi píše streamy.
1: No
2: a co já teď budu dělat?
1: Co
2: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
1: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
2: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Market, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
1: Bude to ten,
2: ničivou.
1: Bude to ten Klempíř. On je hudebník.
2: Jejda.
1: No a on je jako srandovní. A no, on kdyby tak řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
2: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
1: To já nevím, a to už je pryč.
2: Úplně ne, no. To
1: no dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste to řekl nahlas potom.
2: Ne, tak to nebuďte slušný. Řekněte jméno. Já přemýšlím. No řekněte.
1: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okyho.
2: No.
1: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
2: No bez pochyby.
1: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhýma vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
2: Počkejte, tak... blondýka taková,
1: blondýka.
2: Šafránková.
1: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
2: Jo, jasně, ona je okrunká. No, to...
1: Ona je úplně jo? Taková subtilní, jako... Mm-hmm. Co znamená subtilní, pane Holče?
2: Taková drobnější.
1: Drobnější, no. Subtilní.
2: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
1: No, na mě to jo. Teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
2: To je správně.
1: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
2: No to ne, tohle redundantní je nejhorší zločin, Xavere.
1: To jsou ty vaše narrativy.
2: No jo.
1: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
2: Jo, jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
1: Pomník.
2: Pomník samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček soudružky Markéty někde v Praze. Kde byste to viděl?
1: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku, ne?
2: Jo, já jsem spíš myslel, hele, na Jižáku, že by se...
1: Pane Holče, ten kůň už je ohranej.
2: Kůň, jo.
1: Už by všichni věděli, už si všichni dali 100x.
2: A já bych mohl myslet, že kobila nebo něco, ne?
1: Ne, kobilu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?
2: Pekarová.
1: Paní Pekarové.
2: Adamové.
1: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
2: A proč
1: podvod jsem koně?
2: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
1: Co to je Jižák?
2: No Jižní město. Sídliště, ono je taková
1: ale
2: žena
1: ze
2: sídliště. Ale
1: to není ne? Prestižní, jako...
2: Je? A bude v kontaktu s plebsem? No.
1: To už,
2: její.
1: To už Jižní město, to už rovnou může teda do Chánova ten poník.
2: Tam by se hodila taky.
1: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
2: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere
1: no
2: toho,
1: a co,
2: knížete
1: koho ještě
2: na
1: zajímá hůz? Máme.
2: Není to moc přeci jenom?
1: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
2: ne,
1: větší
2: pravdu.
1: Stopu
2: ne.
1: Než Jan Hus a to je paní Markéta
2: máte pravdu. Já bych to
1: Adamová,
2: vyhodil.
1: Pekarová, hodinová skvůrna.
2: Xavere, já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Market.
1: No já taky.
2: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo Husa...
1: Já si to
2: Husa,
1: vybavu, jak to vypadá.
2: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Market. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně. Ne? Co?
1: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
2: A ona je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere, je.
1: Pane hoče, tam to drhne.
2: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši její? Já chodím pravidelně.
1: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
2: Duka, ten tomu vůbec nerozumí.
1: To je pase už
2: úplně. Jasně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
1: No, pane hoče, ať se řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
2: Diamant,
1: a
2: myslíte,
1: ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
2: Jo.
1: To je životní úspěch. Jí už se nikdy nic takhle nepovede.
2: Je to narrativ životní?
1: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne, dobrý den, já vám jdu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
2: No jasně, jo.
1: A to je přece super.
2: Jo.
1: My nejsme předsedové tady ani XTV?
2: Já jsem místo předseda klubu Sviní.
1: No je to místo předseda.
2: No, koho zajímá mám našlápnout toho předsednictví.
1: Koho zajímá místo předseda?
2: Jsem na správné cestě.
1: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl ale druhý? Nevíte.
2: Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem to čeho, že už se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti tomu, let, že by, do deseti let, že by možná mohl někam letět.
1: Ale tomu já fandím.
2: Ale nebylo napsaný kam.
1: No kam? Na oběžnou dráhu,
2: ne? Aby to nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
1: To jako.
2: Ale jak se bude, já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu. Co?
1: Už si to odpuste, pane holče.
2: Ne,
1: já už se jí musím zastávat.
2: Vy tě to potřeba. Pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
1: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
2: Nenajde.
1: Nenajde, jo.
2: Nenajde, Xaver.
1: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipný?
2: Tam kandidují samý dobrý.
1: Dobrý. Musím vám něco říct, pane holče. Je to přiznání.
2: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xaver.
1: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, mě je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
2: Proč?
1: Víte, kdo to je?
2: No nejlepší minister financí.
1: Nej minister financí.
2: Jakože žena kapačka?
1: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
2: Já vím.
1: A je vidět, že on ví, že tam v tom Moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
2: No to už
1: je. Okamura, Reichl, konečná, všichni proti
2: až
1: němu.
2: Ho porazí Reich. Rvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
1: No tak Reichl porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
2: No nemusí se dostat, Xavere, to je byla tečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stala ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
1: No, tak jasně.
2: On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
1: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
2: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No, tak,
1: jo, myslíte?
2: Jo. Tak teda to šel takový přes rodinný biznis i a tak. No.
1: A zase na druhou stranu on mluví pasivně polsky a to je super.
2: Pasivně? Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
1: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že to taky pasivní celý.
2: Já jsem říkal, že to není takový, jak měl. Pamatujete si, když si Ivan Mládek takový vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
1: No, to je, jak říkal Schönehaxen mit Chlupen. Hmm. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
2: Já bych si to napsal jako Janíčka Sluníčko, když si to psala pro změnu k angličtině, a ona taky neumí anglicky, a ona si napsala tam nějaký, angličtinu ovládám na úrovni B+1-.
1: Co to je?
2: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janičku, jak mluví anglicky, a uvidíte.
1: Já na Janičku nesahat, já mám o ní strach.
2: Já na ní taky
1: ona
2: nesahám.
1: Ona byla teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster. A mám strach, jestli si nestalo něco přístřílené.
2: Dostala berlí?
1: Ne, no něco se děje, tak a protože já jí při pevný zdraví.
2: To já taky.
1: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
2: Ježiš, já to chci, snad ani ne,
1: abys... On má v očích hrůzu, pane Holče.
2: No, vám to říká, on už hodně dlouho a teď finální.
1: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
2: Rozum nějaký?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím v Ikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
2: Ne? No,
1: a nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
2: Proč?
1: Aha, aha, aha, aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla, Babiše...
2: No tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
1: No, pane Holče, nevím, z toho byla hádka.
2: No tak to...
1: Oni se poštěkali.
2: A to je dobrý, jestli se přeli argumentačně?
1: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zas, že Babiš, a já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti.
2: No tak jste to nasál, ne?
1: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
2: To je správná
1: protože
2: volba.
1: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
2: A co řekne, to je pravda.
1: On by nikdy nezalhal.
2: Nikdy, nikdy. A mně se líbí taky Xavr, já s váma musím souhlasit.
1: No.
2: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii a já to beru jako...
1: To říkal?
2: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to přiznává, no, že se to nějak nepovedlo asi.
1: Jemu, pane Holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
2: Sedí mu to.
1: Nesedí, on je jak nahý v terní, to není Babiš.
2: Já to si to Babiš. Užívám k
1: Severu. Co jste říkal, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, z nějaké bubliny zóny, kde on, kam on vůbec nepatří. On mezi normální lidi nepatří.
2: Tak je normální, ale...
1: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
2: Jo.
1: To nejde dohromady.
2: On se s nima nebaví, to je potřeba.
1: Baví.
2: Téměř. On tam má ty svoje... Ksebr, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všim se si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkujou za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 tisícema nebo s 30 tisícema hrubýho, že si za to koupí 2 auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
1: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
2: Tohle jo. Tak. 20 tisíc hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
1: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
2: Ten je dobrý.
1: No je, tak to je tak vzácný člověk.
2: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
1: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
2: No tak trošku...
1: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako trošku...
2: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
1: no,
2: beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
1: No, tak...
2: Protože Rakušan... No, víte, co jsme se teď zase dozvěděli?
1: Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
2: Vážně?
1: No.
2: Vy jste dostal taky něco z dozíku?
1: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
2: A, no ne, tak protože teď jsme se rozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně Stanu.
1: Ale to je hezký.
2: To je hezký.
1: Představte si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
2: Jasně, a tohleto, on není žádný hamoun.
1: No ježiš, pane Holče, toto je úplně skvělý.
2: Je to stará škola. Je to stará postivá škola a jak říkal David Rád, krmil bestii, ne? Aby bestie krmila zpátky jeho. A...
1: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
2: No,
1: do čistírny.
2: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je, v tom, on už je politikem zastan přes 10
1: kdo?
2: Let. Co?
1: Kdo to říkal?
2: Vítek. Rakušan.
1: To říkal.
2: Říkal.
1: Ale to je přece blbosti.
2: No, tak mu říká blbosti rád.
1: Tak jestli a... ho neznali jeho děti, pozor.
2: Jestli si nevolali tím
1: šifr telefonem. Jestli si nevolali, no.
2: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
1: Pak je to v pořádku.
2: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. To když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
1: Pane Holče, to už jedno, protože jak známo zdroje,

0: ten dozík. A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společnosti.
1: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
0: Ten dobrý taky.
1: To je normálně urválek se vším všudy.
0: To je sekerník.
1: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
0: Filmíky pro dospělí.
1: Pro dospělí, ale herečka. No,
0: tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
1: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden, jeden večer díváme přesně 8 minut.
0: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
1: Někdy i 6.
0: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
1: Já o tom to nemůžu mluvit.
0: Já taky ne.
1: Já jsem v konfliktu.
0: V kamaších.
1: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
0: Ne, to ne.
1: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
0: ne?
1: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský, ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samou o sobě, a mohl by čerpat.
0: No ale on si to nevezme.
1: Nikdy si nevzal ne, ani kaču. Ani korunu.
0: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Ypsilonky, ne?
1: To já nevím.
0: No tak těm to moc.
1: Ještě existuje?
0: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
1: Nechodí.
0: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok, tak chtěli to nějak vyřešit. No a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinní nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsem si říkal, že tady pán z Jezerky by mu dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
1: No. No jistě. A bez dotací.
0: Jo?
1: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holčan, taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští vězonky, poslali...
0: Odklonili na Jezerku?
1: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
0: Je.
1: A oni tam udělají představení, jehož sláva se dotýká hvězd.
0: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? V oběma. Kdybyste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
1: S kým? S Bohdalkou?
0: S legendou ze Jezerky.
1: Tam hraje Bohdalka, pozor.
0: Jo? No.
1: A výprej výborná.
0: Já jsem myslel legendu v kamaších.
1: Jako ne. No tak jak já bych si mohl zahrát, bo já jsem nějaký herec.
0: Tak to taky máte v sobě.
1: Tak on by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísnej člověk to je, to vám řeknu.
0: To jo. To
1: akorátní.
0: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
1: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruskej, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
0: a, on by nikdy
1: a to se mě na něm líbí.
0: Jasně, a on přeci není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
1: On?
0: No,
1: to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
0: Od narození je takovej, ne?
1: No.
0: Asi.
1: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
0: Jo.
1: Dizident.
0: A Petr Pavel?
1: Tak pozor, to je jiná liga.
0: No vyšší, ne? V dizidentství.
1: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista. Ne?
0: Fuj, Tajksel, no to snad ne.
1: Nebyl?
0: Ne.
1: Jsem četl v tisku.
0: Se popletl.
1: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
0: Ne, on se popletl.
1: On se odpracoval.
0: A pak řekl, že se popletl.
1: Že se popletl?
0: Byl popletený.
1: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, který ho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ovi tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, a že kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
0: To je pravda.
1: No, pane Holče, skočte do toho.
0: Jo.

0: Příště to posíláme. Jo?
1: Na jezerku.
0: Na jezerku.
1: Tomášová. To bude primářová.
0: To je Tomik. To je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
1: Primářová byl taky dobrý člověk.
0: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
1: Jo, dobře. Vlzorova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Savre Meda, ona... On chce tu funkci.
0: Kdo by nechtěl funkci?
1: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trochu?
0: Kalousek.
1: Ne.
0: Protože tá za nic.
1: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
0: A co stojí v cestě? Tam má na to nějakou paní, ne?
1: Tam je těžko říct, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
0: Vychovatelku, ne?
1: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán.
0: Ale to je vůbec neřešné, no a o dítě se bude starat chůva, on bude, jak si myslíš, že to je v královské rodině?
1: Se tam, nebude to teď dělat Marké? Nebude to její příští to, job? On půjde, on jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
0: No to není špatný, pane Holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
1: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal jsi?
0: Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
1: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
0: Tu 17 iPhone?
1: Třeba, no.
0: Můžu, jeďte.
1: Ale na Davídková.
0: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
1: Na Vlzonku otázal Zálky, Xavre.
0: A Zálka
1: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
0: My jsme milion chvilek pro pravdu.
1: Jo. A Nadežda Formánková, Vlzonova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavre. Vidíte?
0: A má pravdu.
1: Jo.
0: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
1: Jo, jo, jo.
0: No a koho tam zapíšeme?
1: To je jasný. Já to vím, Xavre.
0: No koho?
1: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
0: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
1: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavre. Kolik máte dětí?
0: Já bohužel nula, pane Holče.
1: Nula?
0: Mm.
1: A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď Medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
0: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
1: Jo? Mm. No a kolik máte bytečků?
0: Byteček žádnej.
1: No ne, teď. Vy máte byteček? Ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
0: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
1: Mansardu?
0: No.
1: A nejenom jednu, ne?
0: Co to znamená mansarda, pane Holče?
1: No, postříškou.
0: No tak já mám mansardu.
1: Jo? Mhm. A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, zákulisí.
0: Tak jako není jedna... Ale jsou to nižší jednotky, jak říká Babiš.
1: Nižší jednotky, ale i tak, Xavre, myslím, že se nad váma stahujou mračna.
0: Jak to?
1: No, protože nemáte žádný dítě a máte jeden byt, velký ještě,
0: víte,
1: pro jednoho člověka.
0: Mám jeden byt.
1: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No a víte, co řekl Hřibátor teď?
0: No.
1: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
0: Tak já dva byty dám Pirátům.
1: To bejt vám rychle udělám.
0: Jo?
1: Jo.
0: No ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane Holče.
1: No my nejste úplně chudobné.
0: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
1: No je to bolševik, jsou to bolševici.
0: Každým, to je překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
1: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty.
0: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
1: Hřiba? Hmm. Je mu je tak přes 40 let?
0: No, mladý člověk.
1: Je mladý člověk? Hmm. Dobře.
0: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
1: Kdo má víc bytů než dětí je spekulant?
0: Za výrok o bytech.
1: Tak bejt váma, tak už si připravuju předání.
0: Bytečku,
1: Xavre.
0: Však to připravuju.
1: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
0: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
1: To, myslím to, půjde zařídit.
0: Aspoň jeden díl.
1: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
0: Jakože bych byl rekvizitář.
1: S okurkama.
0: No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
1: No, teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
0: No.
1: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
0: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
1: No.
0: Tak prosím vás, příští vilzonka už bude před posledním před volbama.
1: Vážně?
0: Sakra, pane Holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
1: Proč
0: já už
1: ne?
0: Mám natypováno asi se 7 lidma.
1: Jo?
0: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte co myslím, jo? Papírovou. A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
1: Jsme mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
0: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodině to pustit, tu vilzonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
1: To je pravda.
0: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
1: Jo.
0: Vezme si...
1: No, vidíte.
0: Teda musím vám říct...
1: Tak to tam připište, až jí budete poslat tu kytku.
0: Já jim musím pořád pochválit, pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane Holče.
1: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
0: No, já nevím, jestli...
1: Měsíčně?
0: Já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo, jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
1: Aha.
0: Tenhle ten model.
1: Jo.
0: Ale neměli 4X.
1: Jo.
0: Takže, no, jako boty na podpatky už mám a Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
1: Chichi Tornado se neudrží?
0: No, podle mě říkejte. Pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám záluz.
1: Tak hájeli, já vím.
0: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
1: Bohatým. A už víte pseudonym svůj? Tam nemůže jít jako Xaver.
0: Já budu Chichi Xavera. Chichi Xaver.
1: Nebo Chicha Xaver.
0: Chicha. Don Chicha.
1: No.
0: A je to. Víte, komu se říkalo Don Chicho?
1: Paroubkovi.
0: Jo, Paroubkovi.
1: Potom se mi stýská.
0: No, on kandiduje za ČSSD.
1: Xaver, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat s úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně bývalý premiér. Pamatujete si na to, když,
0: jasný,
1: když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
0: Ale tak
1: premiér.
0: Vy jste taky býval prestižní streamer.
1: Jasně.
0: To takhle berte.
1: Já jsem...
0: Ale... Že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
1: Já to znám. Víte, co mi napsal jednou Jáchym Vrecion? To je ten od...
0: Kdo?
1: Synáček od Alexandra Vondry.
0: A jak jste to říkal to jméno?
1: Jáchym Vrecion.
0: To je česky?
1: To je česky. A oni hoždivě rodiče dojí erár, samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
0: To je v pořádku.
1: A já jsem tak nějak napsal nějaký hodnotové věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
0: No, ale já to nechápu.
1: Co?
0: To je ten levoboček, jo?
1: Nemakačenku, no.
0: A to je jedno, já nevím, tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojeny na erár.
1: Jo.
0: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
1: Silný, jo, ne? Tak viděl tam ty hodnoty.
0: A co on umí?
1: Dojít erár.
0: Jo.
1: Díky rodičům.
0: Jo, jo, jo. Tak pak jsme udělali něco špatně, pane Holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
1: No.
0: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
1: Tak uvidíme.
0: Ne, uvidíme, řeknete jo nebo ne?
1: Budeme tajemný.
0: Tipy, jak to dopadne?
1: Jo.
0: A od nás to převezme ta Fortuna, to jsou sásky. A vypíšou sásky.
1: Jo.
0: Nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
1: Já taky, Xaver. Radio Xaver.

ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

viděl za cestou a čekal, že je na jedný zas potkám. Zase to nekonečný bloumání a stovky otázek a odpovědí

0: chodí kolem nás.
1: Hraje vám Radio Xaver.

Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
3: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
2: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
3: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně. Já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu. A to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
2: A to už jsi se naučil?
3: Ne.
2: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
3: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem jako upřímný, no. Je to možná nějaká vada.
2: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který co věta, to byl headline, že tento měl
3: to se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda i nevýhoda.
2: Filipe, takže ty považuješ za svou největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
3: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
2: A myslíš, že se to dostupil podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
3: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě, jo. To samozřejmě Motoristé mají perfektní kampaň za mě, velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
2: Jak moc si myslíš, že Motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za Motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
3: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, ale myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl, povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžké.
2: Ale on povinná vojna.
3: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těch asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji a když jsem mluvil, já nevím, na zemědělce, ze zemědělce a z potravináři řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
2: Určitě zase moc upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
3: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že vláda jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
2: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44 si říkal stránek?
3: 34 nebo 35.
2: To je jedno, tak to platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
3: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom, jako aby o tom rozhodla nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat okolik...
2: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
3: To nelze vyloučit, teď Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
2: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
3: Já to nevím, to se zeptej pana Berana.
2: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
3: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
2: Ani
3: to
2: do EU.
3: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovala Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
2: Dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala, nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas. Že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
3: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluju, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 47%. STEM nám ukazoval 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
2: Čili myslíte, že průzkumy, to, že teda, a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
3: Určitě. To je...
2: Tak myslíte si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
3: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část.
2: I má STEM, asi každá strana určitě.
3: Ale my jich máme nejvíc. A s tím to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 tisíc fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
2: Musí přijít kolba.
3: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
2: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
3: Ano, ano.
2: A kolik procent vám to vychází?
3: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, na to je velmi drahá věc. A většinou já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci. Ze spoluprávy jsem myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
2: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
3: stran. Ne, ale
2: stran.
3: Tak jako na rovinu tyhle informace se šíří, že jo.
2: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
3: Ne, takhle bych to nenazval.
2: Nenazval bys to?
3: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
2: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit,
3: tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
2: Dobře, a ty podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dal do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
3: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
2: Pak ti to tady za pár měsíců připomínám.
3: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze. To bych zůstal v Europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku. Žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do kordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan minister Rakušan, STAN a podporovalo ji samozřejmě, podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2030-33 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdaj.
2: Bývalý ministr školství, kolega, zřejmě i budoucí, říká, ale že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
3: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu Za mě osobně je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. Migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
2: Když jsi zmiňoval, ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom.
3: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnil názor, takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda, a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem je, může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
2: To znamená WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
3: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě tak všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 21 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
2: Mm-hmm. Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
3: Ne, vůbec.
2: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Mm-hmm. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
3: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 000 korun ročně, aby se jí zdražil život, když
2: tak promiň, já ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, vyšší desítky tisíc je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
3: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby...
2: Hřib řekl o tobě, ne, že jsi demagog?
3: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě takže tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby.
2: Mm. A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Komenda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
3: Já si dokonce myslím, že pan Komenda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně. A nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
2: Takže ty dopady můžou být ještě dalekosáhlejší.
3: Určitě. I díky špatné situaci, jako se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Komenda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat, a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemci těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
2: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let, jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
3: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci ve 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
2: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
3: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, a proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem, a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má papír, že má prostě požadavky pro automobilový průmysl. a podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny. Ten,
2: ano,
3: ten,
2: ty a požadavky jsem mu, za vyděrače. Ten, označován ty, za vyděrače.
3: Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na to. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi. Je potřeba.
2: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
3: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V
2: no,
3: Evropě
2: velké věci.
3: Budou se dít ještě velké
2: opravdu?
3: Věci. Určitě ano.
2: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
3: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. To je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělo.
2: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraničí.

0: politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
1: Ale ty cesty na Tchaj-wan nebo za Dalajlámu přeci potom poškozují ty vztahy. Ano. I ty obchodní.
0: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále, my prostě Čína je náš největší obchodní
1: partner. Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
0: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se s tím pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
0: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My si obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
0: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
0: Jak to, co
1: kupujeme?
0: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura.

0: poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek. Hraje vám Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Fiala slaví ve sněmovně. Máme revidovat Green Deal, řekl Fiala. Poslanec SPD se ho ptal na vliv Trumpa. Tak dochází k obratu. Je to pod vlivem nové hlavy Bílého domu?
2: Já už vlastně nevím, jestli tohle se dá komentovat, že tohle myslí vážně náš premiér, který ten Green Deal protlačil. A není to tak dlouho a za našeho předsednictví EU dokonce chlubil se tím, nechal se za to pochválit staranou šéfkou Eurokomise Ursulou von der Leyenovou, šíleným zeleným eurokomisařem Francem Timmermansem, který už je naštěstí ohledně Evropské unie na politickém hřbitově. Ale tohle nám způsobil Petr Fiala a on teď zcela vážně krátce na to přijde s tím, že jeho vlastní dílo je potřeba revidovat. Já vlastně musím říct, jestli i on teď přispěje náhodou k redukci nebo revizi Green Dealu, tak jedině dobře, ale bude jenom v závěsu, protože náš premiér je prostě ulhaný srap, já to nemůžu říct jinak, a vždycky jenom bude následovat nějaký stádo. Nikdy by se k tomu neodvážil sám. A tohle si teď číst, vlastně pro mě je to smutná zpráva o tom, koho máme v čele země.
1: No a půjde to tak snadno jako ve Spojených státech, že se prostě Green Deal škrtne?
2: No to nepůjde, protože Spojené státy, tam seš prezidentkou celých Spojených států. Evropská unie je společenství 27 států a i kdyby jeden stát se rozhodl, že pohřbí třeba Green Deal, tak bude mít velký problém. Je zajímavý třeba dvojka, ano, Karel Havlíček řekl, že pokud přijdou do vlády, tak vůbec nebudou aplikovat nebo implementovat do naší národní legislativy třeba ten zákon, který vychází z Green Dealu o emisních povolenkách pro nás, který zdražuje celý život náš znovu. Což by znamenalo, což je cesta vlastně nepřímá, jak to zrušit mimo Brusel, protože to by musel již tak případně zrušit Evropská komise prostřednictvím Evropské rady a Europarlamentu. A kdyby se státy jednotliví rozhodli to ignorovat, tak Evropská komise už nebude mít sílu. Jediný Česko by možná ještě měla sílu a odvahu a drzost pokutovat za to. A když to začnou ignorovat víc států, tak si myslím, že to můžou rozložit takovýmhle způsobem.
1: A ta naděje tam je, protože už Polsko jsme zaznamenali posun u Donalda Tuska.
2: Všimni si
1: Rakousko, ano. Tam dojde ke změně, Německo čekají volby.
2: Všimni si, jak vypadá státník, premiér Donald Tusk polský. Ty byli připravený na jakýkoliv výsledek amerických voleb a když vyhrál Donald Trump, tak pochopili, co se stane. Teď jsou absolutně ready, mají půlroční předsednictví Evropské unie a Donald Tusk okamžitě vyhlásí, musíme téměř zničit Green Deal, protože nás zničí po tom, co vlastně Donald Trump jedním podpisem poslal americkou verzi Green Dealu na hřbitov, což znamená, že ruší všechny ty obří nesmyslné dotace do zelené ekonomiky.

Není tu hospoda, všichni pořád doma jsou. Tak jsem taky doma jednou seděl, počítám takhle už asi 7 neděl. A zleva zas někdo huláka a ruší mě při četbě kozáka. A tak jsem na rochlinky odložil Spartu a šel jsem zamlátit do ústředního topení. A když se vrátím, díra v umakartu, ale jinak je to celkem dobrý bydlení. Náš dům je plný různých zvuků, náš dům je plný různých zvuků. Aspoň se tu člověk nebojí, i když tuhle jsem zrovna seděl v pokoji. A v tom najednou jsem slyšel, jako by někdo vešel do chodbičky našeho bytu. Nastoupil k nám do WC a spláchl

Jsme tu prostě pro všechny a všichni jsou tu prostě pro nás. A proto jsem na dveře nápis dal, jenže ještě ten den ho někdo vzal. A tak jsem to do ty chodby zakřičel: přijďte zás, jak livo, přijďte zás. Náš dům je plný různých zvuků. Náš dům

0: pořád doma jsou. Před domem na hromadách hlíny lezou človíčkové malincí, a zatímco dům na ně vrhá stíny, z nich rostou harmoničtí jedinci, tak všestranně a harmonicky bohatí, jako tahle píseň ti se nestratí.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle to je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku konečně a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
2: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard, jen tak od oka.
1: Fakt? 300 miliard?
2: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
1: to
2: u zdi.
1: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
2: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné a také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném, než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jako konec světa a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo, takže jaké pak, že to nejde? To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Na druhou stranu, oni tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické a mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně, plošně, na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
1: Respektive my.
2: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
1: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začaly nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům a já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim nalejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastnej, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tihle lidi, tihle ty vyžírkové si konečně zkusí, vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
2: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdyby jsme zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhletu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom druhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
1: To radši ale... ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda. Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojejí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
2: No přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. My ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to, takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze tří pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
1: Nic
2: má agendu Evropské unie.
1: Nic nemá na starosti. Martin Dvořá, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
2: Ale já bych to klidně udělala.
1: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. Vlastně ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
2: Tak já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako pro ruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
1: No obojí.
2: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdybychom se drželi ještě trošku více na šoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
1: No, teď mě napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
2: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbele, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky,
1: jasně,
2: nebo
1: jasně.
2: Na Ukrajinu. Mm-hmm. A to je další teda bod, samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
1: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali, a stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
2: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kýlu, který to spočítal za nás.
1: Takže západní, řekněme.
2: Západní data, institut. No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
1: Kolik už to máme teď dohromady zhruba s těma nějakých neziskovkama?
2: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
1: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona je pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
2: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme, cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí pláci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm-hmm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky odněkud nikam. Jasně, rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, mm-hmm. pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti.
1: To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují, a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
2: Jsou tady ještě další věci, jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhletu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
1: No tady potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohleto vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekne špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a Šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, já bych řekl progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pěti koalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
2: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď řízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc. Co zbytečná, kontraproduktivní věc? No tak to je Green Deal. Podle NERVu, provládního NERVu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
1: No, tady potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně, ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialy už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, on to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat, prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teďže nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tato pěti koalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
2: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolory a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Mm-hmm. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejen od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Hmm. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přešli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže on je potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal. A tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
1: No tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády,

0: nabídku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My jsme tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
1: Naschledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love.

0: Je to samozřejmě už v dnešní fázi, je to samozřejmě o té takzvané obraně hradu. Oni samozřejmě moc dobře vědí, že ten skutkový děj se nestál. Těle těch pět nejlepších odborníků, které v tomto státě máme, to jednoznačně a kategoricky potvrzují. A samozřejmě ten soud by měl hypoteticky za to vzít nějaké další odborníky, které by tyto jejich hypotézy vyvrátily. Oni moc dobře vědí, že už nikdy nikoho takového nenajdou. To znamená, my jsme samozřejmě tuto otázku konzultovali nejenom s těmito odborníky, ale i se zahraničními odborníky, takže samozřejmě to je velmi exaktní. Takže nakonec ten soud dospěl k závěru, což je těžko uvěřitelný, že ty jejich znalecké posudky nejsou znalecké posudky, ale pouze názory těch znalců. To znamená, přestože splňují veškeré zákonné a základní kritéria znaleckého posudku, tak aby ten soud se s tím nemusel vypořádat a nemusel k ním přihlédnout, tak je prostě označil za názor. Jo, což je velmi unikátní, protože já jsem se jich samozřejmě na to ptal. Oni tu znaleckou činnost, pan docent Pilín vykonává znaleckou činnost od roku 1982. Takže oni v součtu zpracovali dohromady necelých 10 000 znaleckých posudků. Tak jsem se jich ptal, jestli za to období přes 30 let se jim nikdy stalo, že by soud označil jejich znalecký posudek pouze za názor a ani v jednom případě se jim to nikdy nestalo. Tady to je prostě signifikantní ukázka toho, jak ta Ostrava se snaží z toho utíct, protože víte co, tady po listopadu 89 nikdy nebyla povolena obnova řízení, kde byl uložen výjimečný trest. Ten případ toho Petra Kramního i dneska po 10 letech budí obrovské emoce, je velmi, velmi sledovaný a ta justice by tohleto prostě neunesla. Takže oni za každou cenu hledají nějaký únik z toho, aby k těm znaleckým posudkům nemuseli přihlížet, takže je prostě označili za názor. Nejsou dneska schopní, a oni to moc dobře vědí, najít nějaký jinýho znalce, jiný znalecký ústav, který by přišel a řekl, tak jednoznačně a kategoricky příčinou smrti je elektrický proud. Takže to je ten důvod, proč to takhle činí a proto to označili za názor.
1: Dobře, ale řekněte, co teda bude teď dál? 10. února to krajský soud v Ostravě zamítnul povolení obnovy řízení té trestní věci, ale
0: teďka bude následovat standardní procesní postup, to znamená, obhajoba podá proti tomu stížnost a bude tu věc posuzovat vrchní soud Olomouci. S ohledem na jeho pověst těžko si lze dělat naděje, že by někdo získal odvahu a říct, my jsme tady udělali omyl a vězníme tady 10 let člověka za něco, co se nestalo a stát dokonce ani nemohlo. Takže předpokládám, že ta věc nepochybně skončí u ústavního soudu.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: V mezičase se, pane poslanče, změnila situace. To mě asi dáte za pravdu. A do České republiky přišlo obrovské množství občanů Ukrajiny. Dokonce někteří lidé by si mohli myslet, a já to čtu na sociálních sítích, že je to téměř invaze. Protože kam se podíváte, tam narazíte na Ukrajince nebo Ukrajinku. Není to tak, že v rámci toho by ten pakt mohl fungovat jinak, že bychom mohli říct, tak dobře, my jsme tady dali domov, živobytí, sociální dávky, zabezpečení a bezpečí stovkám tisíc Ukrajinců, tak teď už jsem ty problémové v uvozovkách migranty neposílejte, my máme plno.
2: Ale tuhle dohodu nikdo s Evropskou unií neudělal.
1: Jak to?
2: Tuhle tu námitku a vlastně tenhle ten fakt z naší vládnoucí garnitury nikdo neudělal a neřek. Jo? Tudíž já jsem to řekl na začátku, netýká se to ukrajinských spoluobčanů, který sem přišli. Ty jsou z toho vyjmutí. To nejsou, to jsou, to totiž jsou migranti, kteří jsou z válečné zóny. Jo? My jsme je přijmuli, pomohli jsme jim, což je super, naši občané se zachovali skvěle, udělali jsme pro ně všechno, ale ty nejsou součástí toho migračního paktu, který je podepsal, který podepsal Vít Rakušan.
1: Přesto, ten billboard, který tak obhajuje do poslední kapky krve Tomio Okamura, přijde vám to, pane Dlasku, jako přestřelené? Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
2: Nepřijde mi to přestřelené, opravdu to vnímám jako apel.
1: Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
2: Nepověsil, protože si na svůj plot nebudu věšit žádné plakáty, ale stojím za tím plakátem.

0: You.
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně, na kolikátce to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoin neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takovej sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo, jo, jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Podtrženo, spočteno.
1: A jak to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří, že jo. A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat.
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně,
2: no.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
2: když až zrovna nechcete, aby mráz někomu na trh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem... Minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ona ten tam... mráz a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy. Na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý. Těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešené.
1: Tak ještě nějaký tam
2: pan Jakob. Pan Jakob, jo, to je,
1: pan Lacina.
2: Jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, on nemá krk.
1: Jak může mít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Takový postižený, nebo
2: no
1: já?
2: No ne, no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale já pak se teda... No...
1: Mě vždycky zamotáte hlavu, ty vaše jinota je.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
1: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo...
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak by to zbrná tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl jenom ten ústřižek na Facebooku, no. Ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je usměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zuby nehleď.
1: Ne, to je, tak na, on to nehleď, je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionuj lošadi v zubně smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, no, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon,
1: obojí
2: teda.
1: Obojí je to samý.
2: Obojí je východ, no, tak on nějak nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, no bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No, no.
1: To nebyl jeden bitcoin, no, nebo několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
1: No, to, no než Blažek, to není tak těžký. Pozor.
2: A mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No. Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Ale,
1: za to
2: ale pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan.
2: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006.
2: Jo, jo, jo.
1: Ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
1: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní.
2: No. Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
1: No.
2: Tak, no. Hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, bo ona zbyla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václav P.
2: to byl.
1: Kdo to může být? Znám ho někdy na
2: Vysočině. Já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: A jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky.
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila stáhla, jasně, si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježiš, to je ostuda.
2: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
2: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: Tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupý, když ty bitcoiny bral. No. Na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
2: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba no tak, a klam.
2: Tak protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Byl to modrovoký blondák.
2: No. No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane bože.
2: Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
2: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, kterýmu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
2: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: Udělala, no, a zejména ta paní de Croix. Jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
2: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
2: Pýcha.
1: Pýcha.
2: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
2: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
2: Šorfka, to je hezký.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost jí to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
2: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
2: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
2: No to nemusíte nic chápat.
1: Měl ty bitcoiny v krabicích?
2: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
2: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
2: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
2: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
1: To určitě ne.
2: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel, nebo poslanec, nebo bůh ví
2: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
2: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bohužel. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
2: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam upekli to všichni to. Věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
2: No je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je.
2: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona no trošku je z výsluní pryč.
1: Já ji znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
2: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
2: Zásadně tomu chybělo srdíčko. To bylo takové, taková nucená obrana. Jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla. Ale už tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
2: To bude ono.
1: Má už jiný no. starosti a nebo radosti možná spíš, tak už je jednou nohou pryč. No.
2: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
2: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
2: Ježiš, která to byla.
1: Ano, ani úplně se tady stydím říct a řeknu to.
2: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
2: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
2: Ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
2: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho.
1: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu. 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
2: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka,
2: no.
1: lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
2: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já,
2: jo.
1: tak to rádi přepošlou.
2: Takhle.
1: Se slovy, podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
2: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko, i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
1: A ne nějaké stonekové.
2: No.
1: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
2: Aha.
1: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
2: No tak to víte, no. Když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
1: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když tam někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte paní Stonikovou, já se na ní tak rád dívám. No ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
2: Prečo nám sem také dačo posíláte?
1: Ten Zdechovský, to je čo?
2: No to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pojmenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
1: No. A je v tom tolik upřímnosti.
2: Ano.
1: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako ne úplně, řekne, to je čo.
2: Čo? Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák, měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský?
1: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý obaví.
2: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského.
1: A on
2: říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
1: No, to je známá věc.
2: No.
1: A je to kolegyně nějakého známého jména?
2: No sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
1: A je to vidět, takový kvíz vlastně.
2: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, takže to, co se hodí na sestru, se hodí i na pana Zdechovského.
1: No tak musíte dávat indicie.
2: Tak projeďte
1: si. Je to žena?
2: Je to žena.
1: Žijící?
2: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
1: Je to politička?
2: Už ne, ale byla. A je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
1: No ne, kde?
2: V té Bruseli.
1: Jo, v té Bruseli,
2: no, Bruseli.
1: Tak to pak není tak těžký.
2: No, není. No, tam byla jedna blonděta a druhá tmavovlasa, tak je to ta tmavovlasa.
1: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce, nebo co? Myslíte kolegyně?
2: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě.
1: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
2: No oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby tam on právě pochopil, že musí do politiky.
1: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korunů.
2: Se bojím, co vypadne.
1: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
2: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korunu a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
1: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
2: Jo, ale
1: hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
2: Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
1: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
2: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
1: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabídne nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
2: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
1: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
2: No.
1: To mě baví.
2: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
1: Šapán Zdeněk Šarapatka, doktor.
2: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
1: Jo, ten.
2: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
1: Byl někde na rozhovoru?
2: Psal to na sítích sociálních.
1: No, tak na sítích píše, kde
2: no
1: co.
2: To sice píše, má ale i tak. No, má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
1: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A on je to hodnej kluk.
2: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
1: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
2: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
1: Cože?
2: No. A oni je snědli a teď je tam bogangstry míň.
1: Něco jako lažnovského chlebíčky.
2: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby to
1: je dobrý, jako na tom stranu.
2: No tak je to takový sofistikovaný, no.
1: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
2: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
1: To ne, jestli máte recept.
2: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
1: To bude na kukido. Víte, co je kukido?
2: Ne.
1: Kukido. To nevíte?
2: Ne.
1: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
2: Thermix, takový to tvarohový.
1: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
2: Jo, Thermomix. Ten hrnec.
1: Thermomix.
2: Jo, už vím.
1: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na kukido jsou recepty. A to tam občané dávají. A pozor na kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
2: Ty jo.
1: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
2: No.
1: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
2: Je to velká móda.
1: Pořád vymezovat vůči něčemu.
2: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
1: No, tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštíku, přikusujete, listujete a je to. Tam jsou.

0: trochu jak Kukido.
1: No, no, ale já nevím, no, no, no, no, no, no. Já se dívám stranou nahoru v telefonu.
0: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to Kukido?
1: Já se sedívám na iPadu.
0: Tak to tam nehledejte.
1: No ne, tak to musíte vědět, ne?
0: No tak, teď jsem napnutá.
1: Kukido.
0: Je to Kukido, no.
1: So-o-ki-do-o.
0: Kokido.
1: Kokido.
0: Kokido, to zní skoro tak moravsky, Kokido.
1: Jako, no, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
0: Já budu uklízet.
1: Jo?
0: Já budu uklízet,
1: a víte,
0: protože...
1: že já taky?
0: No, a co vy máte doma za problém uklízecí?
1: Já nemám doma problém, doma uklízet.
0: No ne, tak proč budete uklízet?
1: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
0: Aha, za nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
1: Nejste daleko od pravdy.
0: A co to bude, tak na to pověst. Ne, no musíte.
1: Jako nebudu se ženit ještě.
0: Ještě.
1: Ještě čas.
0: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
1: Jo.
0: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
1: A vaše tchyně si zlomila prst.
0: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
1: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijedu benzince,
0: no.
1: A někdo se mě tam zeptá, co je novýho, a já budu zase mluvit o bitcoinech.
0: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
1: no
0: dokud
1: ne,
0: to jde.
1: No ne, říkat stará Stoněková, má zlomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
0: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
1: Myslíte?
0: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
1: No, tak
0: už,
1: jo.
0: Už teď si to začnu trénovat.
1: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. A co nějaká vláda proti tomu?
0: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
1: Těšilo mě, mějte se hezky a nashledanou.
0: Vy taky, nashledanou.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.
3: Country.
4: The absolute best.
3: All the time.
2: Rádio Xaver.

je černým koněm, ale co má být, i černí koně mohou zvítězit. A to je důležitý. Když

jako golem, je už za šest. Je tenhle mladík zimným pohledem, maliny světa slévají se v čem. Když nikdo neví, kdo jsi, tam to

svoje obnoveči za svůj. Mám tu ty krásky, snad se vrátím k nim, anebo půjdu vedle, zazvoním.

Hraje vám Rádio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Markéto, máme tady účet 4 promarněné roky vlády Petra Fialy.
2: Dovolím si souhlasit. Vzhledem k tomu, že jsme se vrátili za ty 4 roky s naší životní úrovní jednotlivých rodin, zhruba tam, kde jsme byli před 4 roky, tak by to tak sedělo.
1: No ono, tohle tvrzení a vysvědčení je o to pravdivější, že ho vystavil bývalý poradce vlády i prezidenta Petra Pavla, ekonom David Marek, ale on se zabýval i tím, že vláda promarnila ty 4 roky to, jak nasměrovat naši ekonomiku k nějaké lepší a řekněme víc prosperující budoucnosti. Pořad Kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás X TV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
1: stačí se podívat, teď my se motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v prásmu lepšího evropského průměru, řekněme, průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo normálně volně průjezdných.
2: V Praze nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objaravovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teď tramvaj.
1: Ano, to všichni pociťujeme,
2: to je moje
1: tady
2: iniciativa.
1: Staví
2: to, to sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají. Tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tam tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola, na koloběžky do MHD, Dostat je z centra Prahy?
2: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a uvolní tak místo na silnicích pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služebního
1: řidiče. Kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
2: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
2: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud moc nejezdí.
1: No, ale,
2: asi
1: o to usilujete.
2: Já usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelný miliardy do MHD každý rok.
1: Čemu jsou cyklopruhy potom? A že jich
2: cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže to vymysleli jiní před námi.
1: Takže co udělali před námi?
2: Jednou, vyžadujou to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v užských ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru. Což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí a já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
2: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí
1: já
2: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
2: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město, vlastně ne bohužel, ale bohudí, ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují. STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% převolených preferencí. Vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
2: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda, protože já mám teď, no tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
2: No to je jako problém, vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: Má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jedné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
2: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
2: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu, vlastně oni mi potom... Ne. To bylo, no hned jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože za Hřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
1: neměli vrazit. Údajně jsi tam zaškrtl posílat peníze na účet.
2: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit, takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: a já jsem si žádný, asi 5 měsíců.
2: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
2: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmu pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je, nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý.
1: To je, no, jako, je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem budete schopni vládnout.
2: Ne, podívejte, jak se říká, klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat.
1: A jak si vám to asi moc nedáří? Přišla bitcoinová kauza a tak?
2: To tak moment, aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A trochu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany, jo, to je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat, vypovídat.
1: Ale já vás toho nevidím, mě zajímá, jestli...
2: Tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, Protože dovoleb
1: no
2: bylo jako pár
1: měsíců, to, že bude končit ve vládě skončit. A zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to, je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez Pirátu.
2: To by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hocpali do té rady.
1: Pan Stanjura není zatím trestně stíhaný.
2: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou jako v tom nějakým vězí v nějakým skandálu typu bitcoiny nebo rozimetr.
1: Tak byste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
2: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona
1: on vás zve
2: teďka,
1: na národní třídu, myslím, neděle
2: to bylo dneska, no, ale aha, to asi 17. tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
2: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci Stanu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
2: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažma.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se Stanem?
2: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastiňuje, co se v Dozimetru dělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, z trestné činnosti.
2: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí?
2: Jo.
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí.
2: Jo, no tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
2: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě, ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. Budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani STANu, která byla placená tady z těch peněz z dozimetru.
1: A to, co ale prosakuje, vás neznepokojuje?
2: No to mě znepokojuje, a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ji ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a málo odpovědí.
1: Málo odpovědí. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
2: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak STAN má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhletu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to, tu cedu, když jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze STANu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak
2: to by mě zajímalo, proč, protože Starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se čtyřmi poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace, takže to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba STAN konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, kterou stavíte na město, ale je to
1: my
2: pod
1: se, radním. My se k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
2: Tak jako přidělám občan, to, tak když tam je jako občan a
1: je to ministr vnitra, tu funkci
2: no,
1: si neopáře.
2: No počkejte, ale asi to oddělme, jo? Tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili
2: že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte,
2: divné,
1: že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu
2: no,
1: proti vládě demonstroval.
2: No, asi tak, to si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale
1: účastnil byste se vy takové demonstrace?
2: Helejte, demonstrace na Slovensku.
1: Na Slovensku.
2: Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to ale byl konsolidační balíček.
2: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
2: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
2: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
2: tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny čtyři světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně to, co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
2: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
1: a to máte podložené, nebo to jsou jenom
2: nějaké...
1: Ale
2: to je známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to
1: ono,
2: tam mají, ale...
1: Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá
2: tak
1: teď
2: já
1: ještě...
2: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, s i ze Slovenska, i třeba z Polska, jo, tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4, takže že jo, my jsme i zakládali s primátory Varšavy, Budapešti.
1: A byli byste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovali byste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
2: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo. My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika toho jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci, jen doplním, jste zmiňoval Ameriku, Donald Trump se taky lísá Putinovi. Podle vás?
2: No já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. To je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: Zase se tady ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
2: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílené, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
2: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění, prosím, jako každý den říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
2: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
2: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
1: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí ANO?
2: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže nejste připraveni, ale...
2: Ale my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A... Co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tomhle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní plán na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
1: 100 dní vlády a kdo v té vládě bude sedět za vás?
2: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
2: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mi nechcete odpovědět, Ivan Bartoš odborník?
2: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
2: Co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď konec...
1: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
2: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
2: No, tak, no, a my tady my tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
2: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan Bartoš.
2: Víte, kam mířím. Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam budeme
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
2: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi

0: Prvního řízení. Tak
1: co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se
0: byl
1: už
0: tady pan Zimola, který sice,
1: žádostí.
0: Který sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
1: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje s 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
0: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
1: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že ho z toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil
0: proto,
1: i Jan Kasl.
0: A proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu v MMR?
1: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem, pod vedením ODS.
0: Asi udělala něco špatně.
1: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou pokutou...
0: A ten zásadní
1: jako,
0: problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
1: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat
0: ten úvod. Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
1: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenili, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
0: asi
1: chybět?
0: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě. To je celé.
1: Jednou, já jsem říkal, napsal
0: omlouvám
1: zákon o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
0: bydlení
1: bytů.
0: Si necháme na příště. Já teď mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
1: To jsou byty městských částí,
0: ano.
1: Tam ale my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvaný akcelerační zóny, což je o tom,
0: ano.
1: A to není jenom
0: necháme
1: pro Prahu.
0: Necháme to ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste...
1: Zajímavý. Ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se stvoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím ani nikdy potom, než v roce 2021,
0: dobře,
1: když jsem...

0: jak jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
1: to je pravda, běžný mělo občan by se pořídil, stavět ještě víc pořídil a hlavně městské nájemní bydlení.
0: Děkuji, že jste přišel.
1: Díky za pozvání a nashledanou.
0: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Vzdalujem se břehu, vzdalujem se břehu, vzdalujem se břehu, vzdalujem se břehu, vzdalujem se břehu.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
2: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
2: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
2: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří se razí podpadky, stejně tak soudru Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
2: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měn, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane direktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: Ano, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To je přes
2: strategickou... Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musel zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji. Od toho výroku Gauner.
2: Jo, takhle.
1: To je takový zbytečný, ne? Hezko uvádíte,
2: fakt. A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zaútočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavíme o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak
2: já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane
1: rektore. Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je něčím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Trittelwerku. Utekli z toho Trittelwerku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je Břeclavi Němci a tam je uvěznili. A tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda. Jak říká ta paní... Teď mi její jméno vypadlo a všichni si ji vědí. Blbuše to říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká Blbuše na Twitter, na sítích, ale nechci být vulgární. Já jsem si to přečetl, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší.
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo Blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil? Tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci... Bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: počkejte,
2: vnímám.
1: A máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: Kteří 162 jsem četl.
2: Jo, tak,
1: ale dobře, to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to jedno, i kdyby to byl jedno to. Vulgárně, jedno to
2: není. To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byl, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, kterou ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce neskoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se ze těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou a říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
2: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto to tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
2: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Lezou vám na nervy Ukrajinci?
2: Mně konkrétně ne, abych byl upřímný. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já Osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
2: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
2: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
2: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
2: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se lže politika, začíná způsob řešení tou válkou, tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat. A snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie. Jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
2: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, také pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. Pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcema, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu a z toho řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak ji to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede z tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější. Chcete říct, že to je horší, tady to, co...
2: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. ale je, oni byli zvoleni proto, aby se starali občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
2: Jako já?
1: Jako vy?
2: No já,
1: klidně jako
2: já
1: vy.
2: Můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, že to, já jsem, no tak já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
2: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, nemáme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary, ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
2: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit tak, jako...
1: A to řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
2: Nebo Baxa,
1: to
2: jo, ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
2: ano,
1: řekl.
2: Máte pravdu, pane, to nebo řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
2: Mám obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Já to nemám tak
1: A
0: naučený.
1: vy nejste závodník?
0: Nejsem. A studu ten poset jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
0: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu a nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo skloubit oboje, ale když teď říká, že chce do vlády a že nás chce
1: Do
0: zastupovat,
1: vlády?
0: no to říká, že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády s ANO a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu v Evropské radě.
1: Na životní prostředí, ne? Nebo?
0: Třeba na životním prostředí a že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde o papíry, co?
1: Nepřijde?
0: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl, no.
1: No víte, na co je to zralý?
0: Já vím, na co je to zralý.
1: My máme
0: Nemine ho
1: Filipa
0: to. Nemine ho to.
1: Turka rádi,
0: Máme.
1: ale my jsme transparentní
0: No my jsme padni, komu padni, ne?
1: a my jsme přesně a my jsme transparentní a féroví
0: Jako tyhle dva.
1: jako tyhle dva.
0: A vidíte, jak jsou Xavere vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
0: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou, a takže my musíme
0: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
1: Siderické
0: No.
1: kivadélko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska
0: To
1: zatím
0: jo, to
1: začneme.
0: jo.
1: A je to už 33. zápis knize
0: Jo.
1: Bříchů.
0: To je teda Ježíšovský Kristova léta.
1: Kristova léta, no.
0: Tak zrovna Filipa Tuka to padlo, vidíte?
1: Nedá se nic dělat a píšu tady.
0: Alespoň je to ta 33, ne? Teda Kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
0: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
0: Jsi 237 nebo kolik?
1: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako
0: Už
1: odsuzují.
0: to drhne, už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic nepane Turku.
0: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte asi na Turka,
0: No.
1: ale pane Holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná
0: Jasně,
1: legrace.
0: jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl poprvé a trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
0: A talentovaný šofér, ne?
1: Šofér, tak je to závodník. Že, ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeři, jo, tak já na tom takovou propovídku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil
0: Já vám
1: uši.
0: rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo,
1: Vy jste taky
0: že
1: závodník.
0: já nejsem závodník,
1: A na
0: ale
1: kole, ne?
0: na kole,
1: Jste
0: a
1: říkal?
0: tam jsem se přiblížil na dvoustovce.
1: No.
0: Tak v Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a
1: V
0: to.
1: životě bych nedal.
0: Ale když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
0: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já
0: To...
1: jezdím po dálnici maximálně 110. A
0: Tak
1: to
0: vy
1: se...
0: se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale. Ale já chci jet v klidu prostě.
0: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co? Ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdné dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.

0: střípku.
1: No ale on prý jel v Německu.
0: No ale teď už nějak na to netrvá úplně, no. Tak,
1: tak aspoň v Sudetech to bylo.
0: Jo, jo. Ale víte co, já to vím, Xavere.
1: Ale nesrazil on toho papeže nakonec?
0: Papeže asi ne, ale já tu D5-ku znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
1: Sudety,
0: se to nemělo stát.
1: To je napůl. To je
0: a ono to tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to,
1: fakt?
0: No jsem tam, ale...
1: Říkáte přede mnou, já to musím mít teď nahlásit.
0: To už je nahlášený.
1: Je to nahlášený?
0: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeřit, jako natáčet se u toho a tak, asi tak.
1: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněné závodnické jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako to pořád.
0: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S Piskem, co?
1: Meda.
0: Meda. No jasně.
1: Víte, co novýho s Medou?
0: No má děťátko.
1: Děťátko. Medičku.
0: No.
1: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
0: já myslím, že se spíš někoho platí na to. No on je takovej, on má radši jiný hodnoty než přebalování.
1: Jak to víte? Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky, pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajským serveru a tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
0: Chcete říct, že Meda přebalovala?
1: Tak bude přebalovat teď dalších jo. Několik let.
0: Já to moc nevěřím, Xavere.
1: Dokud let se přebalují děti?
0: To já nevím, ale já
1: vím, že
0: takovýhle, jak bych řekl, domácí šmucik práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
1: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
0: Probudí
1: se ty
0: no.
1: Nějaký pudy.
0: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
1: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme.
0: Jasně, jasně.
1: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
0: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
1: Jako myslíte, no. Myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
0: No to určitě ne.
1: Ten se narodila, ta pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
0: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
1: Tak je to...
0: Z Plzně teda řekněme, no.
1: Je to, pane Holče...
0: Nebo on je schomutoval.
1: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
0: Ne, on je schomutoval, myslím rodák jako. Ne. Ale pak žil v Plzni.
1: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
0: To počkejte, to já uznávám.
1: A to nejsme my nosiči vody.
0: No nejsme, no. To já vím.
1: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
0: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
1: Milion chvílek.
0: Milion chvílek.
1: Tam jich milion.
0: Já vím, tam, jo, přesně.
1: No, Meda, jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
0: Medulince.
1: Aby byla zdravá, potačkovi chytrá, po mamce novými nevím.
0: Aby byla potačkovi chytrá, ale mín chytralá než taťka.
1: No, a hlavně byla zdravá, ono je to nakonec jedno.
0: No jo.
1: A držíme palce tomu. Jako, nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
0: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
1: Mě říkáte před minutou, že bude mít na všechno personál.
0: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, když přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
1: Fakt? Na mateřskou?
0: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
1: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
0: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou.
1: No tak
0: je to špatně, ne?
1: Je to obecně zaužívaný termín.
0: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne?
1: Není to úplně v pořádku.
0: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
1: Na otcovskou třeba?
0: Ale to on neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
1: No ale nepotřebuje to děťátko jaksi prs paní matky? Aspoň první.
0: Ten je asi koupenej, ne?
1: Se prodávají.
0: No to se prodávají.
1: To je v ceně.
0: To se prodávají s porodem, Xavere.
1: Jo, takhle, to je takový balíček.
0: Jak se říká, kombo.
1: Takže ona bude docházet to tě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
0: Já nemám zkušenost, kavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit meda.
1: Jo, no tak...
0: To bych tady podepsal v knize.
1: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
0: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
1: No.
0: Zdeněk Šarapatka.
1: Taky Zdenda.
0: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
1: Ten je tam podepsaný dvakrát.
0: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pithár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
1: pan Exler je tam třeba. Je
0: taky, podepsaný, no? Taky. A v jakém stavu to podepisoval?
1: To z toho není cítit.
0: Ale já jenom Xavr...
1: I Biky. Miky Štryky.
0: Jo. Taky. Ale já když vidím, že proti někomu jde Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
0: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni štěma tričko občanský.
0: Ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
1: Ale to je jedno, jo. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
0: Tak ty se vás tam sebere jako občana.
1: Jako občana, vel,
0: není
1: občan.
0: Čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
1: A správná je která?
0: No, když proti někomu, když se někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
0: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
0: Takže po něm neboli?
1: Myslím si, že pro strom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
0: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
0: Medveděv,
1: že?
0: To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
0: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit tu televizi.
0: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
0: No to je jasný.
1: Bych tak typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
0: Jako občan se ptám občana.
1: Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
0: Co tady?
1: A to je ex.
0: Ale... No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner?
0: No.
1: No tak,
0: a paní Nora?
1: Paní, oni už tam nejsou právě.
0: No říkám, že jsou ex.
1: Ex, jakože český, no.
0: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
0: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
1: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
0: No jasně, ale on říkal, že se musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
1: Fakt?
0: No jasně.
1: Oh.
0: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkáme, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
0: No. Ona nějaká je, televize?
1: Mňouk je.
0: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
0: Tak to už mňouká dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy zamňoukají. A ježiš, pane Hoče, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
0: V jaký měně teď mluvíte?
1: V korunách.
0: To asi ne.
1: Já vám zamňoukám i za 20 korun.
0: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
1: Položte stovku na stůl a tady budu mňoukat 4 hodiny.
0: Mám hodit prachy na stůl.
1: Prachy a zbraně. Ne, opravdu. Vy totiž jste z lepšího světa, vy děláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítat.
0: No drahoty ne, nedělám,
1: když reaktorka zamňouká.
0: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně lacinej člověk. A počkej, tam se mňoukalo za 4 pětky.
1: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
0: To snad ne.
1: No tak to se to obecně ví, se projednal na radě.
0: Infiltrace ne, snad jenom.
1: Ne,
0: co?
1: Ne,
0: do
1: ne,
0: prostředí,
1: ne,
0: co?
1: Ne, to je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a
0: to
1: tak.
0: Můžu si věřit, že tá mezi nimi by někdo takhle, co?
1: Mezi lepšími, no. To z jaký stane?
0: To snad ne.
1: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
0: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
1: Etický. Tam je na to erotický panel.
0: Jo, to možná, no.
1: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo, protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu tři věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
0: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
1: Spojovatelka, no.
0: Ale vy divácká myslí, rada?
1: To, co česká to televize má, počkej, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
0: Severe.
1: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
0: Severe, vy lžete jak Fiala teď. Ne, ty, co?
1: Tak pozor.
0: Tak to
1: jak
0: pozor.
1: Fiala ne. Jak jsem to říkal?
0: To je pravda, to nelže nikdo jako Fiala.
1: Jak jsem říkal, že se to jmenuje?
0: Divácká rada.
1: Divá...
0: To si vědět, kdo tam sedí v tom.
1: Divácká rada.
0: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
1: jako,
0: ne?
1: Jako, ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať se mi ptáte jako občana. Divácká rada.
0: Co?
1: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
0: Ty vole.
1: Vy z členové divácké rady klikám, ty. Jo?
0: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
1: Ježiš, to vidím po první životě se vstoupil. Tak hádejte, kdo tam je.
0: No mně to je jasný.
1: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
0: Je tam Bob Kartous a Elfové?
1: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
0: No jasně.
1: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
0: To je nemusíte všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
1: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
0: Ksavere, proč tam nejsem
1: čerpačka.
0: Já? Co?
1: No já se dívám, jestli nejste.
0: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
1: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
0: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
1: Výbor dobré vůle Petra Holce. Je to napsané.
0: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
1: Já vím.
0: Vypněte to.
1: To jsou ty vaše rady.
0: To jsou ty moje rady.
1: Ale no. Vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
0: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
1: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
0: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
1: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
0: To bude 9 miliard už, jo?
1: Jo.
0: Na příští rok rozpočet.
1: No ne, už teď
0: letos.
1: Začne platit ten zákon.
0: No tak od příštího roku.
1: Ne, od května nebo od kdy?
0: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. Tam už to naplnějí teda. Potom, co začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT,
1: no,
0: tak se zvýší rozpočet.
1: Ne, to jsou poplatky, pane Holče, žádná nehodno, to mediální dan.
0: Zlý slovíčka, co?
1: To jsou ale opravdu zlý slovíčka.
0: 9 miliard, Ksever.
1: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
0: To bychom neutratili ani tady Fix TV?
1: Tady ty lidi potřebujete na to, ty jejich platy.
0: 9 miliard.
1: No, a pak někdo odchází, vy mu dáte 17 platu na odchod.
0: A to prý nebyla ona. To prý nebyla ona.
1: Kdo? Nebyla.
0: Nebyla.
1: Já vím, kdo to byl.
0: Jo?
1: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní, ale známa taky. No, takže víte, pane Holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
0: No to chápu, Xavere, to musí teď být pěkná fuška.
1: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal,
0: jo, jo.
1: Za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
0: No, to je dobrý.
1: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková,
0: no.
1: 4x4. Takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
0: Dělají, co je třeba, ne?
1: Dělají, co je třeba.
0: No a tak ono, ale já asi vlastně, to není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
1: A co to je melounek? Jako pro tak pana Rychlíka, kdy ten je
0: prestižní
1: dokumentarista,
0: samozřejmě.
1: Hlavně je to pravda láska.
0: No, právě proto.
1: Tak
0: no a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
1: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
0: No, to je jasný.
1: No ne, tak teď pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
0: Ano, může to být ten Šarapatka, ano.
1: Takový čestný člověk.
0: To je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
1: Signatář.
0: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medvěděv, to je jasný.
1: No pane Holče, já mám takový jako vážný téma.
0: Jaký?
1: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
0: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co to Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
0: Ale ty jsi takový bezvědec, Xavere.
1: Já jsem bezvědec.
0: Že to sledujete tak?
1: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve.
0: Mm-hmm.
1: Ale jak se volí papež? On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
0: Jo.
1: Ty jsi kurie.
0: No.
1: No je parta celá.
0: Vím, no.
1: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
0: No jasně.
1: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
0: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
0: No, ten.
1: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejde do Vatikánu.
0: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
0: No to si myslím. No,
1: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu
0: jo?
1: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
0: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
1: No jo, ale spíš takovej symbolický.
0: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
0: A taky jsou tu.
1: Všude.
0: Tak to je třeba bratr Marián, ten nebačuje.
1: Bratr Marián, jo.
0: No.
1: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
0: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. No, máte tak... bratr k bratrovi?
1: Bratr, a je jich milion.
0: No.
1: A co bratr Čunek ještě?
0: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
1: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
0: Nějak... Morbidní tohle, ne?
1: Morbidní?
0: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
1: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí se jako ledina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je toto dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto...
0: Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
1: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
0: A budete mít mauzoleum, ne?
1: No to budu, jo, to už se buduje.
0: Tak možná udělám jímku k Severe.
1: Jo? Hmm. No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
0: Celá. No jasně.
1: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy tam nepovedly, Františkovi, že to bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicovej liberál. Mm. Myslíte, že pravda?
0: To docela jo. Ale tak on je zreformovan na tom, byl trošku tak jako Fiala, ne?
1: No, to asi jo.
0: Žádná reforma.
1: No, no, no. No a teď se bude volit nový papež. Boboši Kuharu to nejde prý.
0: Nejde? Ne. Počkejte, tato, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
1: Ne, ne, ne, ona jde za to, zastačilo, za komár.
0: Ale tí, ona nevodolá.
1: Myslím,
0: nevodolá, tam ještě by... nebyla, tam nebyla.
1: Ale ona není v kurii.
0: Co tam dostane? Ta se dostane všude, Xavere.
1: Myslíte?
0: No tak, už je zase v další partaji.
1: Je v partaji, to nevím.
0: No tak kandiduje za další partaj.
1: No, no za komisí.
0: Koliká to už, no.
1: To jsou
0: tak komisí. Já vám říkám, ta se tam dostane.
1: Jo? Mhm. No ale pane Holče.
0: Pak to celý převezme. No, no to zprivatizuje.
1: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
0: Jak to?
1: No ne, no protože tam není.
0: Protože tam není.
1: Pan Duka ani nevolí, mm-hmm. protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
0: to já vím, pravidla. To já
1: vím. No a je to, je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty vole.
0: Jo.
1: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík, nebo Graubner, nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat. A ono to není tak jednoduché asi.
0: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se vybaví jméno Růže.
1: Já nevím, co je jméno Růže.
0: Román od Maria Puca, a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. A mě... A... To bylo tak temný jako Halík.
1: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota, no. Dorota Máchalová.
0: Mně se vybaví zlo vždycky.
1: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
0: Jo.
1: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
0: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka. To mi neříkejte, že tam není.
1: Tak možná tam je.
0: Tam musí být.
1: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1. Tak tam bylo takové místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. Mm. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takové špičky. A teď mluvil. A tak a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A nějak, byl, to bylo večer v 6, byl press klub. Byl nějak jako na pozor, že už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
0: Jste se začal bát.
1: Už je to tady, ještě dneska do pekla. A takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
0: To je zlo, je to stělesnění zla.
1: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
0: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
1: Pozdrav od Danteho.
0: Jo.
1: No, pane Holče, aby jsme nezapomněli,
0: no
1: vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně. Mm-hmm.
0: Takže a... bez pompy dneska?
1: Cože?
0: Bez pompy?
1: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenera?
0: To by bylo nejlepší, no, Xavere.
1: No, tak je.
0: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majcnerová, Jiří Bidžovský.
1: Počkejte, co děláte?
0: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
1: No ne, tak no. Ty texty čtěte.
0: A to vydána... No říkali jsme rychle.
1: Tak já přečtu.
0: Tak byste se díval na hodinky, jako že nemáme.
1: Ne, čas. Pane Holče.
0: Jste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu, pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině, hlouposti a tuposti. A Štěpán Zapadlo. Aby váš náš Přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltínová teda jsou stále v pohotovosti. No.
1: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Hmm? Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Hmm? Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
0: Tak přes optimismus tady jsme.
1: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán.
0: Mm.
1: A Jitka Majksnerová, Wilsonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
0: Xaver, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podloulest.
1: Šorvku takovou.
0: Že jste řekl, ať to udělám rychle, a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl. To.
1: Tak ty...
0: Tu minutu slávy, co?
1: No tak byla tam
0: minuta slávy. Jo, vy se učíte dobře.
1: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Wilsonku, protože za minutu a půl začínám vedle ve studiu točit pane prezidente. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík. Moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog a mimo jiné i hudebník, bubeník.
2: Taky, no, a hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mně a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, a mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav, blav?
2: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. B, pardon, blav, blav. To dělá tu, tu, tu,
1: tu. Jo, takhle, jako od zvuku ten.
2: Blav, blav. Jo, jo. A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit. Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy. No.
2: Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkné. Jste moderní velmi, to vypadá, takže gentlemanky.
2: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda a pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda a pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená v České republice to 18. května, to bude vypadat jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale...
1: To se divím,
2: to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
2: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident, ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí, tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Ty jsou naleštěný, že na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
2: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
2: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej. V Itálii, vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu, myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil. Mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
2: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuju, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jít zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam schromáždíte, teď je nějaká ta spanělá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
2: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách, jako před covidových, jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí. To bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce. Že jo? Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kaminem. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, kteří se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
2: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000. Není tam ani žádný minimum. Je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
2: No, to dobrý. Ne?
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
2: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říká, jede v čele pelotonu.
2: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
2: Ne, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
2: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
2: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Jo, ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
2: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám, tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo jasno.
2: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
2: Šel.
1: Šel?
2: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, který se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli. A vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, že bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden. A v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle nebo takhle. Nebo jestli
1: na tom záleží, jo?
2: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti prostatický.
1: No,
2: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
1: ale... Já totiž mířím tam, že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
2: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně takový, nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to jako fakt to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
2: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti zde nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Je úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo. Že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece, to je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečil, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, pane Kondíku, nezlobte se, ale šílený.
2: No šílený, no tak já vybíhám v 4:30, jo. Takže potom v těch 6 je to už dobrý. To samozřejmě zlehčuju, v 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
2: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistrujete, je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne, je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit, no a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
2: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, vy otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
2: No nápověda, ne, tam je.
1: Otočím takhle.
2: No, ale musíte ještě otočit stránku.
1: Takhle.
2: Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
2: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím a už nechci bojovat, tak no, otočím stránku a otočím knížku.
2: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, jasně, chápete? No. Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádný.

0: Ale to jsem si zrovna vybral
1: No.
0: blbě.
1: Co to
0: Ten
1: je?
0: Molitan.
1: Je to Molitan?
0: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
1: Děkuju vám za pozvání a těším se.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
2: Radio Xaver.

Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz

0: Radio Xaver.
1: Doktor Jindřich Reichl, předseda pro strany, o které se říká, že bude kandidovat do poslanecké sněmovny na kandidáce SPD. Už je to rozhodnuto?
2: Definitivně ještě ne. Jednáme a za mě je to věc, o kterou já se snažím už dlouhou dobu, protože vidím, že tady je poptávka od voličů, aby došlo ke spojení na té takzvané pronárodní scéně suverenistické, která víc dbá na zájmy České republiky než na zájmy Bruselu. A myslím si, že bychom takovou sílu měli voličům nabídnout. Takže jednáme o tom intenzivně a pevně doufám, že to dopadne, protože to je něco, o co já usiluji už delší dobu.
1: Jakou roli v té spolupráci, která je tedy na spadnutí podle vašich slov, pane Reichle, hraje ta skutečnost, že trestní stíhání pana Okamury a trestní stíhání celé strany, nemůže to být výrazná komplikace?
2: Pro mě osobně a pro naši stranu v žádném případě ne. My zcela jednoznačně stojíme za Tomiem Okamurou. I za hnutím SPD to stíhání považujeme za čistě účelové. Já jako člověk, který se zabývá trestním právem 25 let, tak se tomu musí jenom smát. To je opravdu ta čistá účelovka. Myslím, že každý v téhle zemi, kdo jenom trošku sleduje to veřejné dění, tak to chápe, že v žádném případě nešlo o žádný rasismus. Já vždycky s oblibou říkám, že kdyby sem ta migrace šla z Grónska, tak na tom plakátě bude prostě Eskimák. To není o tom, že by kdokoliv chtěl jakýmkoliv způsobem degradovat nějakou rasu. To je prostě o tom, že chce na rovinu a otevřeně hovořit o zásadním problému, který se týká i České republiky, a s rasismem to nemá absolutně nic společného.
1: Jinými slovy, to, co bylo na tom vizuálku, nebo to, co bylo na té reklamě, to podepisujete?
2: Já jsem zcela jednoznačně v souznění s tím, co tam bylo, protože jsem přesvědčen, že problém migrace je obrovským problémem, a to nejenom z Afriky, z celého muslimského světa. Čeká nás možná druhá migrační vlna z Ukrajiny a já pevně věřím a jsem o tom opravdu přesvědčen, že ta migrace je ze všech stran negativní pro občany České republiky, a to už jak zátěží sociálního, zdravotního, vzdělávacího systému, tak i z hlediska a především z hlediska zvýšení kriminality a snížení bezpečnosti občanů České republiky. Takže já před migračním paktem varuji velmi zásadně a myslím si, že je to problém, o kterém bychom měli na rovinu a otevřeně mluvit.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Když ono jí to nejde, Markétě Xavere, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu tichá za
2: Markétě? Půl hodina je moc.
1: To je moc, myslíte? Tak je to formát Xavere výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí český politiky.
2: To říkal, no.
1: A teď končí.
2: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
1: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
2: To ne.
1: Končí prokletí.
2: To mě to je líto, že, mě to je líto, že odchází.
1: Jste vážně smutný.
2: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane Holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury...
1: Počkejte, ani Domča Fery? Nik... Oni ho nepustili, aby jí dal
2: kytku? No to tam vůbec nebyl. No on je někde na dovolený.
1: No to je, no. Ale oni ho neeskortovali?
2: Neeskortovali. Ježiši, a já bych to udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
1: No ne, Franta, počkejte.
2: Co, Franta?
1: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem ty 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
2: No.
1: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
2: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
1: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct vlastně dneska nevinej vedlení.
2: Takový Ferda.
1: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
2: A to ona taky ne.
1: Je.
2: Myslíte, že jo?
1: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice,
2: no tak
1: u příkladu.
2: On neví, co to je vedení sněmovny.
1: No, tak by to všechno by šlo, jak by mělo.
2: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Sociálně tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali sociální, už rezignuje. A on říkal...
1: Ale ne, tady je to dobrý.
2: Tady je to dobrý. Vidíte, ale... já jsem přijel k nám na návěs s ochrankou.
1: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat jako takovýho do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ.

0: Robert Šlachta je naším hostem. Dobrý den.
1: Hezký den a děkuji za pozvání.
0: Pan Robert Šlachta, předseda přísahy, bývalý šéf UOOZ a v této chvíli také kandidát do Senátu České republiky. Pane Šlachto, jak vidíte svoje šance do Senátu?
1: Tak šance vlastně po mých zkušenostech s parlamentníma volbama v roce 2021, kdy ty šance vypadaly a vlastně skončili jsme těsně před Bernama, tak nechci hodnotit samozřejmě výsledek, je to samozřejmě vůle voličů, jakým způsobem si mě tam pošlou nebo ne, ale senátní volby jsou úplně rozdílné volby. Je to přímá volba, jde tam vlastně pod svým jménem. Já vlastně už teď trávím, že jezdím mezi lidi vlastně v tom volebním obvodu 56, vlastně v tom Břeclavci, nebo v tom vlastně mým volebním období, obvodu, kde bydlím vlastně už. A zatím ta podpora od občanů vypadá, že je vlastně i podnikatelé nebo lidi, kteří zaměstnávají vlastně lidi, tak mě dávají podporu, tak uvidíme. No, bude to takový souboj mezi vlastně ODS, vlastně dá se říct ANO, takový nejvýraznější tváře tam.
0: Dobře, a je tady z nějakého úhlu pohledu naděje, že se bude opakovat to, co jsme pozorovali u těch evropských voleb, neboli, mohu to tak říct, zasáhne do vaší kampaně fenomén Turek?
1: No tak já věřím, že ano, protože jak s Filipem, tak s Petrem Macinkou jsme vlastně domluveni, že mám jejich podporu vlastně. Mimo to vlastně s Petrem Macinkou jdeme i v krajských volbách vlastně, kde je přísaha, tak jde s podporou motoristů vlastně, protože motoristé teď svoji krajskou strukturu dobudovávají, takže vlastně ta podpora by tam měla být z jedné zrestaně. Zrovna dneska jsme s Filipem mluvili a připravovali jsme vlastně, jak bude vypadat i podpora vlastně a ten závěr té kampaně, protože je vytížen evropským parlamentu. Takže je to tak, že ať se ODS snažila nás nějakým způsobem rozpojit vlastně po těch evropských volbách, tak my to táhneme pořád spolu a vlastně já věřím tomu, že i ten výsledek, který byl v evropských volbách, tak ho zopakujeme teď v krajských a i v senátních volbách, takže uvidíme. Samozřejmě hodně občané se mnou mluví o tom, vlastně o Senátu. My víme, že senátní volby, nebo senáty vlastně, i senátní volby jsou velmi málo oblíbeny, když bych řekl volební účasti, vlastně v druhém kole někde 15-16%, vlastně první kolo je s krajskýma volbama, tak tam samozřejmě ta účast je větší. Ale já jim říkám jednu věc důležitou. V dnešní době, kdy vláda vlastně připravuje zákony a vlastně tlačí zákony, které jsou někdy a hodně jakoby proti občanům jsou, ať se díváme na důchody, ať se podíváme, řekl bych, asociální. To vlastně senátem jim prochází úplně bez jakéhokoliv problému. Na hradě zákon je podepsaný. Já věřím tomu, že pokud já se do senátu dostanu a hlas občanů dostanu, tak je to hlas proti té vládě, protože já teda můžu říct a podporuji i senátní kandidáty další, ať je to Tomáš Magnusek, který kandiduje vlastně proti Martinu Červíčkovi v Náchodě vlastně, tak já se říct, že ten, kdo půjde proti této vládě, a tak ten má můj hlas a můj podpor. A tak to říkám i občanům, že je důležité, aby senát se stal brzdou této vlády a toho parlamentu, kde má pěti koalice většinu.
0: Každý v této zemi ví, kdo je Robert Šlachta. Každý ví, že jste bývalým elitním policistou, dokonce ředitelem významné policejní složky. A mě by zajímalo, jestli to vaše hlavní téma, ta práce policie, vše, co se týká ministerstva vnitra a všeho, co spadá pod vnitro, ta policie samotná, ta policie ve všech patrech, ať už na ulici pochůzkáři, anebo ten, jak se říká hezky, elitní policista, ten, co zatýká ty velké zločince. Je to téma, na které se dá uhrát ten region, vlastně ten váš volební obvod, to Břeclavsko?
1: Samozřejmě právě, že senátní volby nejsou vůbec právě o bezpečnosti, o tom vlastně o těch tématech, o kterých jste teď mluvil, že bychom se tam bavili o tom, že budete zlepšovat něco na ministerstvu vnitra, to asi úplně ne. Senát je zejména o tom, to, co jsem říkal, vlastně překryli, že je to nějaká brzda vůči parlamentu, vůči vlastně komoře parlamentu a přijímání jejich zákonů a vlastně mělo by to být, pokud vyleze z parlamentu nějaký paskvil, tak ten senát by měl umět zatáhnout za tu záchranu brzdu a ten zákon vrátit přepracování, dopracování, což se v současné době neděje. A druhou významnou, já svoji funkci vidím, pokud bych byl zvolen, že ten region, za který já kandiduju, tak vlastně ten senát to je dokáže zviditelňovat. Měl by být partnerem pro ty starosty, protože Jižní Morava samozřejmě se svýma problémama, danění Tichého vína, dostavba dostavba vlastně rychlostní komunikace mezi Pohořelicem a mezi Mikulovem, která stojí vlastně takovou dlouhou dobu. To jsou všechno témata, které ten senátor může posouvat a může zviditelňovat.
0: Pane předsedo, vy jste říkal před chvílí, že jezdíte mezi občany. Já to ostatně vidím na sociálních sítích, že jste často mezi občany. Co oni po vás nejčastěji chtějí?
1: To ještě začneme teprve, ona ta kampaň samozřejmě bude ve chvíli někde druhý týden, začínáme v srpnu. Chtějí zejména, a musím říct, že to je takový ten spojovací úplně článek toho, jak jsou nespokojení s vládou. A musím říct, že to, co slyším na vládnoucí, na naše elity, od těch lidí na té ulici, vlastně, kdy za mnou přicházejí, je to chování politiků. Teď hodně se filozofická fakulta, střelba, chování ministra vnitra, drahota potravin, drahota vůbec energie a neřešení jakoby těchto problémů, tak to je nejvíc, co to. Ale ten spojovací článek je, že s touto vládou strašná nespokojenost vládu. A ono to ukazují čísla, ta oblíbenost té vlády je samozřejmě úplně nulová. A je pravda, že za mnou teda chodí lidi určitě ne asi oblíbenci ODS, asi to nejsou lidi, kteří by úplně s tou ODS-kou nebo mě dávali podporu, takže jsou to většinou lidi asi v té opozici, ale ten spojovací činitel je nespokojenost s fungováním vlády a chování vlády vůči občanům. Mm-hmm.
0: Teď pro případ, že se do Senátu dostanete nebo nedostanete, tak v případě, že se tam dostanete, znamená to, že končí vaše pravděpodobně docela dobře rozběhlá cesta na post ministra vnitra?
1: Samozřejmě první krok je senátní volby. Naopak, já jsem o tom přesvědčen, že vlastně začnou parlamentní volby, které jsou pro nás velmi, řekl bych, jedny z nejdůležitějších, které vlastně za rok parlamentní volby budou. Vyjednáváme s Petrem Macinkou, to asi můžu prezradit o tom, samozřejmě, že ta koalice, která fungovala, by se to nazval sám fenomen Turek a vlastně i s Filipem ta podpora, i Nikol Bartušek ta podpora, že by šla i dál, ale i z toho postu senátora, a pokud ten post samozřejmě získám, tak se věřím tomu, že ta kampaň vlastně do toho parlamentu bude vedena mnohem ještě líp a myslím si mnohem viditelněji, než a bavíme se kolikrát o médiích, přístupu médií vlastně k těm menším opozičním stranám, o průzkumech, jakým způsobem vás podhazují všechno. Takže určitě to nekončí, ale spíš bych řekl, že to začíná tímto.
0: Dobře,
1: tak a je to pak strašně silná podpora o tom, jestli vás samozřejmě ta přímá volba je, že tam jdete fakt jako se svým jménem. A pokud to vyjde, tak je to silný mandát od občanů. Na druhou stranu, když to padne špatně, zvolený nebudete, tak já sám sobě musím samozřejmě vnitřně pak přehodnotit, jestli by to nebylo ani do druhého kola, jako jaký by to byl počet hlasů. A je to si myslím, že i signál těch parlamentních voleb, kdo třeba to hnutí má vést do dalšího.
0: Znamená to, že kdybyste se nedostal do Senátu, nebo že i chcete-li do toho druhého kola alespoň, tak boj o ministra vnitra vzdáváte?
1: To v žádném případě. Já říkám jenom spíš jakoby osobně z toho vyvodit samozřejmě odpovědnost vůči sobě, co v kampani bylo, co fungovalo v kampani, nefungovalo. A uvidíme potom dál, jakoby. Ale samozřejmě ten cíl, znovu říkám, jsou parlamentní volby 2025.
0: Pane Šlachto, jak hodnotíte s odstupem aktuální stav uvnitř české policie, byť možná nemáte úplně vhled už za tu dobu, jaká část policistů v naší zemi jsou lidé, na které se my občané můžeme spolehnout, jaké je tam procento šlendriánu?
1: Musím říct, že zrovna dneska jsem poslouchal rozhovor s odbojářem, hlavním nezávislým odbojového svazu policie, kdy už se dostáváme na 6 000 policistů, že nám chybí a vlastně dokonce uvažují o tom, že budou demonstrovat před úřadem vlády, protože to je to navýšení platu 10%, jestli bude od října, nebude od prvního první. Musím říct, že tento minister vnitra, který pan Rakušan vede, ministerstvo vnitra, tak nejenom to, že vznikají petice za to, aby policistům vrátili stravny, oděvny, petice ve východních Čechách, jak vlastně Jirka Kajásek umřel vlastně a nebylo prošetřeno z jakého důvodu, že tam bylo podezření na to, že nadřízení se ho nějakým způsobem chtěli zbavit, tak si myslím, že těch kauz kolem policie vzniká čím dál víc a víc. Pomalu klesáme v tom evropském měřitku té bezpečné země a klesáme, sice jsme první desice, ale pomaličku z toho 5. 6. místa klesáme. A já mám obavu z toho, že když už odbojáři veřejně kritizují vedení, že nejsou finanční prostředky, že nejsou prostředky na policisty a že hrozí odchody, jak tady dneska uváděl, až dokonce 200 policistů z Prahy, že by mohl odejít, takže na té ulici budou chybět, tak se obávám, že Policie se dostává na takové cestě teď. A buď teda udažíme ty policisty, ty starší, a udažíme ty zkušený, protože já mám obavu z toho, že policie se nedá naučit jenom takovým způsobem, že tam jenom nastoupíte, ale je to o informaci, o zdrojích, je to o tom, že ten stát jakoby do těch policistů strašně nainvestoval. A pokud ty policisty neudažíme, tak budeme mít s bezpečností velké problémy. Mm-hmm. A hlavně pojďme se, co se děje v Evropě, ve světě, migrace. Ve všech průzkumech bezpečnost vychází jako jedno z prvních témat, ke kterým se občané vyjadřují.
0: Takže dobře, ale jsme v takové důležitě. Obecné rovině. Řekněte mi vy s vašimi zkušenostmi a s tím, co teď víte, za jaké procento policistů byste dal ruku do ohně? Za 99% nebo za 80%?
1: 95% bych dal určitě ruku do ohně. Věřil bych tomu, nebo vím, myslím si, že vím, co s tím udělat, aby se to vrátilo zpátky, aby pro ty policisty to bylo zpátky prestižní zaměstnání.
0: XTV, co XTV, ale já osobně už také, sledujeme kauzu podnikatele pana Buráně na Jižní Moravě. Myslím, že jsem k tomu dostal maximum informací. Je tam jistý policista, který se jmenuje Konvalinka, a myslím, že když si to přečte kdokoliv, hlídač parkoviště nebo prodavačka z drogerie, musí přijít na to, že Konvalinka, policista z Moravy, je nepoctivý policajt. Zjistil jsem, že dokonce GIBS se tím nechce zabývat. Z největší pravděpodobností to kryje státní zastupitelství v Olomouci. Jak je možné, pane Šlachto, že když tolik lidí, a nemluvím teď o advokátech, ten vždycky pracuje ve prospěch klienta, jak je možné, když tady existuje milion a jeden důkaz, že pracuje nepoctivý policista Konvalinka, který je napůl policista, napůl gangster, jak je to možné, že se to v této zemi nevyplave na povrch?
1: Musím říct, že od vás takový slova slyším skoro poprvé, tak musí to být věc, že fakt to máte, nebo ty informace, co máte, musí být zásadní. To co to jako nazýváte. No, takže on ten systém je dobře nastavený. Ten systém je dobře nastavený o tom, že vlastně ten policista bez toho státního zastupitelství, dá se říct, že si nemůže ani prdnout, když to řekl tak možná na půl vulgárně, protože vlastně vždycky ten dozor vlastně činí ten dozorový státní zástupce. Potom je tam ještě jeden mechanismus a vlastně, když ten dozorový zklame, vy jste říkal, že to může kejt jakoby vrchní státní zastupitelství v Olomouci, tak je tam možná až taková dohledová, jaká vlastně z nejvyššího státního zastupitelství, která vlastně může celou tu kauzu nějakým způsobem zkontrolovat a může klidně odebrat a může dát státnímu zástupci. To, co vy říkáte, tak jestli zklame policista, jestli zklame státní zástupce, tak je tam poslední možnost nejvyššího státního zastupitelství, ta dohledová prvěka. To nevím, jestli byla využitá, nebyla využitá tady v tom, ale je to teda ostuda a je to určitě ostuda policie a vůbec. Já jakoby už jsem mimo policii, ale to, co říkáte, tak se s tím setkávám. Pak, že lidi mi říkají nějaké podobné věci, že prostě některé kauzy jsou vedeny účelově, některé kauzy jsou vedeny až možná za hranu, který by byl. Ale pak je důležité, aby to byl i ten nadřízený toho policisty a dokázal ho nějakým způsobem zkontrolovat a tou kontrolní činností. Jiným způsobem tady mechanismus není.
0: Já bych si to netroufnul říct, kdybych neměl k dispozici tolik materiálů, včetně toho, že i GIBS, tedy Generální inspekce bezpečnostních složek, toto víceméně přikryla. Znovu poslali na státní zastupitelství a světe div se, znovu to skončilo u pana Konvalinky. Je to taková věc.
1: To už je nesystémové. To už jakoby vůbec ani by se nemělo něco podobného hodit.
0: A já o tom teď točím jako obsálejší video. Myslím, že mi to ještě bude nějakou dobu trvat, ale není mi jasné, jak je možné, že toto funguje. Mám k tomu ještě jeden dotaz a potom už jdeme na další témata.
1: To je zajímavý témat.
0: Pro mě to velmi zajímavé téma, protože nevěřím, že v roce 2024 je možné, aby se mezi policisty objevoval jakýsi Konvalinka, kterého já považuji za gangstera.
1: Ale pak, jak jste říkal, třeba ty procenta, jak jste se ptal, těch 95% policisté na ulici, a to jsou lidi, kteří za ně dáme ruku do ohně, kteří budou pracovat samozřejmě. jsou kauzy, a víte sám, že ty nejsložitější kauzy, které jsou ekonomické a podobné, tak samozřejmě něčemu podobného já se s tím střetávám a lidi mě s tím konfrontují taky. A samozřejmě, pokud bych byl ministr vnitra, tak by to byla jedna z věcí samozřejmě, kde bych se snažil, aby to státní zastupitelství odvádělo svoji práci.
0: Já tady to gangsterství toho policisty Konvalinky z myslím, že ze Zlína tam odsud někde.
1: Ulešov.
0: No to je jedno. Já ho dokládám i tím, že v této kauze pracuje univerzální svědek, o kterém je jasné, že svědčí v mnoha kauzách. Myslím, že policie získala jeho deník, s kým vším si volá, jaké dostává výhody v kriminálech. Jak je, pane Šlachto, možné, že se něco takového stane, protože každý, kdo si to přečte, a já jsem to konzultoval i s některými vašimi kolegy, kteří mě téměř na kolena prosili, nikdy neříkej můj názor, co jsem ti na to řekl. Všichni to vědí. Vědí to i ti státní zástupci, že je tady jakýsi pan Klanica, který na počkání. Tu se píše záznam notářský, tu se zase někomu omluví, potom svědčí v jedné kauze, v druhé kauze, ve třetí kauze. A k tomu všemu jsou zaznamenány návštěvy těch policistů za ním ve vězení. Takže si nemůžete myslet nic jiného, než že ten policista za ním přijede, dá mu na lejvárnu a on potom svědčí. Toto se děje, pane Šlachto?
1: Už jenom to, že přijede do basy policista, nemůže tam přijet bez toho, že by to měl povolení od svého nadřízeného. Takže pokud to, co říkáte, tak selhává i ten poslední kontrolní mechanismus, který by měl být ten nadřízený, protože když vidí, že opakovaně já jsem to měl u sebe, když jste chtěl někoho navštívit, tak ten policista se musel ode mě, musel ředitele povolení a musel jít do té basy, takže mu nemůže sám své volně za nimi. Takže to je taky to, že ten nadřízený by se ho měl zeptat, co tam bude, s jakým výsledkem. Takže to, co byste teď popsal, ať je to GIBS, ať je to nadřízené, ať je to státní zastupitelství, to selhání celého toho řetězce, tak jediný poslední, co bych, tak je nejvyšší státní zastupitelství, ale jinak není v tomto státě jiný už obranný mechanismus. Není. Média.
0: My, myslím, oba dva víme, pane Šlachto, že mnohdy lidé odcházejí do vězení nebo s vysokými tresty na základě série nepřímých důkazů. Souhlasíte s tím?
1: Souhlasím.
0: Souhlasíte? A tak mi řekněte, ve chvíli, kdy bude někdo svědčit v X kauzách, bude pravidelně navštěvován policisty, pravděpodobně bude si pravidelně volat s lidmi ze státního zastupitelství, což sám písemně ve svém deníku dál. Co si o tom budete myslet jako policista?
1: No, já si ani nevím představit to, co tady říkáte, aby byl nadřízený toho policisty, že je takový ani možný. Já a tak vezmu ze svého 8 let jsem dělal opravdu ředitele na takovém útvaru, takový v těch kauzách ve všem. Ani jsem nedovedl představit, že bych jakoby nadřízený něco podobného byl schopen vůbec skrýt a vůbec se k tomu nějakým způsobem nenechal vyjadřovat. Ale potom, a byste tam řekl svědek. Svědek je to to nejdůležitější, ta důvěryhodnost toho svědka. Pro toho soudce je to nejdůležitější, co může mít. Protože samozřejmě, když ten svědek je nedůvěryhodný, tak i ta jeho věc, nebo to jeho svědecká výpověď, která patří k jedním z přímých důkazů, tak je samozřejmě nedůvěryhodný a úplně to rozbíjí celý. Takže pro mě jednoznačně se musí ukázat, že ten svědek je nedůvěryhodný, soudci to ukázat, aby ten soudce vůbec tohoto svědka nevzal. To je jediná možnost.
0: No, kdyby jste potřeboval univerzálního svědka, který vám odsvědčí cokoliv, tak tady na toho pana Klanicu vám dám kontakt, nebo pan policista, gangster, Konvalinka,
1: Vy jste to řekl na tom začátku. Já jsem přesvědčen o tom, že policie potřebuje vedení, kolikrát mě říkali, že jsem asociální, že jsem prostě té práci věn, ale potřebuje tvrdý vedení a potřebuje to, že vždycky jsem říkal svým lidem, nejhorší věc je, pokud byste sáhli na člověka, který je, řekl bych, nevinný, kterýmu bych ta policie ublížila. Nesmí policie ublížit. Policie musí stíhat a musí honit ty darebáky, které honit má. Toto by byl nejhorší případ, který by z toho mohl vzniknout. Ale říkám znovu, je tam státní zastupitelství, který je pánem trestního řízení. Takže i to státní zastupitelství mělo hrát tu hlavní roli. A jestli je tam svědek, já si nedovedu v těch případech, které jsme dělali, si nedovedu představit, že byste takového svědka použil třeba ve dvou, ve třech kauzách. jakoby nadřízený si to nedovedu vůbec představit, jakým způsobem by to mohlo fungovat.
0: Tak teď jste mě pobavil, já vám potom
1: já říkám,
0: předám seznam, v kolika ti kauzách svědčí jistý pan Klanica, jakým způsobem. Tak pane Šlach, to řekněte mi, případ střelby na Filozofické fakultě je ukončená věc?
1: Asi pan ministr vnitra, ano.
0: Se zavřela voda?
1: Asi zavřela voda, pro mě to strašná ostuda a strašná ostuda vůči pozůstalým a vůbec tomu, jakým způsobem lhali, jakým způsobem vysvětlovali. Já myslím si, že ve veřejnosti zůstává, a je to jedna z věcí, které se lidi se mnou baví na ulici, zůstává strašná čmouha a já se stydím za ty lidi, že vůbec se nepostavili k těm pozůstalým. Vidíte v zahraničí, vidíte Izrael, Shin Bet, zpravodajská služba, došlo k útoku. Okamžitě ředitel vyvodil odpovědnost vůči sobě, že měl chránit občany. Měl zatloukat, dokud se na to nepřijde, dokud novináři nevyhrabou, ale je to strašně neúctivě vůči pozůstalým.
0: Stala se tam chyba fatální?
1: Stala se chyba, samozřejmě se schvála. Já si myslím, že teď už to je naprosto jasně vidět. A je to systémová chyba. Není to těch policistů, kteří si strašně vážím, kteří tam šli. Ti byli i v té roli toho, že šli, dá se říct, nepřipraveni, nenatvičení, šli vlastně na takový zásah. Ale jde o ten systém, který vlastně nezafungoval, zafungoval. Měl výměna informací. Já se nemůžu stotožnit s tím, že policejní prezident teď řekne, že GIBS něco prošetřil na třech stránkách. A policejní prezident řekne, no my jsme z toho vyvodili nějaké důsledky a teď budeme analýzu, budeme výměnu informací. Teď nás rozpustili, protože Vondrášek tvrdil, že budeme zlepšovat analýzu. A my po 14 metrech znovu říkáme, že budeme tvořit analýzu. To je pro mě naprosto hnusný. A ten člověk na tom ministerstvu vnitra už měl dávno odevzdat klíče a měl rezignovat. To je pro mě jediná možnost.
0: Tak takové to odevzdávání klíčů je vždycky složitá věc. To si
1: budu... jenom, je to takové parafrázování, samozřejmě toho, aby odešel.
0: Ale vy jste dlouho, pane Šlachto, pracoval u útvaru boj s organizovaným zločinem, UOOZ potom a tak dále. Řekněte mi, teď žijeme v době, kdy jsem z bývalých zemí Sovětského svazu proudí spousta lidí a proudila velmi nekontrolovaným způsobem.
1: Díky naší vládě, ale nekontrolovaným způsobem.
0: Já vím, že díky naší vládě, ale já se teď chci ptát na jinou věc. Vy jste byl u toho, když tady v této zemi řádili ty nejrůznější ukrajinské mafie od vymáhání dluhu až po raketýring a vůbec všechno. Navenek se to hraje tak, že jsou to bůhví jak hodní lidé. Ono už to začíná vypadat, takže se to znovu objevuje. Máme se, a řeknu to tak, jak to je, máme se obávat Ukrajinců.
1: Já jsem říkal jako Šanovi hned, když začal ten konflikt a 5 dní potom jsem s ním byl v debatě. A upozorňoval jsem na to, že vždycky možná s tím dobrým úmyslem, vždycky ten dobrý úmysl organizovaný začín využívá. A my jsme v 90. letech měli velký problém, aby jsme to dostali. Nebyl to jenom marketing, zbraně, to se prodávali prostě samopaly a nevím co všechno, co jsme vlastně dělali. A i ten důvod byl, proč byla Ukrajina vízová. Byl to ten důvod, že prostě je korupce nestabilní samozřejmě v tom systému, který byl pro nás. A pokud já vím z policie, my jsme potom vytvořili oddělení, které se zabývalo jenom, aby znalo právě tady ty lidi ukrajinský, ruskojazyční, ruský mluvící. Ti nejlepší lidi odešli od tam, už u policie taky nezůstali. A já teda věřím tomu, teď už samozřejmě po tu pokličku nevidím, že na tom oddělení se funguje dál, pracuje, protože nejdůležitější je vědět, kdo se nám tady po území pohybuje. A to se bojím, že teď není. Takže já bych se obával, upozorním na to, kde můžu a vyzývám orgány státní moci, když to tak řekneme, aby zlepšili kontrolní činnost. Máme tolik kontrolních mechanismů, policie, máme městskou policii, máme celníky, máme finančáky. Ti všechny musí společně fungovat, aby jsme věděli, kde kdo nám pracuje, kde nám bydlí a kde se nám po této zemi pohybuje.
0: Vy jste mi říkal, pane Šlachto, před několika roky, tuším, že ještě na Frekvenci 1 při jednom z prvních rozhovorů, že ti Ukrajinci a ten jejich způsob práce je obzvlášť krutý. A rozdíl možná mezi tou předchozí dobou a teď může být i v tom, že jsou to navenek bezúhonní lidé, krytí třeba firmami. A potom, když vy policisté pátráte, tak zjistíte, kdo všechno je na ty firmy provázaný. Je to v tuto chvíli pro ty policisty těžší, když jsou ti lidi tady třeba roky? A tak?
1: To určitě. Určitě je to těžší získávat informace. Je to jedna z věcí, kdy vlastně cizinská policie, která byla nositelem, když jsme tehdy spolu mluvili, já se na to pamatuju jak doteď, ale cizinská policie byla nositelem vlastně těch základních informací. Chodili na ubytovny, chodili do rodin, vlastně kontrolovali, zjišťovali jejich totožnosti, zjišťovali pobyty a dávali to nám právě kriminálce, kteří jsme s tím potom pracovali a už jsme se mohli nějakým způsobem si tu mapu jejich tady jakoby dělat. Ale vemte, že a on to byl i ten srbský konflikt, který byl. Jakoby přišli sem rodiny, přišli sem lidi, kteří vlastně ten konfliktem byli vytlačeni. Ale potom sem přicházeli bojovníci, potom sem přicházeli lidi, kteří tím konfliktem prošli. A to nejsou žádní Mirci Dušinové, ti projdou takovým prostředím, který my tady nikdo z nás vůbec nepoznáme. A to jejich chování je potom přesně z toho místa, kde docházejí. Na to já upozorňuji, že musí být policie nachystaná. A chtějme nebo nechtějme, ale přece policie má chránit v prvé řadě naše české občany a jestli sem někdo přichází, musí fungovat podle našich pravidel. Pokud to nebude, tak je za to odpovědná vláda. Takže těm policistům musíme dát dostatek prostoru na to, aby takovýmto způsobem, to myslím, že je základní premise.
0: Jenže když o tom takto mluvíme a vy se vyjadřujete v tomto smyslu, není obava třeba, nebo nemůže být obava, že právě ta krutost těch ukrajinských mafie, vymahačů dluhů a já nevím čeho všeho, se může odrazit třeba i vůči nevinnému Ukrajinci ve smyslu na hrubý pytel, hrubá záplata.
1: Ono, samozřejmě ta policie nikdy nebude hrubá, že by používala stejné metody, jakým způsobem používá ta mafie nebo organizovaný zločin. Vente, vy to pamatujete, zásah u Holubu. V té době vlastně bylo to o tom, že policie ukázala, ten stát ukazoval to, že vlastně si to tady nenechá dělat v tom svém prostředí. My jsme vlastně 2015 nebo 2014 zasáhli vlastně v Mešitách, kdy jsme vlastně zatýkali vlastně lidi, kteří radikalizovali se, ale my jsme ukazovali a dávali jsme jasně najevo, že tady ty pravidla, které jsou u nás, tak jasně budou muset dodržovat. A to, jestli my budeme říkat a budeme chtít, aby lidi, kteří sem přicházeli, podle našich pravidel tady fungovali, jak naši občané, tak to není žádná krutost. Já si myslím, že to je jenom potřeba a ten stát by si to měl pohlídat. Mm-hmm.
0: Dobře, a teď ještě na závěr. Já jsem četl jakýsi nový průzkum od nějaké nové agentury NMS, nevím o tom nic, ale přísahá volební model červené 7,2%, za vámi je SPD, za vámi jsou komunisti, za vámi je TOP 09, také KDU, ČSL, Svobodní, o socdem ani nemluvě. Je to podle vás trend po evropských volbách, nebo tam vidíte nějakou chybu, je to pro vás málo, nebo jste nadšený?
1: Tak já jsem nadšený pořadě poděkovat všem, kteří nám vlastně s náma souzní a já mám nejenom z tohoto průzkumu, ale mám to i opravdu na ulici, když ti lidi za náma chodí a že po těch evropských volbách hrozně dobře hodnotí spojení s Petrem Macinkou, s motoristy v sobě a samozřejmě Filipem Turkem, protože ty témata my jsme se vlastně doplňovali, ať to bylo vlastně, Filip už není ani o Game Dealu, Filip už bych řekl, že už je znalec i průmyslu vlastně Petr Macinka, věci, které vlastně jsou ideologicky, za kterými on stojí a vlastně nás přísahá zase spravedlnost a vlastně ty věci, tak si to sedlo dohromady a já jsem z toho nadšený, já si myslím, že to je strašně dobře a doufám, že ten bude pokračovat, protože strašně důležitý bude za rok parlamentní volby a my samozřejmě chceme promlouvat a chtěli bychom promlouvat do skládání vlády. Vím, že to je možná od nás nafoukaný, ale ty ambice máme.
0: Těším se na příště, zvu vás tímto do pořadu Horká linka na kanálu Xaver Live a předpokládám, že do těch voleb podzimních se ještě několikrát uvidíme, pane Šlachto.
1: Já doufám, bylo to příjemné, dneska to bylo hodně policejní okýnko, ale mě to bavilo.
0: Máme místa dost, takže zase někdy a doufám, že pozvání do Horké linky přijímá.
1: Strašně moc rád, těším se.
0: Děkuji vám a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Naším hostem byl Robert Šlachta.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Ledecká a Ledecký říkají, nám z toho náleží díl, dejte nám ho a nemluvte nám do toho. My jsme si to dřív platili sami, budeme si to dál platit sami. Chceme mít právo umisťovat si na její drezi reklamu, to je totiž podstata sporu. Chceme z té reklamy dostat velké peníze a bafuňářům sportovních svazů je podle mého názoru do toho pramálo. A že se
2: měl by odstoupit ten šéf toho lyžařského svazu?
1: Ono to
2: spíš... O té ostudě?

0: teda, když to tak
1: ono
0: to
1: odhaluje, no, to by byla jedna oběť místo tisíců jiných, protože těch lidí, kteří z toho žijí, kteří se na tom přiživují, přesně řečeno, kteří jsou ve všech těch svazech, kteří přerozdělují ty naše peníze, protože to je náramná radost být předsedou čehokoliv a ve jménu sportu objíždět republiku a rozdávat desítky, stovky milionů nebo miliardy na všechna sportoviště, všechny podpory, dresy, míče. To je obrovská radost z toho, že je armáda lidí a tohle odhaluje, jak to vlastně funguje. Abych ty konkrétní bafuňáře neodvolával, já bych se zaměřil na posouzení celého toho systému a například bych se zamyslel nad tím, jestli nápad všesportovního rozdělovače peněz, jak navrhuje, myslím, pan Hnilička, je dobrý nebo špatný nápad. Já myslím, že to je docela špatný nápad.
0: Jo. V životě jsem nebrečel tak, jak po prohraném finále Stanley Cupu. V kabině bylo hrobové ticho, říká hokejista Tomáš Nosek. Hraje za Las Vegas, byl u nás v televizi, to prohlásil.
1: Tak já na to možná zareaguju, zvláště taky jde o velké peníze. Tam bylo hrobové ticho, protože hráči se těšili na prémie, které si ani představit neumím. To jsou příjmy v rozsahu desítek milionů korun ročně, někde dokonce i stovky milionů korun u těch největších hvězd.
0: A myslíte, že v tomto poschodí jde ještě o peníze?
1: Taky. Fakt, ne, no, tak samozřejmě,
0: že... Prestiž je přece obrovská.
1: Samozřejmě, když se těšíte na to, že budete nosit Stanley Cup a budete součást týmu, který vyhrál nejprestižnější soutěž v hokeji, tak vás to dojme. Nepochybně jste dojatý jenom proto, že jste prohrál, ale já myslím, že jste dojatý i proto, že nebudete mít ty peníze, které jste mohli mít.
0: No a ten zázrak, v Las Vegas to začalo teprve a hned první rok byli ve finále.
1: No, to prostě ukazuje, že to je dneska velká show, která stojí na penězích, protože dneska může vzniknout tým, kde si kdo umané, má-li dost peněz. Ten, co si umané, musí mít ty peníze, aby tam měl tu halu správnou. To jsou miliardy a pak musí mít druhý miliardy na to, aby nakoupil špičkové mužstvo. A to špičkové mužstvo se může sejít poprvé v červenci a do roka do dne může být vítězem Stanley Cupu, když
0: takže
1: je dobře nakoupené.
0: Že to je Las Vegas, jinde by to možné nebylo. Kdyby to bylo v Doudlebech tady, tak
1: asi... Kdyby v Doudlebech byl miliardář, který to do toho vloží, tak Doudleby budou mistrem České ligy.
0: Fakt jo, takhle to je. Odešla žena, zmizely prachy, Paroubek s přítelem vysvětlovali miliony v sejfu. To je skandál, viděl jste to?
1: No, já už jsem trošku nervózní z toho, že každá otázka, kterou položíte, tak v ní ty prachy hrajou rozhodující roli. No,
0: čím to asi
1: skandál
0: bude?
1: To je, no a co je skandál? To, že tam byli, nebo to, že zmizeli, nebo obojí?
0: No představte si, že máte manželku, vzali? Máte s ní dítě, ona vám pak sekne 5 milionů z trezoru a zmizí. A navíc jste bývalý předseda vlády, tak to je co vysvětlovat,
1: proto, ne? No jasně, tak na prvním místě je otázka, kde se tam vzali, to může být skandál, nemusí. Druhá otázka.
0: Mi dával nějaký kamarád.
1: Dával mé kamarád.
0: V dolarech, aby to otočili na burze.
1: No, tak to se jí bude těžko dokazovat, jak to bylo. Už tam nejsou, to je běžnější, že už tam nejsou. Těžko se v tom stavět na jednu nebo na druhou stranu.
0: Já a věříte tomu, že to bylo tak, jak říkali na tiskovce s panem Michkem, že to byly peníze, které si pan Paroubek vypůjčil, že je po částech vybírali tak, aby to vyhovovalo tomu zákonu o praní špinavých peněz? To je shoda náhod, vidíte?
1: Jedna náhoda krásnější než druhá. To je tak blbý, že se tomu ani uvěřit nedá.
0: No. Právě se říkám, a teď váš tip, dopadne to vlastně do vytracena, nebo skončí v kriminále paní Petra, nebo pan Jiří, nebo oba?
1: Já bych si všiml toho třetího, to je tragédie pro tu holčičku, kterou spolu mají. To, co teď předvádějí ti rozcházející se manželé, to je celoživotní trauma pro ní. A jak moc špatně to dopadne pro jednoho nebo druhého bývalého partnera, to už tomu ani nehraje velkou roli. Já si myslím, že se v tuto chvíli dá říct, že jí zkazili život. A jak se na tom, víte, to je taková válka, kdy na začátku je zachmuření, na to zachmuření přijde pláč, na ten pláč přijde výtka, na tu výtku přijde pohlavek, pak větší pohlavek, až se to takhle to perpétuum mobile namotáte v takhle gigantický spor, takže s čistým svědomím prohlásím, že podíl na tom mají určitě oba. Mm-hmm. Možná, že je to 51-49 ve prospěch jedné nebo druhé strany, ale to pro nás, co jsme zvenku, nemá význam sledovat, protože a jedno, to je naprosto jistý, poražení budou oba.
0: Tak na Parlamentních listech psali toto. V Praze začala válka proti Pochemu. To je ostrý. Dokonce tady píšou, že členové ČSSD, kterým je vyhrožováno, se chystají udělat něco, co tady od revoluce nebylo.
1: To je také nepochopitelná komedie. Protože, no, tak sociální demokracie je dneska ve vládě pana premiéra Babiše tak zastoupena, jak je, evidentně díky roli prezidenta Zemana. Prezident Zeman je ten, kdo přinejmenším z poloviny, ale možná, že ještě víc než z poloviny, vlastně reprezentuje sociální demokracii v té vládě. Já bych řekl, že spíš 90% než z poloviny. No a do toho si vedení sociální demokracie odváží říkat, že mu tam nanominují člověka, kterého on nejmenuje. No, to je taková hloupost, to může sociální demokracii jedině ublížit. Prostě protože...
0: Co radíte teda?
1: Jako no nechat toho, že jo, pan Hamáček by rychle měl zasalutovat.
0: Tak Poche to nechce vzdát? A on má nějakou sílu tam, pozor na to?
1: No.
0: Politika je košatý strom?
1: Košatý strom, ale situace je pro mě strašně jednoduchá. Pan Hamáček by se měl rozhlédnout, zjistit, že ten hlavní, kdo rozdává karty, se jmenuje Miloš Zeman. Přečístil si tak 10krát, jak opakovaně řekl, že toho nikdy. No a už je tam nenosit, protože když toho nikdy, tak nebude jmenován. A býti hlavou do betonové zdi je úplně marné, prostě vzít realitu na vědomí, jmenovat někoho jiného, taky někoho vlivného, ale pan Poche prostě ministr zahraničí nebude, tečka a všechno ostatní jsou zbytečné tance.
0: Ještě mi teda řekněte, pane Tlustý, o co jde tomu Pochemu? Proč on to sám nevzdá? Kdyby to bylo takto, byl jste na jeho místě, tak normální člověk by se asi urazil, hodil by copem, a odešel, ne?
1: Asi si myslí, že má v té svaté válce nějakou zbraň, o které já nic nevím, ale vím jedno, ta zbraň nemůže trumfnout stanovisko prezidenta republiky. Nevím, co slibuje a ničím vyhrožuje, nerozumím jeho reakcím. Podle mého názoru už dávno, když to neudělal předseda Hamáček, tak pan kandidát Poche měl vzít realitu na vědomí a říci, tak tentokrát ministr nebudu.
0: Cítím to dobře, že to vyhovuje Babišovi? On teď jezdí a vykonává tu zahraniční politiku.
1: No to je jasné, přeci když dva se perou, vždycky se třetí směje.
0: Aha, vidíte, to mě docvaklo. A s paní Merklovou pohovořili německy krásně na tiskovce.
1: No. V dnešní době, kdy paní Merklová velice rychle ztrácí podporu ve své domácí zemi, to zrovna není politik. S nímž rozmlouvat znamená posilovat vlastní pozici.
0: No, počkejte, ona možná nahradí Junckera.
1: No to je jenom další důkaz toho, že doma už jí pšenka nepokvete. Mm-hmm. To je z Německu teda.
0: Jo, rozumím. Vybělit. Aziaté, Afričané i lidé z Blízkého východu touží po světlejší kůži. No kde je ta jejich hrdost?
1: Tak Afričani touží být mezi bílými, někteří bílí touží být mavší, skoro bych řekl, skoro každý chce něco,
0: taky
1: co nemá.
0: Taky to tak máte? Chtěl byste být mavší?
1: Nechtěl. Já bych nechtěl být mavší, ale je to rozšířené. Je to rozšířené, že lidé chtějí přesně to, co nemají a neváží si to, co mají.
0: No a jak tomu mám teda rozumět? Proč oni chtějí být jako...
1: Chtějí zaujmout. Naprostá většina lidského snažení je snaha dokazovat světu, že jsou ti lidé skvělí, výjimeční, budí pozornost, poutá to zájem, obdiv kolegyň a kolegů, je to způsob seberealizace a všechno, co vede k seberealizaci, je vítáno. Jak
0: a je potom velká poptávka, psali.
1: No, tak se ukazuje, že údiv společnosti je tak velký, že ta radost, uspokojené sebevědomí z toho je tak velké, že to chce kdekdo.
0: Těším se na příště, pane Tlustý. Děkuji za to, že jste přišel a zase někdy naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Říkáte, musí se dohodnout všichni zúčastnění. Znamená to, a ptám se teď tedy praktika, znamená to, že sám Donald Trump a sám Vladimír Putin nejsou schopni domluvit mír na Ukrajině?
2: No tak já myslím, že oni, zejména Trump, musí uspokojovat své jestřáby v Americe a musí uspokojovat Evropu, která nainvestovala do podpory Ukrajiny nekonečné množství kapitálu, myslím, jak fyzického, tak lidského a slov a tak dále, tak on zase musí pro Evropu něco udělat, tak to nemůže udělat jednostranně s Putinem, proto on musí vést tahle širší jednání a já doufám, že k nějakému brzkému závěru prostě povedou. Bylo by to lidi na Ukrajině a v přilehlých oblastech by to strašně moc potřebovali. Já nevím, bráním se hodnotit každou zprávičku, která přichází a pak přijde za půl hodiny trošku jiná. No tak zdá se, že v té kurské oblasti ty Rusové strašlivě postupují. Teď zdá se, nevím, já to nesleduju, ale já myslím, že jedna varianta, výkladová varianta je, že možná, že to je součást té dohody, kterou už Trump nutil ukrajinské straně, že vycouvejte z té kurské oblasti, nemůžete mít ani jednoho svého vojáka na původním území Ruska, to by blokovalo jakoukoliv dohodu. Nevím, nebyl jsem u toho, ale hypoteticky si to dovedu představit, že to by mohla být jedna z podmínek Američanů vůči Ukrajincům.
1: Říkáte, není třeba komentovat každý výrok, nikam to nevede.
2: Dokonce je to chyba, já myslím. Klidně. Naskakujeme na každý slovo.
1: No. Ale je-li to zásadní výrok, který se z nějakého úhlu pohledu týká i nás, že nějaký ten drápek toho výroku se dostane i k nám, tak o to bych teda poprosil. A my jsme se dozvěděli před pár dny z médií, že paní Ursula Leyen říkala, že 800 miliard eur, pane prezidente, 800 miliard eur je suma, kterou
2: myslím, velká docela.
1: Docela už jako velká. Nejsou to peníze ani paní Leyen, ani Coino, jsou to peníze stejně tak vaše, jako moje a všech našich diváků.
2: Jsou to peníze budoucích daňových poplatníků.

0: Ale že si, že vzpomínáme to Kohouta. Lidi k němu přijít. My jsme tam chodívali Macháček, Vladimír Ráš, Zanda. Prostě navštěvovali jsme ho tady v tom jeho bytě. Což bylo překrásný. Představte si, tam byla taková teráska. A on, každý
1: nad Vltavou,
0: a on tam šmíroval milence. Tam jsou lavičky do dneška. On nelenil a nechal tu svoji nejvýhodnější lavičku tam dát širší prkno, aby ty milenci měli větší pohodlí. Takže on si vzal triédr, koukal z toho balkónu a šmíroval tyhle. Byl nádherný, nádherný. A víš tu desku, co je na tom, kdo ji tam dal?
2: Já jsem u toho byl.
0: Takže jen to je důležitý taky
2: říct. Prosím tě. Já jsem s Pepíškem Kemrem, samozřejmě to bývaly takový ty dobrý časy, jak jsme vždycky sedávali v tom klubu a Peťa řekl, já už jdu domů, manželka mě čeká, ty taky si ušel. Tak si všichni vypadli a my jsme tam s tím Kemrem zůstávali sedět. A protože on, jeho nikdo nečekal, mě taky ne. A tak jsme si dali ještě lahvičku a tak jsme ještě povídali, to ještě než měli ty další zájmy jako Mariku a tak dále. A říkal, tak pojedeme domů, pane kolego. Tak nás, tak mě vždycky vzal do toho Trabantu. Já jsem si musel sednout na zadní sedadlo, protože vepředu to měl udělaný pro to svoje violončelo. Lahev jsme měli sebou, ještě jsme vzali a přijeli jsme ke mně. Tam jsme ještě udělali lahvičku dole v tom. On mi poprvé, když tam byl, tak mi to celý pokřtil. Byl velice takový jako ohromný. Sed a odjel. A protože věděl, že tam bydlím a že tam teda jako tohle, tak najednou odpoledne najednou někdo ťukal na okno. Já otevřu v okno, říkám, Ježi Pepičku, co tady děláte? A on říkal, sežeňte mi štafle. A to s tím Trabantem byl přímo před tím barákem, tak já jsem přinesl štafle, on si je opřel v barák, vytáhl si vrtačku, vylez na to, udělal drn, drn, drn, drn, to si předtím samozřejmě naměřil, vytáhl zevnitř tuhle tu desku o tom, že zde žil Eduard Kohout, nasadil ji, přišrouboval, zadělal, slez a tak si zamnul ruce a já jsem říkal, pro Krista Pána, ale víte o tom, že to jako musí podléhat nějakému povolení, že to není tak jednoduché? A on říkal, Pánbu mi to povolil. A zůstalo to tam přes potopu, museli se. A už je to dneska, nikdy to žádný povolení neproběhlo.
3: Nikdo to nespochybnil.
2: A naopak je to teď břemeno, věcné břemeno toho domu, že to tam musí zůstat. Jo. Což je krásný, když se taková věc stane.
1: U Pepíčkovi, u Hofmeisterů v hotelu byl dlouhý stůl vinařů, kde se v podstatě hodnotili vína a tak dále. My jsme tam byli s Lukavským a s Pepíčkem členy a já měl nějakou besídku v Malostranské besedě a říkám, helejte, já už musím jít. No počkej, ale to tady byl celou dobu k něčemu, protože teď se to teprve bude hodnotit. Tam seš za chvilku. A Pepa Kemr říkal, já tě tam hodím autem, to je tady tu Valštejnskou, to je hned, že jo. A tak já jsem tam zůstal a teď jsme vyjeli a ta Valštejnská byla beznadějně ucpaná. A on říkal, to nevadí, a jel tou, co je Letenskou, proti směru.
4: No,
1: a tam, jak je to podloubí, že jo, tak tam nás chytli policajti. Říkal, co pane Kemře, jak můžete tady, kolega, musí nutně tady, vystupuje tohleto, já jsem se obětoval a tohleto, nezlobte se, ukažte nám tady vaše doklady, řidičský průkaz a to. Hoši, udělejte si už konečně pořádek, 2 roky už ho máte vy.
0: Teď se Pepičkovi vzali papíry a on se rozhodl, že v tom Fiatku 500, když dá v zimě sluneční clonu a sundá si ten klobouk, takhle
3: nikdo
0: jako...
3: Nepoznal.
2: On si tam prý vyříz i takovej jako v tanku, takovej ten průzor, no, že se díval.
0: Tak tohle nevím. A když byl na tom školení protialkoholním, tak se vždycky tak tam byla prezentace a tam se ozvalo Remr. A Pepíček se přihlásil. Kem.
4: No, to jsi mě připomněl, to jsi mě připomněl. Ještě když už vzpomínáme pana Kemra, jeho žena byla Eva Fousková, která byla herečkou v divadle Jiřího Wolkera, dnes divadlo v Dlouhé. A jednou tam on za ní šel, ještě v době, když se tam zkoušelo,
3: Fousková ještě zkoušela na jevišti. Ne, a on tam volal.
1: Telefonoval.
3: Telefonoval, vzal to vrátný nějaký velký straník, to byl, a on říká, tady Kemmer, prosím vás, já bych chtěl mluvit s paní Fouskovou. Okamžik, okamžik, moment. Letěl na scénu, ten vrátný, přerušil zkoušení, říkal, promiňte, promiňte, že vás ruším, ale soudružko Fousková volá Kreml.
0: On byl své raz. Pamatujete, kluci, když on měl to motokolo?
2: Ano.
1: No, ano. Ještě,
0: a jak nosil ten Montgomerák až na zem?
1: Jo, to vypadalo, že běží za tím kolem.
3: Jak ruská babuška.
1: No, ale jsme tady, tři svědci toho jeho fantastického vystoupení v Hamletovi.
0: Je, no,
1: že, kdy jako druhý herec, ten Macháček tam ležel, že jo?
3: Slouza.
2: Počkej,
1: který bude za chviličku otráven, že jo? A on vytáhl si tu lahvičku, ty směsi puchů v polounoci utržená, Hekatou třikrát kletá, třikrát nakažená, tvá strašná pachuť a tvá nešťastný život i hned zabije, tak nějak to bylo, jo. A on měl den, že jo, kde byl plnej vervy a spustil, ty směsi puchů v polounoci utržená, a teď mu vyletěly zuby.
0: Takhle se postavili.
1: On je chytil, takhle tou gumičkou je přilepil na to horní patro, krát kletá, třikrát nakažená a pokračoval dál.
0: Ale ten
1: celý ten zámek dostal takovýhle vibrace, všichni jsme řvali smíky a Macháček jako mrtvola, jo, říkal, co je.
4: Ale to pak hele za ně chudák převzal Miloš Nesvoboda.
1: To bylo, no.
4: Když jsi zlámal nohu, nebo to byl nějak zraněný?
2: Ano, to měl zraněný.
1: Patu,
4: roztištěnou. A nedal to dohromady, jo. Ty směsi puchu, to snad ještě řekl, ale jinak neřekl.
1: Neřekl ani slovo.
4: A já jenom vidím Macháček, tom, jak tam se svíje a jenom zvolil, já tě zobím.
2: Ale musím říct, my jsme hráli v toho Falkensteina, ty jsi tam dělal takovýho kněze. Na kulišáky, to je, přátelé, já mám takovou zvláštní ústřel, jestli to je z těch rozhlasů nebo z těch dabingů, já nevím. Když něco řeknu špatně, tak se musím vrátit a musím to opravit, aby to bylo jako jasné. Franta, ten ne. My jsme čekali vždycky na výstup v té loži a on tam přišel a byl teď v tom světle, stál, zlatej byl a začal mluvit. Jo, teď bylo vidět, jak tam lítají ty sliny, všecko nádherný záběr. A teď my jsme ho poslouchali a najednou slyšíme v tom verši, jak najednou sacha, srta, pokračoval dál. Bez jakýkoliv problému, bez vybočení z rytmu. Ty lidi si mysleli, že neslyšeli, že jo? On to tam prostě najednou, to tam rytmu.
0: To je pravidlo, nesmíš se vrátit.
2: A to já nevydržím.
0: No to musíš jít dál.
2: Ne, to já nevydržím. Já s toho vždycky přijdu.
1: Ale to jsou takové hrozné věci. Třeba Zdeněk Ornest dělal Aramise ve třech mušketýrech na desky v suprafonu jsme to točili. A měl tam repliku a to si Portosi D'Artagnane na něm.
0: No to je jasný. To už samo o sobě.
1: Nic jednoduššího není přece.
4: To už se nedá ani přečíst.
2: D'Artagnan
1: na ně. Protože to bylo v rychlosti, že ano. A to si Portosi D'Artagnan na ně. Upozornil, 3 dny to točil. A pak mu to ten Horčička, který to režíroval, rozstříhal tak, že to říkal po jednotlivých slovech, protože to nikdy nedal dohromady. A pak už i ty jména mrvil, protože to prostě nešlo. Já jsem kdysi v Bratislavě jsem se sešel s mistríkem Ivanem a on mi říká, co teď zkoušíš? Já říkám, pas na myši chystáme v městských pražských divadlech. A on říká, ježiš, to jsem. A co tam hraješ? Já říkám, toho trotra, toho policistu. On říká, to jsem hrál taky, ale já měl takovej ti průšvih hned na začátku, jak tam přicházím za scénu. Já to tak zvoral, že Mirka Vačáliová prostě ta nebyla schopná skoro tu roli prostě hrát, protože se pořád smála. vydržela se smát 10 minut. Premiéra u nás, že jo? A Dana Syslová říká, já tluču na okna, a Dana Syslová říká, kdo je tam? Tady sežrant, bylo to, tady seržant Protr z Berkshireského policejního okresu. A já jsem řekl, tady sežrant Propert z Berkshireského prostředí.
5: Už tam nemusel, ne? To je výště.
1: Já jsem opravdu dbal na to, abych zmrvil úplně všechno. Tam nebylo poctivě řešeno, že Franto taky v tom, že v Gerným, no. No
6: to nejde vůbec. A o tom
4: pověz to, no, co to je?
6: To už jsme o tom mluvili. No, tam jsem měl, no, nebudu popisovat tu situaci.
3: Nevyprávěj prostě ten děj.
6: Ne, no právě to nejde. Jsem říkal tady Václavovi, až mě zvolí, budeme pracovat pohromadě jako tým. Jack ve sněmovně lordu, já v dolní sněmovně.
1: To říkal.
6: Máme na spoustu věcí stejný názor. A ze mě vyšlo. Až mě zvolí, budeme prcat pohromadě jako tým. Děl jsem se sklidnit, nadech jsem se a pokračoval jsem. Jack ve sněmovně mě. Roldu, já v dolní sněmovně.
1: A pozor, Voska. A Voska měl na to repliku.
6: Počkej. A to jsem byl pamětliv rady tatínka. Nadechnout, vydechnout a pokračovat. Máme na spoustu věcí stejný prc. Všichni odešli, jenom Jarka Adamová začala bzíkat, že jo? A všichni mizeli z toho. Jedinej Voska se ovlád a šel na to replikou. No a co když Jack dostane
1: záchvat? Co když Jack začne ve sněmovně?
6: A začne ve sněmovně drmolit.
7: To byl konec, to byl absolutní konec.
4: To bylo, jak jsi říkal, a jak ty jsi říkal, hlavně se neopravovat.
7: No, to
4: jak
7: já
4: se chtěla opravit Irena Kačírková,
6: no jo.
4: Jak měla říct, no dovolte pane, vy mě stále záměrně přeříráte. No, vy mě stále záměrně přeřízáte. Přeřízáte. Přeřízáte.
7: Přeříráte.
4: Přeříráte.
7: Skvělý, přeříráte.
6: Ne, nesmí se člověk opravit. Ne,
2: když jsme byli u toho Falkensteina, to byla historka, Petr opouštěl Národní divadlo a odešel a záskok za něj dostal Etzler. A my jsme byli takový, já, Milan Stehlík a Petr, takový tři blbci, a na druhé straně nahoře na tom štatý šikmě, protože někteří režiséři, jak nezvládli ten prostor, tak si postavili doprostřed ještě malé jeviště, aby tam se mu to lépe aranžovalo. A tam nahoře byl Sommer, Brabčák a ještě někdo, Olda Vlček, myslím. A fór byl v tom, že my jsme se hádali, uprostřed tal Rezner jako Falkenstein, my jsme se hádali, my jsme odmítáme Falkensteina a ze zhora řvali, ne, my chceme Falkensteina. Přišlo se na představení, režisér tam nebyl, takže dozor měl Rezner jako hlavní role a někdo samozřejmě přišel, protože Etzlerovi se narodilo dítě a už byl úplně na mraky a ještě se dole někde živil v tom nějakým baru. A tak přišli, Etzler je úplně opilej. A teď ten Boris, jak byl z toho nervózní, tak přišel do rekvizitárny, tam seděl zlomený ten Etzler a říkal, Mirku, jestli seš ožralý, tak se nemůže hrát. A on říkal, no jsem. Říkal, když řekneš kakao, tak se hraje. A on řekl, kakao, hrajem. A hrálo se. Samozřejmě on toho měl málo tam, nebylo toho moc. Ale my jsme vyběhli na to, odmítáme na Falkensteina, ze zhora vařovali, chceme Falkensteina, a on se zapomněl. A přišel během toho křičení, už tu šavli měl opačně, už mu padala takhle dolů v té kucně. A aby dokázal, že je při věci a že je střízliv, tak v okamžiku, tak jak to bývá, když my jsme dokončili, tak on se přidal a zařval. Odmítáme vaše kakao!

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. Co jsem si

Škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi. Že tě lásko nechávám na zemi, až zítra ráno v pět prádlo půjdeš prát a seno obracet, já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím nezapomeň, nezapomeň a žij. Na na na na na, na na na na na na, na mě nezapomeň.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Kristýna Sihelská je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Magistra Kristýna Sihelská je výzkumnou pracovnicí skupiny prvků a izotopových analýz. Ano, říkám to dobře. Z centra výzkumu Řeš, to všechno pod skupinou UJV.
2: Ano.
1: Velmi zajímavý téma, paní Sihelská, ale pojďme začít tím, že já jsem viděl, že to, co vy děláte, ten váš obor, mnozí nazývají jadernou kriminalistikou. Co to teda přesně znamená?
2: Takže ak by som mala vysvetliť pojem jadrová kriminalistika, vysvetlila by som ho ako vedecký smer alebo vedecký odbor, ktorý slúži k skúmaniu neznámych jadrových alebo radioaktívnych materiálov alebo materiálov, ktoré môžu byť kontaminovaní týmito typmi materiálov, a to v procese nejakého súdneho konania súvisiaceho s jadrovou bezpečnosťou. Výsledkom týchto typov analýz sú dôkazy, ktoré nám slúžia na to, aby sme určili, dajme tomu, komu tento stratený materiál alebo odsudzený materiál patrí, takže nejakého majiteľa materiálu, akou trasou bol transportovaný alebo pašovaný, aké má vlastne nejaké svoje charakteristiky typické pre ten materiál, a teda k akému účelu ho ten daný obvinený chcel použiť.
1: No počkejte, jestli tomu teda dobře rozumím, teď jsme mluvili o té části, jak se, když se něco stane.
2: Ano, přesně tak.
1: Ale vy nám, promiňte, vy nám ještě řekněte, co je vaším dennodenním chlebem?
2: Takže naším dennodenním chlebom je vlastne práca v analytickom laboratóriu, kde máme prístroje, ktoré sú schopné veľmi citlivo analyzovať určité charakteristiky týchto materiálov. Teda tie charakteristiky sú vo forme prvkov, koncentrácií týchto prvkov alebo izotopov, a v podstate my vieme určiť, aké zloženie ten daný materiál má, v akej forme sa ten materiál nachádza, aká je, dajme tomu, jeho kryštalografická štruktúra a iné typy charakteristik týchto materiálov.
1: No a co sa z toho všeho, co ste teď řekla, dá prečíst? Kromě toho, kromě té trestné činnosti, ale v tom dennodenním procesu.
2: Takže vieme z toho vyčítať, dajme tomu, skadiaľ daný materiál pochádza, teda aký je zdroj toho materiálu. Potom vieme z neho vyčítať, akým procesom bol ten daný materiál pripravovaný. Dajme tomu, v prípade uránu vieme zistiť, či pobýval nejakú dobu v jadrovom reaktore alebo nie, na aký stupeň obohatenia je ten daný uránový materiál vlastne obohatený a podobne.
1: To samotné sousloví, ktoré ja často slyším v médiích, že uran je obohacený nebo nejaká dávka obohaceného uranu je v tom, či onom, prosím vás, čím je, čím sa obohacuje, co to presne znamená?
2: Takže ak by ste si predstavili celý ten cyklus od ťažby toho uránu, až kým sa ten urán použije, dajme tomu, v jadrovom zariadení alebo teda v jadrovom reaktore, tak v podstate prechádza určitými cyklami. Takže urán sa vyťaží, v prírode sa nachádza v tzv. Prírodnom obohatení, teda on má typické zastúpenie svojich izotopov uránu 238, uránu 235 a uránu 234.
1: Počkajte, tak oni sú tri druhy uránu?
2: V podstate je to jeden typ uránu, ale ten urán sa vyskytuje vlastne, ak by som mala vysvetliť ten izotop, troška zajedem do takej špecifickejšej oblasti. Takže tie jednotlivé prvky sú zložené vlastne z elementárnych častíc. V podstate, keď si zoberieme to atómové jadro, nachádza sa tam určitý počet protónov a určitý počet neutrónov. Vlastne izotopy daného prvku sa odlišujú v počte tých neutrónov. Takže prvok je to ten istý, teda jedná sa o urán, ale počet neutrónov v tom atomovom jadre je rozdielný a preto, dajme tomu, my máme vlastne rôzne typy izotopov. A teda ten urán má typické zastúpenie, ako som spomínala, v tom prírodnom zložení. Keď chceme, dajme tomu, tento urán použiť v nejakom jadrovom reaktore, potrebujeme zvýšiť koncentráciu toho uránu 235 a teda ten urán prejde nejakým procesom obohacovania. Zvyčajne je to vlastne v obohacovacích závodoch.
1: Mám si, paní magistro, představit ty tři druhy uranu něco jako, když je benzín a má různé oktanové číslo. Prostě logicky mě to nějak vede k tomu, že ten uran...
2: Nevím, či se to úplně dá přirovnat k tomu benzínu, ale vlastně možná.
1: Teoreticky, protože skoro, když řeknete ten nejlepší, tak mám pocit, že to jako třeba dělá víc té energie ve finále nebo víc toho jaderného procesu. Tak to je.
2: V podstate áno. Takže vlastne ako my potrebujeme zvýšiť tú koncentráciu uránu 235 a teda vlastne podlieha tomu procesu toho obohacovania.
1: Vy ste říkala, že poznáte, odkud ten uran pochází. Jak to poznáte? Je uran ako uran, ne?
2: Takže ten urán, ako som spomínala, obsahuje určité charakteristiky. Takže tam sa nejedná len o ten urán, ale každá tá uránová ruda obsahuje nejaké iné zloženie tých prvkov alebo, dajme tomu, stabilných izotopov a vlastne analýzou týchto vlastne charakteristík sa môžeme dopátrať k tomu danému pôvodu tej uránovej rudy.
1: To znamená, vlastne mluvíte o tom míste, kde to bylo vykopáno.
2: Presne tak, ono má nejaké typické zloženie prvkov, typické zloženie izotopov a vlastne v podstate na základe tohto môžeme určiť, z ktorého miesta bol ten urán vyťažený.
1: Takže u nás na Dolní Rožínce, kde bývaly uranové doly, tak tam je taky nějaké specifické složení a vy, když vám to přijde pod ruku, řeknete, toto je z Dolní Rožínky?
2: Tak ano, samozřejmě, dá se to vlastně preskúmať, dají se získat ty informácie a vlastně dalo by se usúdiť, že tento typ uránu alebo tento typ uránovej rudy pochádza právě z této Dolnej Rožínky.
1: Řekněte mi ten... Já nemám moc jasno, když se říká uran nebo plutonium, tak vím, že to jsou asi dvě různé věci a ano, obě dvě jsou radioaktivní.
2: Ano, jsou to dva různé prvky a obě dva jsou vlastně radioaktivní. Co mají tyto prvky společné, je to, že jsou to jadrové materiály a dají se, dajme tomu, zneužít na výrobu jadrových zbraní. Proto jsou vlastně v tom primárnom procese záujmu pre tie bezpečnostné kontroly.
1: K tomu se chci dostat, protože ty jaderné zbraně kapitola sama pro sebe a my to teď často slyšíme v souvislosti s tím, co se děje na Ukrajině, že někdo zase chřestí jadernými zbraněmi. Do jaké míry tady tu oblast může ovlivnit ta vaše výzkumná skupina? Stane se někdy například, že se vám dostane do ruky něco a vy řeknete pozor, toto je tak podezřelý, vzhledem k tomu, že to pochází odsud a vzhledem k tomu, že cesta byla taková, že to může končit na výrobu jaderných zbraní.
2: Takže áno, sú tam určité indikátory, na základe ktorých sa dá zistiť v podstate, či ten daný materiál je tzv. Obohatený na tú zbraňovú úroveň. Takže v prípade uránu je to obohatenie uránu 235 nad 90%. Takže vlastne v podstate na základe určenia tých izotopových pomerov uránu 235 k uránu 235 38 sa dá vyčítať, aký je zámer použitia toho daného materiálu.
1: A stane sa niekdy, že dostanete do ruky niečo, u čoho si řeknete pozor, toto je podozrenie?
2: Zatiaľ sme taký typ vzorky nemali. V podstate, čomu sa my venujeme, tak je vlastne aj kontrola pracovisk, ktoré v podstate nakladajú s týmito jadrovými materiálmi, pretože

0: ten kus uranu nebo kus něčeho, co pohání jadernou elektrárnu, neboli to nějak dobře slouží, a ten uran, který se dává do zbraně, která naopak neslouží. Je to totéž? Je to ten samý, ta samá věc?
1: Nie je to ta samá věc a právě se to líší tím obohatením. Kdežto ty vlastně reaktory využívají urán, který je obohatený na nižší percento. No vlastně v tom uráně 235. Tento typ materiálu by sa musel znova obohatiť, aby vlastne došlo k tomu vyššiemu stupňu obohacovania a v podstate až v takom prípade by sa dal použiť na nejakú konštrukciu jadrovej zbrane. Takže sa nemusíme báť, že v podstate ten urán, ktorý sa využíva na mierové účely, by mohol byť priamo vytiahnutý z nejakého pracoviska a zneužitý na výrobu práve takýchto jadrových zbraní.
0: Rozumiem, ale ja bych plédoval za opačný postup. Kdyby ti, co mají ty jaderné zbraně, ať jsou kdekoliv na světě, to z toho vymontovali, nevím, jestli to jde, a řekli jaderné elektrárny, tady to máte a udělejte lidem levnější elektriku, teď jsem jak císařův pekař, ale líbilo by se mi to samozřejmě každému, ale to asi je sen, ale teoreticky šlo by to?
1: Nemám o tom vedomosť, že by nejaký takýto proces alebo k nejakému takémuto procesu ako dochádzal.
0: Kolik v té jaderné zbrani, ja si neumím predstaviť, kolik tam toho musí být, pytlík nebo pytel od cementu, nebo je v tom, předpokládám, prášek, ne?
1: V podstate používa sa, ako nechcem zavádzať, pretože ja zase nie som odborníkom na tie jadrové zbrane, ale vlastne môžeme si predstaviť, že sú to v podstate kilogramy toho materiálu.
0: Vy ste zavadila o jednu dôležitou vec a vy ste říkala kontrola pracovišť. Když sa niekde jenom šustne, že sa dělá něco s nejakým radioaktivním materiálem, dokonce víme, jak to vypadá, když přijdeme na CT, se říká tomu vyšetření, ano, u lékařů,
1: ano,
0: a řeknou vám neobjímat děti odpoledne, neobjímat těhotné ženy, to vám ten lékař řekne. Ty podmínky pro práci s těmato věcma, jakože spousta lidí s tím pracuje a vy vědci ani nemluvě, kdo to vlastně určuje, co se ještě může a co nemůže? Kdo ta pravidla jako vytvoří?
1: Takže vlastně ono ten systém funguje tak, že vy pokiaľ pracujete s nejakými jadrovými alebo radiologickými materiálmi, musíte mať na to príslušné povolenia. Tieto povolenia sú veľmi striktné a určuje ich štátny úrad pre jadrovú bezpečnosť.
0: V každé zemi, jo?
1: Tak každá zem ako má svoj vlastný úrad, ako ten v Čechách je práve ten štátny úrad pre jadrovú bezpečnosť.
0: No tím se dostáváme ze hranice, protože vy pracujete v centru výzkumu v Řeži.
1: Ano.
0: Což je kousek od Prahy. My už jsme tady s některými vašimi kolegy mluvili a vždycky nás to velmi baví a ty rozhovory mají ohlasy. Ale možná tady neúplně zaznělo, do jaké míry ten výzkumák, laicky řečeno v Řeži, respektuje svět. Stane se, že vám z nějaké jiné země, z nějakého světa dílu někdo pošle něco na výzku, nebo že vás někdo někam přivolá třeba?
1: Ano, takže určitě vlastně jako každá výzkumná inštitúcia, organizácia alebo dokonca univerzita v podstatě, pokiaľ chce držať tu vedu na svetovej úrovni, musí fungovať medzinárodná spolupráca. Takže vlastně v každej tej oblasti, ktorú my ako rozvíjame, nie len tá jadrová forenzná analýza, ale vlastně aj tie ostatné odbory, ktorým sa venujeme, tak v podstate máme širokú medzinárodnú spoluprácu.
0: Môže sa stát, že promiňte ten výraz, úplne obyčejný človek, ako som třeba ja, s úplne obyčejným životem, ako mám třeba ja, sa môže v istej situácii dostať do kontaktu s radioaktívnou látkou?
1: Samozrejme.
0: Nebo jejími důsledky možná.
1: Áno, takže vlastne ono si to treba predstaviť tak, že radioaktívne látky sú všade okolo nás. Takže my ich vlastne dýchame, my ich pijeme, vlastne my sami sme radioaktívni.

0: radioaktivita sa nachádza.
1: Máte pravdu? Něco tam je?
0: V Zemi a vlastně je našou súčasťou alebo súčasťou nášho života. Takže v podstate nemusíme sa aj báť a vlastne nachádza sa všade naokolo.
1: Dobře, ta hranice, kdybych se měl začít bát, víte, já nevím, jestli to spadá do vašeho oboru, ale když půjdu například sbírat houby někam, kde je uranová, nebo ta hlušina, kde se z rudy uranu, což je u nás tam, jak já pocházím, Dolní Rožínka a spol, a taky jako na dalších místech v České republice, tak je to okamžik, kdy bych měl být na pozoru?
0: Určite áno, ale v podstate nemyslím si, že by to bolo nejako ako až životu nebezpečné. Vlastne. Čo bolo nebezpečné, tak vlastne, alebo nebezpečné, neodporúčalo sa, alebo vlastne v období po havárii v Černobylu, v podstate tak tie radionuklidy, hlavne cézium 137, v podstate sa nachádzali v pôde a vlastne neodporúčal sa zber, dajme tomu, húb a podobne.
1: Ale to už je dávno pryč.
0: To už je dávno
1: pryč. A vím, že sa teda asi nejaká základní veličina, co tak jako čtu, kde já vidím občas pro váš obor, je takzvaný poločas rozpadu. Ano. Ještě se s tím pořád pracuje, není nějaká novinka?
0: Samozřejmě, každý ten radioizotop má charakteristický poločas rozpadu. Takže vlastně stále se s tím pracuje a bude se s tím pracovat i nadále.
1: A ten je pořád stejný, v tom není žádná, jako, víte, nějaký vývoj, protože já jsem nedávno četl, že i to uhlí, když se kope někde černé, hnědé uhlí, že ono se to nějak vyvíjí. Že za 20 let vykopete trošku jiné uhlí na tom samém místě. Platí to i pro tyto látky? Že třeba mají, víte, kam měřím, třeba kratší poločas rozpadu, nebo naopak delší?
0: Ne, poločas rozpadu si můžeme představit jako nějakou konštantu, fyzikálnu konštantu, která je typická pro ten daný radioizotop a vlastně nemení se. Čo se může měnit v tomto případě je ta radioaktivita, protože ta konštanta nám hovorí, ako rýchlo sa, dajme tomuto radioaktívne jadro rozpadá a tým pádom, dajme tomu, materiál má nejakú aktivitu v čase a tá konštanta, ten polčas premeny vám hovorí v podstate, akou rýchlosťou tá radioaktivita ako ubúda. Takže v podstate ako konštanta je rovnaká, ale tá aktivita dajme tomu nejakého predmetu alebo uhlia, alebo nejakého materiálu radioaktívneho bude nižšia.
1: Čemu je, paní magistro, dobrá analýza těch mikroskopických částic, například pro to hlavní, a to je ten průmysl jaderných elektráren, to získávání energie. Jak oni poznají v takové jaderné elektrárně okamžik, kdy si řeknou, teda ta Sielská a ten její tým udělali v tomto výborný objev té analýze?
0: Takže jadrové elektrárně priamo asi v podstatě naše typy analýz tých mikroskopických častíc ako nevyužijú. Ale kto to môže využiť, je vlastne kontrolný úrad na to, aby vlastne po odobraní vzoriek z tých, dajme tomu, jadrových elektrární alebo z nejakého iného zariadenia v podstate si môže overiť, že sa na tom pracovisku nachádza ten deklarovaný jadrový materiál.
1: S tým vzorkem oni jedú vždycky k vám, jo?
0: Nedá sa to úplne povedať, že vždycky idú k nám, ale v podstate robíme aj tieto typy analýz.
1: Vzorek si mám predstaviť ako cokoliv.
0: Čokoľvek nie, tieto vzorky tých častíc, ktoré my analyzujeme, sa nachádzajú na tzv. Steroch. Je to vlastne bavlnená tkanina, ako si predstavíte, že prídete niekam na pracovisko.
1: Kapesník vezmu třeba.
0: Není to úplne kapesník, ale presne, otierajú sa pracovné povrchy, môžu sa otierať topánky pracovníkov, môžu sa otierať nejaké zariadenia, vybavenie toho daného pracoviska, jadrového zariadenia a podobne.
1: Dá sa to do pytlíku?
0: Dá sa to do pytlíku a vlastne takto zabalená vzorka potom putuje na to špecializované pracovisko, kde sa analyzujú častice.
1: Jak je to s vodou?
0: V podstate vodné vzorky, my sa nevenujeme analýzam vodných vzoriek.
1: Když se dívám na velký americký blockbuster, nějakou kriminálku, detektivku, kde si předávají ten kufřík a je na tom napsáno pozor, je tam radioaktivního něco. Je na tom to něco pravdy? Stane se? Může se stát v běžném životě, že se někdo k tomu opravdu dostane? Zločinec?
0: Může se stát, ano, může dojít k takéto situaci.
1: V Čechách, v Evropě, stalo se to někdy, že dostal takový materiál do ruky někdo nepovolaný a vy jste třeba potom zkoumali, jestli...
0: My jsme takúto časť ešte nemali, ako by som to povedala. Vlastne tých prípadov, k takýmto prípadom súčasnosti, dajme tomu, čo sa týka Českej republiky, tak nedochádza prakticky vôbec k takýmto typom kriminálnej činnosti.
1: Děláte záslužnou práci, ale řeknete, máte někdy obavu? Přece jenom se setkáváte, najednou vám můžou přinést ten pytlík a bude tam toho hodně a...
0: Takže priamo ako obavu z toho nemáme, pretože pre nás by to predstavovalo veľmi zaujímavú prácu, pracovnú skúsenosť a v podstate ako môže k tomu dojsť. Každý, dajme tomu štát, by mal byť pripravený, že k nejakému takémuto incidentu môže niekedy v budúcnosti dojsť a práve preto je dôležitá tá pripravenosť jednotlivých zemí na to, aby boli schopné zanalyzovať a vyskúmať vlastne takýto typ materiálu.
1: Pozdravujte vaše kolegy v Centru výzkumu v Řeži.
0: Ďakujem.
1: Protože my to sledujeme, baví nás to a podle ohlasů to baví i naše diváky. Držím vám palce a nashledanou.
0: Ďakujem pekne, nashledanou.
1: Naším hostem byla Kristýna Sihelská.

0: A já opravdu nevidím důvod, proč máme zatěžovat zaměstnavatele tím, že budou za každého zaměstnance ještě platit jakoby poplatek České televize Českému rozhlasu. Když už teď musí platit třeba OSE a dalším věcem, což je další problém obrovský, já jsem si to taky zažila, když jsem pracovala v soukromé sféře. Ale hlavně vůbec ta komunikace kolem této povinnosti je velmi smutná, protože vím, že když si volají do České televize nebo do Českého rozhlasu, tak dostávají rozporuplné informace, ten zákon není vysvětlený. A je to tak v tichosti, proto já jsem ten facebookový příspěvek dala, aby ty lidi prostě se nedostali do problému.
1: Dobře, ale ten princip,
0: no je to
1: že zase někomu o sobě něco musím hlásit.
0: Ne, je to prostě velký bratr na každé straně. Jako já, za prvé, já mám problém s tím, aby se takhle tímhle způsobem financovala Česká televize a Český rozhlas. Prostě s tím mám problém. Vadí mi to, že někdo vymáhá, existuje tam oddělení, které vymáhá ty poplatky a pak ty pokuty jsou obrovské. Stačí, když se neodhlásíte z trvalého bydliště, že jste se prodal byt, to mám zkušenost, prodal jste byt, prodal jste to někomu jinému, máte trvalý bydliště nikde, ale stejně vás budou stíhat, že tam neplatíte poplatky, což je úplně neuvěřitelný. A teď jsme to zavedli povinně, plošně, úplně všem. Takže ten, kdo má mobil, ten, kdo má notebook, nemusíte na tu Českou televizi koukat, nemusíte jí poslouchat Český rozhlas, ale platit to prostě musíte. A ještě za svoje zaměstnance.
1: Předpokládám, že jste naladěná spíš tak, že by ta média veřejné služby měla být vlastně státní. Je to tak?
0: Měla by být financována jiným způsobem, ze státního rozpočtu.
1: Ze státního rozpočtu.
0: A to neznamená, že jsou státní.
1: Já vím, no a tak oni už teď jsou státní.
0: To my víme, ale tady jde o to nastavení financování ze státního rozpočtu. Já to vidím jako efektivní, nejsme sami, má to spoustu jiných zemí, není to žádné ohrožení demokracie, jak se tady hlásí. Je to jenom o tom, jak se to připraví, aby jsme věděli, jak je to financováno, aby Český rozhlas i Česká televize mohly plánovat. Ale rozhodně to není o tom, že budeme tu zátěž přenášet na občany.
1: Co je teď aktuálně nejzásadnější věc, za kterou bojí patrioti?
0: V parlamentu?
1: Parlamentu. Evropské.
0: Určitě to je Green Deal. Je to boj proti
1: pořád.
0: Green Dealu. Pořád. Protože to je ta největší překážka k tomu, aby Evropská unie nebo státy Evropské unie byly konkurenceschopné. A samozřejmě máme i problém s tím posílat bezhlavě peníze na Ukrajinu. Bez hlavy, aniž by tam byly nějaké kontroly a tak dále.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: tak řekni sakra to svý, nevadí. Zase bude líp.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
3: Xavere, už se nám to krátí. Neslí, nebo dva týdny dovole.
2: Už je to za dveřma, už to ťuká.
3: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
2: A představte si, že mě už se o tom zdá.
3: A ne.
2: Já jsem měl dneska se.
3: Ne.
2: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
3: To snad ne, to by si nedovolil.
2: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
3: To snad ne.
2: Já jsem byl podržtežka.
3: A držel jste?
2: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
3: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
2: No,
3: pozor na jazyk, Xavere.
2: Jak to?
3: Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází, tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
2: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
3: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Xavere.
2: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
3: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
2: Trojku,
3: no tak trojčičku.
2: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
3: Jo, dobrá, trojčička.
2: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
3: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
2: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
3: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
2: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornutor, jak se jmenoval, Corleone.
3: Vidíte srdíčko na dlani?
2: Vidím jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
3: To se může stát, ale založí Rakušané.
2: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
3: Jo, jo. No tak... Vítek je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
2: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkajte, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
3: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
2: A to víme, že je blbost.

0: Milý Jirko Krampole, když jsme tady nakousli tvoje rodiče, maminku, tatínka, zažili oni tu tvoji posléze hvězdnou filmovou kariéru? Maminka, když zemřela v takovém vysokém věku, asi ano?
1: No tak, já nevím, čemu říkáš kariéru. Hlavně, já jsem měl hroznou radost z toho, že nikdo na Žižkově, včetně mě, bych na sebe nevsadil proti 1 010 000, že já se dostanu na vysokou školu a že ji dokonce budu absolvovat. A ve druhém ročníku jsem dokonce dostal dostal
0: červený
1: prospěchový stipendium. Jako vzorný žák.
0: Šplhou.
1: To jsem dělal kvůli mamince a opravdu do dneška vidím, když nám předávali ty diplomy, že jsme magistři, tak vidím tu maminku, jak plakala a chudinka měla radost, že jsem to teda udělal.
0: Promiň, já jsem měl na začátku říct, že hostem Galerie Slávy je magistr Jiří Krampol. To se teda omlouvám. Tak já to budu říkat od teď až.
1: No,
0: jsi asi magistr. To jsem nevěděl.
1: Magistr A se píše, víš?
0: Jo, takhle. Dobře, no a tatínek tedy zažil to, že už si měl filmové...
1: Tatínek byl v nemocnici. Tatínek zemřel, když jsem byl ve 3. ročníku.
0: Jo. A pojďme se vrátit tedy. Skončil základní školu. Co bylo dál? Ještě k tomu herectví to bylo daleko ještě, ne?
1: No jistě, no to bylo... Oni mě na nic nechtěli vzít. Jako jo. Já jsem chtěl být námořník.
0: A už je to tady.
1: Tak jsem byl prostě za každou cenu, že teda, že půjdu do školy, co byla v té době, co Labsko-Oderská, plavba Labsko-Oderská, a oni mě nevzali. Protože jsem měl blbý, strašně blbý vysvědčení. No a tak jsem se musel vyučit soustružník kovů v Aerovysočany a musím říct, že vzpomínám na ty lidi s láskou a s ohromnou pokorou, protože to byli strašně bezvadní lidi. Všichni věděli, že jsem absolutně neschopnej zatlouct hřebík, že jsem nešikovnej. A když jsem se tím soustružníkem, jako už jsem měl, byla ta doba, tak tam byl nějaký mistr Čadek, se jmenoval, strašně bezvadný, strašně výborný řemeslník. A já jsem říkal, pane mistr, tak co se mnou uděláte? On mě řekl, povídá Jirko, podívej se, je on věděl, proč tam jsem, že jo. Já jsem potřeboval získat, že jsem dělnického původu. To byl ten hlavní důvod.
0: Klasika.
1: Jako bratranec třeba byl označený, že syn buržoázního původu, že strejda měl nakladně kožešnictví. To bylo kožešnictví asi jako půl týhle místnosti. A teta se strejdou šili pracovní rukavice a jsem tam opravili nějakou opelichanou lišku, jo. Tak jsem říkal tomu panu Čadkovi, povídám, co se mnou, říkal, hele Jirko, já ti ten výuční list dám, ale dej mi čestný slovo, že to nikdy v životě nebudeš dělat. Tak jsem mu dal čestný slovo, taky jsem to splnil. Jo. No, takže to bylo, no a pak jsem dělal různé brigády a pak jsem zkusil, vlastně to přivedla mě k tomu Milena Dvorska, protože jsem šel, asi jsem byl mockrát, jsem chodil na film, byl jednou jeden král, mně se strašně líbila Milena Dvorska.
0: A jak tě k tomu přivedla? Jak tě přivedla?
1: Jako, že jsem se na ní koukal, jako jsem se platonicky zamiloval.
0: Ty se zamiloval do...
1: To byla princezna opravdu se vším všudy, ty modrý,
0: no jo, tam
1: moravský oči nádherný, že jo. Tak jsem furt na ní čuměl a říkal jsem si, já ji musím někde najít. Tak jsem zkoumal, kde bych ji našel. Oni říkali, že chodí na divadelní fakultu, tak jsem se tam vydal. A když už jsem tam byl, tak jsem si tam vzal papíry, že bych zkusil ty zkoušky. No, znal jsem se s panem Karpíškem a on říkal, no ale musíš se hochu trochu připravit. Tak mě sehnal, chodil jsem na hodiny k paní Suchánková Mlynářová. To byla vynikající stařička herečka, emeritní členka Národního divadla. A potom, když už jsem byl já na AMU, tak jsem tam poslal Luďka Sobotu a ona ho taky připravovala. A oni říkali, že ona, když řekne někomu, že ho vemou, takže většinou se to podaří. Mě řekla, že mě vemou a Luďkovi taky. Já jsem tomu nevěřil, protože nás dělalo zkoušky asi 360. Z 360 nás vzali 32 do uších zkoušek, z 32 16, z toho pak 5 lidí vyhodili. Jo. Pak nás bylo teda, pak jsme byli jako dost silný ročník. Mám říct ročník, s kým jsem chodil do ročníku?
0: To řekni, ale já pořád hořím nedočkavostí, jestli se spotkal s tou paní Dvorskou, když tam kvůli ní chodil.
1: No to ti řeknu samozřejmě.
0: No tak, já už se nemůžu dočkat.
1: No když jsem si tam šel pro ty papíry, tak ne. Ale udělal jsem zkoušky na AMU za rok. A 7. září, do dneška si to pamatuju, jsem šel v prvním patře a proti mě šla živá princezna Maruška.
0: Yeah.
1: Já pojídám chvějícím se hlasem, dobrý den, prosím vás, nevíte, kde je tady učebna číslo 7? Zase tak na ně koukla, pádi do hajzlu, já mám jiný starosti a šla dál. To bylo moje setkání s princeznou Maruškou.
0: S platonickou láskou.
1: A pak jsme se o tom jako vždycky bavili a chechtali jsme se tomu. To byla opravdu princezna se vším všudy. Takhle má vypadat princezna.
0: A teď ten tvůj ročník tedy.
1: No tak já se mnou do ročníku chodil. Já to vemu abecedně. Josef Abraham, Jiří Bednář, Petr Čepek, Láďa Mrkvička, Honza Odl, já a Jirka Bednář. To už jsem říkal vlastně.
0: No.
1: To jsem říkal. Děvčata byly Drbohlavová, Málková, Kasanová, Rátová, Šrejerová, Tvrzníková.
0: Takhle si to pamatuješ. No. A tebe prý učil, to jsem někde četl, že tebe učil takový ten stařičký herec holohlavý, teď mi vypadlo to jméno.
1: Pan profesor Nedbal.
0: Pan profesor Nedbal. To byl opravdu tvůj učitel.
1: To byl můj učitel. Nás učil vynikající, ale opravdu vynikající herec a výtečný člověk František Vnouček.
0: Jasně.
1: Který bohužel za rok a půl zemřel, takže nás převzal potom Miloš Nedbal.
0: A takže je to pravda, že tě učil Nedbal?
1: Ano, ano, ano.
0: Jaký byl? Tak on byl velmi konfliktní člověk.
1: No on měl svý miláčky, on někoho měl, jako třeba Sloup to byl Ampán, který byl ten, mohl dělat cokoliv. Já mě se bál, Mrkvičky se bál, že my jsme poslali někam. No a nenáviděl Kasanovou Janu, což byla nejhezčí holka ze třídy, a miloval Helgu Čočkovou.
0: Aha, jestli.
1: Což Helga Čočková zaprvé byla velice krásná holka a bezvadná chytrá holka a skvělá jako spolužačka. Já jsem měl teda jako štěstí, nemůžu říct o jednom jediném spolužákovi, že by to byl nějaký vůl nebo
0: jasně.
1: Nebo netalent.
0: Hele, a s panem profesorem byla legrace, nebo to byl takový ten odměřený stařičký?
1: Ne, on s tím byla strašná sranda.
0: Jo?
1: S tím byla strašná sranda. My jsme třeba měli družbu, to bylo v Lipsku, byla stejná škola, Hochteater Schule se to jmenovalo, a my jsme tam měli na výměný zájezd. No a tam bylo, jsme se byli podívat na tom jejich představení v takovém tom jejich disku. A pak byl večírek. No a tatíček Nedbal, jak jsem říkali, buď tatíčku nebo pane učiteli, tam byl prostě s náma a povídá, dneska mě neberte jako pedagoga. Tak my jsme říkali, dobře, tak jsme ho chytli, spoutali jsme mu ruce, namazali jsme mu tu pleš hořčicí, jo, a teď jsme ho škrtili různě a dávali buráky prostě. Ponižovali jsme ho. A myslím, že on nás, to nemůžu říkat, jak nás tituloval. No a počkejte, já si to s váma vyřídím. No byl úplně k sežrání a teď ty Němci, kde nějaký odborný asistent, když přišel, tak stáli všichni v haptáku, nemohli pochopit, co my děláme s hlavním panem profesorem. No, byl ohromný člověk.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já mám radost, protože se mnou ve studiu sedí starý fotr.
2: Já vás zdravím.
1: A podle čeho si teda vybíráte tu hospodu? Kam jdete? Kromě těch známých lidí, jasný, Sapík, Polarejk, Babiš. Tak podle čeho si to vyberete a tady to natočíme?
2: To je... Já jsem strašný improvizátor. Mám rád improvizaci. Takže já prostě... se podívám ráno, si sednu k netu, podívám se, co mi píšou lidi do komentářů, co mi píšou na Instagram, protože mi spousta lidí píše tipy, zajeď sem, tady to je bomba, tady to je super. Podívám se, když se mi to zalíbí, tak prostě jedu.
1: Kam nejdál jdete?
2: No, moc daleko ne, protože ono to je náročný, za prvý časově hrozně, jo, jet někam až prostě do toho, ale nejdál jsme točili v Brně. Nejdál jsme točili, ode mě bylo nejdál Brno.
1: Jo, no, to máme nějakých
2: 300 kilometrů nebo 300.
1: A co jste točili v Brně?
2: My jsme točili vlastně Burger Festival.
1: Jo, to je nějaký, rozumím.
2: Takže tam byly jako dobrý burgerárny.
1: No ne, si říkám, že vás na těch videích, já jsem listoval, co tam všechno je, řadu z nich jsem viděl, že vás nelákají třeba maďarský, slovenský, že? Pak jsem si říkal, že by mě dost bavilo, co byste říkal na polský jídlo v hospodě.
2: No, to by mě hrozně bavilo.
1: No, protože někteří lidé říkají.
2: Někteří lidé říkají, ano.
1: Říkala paní Tachecí, někteří lidé říkají, že polská kuchyně je nejhorší na světě. A jiní lidé zase říkají, že to tak není. Ale ten, kdo si dá do segedinského guláše švestky sušený, nemůže být normální, to jako uznáte.
2: Já jako nemůžu říct, nechutnal jsem to, ale musím říct, že jako vůbec švestky v normálním jídle moc nemusím. Jako moc sladký vomáčky a tohle to nemusím, ale to Polsko samozřejmě jsem chtěl točit hodně. Zase říkám, je to náročný, jo? Tím, že to není moje, vlastně není to můj full time, není to věc, která by mě živila vlastně na 100%, tenhle ten YouTube, tak do toho musím dělat ještě svoji práci. Takže tohle je opravdu spíš takový koníček. A takže toho času jako na to úplně nezbývá, ale samozřejmě my jsme už měli domluvený Slovensko, my jsme měli domluvený... Teďkon teda pojedu příští týden k Honzovi do Německa, k tomu mýmu kolegovi, který se mnou jezdí, on tam pracuje, bydlí, takže tam budeme točit.
1: K Honzovi?
2: No, to ten, co se mnou jezdí.
1: Jo, jako ten spolumoderátor.
2: Ten Hubeny.
1: To je pan Honza.
2: Ten pan Honza, ten Hubeny.
1: Jo, jak jsem říkal, gentleman.
2: Jo, zdravím, čo Honzo. Ten kouká.
1: Pozdravujeme pana Honzu.
2: Pozdravujeme pana Honzu.
1: Sympaťák.
2: Jo, to je showman, jak jsem říkal, ale... Takže jedu k němu do Německa a tam bychom chtěli natočit nějaký ty německý šlágry. Třeba špagety a na tom kuřecí řízek, jak to Němci mají rádi.
1: No a zelí, knedlík, řízek taky.
2: Ano, samozřejmě.
1: Ale to je dobrý, pozor.
2: Fakt?
1: Je to fakt dobrý. Já jsem měl jednou tu čest. Hrozně jsem to jako vždycky říkal, co to je, prostě jo. Ale je to opravdu dobrý.
2: No, já jsem třeba teď, když jsme točili tu hospodu, tu americkou, že jo, tak tam jsem byl sám a tam nám vlastně, tam jsme si objednali lívance s javorovým syrupem a se slaninou.
1: No, to jsem viděl a to jsem, to bych neochutnal.
2: No.
1: Ještě na tom talířku, jak jste to měl a ono se ten syrup vlastně rozlil okolo těch pekáčů. A ono jich tam bylo kolik? 5? Nebo jako to bylo?
2: No, bylo to docela
1: vysoký docela. Tak to jsem si říkal, ten javorový syrup, to je normální sladká chuť.
2: No, to je hodně sladký.
1: Ale těch plátků slaniny jsem tam viděl, těch tam mělo teda bylo hodně. A já jsem se na to díval shodou okolností dnes, to byla ta americká hospoda vlastně,
2: ano.
1: S tím červeným interiérem. Mm-hmm. A říkal jsem si, to nestrčí do huby. Jsem vás viděl v tom videu. A tak jsem si říkal, to bude nějaký, to zamluví nebo něco, ale vy jste to odvážně jako, jaký to je?
2: Já možná teďka budu znít jako fakt jako nějaký čuně, ale to bylo poměrně dobrý jako.
1: A ta placka, to je z čeho, to je co za?
2: To je vlastně pancake, že jo, to je jejich hlívanec. Já jsem je dělal i na svém kanále, mám žloudek, je to takový klasický tekutý těsto, který se leje na pánek. Je to něco jiného než český lívance, je to něco jiného úplně než palačinka, to je úplně jiný těsto. Je to strašně dobrý, je to strašně sladký.
1: To jak je kynutý těsto?
2: Ne, to je takový jakoby litý těsto. Já jako, neřeknu přesný recept, už to nemám v hlavě, ale no, tam vajíčka, smetana, takovýhle různý věci, a on se to pak leje na tu pánev, ono to docela nabíde hrozně jako na objemu, ono to je takový hustší. No a jako javorový syrup a slanina, a já jsem si říkal, a lívanec, a říkal jsem si, no tak jako já to musím ochutnat prostě.
1: No to jo, od toho jste tam?
2: To jako musím.
1: Tomu prostě, rozumím. To jako... Ale to jsem si říkal, že nedáte, no.
2: Dal jsem to a musím říct, že bych si to už nikdy neobjednal. Neříkám, že by to bylo takový, že bych to strčil do pusy a jo, to ne. Bylo to jako poměrně dobrý, jo, ale už bych si to nikdy nekoupil. A vůbec nechápu, jak to někdo může jíst.
1: No to je...
2: To snídaně teda ještě navíc.
1: To je teda zajímavá věc, protože to jsem opravdu nepobral tady to. Ještě, než se vrhneme tady na dotazy lidí, tak co mě zaujalo, já jsem poprvé váš kanál zaregistroval v okamžiku, kdy mě vyskočilo někde na YouTube domácí Coca-Cola. A to jsem si říkal, tak tady si někdo troufá, tě? Tak jsem si pustil to video. Chutná to fakt kola? Ta věc, co jste tam vytvořili?
2: Má to podobnou chuť jako kola. Je to víc takový aromatičtější než ta kola, ale že by to byla kopie koly, tak to rozhodně ne. A jestli by se to tomu mělo přiblížit, tak asi tak možná na 30, na 40% max.
1: No a pak ještě jedna lepší věc, to jsem už ve chvíli, kdy jsem sledoval tu a tam ten váš kanál, tak jak jste vyráběl studentskou pečeť. A tu na konci toho videa vlastně chválíte do nebes, že to je přesně ono. Tak to vy myslíte, že jako...
2: To byla super.
1: Že se to blíží...
2: Ta byla lepší než ještě z krámu.
1: Fakt,
2: no, samozřejmě.
1: Ono se totiž říká, že je to velmi kvalitní čokoláda, srovnatelná s těma... Teď nevím, kdo to vyrábí, aby jsme mu tady nepochlebovali, ale...
2: Myslím, že Orion.
1: Orion, jo. Srovnatelný s těma
2: švýcarskýma
1: a tak, jo. I když nejlepší čokoládu, kterou jsem kdy jedl, tak byla z Norska.
2: Tak tomu věřím.
1: Paradoxně.
2: Tomu věřím. Já nemyslím, že studentská pečeť je úplně nejlepší čokoláda. Já čokoládu jako moc nejím, jo. To manželka, to je moje na to velký odborník na čokoládu, ta má ráda. Já myslím, že studentská pečeť už podle složení je poměrně kvalitní, protože má opravdu hodně kaka a tak dál. Ale těžko říct, no. Jako, já nevím, možná to je můj pocit, možná to je třeba, že člověk stárne, ale nepřijde vám, že ta studentská pečeť byla dřív jako lepší. Ono asi dřív bylo všechno lepší, se říká, že jo. Když byl člověk mladý.
1: Jo, tak to jo. To z tohoto pohledu, no, jo, když člověku bylo méně let, tak to je hezké. Ale já to teda říkám málo kdy, protože pořád si myslím, že je zaplať pánbu, že je to tak, jak to je, i když jako v letčems to bylo zajímavější a příjemnější, možná lepší, nevím. Ale jenom jedna jediná věc chutná stejně, jako chutnala před 89. Jenom jedna jediná věc. A vím, že vy to na tom kanále trošku rozporujete, ale za to já se porvu teda. A to je takovej ten oplatek míla.
2: No, víte co, já si, když jsem to vyrobil, tak jsem dostal e-mail.
1: Počkejte, vy jste to vyrobil?
2: Já jsem vyrobil Milu. Myslíte Milu?
1: No, takový ten oplatek Mila s takovým...
2: No. To kafíčko na tom je takový nakreslený.
1: Kafíčko, no modrý takový obal, no, a červeně napsaný Mila, no, a je to politý čokoládou, no, a vevnitř nějaký takový, no, vanilkovo něco.
2: Tam je vanilkovo, vlastně ne smetanové, tam je sušený mlíko. Já jsem to vyrobil, měl velký úspěch tohle video.
1: Vy jste vyrobil Milu?
2: Já jsem vyrobil Milu.
1: Ne.
2: A opravdu. A já jsem vyrobil Milu a v tom videu, já jsem totiž získal recept.
1: Nemohl bych se na to zapálit, nevadilo by
2: na
1: to?
2: Ne, vůbec, zapalte si.
1: Protože teď to začíná být teda dramatické.
2: Já jsem ji vyrobil, sehnal jsem, nebo poslal mi na ní jeden fanoušek recept. Tvrdí, že je originální před tím 89. Já to nevím, nemůžu to tvrdit ze 100% jistotu. Já ji vyrobil a když vám řeknu, že to byla ta nejlepší oplatka, co jsem kdy v životě, a ne protože jsem ji vyrobil já, vyrobil jsem ji přesně podle toho jeho receptu a já musím říct, že to je nebe a dudy od té, co se prodává v krámě.
1: Já neumím představit, jak se vyrábí oplatek. Přece musíte nějak upéct ten tenonkej.
2: Já to nepek, ten jsem koupil a koupil jsem ho přímo od Sedity. Totiž v Tesku prodávají takovýhle pláty. Od sedity je to takovýhle plát, prostě oplatky.
1: A co je sedita? Co je sedita?

0: Já tomu nemůžu věřit. Tak to je, jak přijdu domů, najdu to na tom...
1: Je to na mém kanále. Vyrobil jsem milu a vlastně takhle tam držím na té náhodové fotce ty dvě mily. A je to poměrně starý video. Tohle to bude ještě dál asi. Jestli to máte podle sezrazený podle datumu. No a vyrábil jsem milu. Dokonce jsem vyrobil i kofilu, mám takový pocit. A margotku jsem vyrábil.
0: Počkej, no. Tak to mě uteklo, tyto věci.
1: No ono to je poměrně starý, já myslím, že to je minimálně rok starý video. Tak počkejte, tamhle jsem dělal tu, nahoře jsem dělal tu, to je ta kofila.
0: Toto.
1: To byla kofila.
0: K tomu nemám vztah, to kofilu si dělejte, jak chcete, to vám povoluju.
1: Tak tady někde musí být, tady někde musí být ta mila, ještě kousek.
0: Kofila
1: ještě...
0: totiž není dobrá, jako, já nemyslím.
1: No být, ale bejvala dobrá, jako, mě chutnala dřív strašně, to byla moje čokoláda mýho dětství, jako, já ji miloval.
0: Ale to, prosím vás, kde žijete, čokoláda vašeho dětství musela být milena.
1: No milena víte, taky, milena? No, milena tak a to je dneska úplně plonková.
0: Ta byla z části, modrá z části, žlutá, pamatujete ten obal?
1: No jasně, papírový obal pod tím.
0: A to bylo dobrý. A kofila byla taková jako...
1: Kofila byla super.
0: Fakt jo? Možná tam u vás. No
1: tak sváně napište lidi do komentářů, komu chutnala kofila. Tak já nevím, jestli jsme to už nepřijeli, ale asi ne, vy to tam asi nemáte
0: si. Já vám to totiž moc nevěřím. Já myslím, že to je nějaký for.
1: Není to for, opravdu jsem ji vyráběl, to bylo, a vy to nemáte seřazený, ale si podle...
0: Mám to seřazený od nejstaršího k nejmladšímu.
1: Jo takhle, aha, no tak...
0: Před 9 měsíci tady.
1: No tak to ještě starší, tohle už jsme... Tohle
0: takže to musíme nahoru.
1: No to musíte nahoru, jo vy to máte takhle, jo tak to musíte nahoru. No není to for, já jsem opravdu vyrobil milu a je skvělá. A když někdy si se třeba povede, tak já vám ji udělám doma.
0: Hlídáte to?
1: Kofila, tak musí předtím musí někde mila. To je ta, horálku jsem dělal taky, koukejte se, vidíte tamhle.
0: Tady.
1: A tady je mila. Jo, takže tady jsem dělal milu. Normálně jsem ji udělal prostě a byla skvělá.
0: Neuvěřitelné.
1: No jo. Tady se připadám nějaký hubenější ještě.
0: No tak prosím vás, teď jste krásně

0: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
1: Že udělají tedy co přesně?
0: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
1: Ano.
0: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
1: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
0: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
1: možnosti. Já myslím, možnosti. Že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti, žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a on bude realizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
0: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Jak, čem bude jiné?
1: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici v rukavě.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách bych chodil po kraji.

0: Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje, tuto sem. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje, tuto sem.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Nezačínáme vůbec z vesela. Stačilo říct, mrzí nás to, známý matky oběti z fakulty promluvil, proč si vzala život. Tak přemýšlím vlastně, na co se tě zeptat. Asi musíme zmínit i ministra vnitra Rakušana, který se vyjádřil, který maminku jedné z zavražděných, která spáchala sebevraždu v sobotu v noci skokem do macochy, označil za další oběť střelce Kozáka. Jak to na tebe působilo?
2: Já jsem, ty si dělala rozhovor s Ivem Stryčkem a ten tady řekl na tom místě z Institutu Václava Klause. A on řekl, že měl mlčet. Víš co? A někdy prostě to mlčení je dobrá věc. Jo. Ono, když tady chodím k vám do XTV, tak mě provokuješ nebo ptáš se na věci, které já bych taky nejradši vymlčel, protože někdy si myslím, že se o nich mluvit nemá. Na druhou stranu rozumím tomu, že zase někteří lidi chtějí slyšet ostatní, aby řekli svý postoje. No. A co se týče tady toho případu, když ho otevřela, tak aby úplně neuhnul. Víš, co to je? To je mě teďko v neděli se zabil kamarád, kytarista, celý život jsem ho znal. Prostě přecházel s kolem trať na špatném místě, neslyšel vlak, měl sluchátka v uších. A prostě kluk, kterýho jsem znal celý život a najednou takhle odešel, prostě úplně nesmyslně. A tak člověk přemýšlí nad tím životem, když prostě on přijde a potom jednoho dne zase jako odejde, jestli už nebylo to k unesení, jako to nebylo unesení od téhle maminky a rozhodla se sama o tom, že odejde dobrovolně, tak já mám k tomu respekt, ale díval jsem se, jak to bylo v minulosti. Třeba před křesťanskou dobou se tak jako to respektovalo, dokonce se říkalo, ty máš možnost se rozhodnout odejít ze života, když nežiješ tak, jak by si přála. A vlastně, ať to byla řecká kultura, římská, nebo vůbec starověký kultury, tak to jako to právo ti přiznávali. Až to křesťanství říkalo, že to je proti Bohu, že vlastně jako se to dělat jako by nemá. A my v sobě teďko zápasíme v tom, že si říkáme, no jako měla to udělat, anebo neměla to udělat. A proto možná lidi chtějí slyšet názory, co to teda jako, kdo za to jakoby může. No. Tak nevím, já respektuji její rozhodnutí a vůbec nechci teďko posuzovat celý to vyšetřování, protože jsme v Česku a já si nedělám iluze, že všechno bylo úplně v pořádku. Už ve chvíli, kdy ten střelec ještě byl na té střeše, té fakulty, tak minister Rakušan už měl potřebu to komentovat a říkal, že tam skvělá práce prostě policie. Někdy je dobrý mlčet.